Skladbu premiéroval roku 1904 v Helsinkách český houslista Viktor Nováček. Ten tehdy vyučoval na hudebním institutu v Helsinkách. Orchestr filharmonické společnosti řídil Jean Sibelius. Na našem snímku hrají Christian Feras a berlínští filharmonikové. Řídí Herbert von Karajan.

Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Žána Sibelia hráli Christian Feras a berlínští filharmonikové. Provedení řídil Herbert von Karajan.

Dětské scény opus 15 Roberta Schumanna se stávají ze 13 krátkých klavírních skladeb. Nejznámější z nich je Snění, hrává se i samostatně. Cyklus vznikl roku 1838 a není určen pro dětské interprety, ale pro dospělé. Celý cyklus nyní uslyšíme v podání Ivana Moravce.

Zdeněk Fibich patří k velkým romantickým symfonikům. Z jeho vrcholného období pochází i symfonická svita Dojmy z venkova opus 54. Má 5 částí. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štilec.

Svitu Dojmy z venkova opus 54 Zdeňka Fibicha hrál Český národní symfonický orchestr. Provedení řídil Marek Štilec.

Jacques-François Gallet byl vynikající francouzský hornista, člen akademie, profesor pařížské konzervatoře a skladatel. Lesnímu rohu se věnoval i teoreticky a roku 1845 vyšel jeho návod hry na přirozený lesní roh. Z jeho kompozic pro soubory lesních rohů nyní zazní velký hornový kvartet opus 26. Hrají členové České filharmonie Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

Velký hornový kvartet opus 26 Jacques-François Galého hráli Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Dnešní breviář komorní hudby chci věnovat, bohužel bez mého onemocnělého kolegy a kamaráda Lukáše Horníka, komornímu orchestru v Malém a neb Malému komornímu orchestru. Myslím, že bych na úvod měl říci, že vedle zavedeného typu velkého komorního orchestru, mannheimského, či někdo říká raději haydnovského obsazení, jde tedy o mix dechových, smyčcových a bicích nástrojů a počtem se přesáhne 30 hráčů. Máme i italský model, malý komorní orchestr. Někdo tady zase používá označení Vivaldiovské obsazení, tedy 4 primy, 4 sekundy, to je sekce houslí, dál dvojice viol, 2 violončela a 1 kontrabas. Suma sumárum 13 hráčů, ale i ve 13 hráčích je možno nabídnout velice širokou škálu jak výrazu, tak dynamické pestrosti. Ostatně vstupní věta z Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr nám to teď doloží.

Doznělo moderato, vstupní věta z Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr. Já jsem tu skladbu v roce 1992 slyšel v průběhu 14 dnů na 13 koncertech ve Španělsku, tedy v živém provedení. Hrál tehdy komorní orchestr Bohuslava Martinů z Brna, který řídil primárius Lubomír Čermák. A při zkouškách nejen akustických v těch různých sálech, ale při zkouškách, kdy se vše připravovalo, jsem zjistil, že práce v rámci malého komorního orchestru je srovnatelná například s prací, kterou znám od kvartetistů. Je to naprosto detailní způsob vypracování nejen semiků, nejen způsobu hry detaché, non legato, legato, staccato, portamento, ale je tam velice často vyvažována ta ideální proporce zvuku jednotlivých nástrojových sekcí. A je to tak obtížné, že velmi často docházelo k momentům, kdy se hledalo na pódiu optimální posazení, tedy vzdálenost hráčů mezi sebou. Hledali se samozřejmě i optimální struny, či velmi často i volba mezi smyčci. Přiznám se, že mě to připomíná to, co znám z mé práce, tedy hledání mezi hubičkami, mezi plátky a ten ideální poměr vyváženosti dechových nástrojů. Já budu v představení Janáčkovy svity za okamžik pokračovat. A jen chci dodat, že primárius, nebo někdo používá anglické označení leader, je zásadně určující pro výsledné znění nastudované skladby. Musí mít jasnou vizi, jasnou představu, kam chce svůj orchestr dostat a co dál. Musí pracovat s partiturou skutečně na srovnatelné úrovni s pány dirigenty v rámci velkých orchestrů.

Tak to bylo Adagio ze svity pro smyčový orchestr Leoše Janáčka. Opakovaně hraje soubor Virtuosity Praga, které řídí Oldřich Vlček. Nicméně, já bych se teď ve svém zamyšlení chtěl vrátit ke dvojici lídrů, s nimiž jsem měl možnost pracovat opakovaně a kteří dle mého mínění vedli své soubory naprosto jedinečným způsobem. Tím prvním by

se postavil před tento orchestr. Orchestr byl dokonale připraven. Vzpomínám na zkoušku, která se konala ve zkušebně Reduty, tedy Slovenské filharmonie. A poprvé se ozval Tutti Ensemble a já se přiznám, že mě šel nejen mráz po zádech, ale já jsem se leknul, s jakou intenzitou zvuku a s jakým nasazením za mnou hrálo 13 hudebníků. Pan Varchal tehdy nedržel v ruce housle, dirigoval, nicméně dokázal celou partituru modelovat nejen dle vize autora, který tam byl shodou okolností přítomen, ale stále se obracel na nás hráče na dechové nástroje, kteří tam stáli v roli trojice solistů s dotazy. Nemáte pocit, že někde vás přikrýváme? Nemáte pocit, že se musíte přizpůsobovat tempově? Nemáte pocit, že orchestr působí někde příliš utahaně, příliš unaveně? Je v tom dostatek energie? Ta práce byla pro mě nejen famózní v tom daném okamžiku, ale musím říci, že se k ní vracím neustále ve vzpomínkách i ve své stávající činnosti, protože takto má vypadat práce profesionála a takto má být hudebník připraven už na první zkoušku. Takže náročnost pana Varchala a jeho míra neústupnosti byla neuvěřitelná. Zase jeden moment. Na druhou zkoušku přišel violončelista, který přišel s jiným nástrojem. S tím, že si jej chce koupit a že si je chce v orchestru vyzkoušet. Pan Varchal jej vykázal s tím, že mu dává půl hodiny na to, aby přišel s nástrojem, na který jsou všichni zvyklí, protože jsme ve finální práci a připravujeme se na natáčení pro gramofonovou společnost. Nevím, jak to potom dopadlo, ale faktem je, že Varchal měl v uchu naprosto dokonalou cizalerskou práci představy svého ansámblu a šel zatím naprosto neústupně a neúprosně. Mně se to velmi líbilo. Oproti tomu, zmínil jsem účinkování či spoluúčinkování v rámci komorního orchestru Bouslava Martinů. V jehož čele stál a stojí dodnes Lubomír Čermák. Tam ta práce vypadala jinak. Byl to konsenzus. Na zkouškách se hledal a ověřoval výsledný tvar a pořád byla přístupná patřičná míra laskavosti nadhledu, ale samozřejmě i oné kumštířské náročnosti. Mohu říci, že výsledky byly srovnatelné, metody zásadně odlišné a možná, že důležitým momentem je i ta psychická příprava hudebníků k tomu, aby stále chtěli, aby se nedostali do stádia plnění povinností a požadavků, ale aby do toho stále vkládali svoji vlastní invenci. Mohu říci, jak Bohdan Varchal, tak Lubomír Čermák toto zvládali dokonale. A já vám pro tuto chvíli nabídnu další dvě části z Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr.

V říjnu loňského roku jsem byl v Bonnu účasten vystoupení souboru Kremerata Baltica. V jehož čele stojí slavný houslista Gideon Kremer. Mimochodem, stejné obsazení se objevilo, tedy pouze smyčcový orchestr, se objevilo v rámci nastudování a provedení koncerty Grossi Alfreda Schnittkeho. Ta hudba je s obrovským filozofickým nábojem, má velkou rovinu meditativní a řekl bych, že má ohromnou hloubku. Orchestr hrál skvěle. Kremer ví, že má kolem sebe sestavu dalších 13 nástrojových virtuózů, ví, že jejich technika hry je propracována do těch nejmenších detailů. A tak může pracovat s partiturou v rámci jejího celkového výrazu. V knížce Po zarostlém chodníčku napsal František Kožík mimo jiné i tuto větu. Pokusím se ji alespoň poněkud přesně citovat. Po úmrtí skladatele je jediná šance, že se objeví někdo, kdo umlklé partitury znovu oživí. To je, myslím si, poselství interpreta. A já vám nabídnu z Janáčkovy svity Adagio, které má v sobě onen filozofický a meditativní podtext.

Malý komorní orchestr má, jak už jsem avizoval, velký význam a dopad. A má také velké repertoárové dědictví a interpretační tradici. A s tímto konstatováním se loučí Jiří Hlaváč, virtuozity Praga a Leoš Janáček se závěrem své svity pro smyčcový orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který si Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

Ekloga to je původně literární termín, kterým byly označovány kratší básně s venkovskými nebo pastýřskými náměty. Na počátku 19. století eklogu přinesl český hudební skladatel a klavírní pedagog Václav Jan Tomášek také do hudby. A to jako technicky nenáročnou, krátkou klavírní skladbu pastorálního charakteru se symetrickou formou A, B, A. Třeba takto. Tomáškovu eklogu E-moll hraje Milan Langer.

Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Bedřich Smetana položil základy naší národní hudby a jsou to velmi pevné základy. Na rozdíl od jiných folklorem inspirovaných skladatelů byl Smetana hloubavý intelektuál, který si nezjednodušoval skladatelský život citacemi lidových písniček v líbivých úpravách. V Prodané nevěstě třeba není ani jedna citace lidové písně. Jeho skladby jsou důmyslně promyšlené, postavené na racionálních principech. Třeba Celá má vlast je monotématická, tedy v podstatě všechna témata rozsáhlého cyklu lze odvodit od úvodního motivu Vyšehradu, tedy pam, pam, pa, pam. Smetana byl výborný klavírista, čemuž odpovídá i virtuozita skladeb pro tento nástroj. Kustáru ohluchnul, což mu nijak zásadně nebránilo v komponování, ba ani v dirigování.

Málo který profesionální hudebník oboru klasické hudby, instrumentalista, se ve svém profesním životě vyhne předehře k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Její party hrají dokonce už studenti konzervatoří v povinném předmětu party. Je to konkurzní materiál pro většinu nástrojů symfonického orchestru. A ať už pak hudebník hraje v operním orchestru nebo symfonickém, může si být jist, že se s touto předehrou setká. Je totiž uchvatná, efektní a také pořád technicky náročná. Tak si tento klenot české hudby, Smetanovu předehru k nejoblíbenější české opeře Prodaná nevěsta, poslechneme v nahrávce České filharmonie a Zdeňka Košlera.

Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate pueri, moteto pro zbor s doprovodem Varhan, opus 39, číslo 1. Kühnův dětský sbor zpívá, na Varhany hraje Jan Kalfus.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V roce 1935 složil Bohuslav Martinů na objednávku Československého rozhlasu, přesně řečeno tehdejšího ředitele hudebního vysílání Karla Boleslava Jiráka, jednoaktovou operu Veselohra na mostě. Libreto si podle Klitzperovy komedie napsal sám, tehdy ve Francii žijící 45-letý skladatel. Československý rozhlas pak Veselohru premiéroval o 2 roky později na studování Otokara Jeremiáše. Opera se rychle rozšířila do celého světa a dodnes ji mají ve zvláštní oblibě posluchači hudebních vysokých škol. Možná i díky tomu je to nejhranější Martinů opera vůbec. Tady je malá svita z opery Veselohra na mostě, již napsal Martinů v roce kompozice samotné 1935. Komorní filharmonii Pardubice řídí Douglas Bostock.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor, Jakob Reňard, který během svého 60-letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů, ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II., později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňardova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Antonio Vivaldi, kvarteto z opery La Fida Ninfa. Zpívá Filip Žarusky a další solisté, hraje ansámbl Mateus.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Rakouská armáda vydala varování před špionáží. Vlastník areálu pardubického pivovaru stále uvažuje, že zbourá historickou budovu z 19. století. A čekejte oblačno až polojasno, nejvyšší teploty potom 17 až 22 stupňů Celsia. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
4: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
3: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
5: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99. Dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
3: Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. V celém Česku kvůli suchu i dál platí výstraha před vznikem požárů. Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací mohou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
6: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže přesto podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
7: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
3: Historickou budovu bývalého pardubického pivovaru z 19. století by mohla nahradit novostavba. Investor dál zvažuje její zbourání. Budova je podle něj ve špatném technickém stavu. Do jeho plánů ale může zasáhnout ministerstvo kultury, které rozhoduje o památkové ochraně budovy. Pokud ji neudělí, městu už moc možností na záchranu původní stavby nezbývá, jak říká primátor Jan Nadrchal z ANO.
8: Jediná pojistka, kterou tam potom město má, je, že vlastně nabyl platnosti nový územní plán, kde vlastně tato část pivovaru je zaznamenána jako významný architektonický prvek, kdyby se měly vést nějaké jednání, měli by se k tomu vyjadřovat naši architekti, ale už to není taková ochrana principiálně, jakoby ty páky města potom jsou už jako velmi malé.
3: Investor by chtěl historickou budovu pivovaru nahradit novostavbou, která by připomínala historii místa.
9: Počasí.
3: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ujediněle s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Na jeho západě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24, na horách 13. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.
9: Radioservis představuje
10: audioknihu Pastvina zmizelých.
11: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
10: Kam se poděli?
12: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
10: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
12: Je to pěkně zamotaný.
10: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak po tropických dnech přišlo očekávané a taky trošku vytoužené ochlazení, déšť a snad i trochu příjemnější letní vzduch. A s ním se možná líp dívá na svět kolem sebe, na místa, která máme zažitá, ale i na ta, která mohou překvapit novým pohledem. Třeba na Podolí, na řeku, na stadion, kopce, lesy, na záchranu významné plastiky v Ostravě nebo na Petřínskou rozhlednu, která právě slaví 135. výročí od svého založení. A tak tohle všechno budou témata v naší následující hodině vysílání. Je s vámi ranní Mozaika, doufám, že k té příjemné ranní atmosféře přispějeme i tady u nás na Vltavě.
2: A taky k tomu přispěje hudba nejen z klasiky a jazzu. Johann Gottlieb Graun, Charles Mingus nebo Petr Ilič Čajkovský a taky Johann Sebastian Bach s Antonínem Dvořákem. Panochovo kvarteto Michal Kaňka a Josef Klusoň hrají část smyčcového sextetu Ádura.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část smyčcového sextetu A-dur opus 48 Antonína Dvořáka, 11 minut po 6 ráno.
1: A přesouváme se ze středoevropského prostoru až na Dálný východ v českém pavilonu na světové výstavě Expo.

0: Johann Sebastian Bach a jeho invence číslo 1 v podání Glenna Goulda. Minutu před 7:15.
1: Umíš si, Františku, vůbec představit Prahu bez Petřínské věže? Bez té dominanty na kopci?
0: To už vůbec.
1: Taky si to neumím představit, zvláště i proto, že mám na Petřínskou rozhlednu výhled z domu, takže ji vidím denně. A když přijdete na rozhlednu, tak najednou máte Prahu jako na dlani.
0: Tento unikátní výhled si nejenom Pražané, ale i turisté užívají už 135 let.
2: Petřínská rozhledna patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze obecně. Například jenom od ledna letošního roku už jsem zavítala přes 250 000 návštěvníků, jak domácích, tak zahraničních. A to ještě nevyjela ani lanovka od Anny Marešové a jejího týmu.
3: Prozradila Milenka Davidová z Prague City Tourism. Za to, že tady rozhlednu máme, vděčíme Klubu českých turistů. Jeho členové byli uchváceni Eiffelovou věží v Paříži a tak se rozhodli vystavět její zmenšeninu i u nás.
2: A v roce 1891 v březnu se zahájila výstavba Petřínské rozhledny a 20. srpna téhož roku, tedy 1891, se slavnostně otevřela. Tak jsou to 4-5 měsíců, kdy se opravdu podařilo tohleto vystavit, což je nevídané, zvláště když si vezmeme, že to je 175 tun železa, ale co nevidíme, jsou ty základy, takže to byly skoro důlní práce, které se tady musely dělat. Měří necelých 59 metrů v poměru k Eiffelově věži a je to asi 1/5, ale kdybychom vzali celý Petřínský vrch i s tou rozhlednou, ta výška Eiffelovy věže a výška toho vršku Petřínské rozhledny jsou ve stejné úrovni.
3: Víc o samotné konstrukci mi řekl kurátor pražských věží Karel Kučera.
4: Tak jak vidíme, takový ty nohy, které končí kamennýma blokama a jdou někde až 8 metrů do hloubky. Ta věž bylo potřeba přichytit k pevnějšímu geologickému podloží. Jo. Vykopali takové šachty, potom ještě vyvrtali uložení pro takový trny a to všechno vlastně je zakotvení v té břidlici. Ono je to hlavně kvůli tomu, aby vítr tu věž nepřevrátil, protože silný vítr dokáže ten vrcholek té věže rozkmitat až třeba o 30 cm.
5: Přesně, jaká je ještě teda péče o tyhle ty ostrové věže?
4: Tak kromě daleko jaksi hlubšího monitoringu, než je u těch zděných, protože tam ta věž to na sebe prozradí jako v podstatě sama, tak jde hlavně o to, aby nám někde nekorodovala. Základem toho je tu ocelovou konstrukci cyklicky natírat.
3: Tak a my jdeme na Petřínskou rozhlednu nahoru vyšlápnout si 299 schodů. Tak stopuju to, jo? Jo, děkujem. Ne, ne.
6: Jsme odolní. Tady vidíte tu údržbu.
3: Ano, údržba v praxi. Tak první patro, minuta a půl. Tento týden navíc slaví Petřínská rozhledna 135 let.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Soubor Lezami de Filip a část tria Johanna Gottlieba Grauna.
1: Desítky uměleckých děl z druhé poloviny 20. století už v Ostravě zanikly při přestavbách budov a prostranství. A teď se totéž málem stalo i plastice ležící ženy od významného sochaře Miloslava Chulpáče.
0: Při přípravách přestavby takzvaného ostravského mrakodrapu na luxusní bydlení se na ní zapomnělo. Hrozící likvidace uměleckého díla si ale všimla kolem jdoucí a pustila se do akce.
2: Když započala ta rekonstrukce, bagrovalo se, takže jsem skrze ten plot viděla nebohou ležící plastiku, jak vlastně se pomalu začíná ztrácet v haldách té hlíny a suti. Takže jsem začala dopisovat.
3: Magdalena Musialová ze sousedství ostravského věžáku zvaného Mrakodrap líčí osud plastiky ležící ženy od Miloslava Chlupáče.
2: Nikde nedali žádnou konkrétní odpověď. No a nakonec teda to odbor kultury vyřešil, že se dala do OSB desek. Takže je chráněna alespoň takto.
3: Magdalena Musialová chodí kolem staveniště denně. Takových uměleckých děl je ale nejen v Ostravě ohroženo víc.
2: Bohužel se právě tou rekonstrukcí a revitalizací domů prostě mění a nebo úplně ničí a vlastně mizí.
3: V Ostravě spočítali, že ulice, náměstí a parky zdobí bezmála 900 uměleckých děl. Jejich kompletní seznam ale podle náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránkové-Vilamové z ANO chybí.
4: To znamená, v rámci majetkového odboru se budeme snažit iniciovat systém, ve kterém by právě byla všechna tato díla zanesena. Nejvíce jich opravdu vznikalo v 60. letech minulého století.
3: Do praxe chtějí databázy uvést příštím roce a na péči o ostravská umělecká díla vyčlenit několik milionů korun ročně. Většina z nich je ale v soukromém vlastnictví a podle Lucie Baránkové-Vilamové z ANO město nemá možnost péči o ně ovlivnit.
4: V zahraničí jsou případy, kdy skutečně ten soukromý vlastník se dá mnohem lépe různými nástroji přinutit k tomu, aby se staral o svůj majetek, nejenom majetek budov, ale samozřejmě i těch uměleckých děl.
3: Hodnotné reliéfy či mozaiky tak běžně mizí pod novým zateplením fasád. Plastika u mrakodrapu měla štěstí a teď už čeká na konec stavebních prací v měkce vystlané dřevěné bedně. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Boogie Stop Shuffle, tak už samotný název téhle skladby, to je jakýsi návod k poslechu. Boogie, Shuffle a Stop Time, tedy chvíle, kdy se hudba jakoby zastaví. A Charles Mingus tohle všechno spojil v jednom 12-taktovém blues. Teď je 6 hodin a 30 minut. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga za ANO. Podle novely přitom měly takzvané přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najdou dostatečné využití. Ve Spojených státech pokračují primárky před listopadovými volbami do kongresu. Tentokrát se konají ve státech Aljaška, Florida a Wyoming. Na Floridě voliči vyberou kandidáty, kteří se v listopadu utkají o jedno křeslo v Senátu a několik křesel ve sněmovně reprezentantů. Rozhodnou také o tom, kdo se utká o post úřadujícího guvernéra Rona DeSantise, který se nemůže ucházet o třetí funkční období v řadě. Volby mají zároveň prověřit podporu amerického prezidenta Trumpa. V centru Opavy na Horním náměstí začne odpoledne venkovní výstava věnovaná rodu Lichtenštejnů. Na 6 panelech můžou zájemci využít QR kódy a virtuálně se přesunout do míst spojených s tímto šlechtickým rodem. Například do rakouského Štýrska, do Valtic, k zámku v Plumově a nebo do blízkého Slezského zemského muzea, včetně výletu do minulosti. Výstava potrvá až do konce prázdnin. A čekejte zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnost. Na jeho západě Čech místy se slabým deštěm a během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24, na horách kolem 13. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě pár kulturních akcí, které se vážou nejenom k dnešnímu dni. Ve Slovenském domě v Praze zahájí výstavu Ještě nenamalované obrazy slavných a představí slovenské a české kulturní dědictví v originálních dílech inspirovaných slavnými umělci jako Van Gogh, Klimt, Dalí, Warhol, Munch a nebo Archimbold.
2: Koncert akordeonisty Viktora Štokra zahájí v kostele svatého Jana Nepomuckého festival Kutnohorský týden akordeonu.
1: Na jihlavském Masarykově náměstí začne dopoledne akce Léto s knihovnou s tvořením pro děti podle oblíbených knížek, mobilní městskou knihovnou s výběrem knížek na prázdniny a taky knihobudkou, ve které si každý může zdarma knihy zapůjčit, může je vyměnit anebo poslat dál.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku necelých 7 minut po 6:30, kdy jsme nabídli Petra Iliče Čajkovského v podání London Symphony Orchestra.
1: A teď máme další tip k návštěvě, tentokrát ale Severočeského muzea. Ve fotografické galerii FOK vznikla totiž nová výstava. Dostala název Lidé Podolí a představuje známá místa téhle pražské čtvrti.
0: Na fotografiích se objevují motivy řeky, plaveckého stadionu, okolních kopců i lesa.
1: Autor je doplnil o bílé anonymní postavy a jejich vzhledu dosáhl díky technice zábleskového světla.
2: Tohle je soubor Lidé Podolí, protože v té čtvrti bydlím, tak ji i hodně procházím. Začal jsem vlastně s tou krajinářskou fotkou a postupně se mi do těch fotografií začaly dostávat ty postavy.
3: Jan Dittrich je autorem fotografické výstavy v Liberecké galerii FOK v Severočeském muzeu. Ve své tvorbě si pohrává s kontrastem stálosti krajiny a proměnlivosti lidského života.
2: Já tu krajinu jsem vždycky vnímal jako takovou stálou, nepříliš se měnící a naopak ty lidi, kteří žijou v té čtvrti, tak se různým způsobem obměňují, stěhují pryč, přestěhovávají, rodí se, umírají, je tam prostě takový pohyb.
3: Postavy na fotkách nevypadají jako ve skutečnosti, všechny jsou téměř celé bílé a k vidění jsou pouze jejich siluety.
2: To nejsou klasické portréty, ale jsou to postavy vybělené a přesvětlené zábleskovým světlem. Tím, že ty postavy na těch fotografiích jsou siluety, tak tím jsem chtěl vyjádřit vzájemnou zaměnitelnost těch lidí v té krajině.
3: Jak jste volil ta místa, které můžeme na fotografiích vidět? Jsou to nějaké vaše oblíbené body?
2: Především jsem je volil, aby na těch fotografiích byla ta místa, která jsou pro tu čtvrť typická. Takže tady je vlastně vidět třeba kus z Podolské vodárny, ale není tam celá. Na jiné fotce můžeme vidět řeku, která je taky nedílnou součástí té čtvrti a určuje její charakter do velké míry. A tady to je Podolský bazén.
3: Můžeme ještě vybrat nějakou třeba z úplně jiného prostředí. Tady máme řeku, tam jsme měli koupaliště nebo bazén v Podolí.
2: Pak bych vybral tady tuhletu, kde vlastně ty postavy bílé jsou hodně z dálky. V místě, které se nazývá Podolský profil, to se vyznačuje právě těmi skalami, které vidíme na té fotografii. Je to taková zelená oáza v té čtvrti. Je to opuštěná oblast.
3: Největší fotografií je fotografie v čele galerie. Co na ní vidíme?
2: To je fotografované na takovém výběžku skalnatém nad Podolským bazénem. Je na ní postava pana Mirka Beneše. Hlavně je známý v Podolí tím, že šije stany týpí ručně a právě připadal jako jedna z význačných postav té čtvrti.
3: Výstavy v galerii FOK se dlouhodobě zaměřují na ekologická témata. Podobným oblastem se věnuje taky autor Jan Dittrich i kurátorka výstav Alena Čechová.
4: Mě to téma velmi zaujalo, protože zapadá i do toho našeho konceptu. Hodně se věnuje vlastně environmentální fotografii, environmentální psychologii.
3: Dokdy návštěvníci výstavu Lidé v Podolí uvidí?
4: Výstava bude k dispozici až do půlky října.
3: Doplňuje kurátorka Alena Čechová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Uskupení Skety v nahrávce z roku 2015. Posloucháte Vltavu 2 minuty před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A ještě vás chceme nalákat k poslechu těsně před půlnocí od 23 hodin, kdy na Vltavě nabízíme četbu s hvězdičkou. A tentokrát budeme vůbec poprvé otevírat tajný deník Lory Palmrové.
0: Název možná napoví, že se jedná o deníkové záznamy hlavní postavy kultovního seriálu se surrealistickou atmosférou Městečko Twin Peaks od Davida Lynche.
2: A kuriozita je, že tuhle knížku v 90. letech nenapsal David Lynch, ale napsala ji jeho dcera Jennifer.
0: Jedná se tak o jakýsi atypický doplněk slavného seriálu. Tady je ukázka.
3: Milý deníčku, 22. července 1984. Jmenuji se Laura Palmrová a právě 3 minuty je mi 12 let. Je 22. července 1984 a prožívám krásný den. Ty jsi byl poslední dárek, který jsem rozbalila a nemohla jsem se už dočkat, až si vlezu nahoru do svého pokoje a začnu ti vyprávět všechno o sobě a o naší rodině. Tobě jedinému se budu opravdu svěřovat. Slibuju ti, že ti povím všechno, co se děje, všechno, co cítím a všechno, po čem toužím. A každou svou myšlenku. Některé věci nemůžu říkat na potkání každému. Slibuju, že tobě budu říkat všechno.

0: Úplně se přeneseme do atmosféry městečka Twin Peaks s tajným deníkem Lori Palmerové. Číst nám bude Kateřina Císařová a taky Michal Štěrba.
1: Podrobnosti o filmovém létu najdete na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde si můžete poslechnout osudy Davida Lynche z jeho obsáhlého životopisu Místo snění.
0: A ještě připomínám, četba s hvězdičkou začíná na Vltavě ve 23 hodin.

0: Zapadlé město Dogville, kdesi v Colorédu.
1: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
0: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Josef Suk a Smetanovo trio, část 3 pro housle, violončelo a klavír u nás na Vltavě.
1: Jak se jmenuje město, které založil Jan Antonín Baťa? Byl to Baťov, byl to Kovák, Sezimák, Sezimovo Ústí 2. Jeho jméno se v průběhu desetiletí měnilo, ale příběh zůstává. A teď s ním přichází i spisovatelka Markéta Pilátová.
2: Vracím se z Baťova, nebo z Kováku, nebo ze Sezimáku, nebo ze Sezimova Ústí 2. Když jsem loni měla v tomhle městě čtení z románu Z Baťovu džungli v místní knihovně a pak se po městě procházela, nikde jsem nenašla jméno Jan Antonín Baťa. Jedinou upomínkou na Baťovce, kteří město založili a postavili, bylo náměstí, ale to se jmenovalo Náměstí Tomáše Bati. Tedy Bati, který zemřel 7 let předtím, než se v Sezimově Ústí 2 začalo stavět. Projekt nového města totiž zrealizoval jeho nevlastní bratr, Jan Antonín Baťa, zvaný pokračovatel, a ten jakoby zmizel. Zmínila jsem se o tom v knihovně a za půl roku poté mi knihovnice Barbora Pulpitlová volala, že jí to vrtá v hlavě a že se pokusí znova obyvatelům Sezimova Ústí 2 připomenout, že město se původně jmenovalo Baťov. A za rok stojím znova před knihovnou, kde se schází lidé, kteří si chtějí vybavit, jak město vypadalo v roce 1939, kdy se začalo stavět. Jan Antonín Baťa tady chtěl postavit novou strojní továrnu a hledal místo pro nové město. Koupil tedy od města tábor statek Velký dvůr a začala výstavba. Neuvěřitelně rychlým tempem, jak bylo u Baťovců zvyklých nepromrhat ani vteřinu svého života zvykem. 5.6.1939 přijel tehdejší ředitel Baťových strojíren Bohuslav Ševčík do tábora, ubytoval se v hotelu Znamenáček a pak podepsal smlouvu a hned poté osobní referent pan Mikulenka vyvěsil leták, na kterém stálo, že firma Baťa hledá nové spolupracovníky, nástup ihned. Fanoušek baťovské historie, pan Luděk Zika, promítal fotky ze soukromého archivu. Velký statek, který zásoboval odhodlané stavitele jídlem, zbourali už v 50. letech, ale prý pořád roste jasan stepilý, který stál před ním. Žáci průmyslové školy, kteří nacvičili divadelní představení o slunečníku, měsíčníku a větrníku v roztomilých kostýmech. Baťovské dvojdomky, zvané Baťovky, ve čtvrti, co se jmenuje Německo, jsou na rozdíl od zlínských dvojdomků, kdo ví proč, omítnuté. V domcích výstřelek luxusu, vykachlíčkovaná koupelna, zatímco v táboře se prý lidé koupali v kuchyni ve škopku. Domov žen, průmyslovka, internát a hotel zvaný Společenský dům. A pak jména. Baťovci městu říkali Baťov, nacisti Alttábor, pak se říkalo Kovák podle továrny Kovosvit, ale bylo to Sezimovo Ústí 2. Nebo dnes jednoduše Sezimák. Firma kromě dvojdomků, továrny, kina, hotelu a dalších nezbytností vysadila taky 69 topolů. Jeden pamětník říká: můj táta už tady není, není tady ani můj děda, ale topoly od Bati tady jsou. A město tady taky pořád je. A lidé v něm možná společně pozvolna nebo překotně jako správní potomci Baťovců vymetou pavučiny ze skříně zapomínání. Zapomínání na pravou podstatu a identitu tohoto místa, kde pořád rostou topoly, které si toho tolik pamatují.
1: Přitom příběh Jana Antonína Bati z místní paměti na dlouhou dobu téměř zmizel, ale teď nám ho připomněla spisovatelka Markéta Pilátová.
0: Pokračuje letní festival Filharmonie Brno, i o něm budeme ještě mluvit ve zprávách v 7 za necelé 4 minuty.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Teď je 7 hodin, hezké ráno.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. Začíná soud se společností Meta. Podle amerických státních žalobců navrhla sociální sítě tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Letní festival Filharmonie Brno dnes pokračuje druhým dnem na hradě Špilberk. A čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami 17 až 22. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky.
4: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
5: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
4: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
6: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
4: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Některé firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatelé jim přitom musí zaplatit letenku, ubytování a další náklady v desítkách tisíc korun. Filipínci mají povinnost podle evropských pravidel u původního zaměstnavatele zůstat jen půl roku. Podle loňské analýzy ministerstva práce po této době přechází až 10% z nich. Podle prezidenta svazu personalistů Martina Jánského Filipínci mění zaměstnání často jen kvůli o něco lepšímu platu.
7: Taky to ale často může souviset s tím, že Filipínci sem dost často přicházejí na práci, která není příliš oblíbená z pohledu mzdy, anebo je třeba fyzicky náročná. Takže oni sem přijdou, ale pak se tady zorientují a zjistí, že lze pracovat za lepších podmínek nebo případně na lehčí práci.
3: Podle dat úřadu práce je v Česku už skoro 15 000 filipínských pracovníků. Čím dál víc jich přichází taky přes program ministerstva průmyslu kvalifikovaný zaměstnanec. Jenom letos do července jich byly 4 000. V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné až 1 bilion a 400 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcií firmy.
8: We're taking Meta to court.
9: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Na nádvoří hradu Špilberk pokračuje hudební festival Brněnské filharmonie. Ten nabídne návštěvníkům až do neděle koncerty klasické hudby ve spojení s jazzem a dalšími žánry. Pořadatelé navíc letos program rozšířili o jeden večer. Dnes proto orchestr zopakuje včerejší koncert s hudbou z české videohry Kingdom Come Deliverance 2, jak doplňuje mluvčí Kateřina Konečná.
10: Posluchači se mohou těšit na zvuk velkého symfonického orchestru středověké hudby Bacchus a také pěveckého sboru Masarykovy univerzity. Tento koncert bude doplněný také videoprojekcí z počítačové hry.
0: Počasí.
3: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm a během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 13. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré úterní ráno, dnes s datem 18. srpna. A možná, že to máte podobně jako já, že máte rádi místa, která mění postupem času svůj účel, mění se před očima, ale přitom minulost v nich jaksi zůstává. Tovární halou dnes můžeš znít místo strojů hudba. Mezi industriálními zdmi můžou vyrůst obrazy a sochy. A někdy stačí projít dveřmi paláce, abychom se ocitli uprostřed dějin, které stále naši přítomnost ovlivňují. Dnes se vydáme právě na taková dvě místa. Do brněnské Šmeral Art Factory, kde se umění potkává s průmyslovou minulostí, a potom taky do pražského paláce Kinských, který i během rekonstrukce vypráví svůj příběh. Některá místa stojí za to navštívit, ještě víc stojí za to jim naslouchat. Tak budeme rádi, když si na nás uděláte čas i po 7. hodině.
2: Zpívat bude v našem vysílání Natalie Cole, zahrajeme Bedřicha Smetanu, zazní i Wycliffe Gordon a Ron Westray. Teď Antonio Vivaldi, Fabio Biondi, Europa Galante a část koncertu pro housle.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Fabio Biondi, orchestr Europa Galante, 10 minut po 7 ráno na Vltavě.
1: A naším cílem bude teď 10 minut po 7 Palác Kinských. Místo, kde se nachází mimo jiné rozsáhlá sbírka grafiky a kresby Národní galerie Praha. Teď je Palác Kinských v rekonstrukci.
0: První výstava se tam otevře až na podzim za rok a půjde o díle Jana Zrzavého a Bohumila Kubišty.
1: No a právě v Paláci Kinských pokračuje taky náš seriál o budovách Národní galerie Praha. A návštěvu aktuálně nepřístupného paláce podnikla před pár dny naše redaktorka Zuzana Filipková.
2: Opatrně tady.
3: Se správcem Paláce Kinských Radovanem Fiedlerem a tiskovou mluvčí Národní galerie Praha Janou Holcovou vstupujeme do sklepních prostor pod budovou.
4: Tady tomu místu předcházel románský objekt 12. století a jeho přízemí se dosud zachovalo ve sklepení paláce. Takže tady vlastně byl nějaký objekt 12. století a jeho tehdejší přízemí jsou tyhle ty sklepy původní. Jo? A pak se rozšířily ty sklepy v první polovině 14. století.
2: Jeden z nejstarších sklepení tady v Praze.
3: Palác Kinských, postavený v 50. a 60. letech 18. století na Staroměstském náměstí, minout nemůžete. Výrazná rokoková stavba je zvláštní také tím, že nestojí v jedné linii s ostatními domy, ale vystupuje výrazně dopředu do náměstí. Jana Holcová upozorňuje na jednu zajímavost, které si na první pohled možná ani nevšimnete, a je hned u vstupu do dvora paláce.
4: Tady jsou dřevěné kostky, to bývá v Praze, není to moc, ale bývá to v některých dvorech právě těch bývalých paláců, a to je proto, aby tolik neklapaly koňský kopyta.
3: Od roku 1949 ho má ve správě Národní galerie Praha. Od června minulého roku je budova v rekonstrukci, ale my alespoň nahlédneme, co přesně se tu opravuje.
4: Probíhá výměna podlah, topného systému a rekonstrukce oken. Později i bezbariérový vstup. On teda je Palác Kinských bezbariérový už teď, a ten víte.

0: Galerie Praha sbírku grafiky a kresby, která čítá přes 400 tisíc položek.
1: Většinu tvoří tedy grafické práce, menšinu kresby. Zejména v té kresbě máme díla, která opravdu jsou světového významu. Jsme asi jediná sbírka v Národní galerii, jejíž fond sahá od 11. století do současnosti. To znamená, máme tady zastoupeny jak středověké práce, tak prostě práce různých starých mistrů 19. století i aktuální tvorbu.
0: Vysvětluje Blanka Kubíková, ředitelka sbírky grafiky a kresby, která dodává, že v Paláci Kinských jsou také 3 depozitáře a další důležité prostory.
1: Výstavní prostory jsou aktuálně ve 2 patrech. V minulosti sice se výstavy konaly i v takzvané konírně, ale tam aktuálně se připravuje provoz pro restaurátory. Po rekonstrukci Paláce Kinských, která by měla skončit letošním roce, budeme mít 2 krásné výstavní prostory. Kromě nich, to, co je jakoby skryto zrakům běžného návštěvníka, tak v Paláci Kinských sídlí ředitelství Národní galerie, včetně oddělení, jako je třeba marketing, PR, právní oddělení a potom právě sbírka grafiky a kresby. To znamená, my tady máme naše kanceláře, jsou zde umístěny 3 depozitáře i provozy, které s naší činností úzce souvisí, jako je pasparténa nebo restaurátorská dílna. Sídlí zde také badatelna a knihovna sbírky grafiky a kresby. To je velmi důležitý prostor, protože práce na papíře nemůžou být trvale vystaveny. To znamená, že my nemáme stálou expozici jako jiné sbírky. Náš fond prezentujeme pouze ve výstavách a potom v takzvaných grafických kabinetech. To jsou malé výstavy, zejména z našeho fondu, které jsou ve Schwarzenbergském paláci, ve Veletržním paláci. A pak je to právě ta badatelna. Tam mohou zájemci, většinou jsou to odborníci, ale mohou to být i zainteresovaní lajkové, jak my říkáme, přijít požádat o studium originálu.
0: Na závěr nám Blanka Kubíková a také kurátorka Petra Kolářová vybalují a ukazují vzácná díla z této sbírky. Díváme se třeba na slavné dílo Egona Schielleho, sedící žena s pokrčenými koleny z roku 1917.
2: Jedná se tedy o velmi slavné dílo Egona Schielleho, které představuje ženu s pokrčenými koleny. Toto dílo představuje mladou ženu, která je v negliže, sedí v takové eroticky vyzývavé póze a představuje patrně jeho ženu Edith Harmsovou, s kterou se Schielle oženil v roce 1915. Nicméně jejich manželství netrvalo dlouho, protože ona v roce 1917 zemřela na španělskou chřipku.
3: A jak se to dílo dostalo do sbírek Národní galerie Praha?
2: Dílo bylo zakoupeno v roce 1930 moderní galerií z vídeňské galerie Wirtle spolu s dalšími kresbami Egona Schielleho. Z této doby máme ve sbírkách 4 kresby, zároveň byl zakoupen také jeden obraz Těhotná žena a smrt.
0: Popisuje Kolářová. V následujícím dílu se vydáme do Schwarzenbergského paláce na Hradčanech.
4: Slyšeli jsme reportáž z Národní galerie, celou sérii i s doprovodnými fotkami najdete na vltava.rozhlas.cz. A jak říkala Zuzana Filipková, zítra zamíříme na Hradčanské náměstí.
5: Robert Redford loni v září zemřel, ale dnes, kdyby se dožil, by oslavil 90. A tak na Roberta Redforda a taky na 6 dnů kondora, tenhle legendární film, který tedy měl název 3 dny kondora a teď verzi románovou, kterou můžete poslouchat u nás na Vltavě, taky připomeneme.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Erik Trifa, David Kolár a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: Max Reger, alerické andante, vídeňský komorní orchestr, dohrál 5 minut před 7:30.
1: A v kalendáři je dnes 18. srpen. Právě dnes by Robert Redford oslavil 90. Loni v září zemřel. Hollywoodský idol, herec, režisér, producent a taky muž, který výrazně pomohl změnit podobu americké kinematografie. Jak připomíná filmový publicista Jan Schreier na aktuálně.cz, za jeho přitažlivou tváří se skrývala mnohem složitější osobnost. Robert Redford totiž nebyl jenom zlatý chlapec Hollywoodu, ale byl to člověk i s temnějšími stránkami a taky se silným zájmem o politiku, ekologii a nezávislý film.
0: Proslavil se filmy jako Butch Cassidy nebo Sundance Kid, Podraz nebo Všichni prezidentovi muži. Za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, významnou stopu. Zanechal také jako zakladatel filmového institutu Sundance.
1: No a nesmíme zapomenout na to, že jednou z jeho ikonických rolí byl Joe Turner, pracovník CIA ve filmu Tři dny kondora z roku 1975.
0: Právě jeho příběh si teď můžete připomenout i na Vltavě. V naší četbě na pokračování nabízíme román Jamese Gradyho 6 dnů kondora, podle kterého film vznikl.
1: Takže poslouchejte 6 dnů kondora u nás na Vltavě. Premiérově jsme ho zařadili do našeho filmového léta.

0: What? Tedy co? Nebo cože? Od Wyclefa Gordona, virtuózního pozounisty, který ale hraje i na trubku, tubu, klavír, zpívá, sketuje, dokonce prý hraje i na didgeridoo. Jeho skladbu jsme vám nabídli v 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš ANO už dříve řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliardy korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard. Neznámý projektil zasáhl nákladní loď při plavbě v Hormuzském průlivu. Oznámila to britská námořní služba. Úder způsobil škody ve strojovně a zranil nebo zabil nejméně jednoho člena posádky. Zbývajícím námořníkům pomáhá ománská pobřežní stráž. Zásah podle úřadů neměl dopad na životní prostředí a jeho vyšetřování pokračuje. Kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem zůstává provoz na klíčové námořní trase velmi omezený. Včera Hormuzským průlivem proplulo jenom 6 lodí, jak napsala společnost Kepler, která situaci na moři monitoruje. Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku bude 22. srpna centrem celostátní akce Hradozámecká noc. Návštěvníkům připomene příběh japonské hraběnky Mitsuko Kudenhove Kalergi, která se na přelomu 19. a 20. století provdala do evropské šlechtické rodiny. Zámek v Horšovském Týně je jednou z hlavních památek letošního projektu Po stopách šlechtických rodů Šlechta na cestách. A zpočátku bude oblačno až polojasno, ujediněle s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnost. Na jeho západě Čech místy se slabým deštěm a během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů, na horách 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Kulturní tipy nesmí chybět ani 2 minuty po 7:30. V pražské Central Gallery plánují na večer znovu otevření rozšířené výstavy Alfons Mucha, kterou připravila kurátorka Helena Kočíková ve spolupráci s vnučkou Alfonze Muchy Jarmilou Mucha-Plockovou.
2: Na zámku z Braslav v Praze vystoupí Prague Cello Quartet, tak se tam zastavte.
1: A stejně tak si udělejte cestu do Friedlandu, protože začínají letní jazzové dílny Karla Velebného.

0: Dobré ráno s Vltavou, necelých 7 minut po 7:30. Wolfgang Amadeus Mozart a Víkingur Olafsson právě v tomto čase, v úterý 18. srpna.
1: Bývalá továrna Šmeral v Brně se postupně mění na nové kulturní centrum. Galerie Šmeral Art Factory představila druhou výstavu od svého otevření. Tentokrát nese název Vysoké otáčky.
0: Svá díla na ní poprvé společně vystaví malíř Vladimír Houdek a sochař Tomáš Roubal. Syrový tovární prostor zaplnili kontrastními obrazy a sochami ze svářečského drátu.
2: Když jsem přemýšlel nad tím názvem, tak jsem si vzpomněl na to, že se tady vyráběly kaplanovy turbíny a já jsem se podíval na to, jakým způsobem kaplanová turbína funguje. A jedno ze slov, nebo dvou slov, které jsem tam v tom popisu našel, bylo právě spojení vysoké otáčky.
3: Vysvětluje kurátor Petr Hájek, který princip rotace a energie nevidí pouze v historii továrny.
2: Najednou mi to se cvaklo, že to je ideální název, který skvěle propojuje industriální minulost tohoto místa s touhletou výstavou. A zároveň ten princip vysokých otáček je možné při troše představivosti vlastně nalíst v dílech obou těch autorů, to znamená jak v obrazech Vladimíra Houdka, tak v sochách Tomáše Roubala.
3: Ačkoliv jsou oba na české výtvarné scéně zavedení umělci, společnou výstavu mají vůbec poprvé.
2: Já jsem vlastně od Vladimíra Houdka chtěl vystavit tu žlutou sérii obrazů, protože skvělým způsobem právě ladí s těma černýma ocelovými sochama Tomáše Roubala.
3: Syrové zdi bývalé tovární haly rozbíjejí velkoformátová jasně žlutá plátna, ze kterých vystupují geometrické obrazce.
2: Hlavní slovo, které mě napadá, když se na ty obrazy koukám, tak je to konstruktivismus. Ty obrazy jsou hodně takový jako špičatý, technický, industriální. Jsou tam i kulatý tvary a charakteristická jsou kraje těch obrazů, které vlastně tak jakoby přetékají do toho okolního prostoru.
3: Abstraktní obrazy doplňují sochy Tomáše Roubala.
4: Já myslím, že to spolu perfektně funguje, protože Vladimír tady má vyloženě abstraktní kompozice versus moje jakoby figurativní a ty moje věci jsou jako monochromní a vlastně on tam jakoby tu šedou má v těch obrazech taky, ale je to celý prolinkovaný tím nějakým žlutým pozadím a myslím, že se to skvěle doplňuje k sobě.
3: Sochy vyrábí unikátní technikou.
4: Jsou udělané vrstvení svářeným drátem ty sochy a tím pádem vlastně nemají v sobě žádnou kostru. Dalo by se to přirovnat k nějakému ručnímu 3D tisku. Ta technika je velice časově náročná, že za den třeba vytvořím 10 cm ty sochy. Většinou vzniká jako bez nějaký předchozí skici, že to spíš jakoby nějaký boj s tím materiálem, který vlastně v tom stavu, když to svařuje tekutý a různě s tím musím bojovat, aby to dělalo to, co chci.
3: Právě tento pomalý proces staví Roubalovu práci do kontrastu s názvem výstavy.
4: Jako z mého hlediska se jedná o nějaký celkový napětí ve společnosti, kdy pořád vlastně klade nějaký důraz na tlak a na výkon a prostě je to celý takovýhle rychlý a já si myslím, že k tomu jdu velice dobře tím, že to je přesný opozit ty díla. Tak zdlouhavě vzniká, že je to vlastně totální protiklad.
3: Navzdory pomalému tempu, ale z drátu dokáže svařit i dvoumetrová díla.
4: Ústřední sochu tady na té výstavě pro mě je tady ta socha, vedle které stojíme momentálně, to je vlastně velká hlava, je to vlastně úplně nejjednodušší motiv smajlíka. Tohle ta socha vznikala asi 6 měsíců. V rozmezí 2 let, jsem si po 3 měsících, když jsem dojel do půlky, tak jsem zjistil, že už prostě nechci pokračovat, že centimetr za den práce a dal jsem si od toho prostě rok pauzu. To mi vidět výborně, jakoby ten kontrast toho, že vlastně ten nejjednodušší motiv, jaký vlastně na světě je, ten smajlík, co si posíláme 10 000 krát denně, tak vlastně udělaný tou nejnáročnější technikou.
3: Výstavu mohou lidé navštívit v továrním areálu u řeky Svitavy do 13. září. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Natalie Cole v písni Don't Get Around Much Anymore a nahrávce z roku 1991. Hezké ráno, 2 minuty před 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V sicilské Messině někdo ukradl z muzea 4 obrazy renesančního malíře Antonella da Messiny. Už jsme o tom taky včera mluvili. Krádež mohla podle místního radního souviset se sicilskou mafií, ale policie prověřuje i možnost zapojení některého ze zaměstnanců muzea.
0: Zloději využili dobu náboženské slavnosti, kdy byly v ulicích tisíce lidí. 2 obrazy, navíc krátce po krádeži našli turisté opřené o zábradlí před muzeem.
2: Pachatelé nejspíš podcenili jejich velikost a taky váhu. Protože jsou díla velmi známá a na černém trhu prakticky neprodejná, mohla by sloužit spíš k vydírání anebo jako platidlo v kriminálním prostředí.
0: Případ připomíná slavnou krádež Caravaggiova obrazu v Palermu z roku 1969, která byla taky spojována s mafií a dodnes nebyla objasněna.

0: Lazar Florisán a ukázka staneční hudby ke hře Zdraví nemocný Marka Antoána Charpentiera. 8:15.
1: Vizitka. Jen si to zkuste představit. Co kdybyste na chvíli nemuseli vůbec nic? Festival O ničem, který na pražské Letné pořádá organizace Mila, nabízí prostor pro zastavení, pro ticho, odpočinek i pro takovou obyčejnou radost z bytí.
0: Za jeho vznikem stojí Simona Bagárová, vystudovaná sociální pracovnice a zakladatelka organizace Mila, která se dlouhodobě věnuje důstojné péči o seniory.
1: A tak se jí ve vizitce po 10. dopoledne budeme ptát třeba na to, proč péče o druhé začíná péčí o sebe a co nám může dát chvíle, kdy opravdu nic nemusíte.

0: Adam Plachetka se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a árie z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany.
1: Krásně se to poslouchalo. A teď jsem zvědavá, co pro nás má písničkář, prozaik, taky básník Jan Burian, který nám celý tento týden přináší své oblíbené poetické texty.
2: Básnění.
3: Setkání druhé, Nikanor Para. Narodil se v září roku 1914 a dnes mu je 103 let. Před 15 lety jsme ho s Pavlem Kouteckým navštívili v jeho domě na pobřeží Pacifiku, když jsme natáčeli dokument Chilské deníky. Výjimečně nám udělil rozhovor na kameru, ale museli jsme mu slíbit, že najdeme ženu, kterou kdysi po válce v Praze miloval. Slib jsme dodržet nedokázali. Dokonce i záběry s tímto velkým chilským básníkem zůstaly nakonec nesestříhány kdesi v černých dírách České televize. Vysvětlete někomu v Evropě, že máte unikátní materiál s básníkem, jehož tvorbu do angličtiny překládali Ginsberg a Ferlinghetti. Bylo to marné. Nikanor Para ale uvízl hluboko v mé paměti a zvláště scéna, kdy tento téměř 90-letý muž recitoval své verše nad hrobem svého slavného chilského kolegy Vincenta Huidobra. Nikanor Para, buřič, spíš v rinku poezie než společenského života, v jednom aforismu antipoeticky pravil: všechno je poezie, kromě poezie. A já jsem hltal každé jeho slovo, gesto, úsměv. Byl pro mě výjimečný i tím, že je starším bratrem nejslavnější chilské písničkářky 20. století, Violety Parové, jakési chilské boženy Němcové. Beránka převlečeného za vlka, jak o ní napsal, když dobrovolně sešla se světa v roce 1967. Nemohl jsem si pro tuto chvíli vybrat jiné Parovo dílo. Na obranu Violety Parové. Sladká sousedko v zeleném pralese, věčný hoste jarně květoucích dubnů, velká nepřítelkyně trnoví Violeto Parová. Zahradnice, hrnčířko i švadleno, tanečnice nad průzračnou hladinou, strome rozeznělý zpěvnými ptáky, Violeto Parová. Prošla si celým krajem, křížem krážem, vykopávala si křídové džbány a uvolňovala ptáky uvízlé mezi větvemi, vždycky plná starostí o ostatní, když ne o synovce nebo o tetu. Kdy už si vzpomeneš sama na sebe, Violeto milosrdná? Tvá bolest je uzavřený, bludný kruh, který nezačíná ani nekončí, ale ty dokážeš překonat všechno, Violo podivuhodná. Jakmile má dojít na tanec kveka, tvé kytaře se nikdo neubrání, dokonce i mrtví vstávají z hrobů a jdou dokola. Kveka slavné bitvy u Majpů, kveka ztroskotání lodi Angamos, kveka zemětřesení v Čiánu a mnohé další. Ani Guarauna, ani Skřivan, ani Drost, ani Křepelka volná či v zajetí, ty jedině ty a do třetice ty ptáku pozemského ráje. Jezerní ptáček, sladkovodní racek, všechny přívlastky na světě jsou málo, všechna jména v lidské řeči jsou málo, aby tě popsali. Poezie, kresba, práce na poli, všechno umíš, až oči přecházejí bez sebemenšího úsilí, jako když se pije sklenice vína. Ale tajemníci tě nemají v lásce a zavírají ti dveře před nosem a vyhlašují ti krvavou válku, Violo bolesti plná. Neboť ty ze sebe neděláš šaška, neboť ty se nedáš koupit ani prodat, neboť umíš mluvit jazykem země, Violo chilensis, neboť je odhalíš na první pohled. Jak by tě mohli mít rádi, říkám si, když jsou to ustaraní úředníci, šediví jako kameny na poušti, nezdá se ti? Zatímco ty, Violo vrcholků Ant, kvítku pobřežního pásu Velehor, si nikdy neutuchající pramen lidského života. Tvé srdce se otevře vždycky, když chce. Tvá vůle se zatvrdí vždycky, když chce. A tvé zdraví se vždycky, když chce, plaví proti proudu. Stačí, abys je zavolala jménem a barvy a tvary veškerých věcí povstanou a okřejí jako lazar na těle i na duši. Nikdo nemá právo si stěžovat, když zpíváš polohlasem nebo když křičíš, jako by tě právě podřezávali, Violo sopečná. Ten, kdo ti naslouchá, může nanejvýš s úctou zachovat nábožné mlčení, protože tvůj zpěv ví naprosto přesně, kam směřuje. Z tvého hlasu vždy tryskají paprsky jasného světla do všech světových stran, zběračko hroznů s černýma očima, Violeto Parová. obvinují tě z toho a onoho. Já tě znám a říkám, kdo skutečně jsi, o beránku převlečený za vlka, Violeto Parová.
1: Text na obranu Violety Parové v překladu Petra Zavadila je součástí sbírky Básně proti plešatění. A právě po téhle knížce sáhl písničkář, básník a prozaik Jan Burian.
0: Kam v příštích minutách, třeba do Kutné Hory, kde začíná týden akordeonu. Poslechněte si celé zprávy v 8 hodin.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: O rozpočtu pro příští rok začnou na rezortu financí jednat jednotliví ministři. Hekři ve Francii ukradli z webů daňové zprávy citlivé informace 100 tisíců občanů. Začíná 7. ročník festivalu Kutnohorský týden akordeonu. A čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami 17 až 22 stupňů. Ministrně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdejů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
3: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
2: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít zhruba 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy. Ministryně Schillerová dopředu upozornila, že nebude možné splnit všechny požadavky. Hekři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. O útoku informovala daňová správa, která postupně upozorňuje napadené občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje lidí mohli použít k finančním podvodům.
4: Daňová správa hackerům zamezila přístup přeběžné kontrole IT systémů už na konci června. O masivním úniku dat se ale dozvěděla až poté, co o něm informovali sami hackři minulý týden. Ti získali data občanů i firem, mají jejich jména, adresy, telefonní čísla nebo údaje o příjmech. Citlivé informace můžou použít při krádežích identity nebo finančních podvodech. Daňová správa od pondělí informuje občany, kterých se zcizení dat týká. To může podle serveru Le Monde trvat i několik dní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Dělníci rozebírají v elektrárně Mělník halu a zařízení na spalování uhlí. Do roku 2030 na jejich místě postaví jeden ze 3 plánovaných paroplynových generátorů. Jde o součást kompletní modernizace areálu za 50 miliard korun a přechod z uhlí na plyn a další zdroje, jak říká technický ředitel společnosti Energotrans Martin Hora.
5: Tady vzniknou 3 nové paroplynové jednotky s celkovým instalovaným elektrickým výkonem více než 1200 MW. Tepelný výkon bude více než 700 MW a jeho hlavním cílem budou dodávky tepla do centrálních systémů zásobování, tedy zejména směrem do Prahy.
2: Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně ušetří více vody. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity mohou díky digitalizaci zahradníci přesněji řídit zavlažování celé zahrady. Získaná data využijí taky vědci a studenti.
6: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií.
7: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík. Digitalizace má především zefektivnit hospodaření s vodou, vysvětluje František Mach ze startupu NextDrop.
8: Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
7: Systém o zahradě dlouhodobě sbírá cenná data.
8: Výzkumníci můžou přímo ty data využívat v rámci svého výzkumu.
7: Zahrada podle vědců nejen sníží spotřebu vody, ale i ušetří čas zahradníkům a zlepší péči o rostliny. Marek Gensel, Český rozhlas.
2: V Kutné Hoře večer začne 7. ročník festivalu Týden akordeonu. Návštěvníci se na různých místech města můžou těšit na koncerty českých i zahraničních hudebníků. Festival taky nabídne kurzy hry na akordeon. Letos se na ně přihlásilo přes 60 zájemců. První koncert začne v 19 hodin v kostele svatého Jana Nepomuckého, jak říká jeden z organizátorů Michal Čejna Karbana.
9: Poté samozřejmě také posluchačům nabídneme irskou hudbu za doprovodu steparské show, anebo také například v neděli zahrají všichni kurzisté Kutnohorského týdne akordeonu, který celý týden bude svičovat a připravovat se právě na tady to vyvrcholení.
2: Festival Týden akordeonu potom skončí v neděli.
10: Počasí.
2: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnost. Na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, pojďme se teď společně podívat na věci a na svět tak trošku jinak. Pojďme si všívat míst, kolem kterých běžně procházíme, starých příběhů, které jsou ukryté v architektuře a třeba i věcí, které už dávno dosloužily, ale můžou dostat úplně nový život. Z trubek starého jihlavského zimního stadionu tak vznikla monumentální socha Krištofa Kintery. Z někdejšího lázeňského boomu ve francouzském Daxu zase dodnes září Art Deco Hotel Splendid. No a na Letní Letné se dnes umění rodí dokonce za zvuku vrtaček, kladiv a motorové pily. Tři artisté totiž proměňují truhlařinu v nový cirkus. Tak pojďme tedy společně zjistit, co všechno může vzniknout, když se propojí minulost, řemeslo, architektura a k tomu ještě notná dávka fantazie. Ze studia za celý dnešní ranní vysílací tým přejeme 6 minut po 8. Dobré ráno.
1: A taky dobrý poslech hudebního výběru od našeho dramaturga Jana Kinsla, Johann Joachim Kvanz, Tereza Richterová, John Adams nebo Federico Moreno Toroba.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Federico Moreno Toroba a část sonatiny ve verzi pro kytaru a orchestr hrál Rolando Saad a Royal Philharmonic Orchestra.
1: Může jít cirkus a truhlařina ruku v ruce? Odpověď nabízí inscenace Soras Symfony. Je k vidění na festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná a je to hodina jenom těžko zařaditelného cirkusového divadla Tesařiny, ve které dřevo, hřebíky a piliny ožívají přímo na jevišti.
0: Jak vzniká inscenace, ve které se žonglování a manipulace s objekty snoubí s truhlařinou, mluvila s protagonisty naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Inscenaci Sawdust Symphony má své dominantní místo materiál, dřevo a truhlářské nářadí. Stálo toto všechno na počátku vaší společné inscenace?
3: We told ourselves we really want to make a performance that is around work and woodwork.
4: Chtěli jsme udělat představení o práci. O práci se dřevem. Hlavně proto, že nás všechny baví pracovat rukama. A myslím, že když už lidi něco rádi tvoří, tak nejčastěji ze dřeva, ne z kovu nebo ze skla. Přišlo nám to i divácky hodně atraktivní. Chtěli jsme sdílet pocity, které lidé znají z domova, z dětství, z chvil, kdy si sami něco stavěli.
2: A když vás na začátku tvorby taková myšlenka napadne, začnete si hned zapisovat pocity, nápady, třeba i text nebo obrazy? Jak vlastně vzniká dramaturgie kolektivní novocirkusové inscenace?
5: Každý z nás k tomu přistupuje trochu jinak, ale spojuje nás jedno. Všichni jsme žongléři. A žongléři většinou začínají od nějakého objektu, od takového světa předmětů. Přesně takhle vznikalo i tohle představení. Přinesli jsme do zkušebny hromadu nářadí, hromadu materiálu. Prostě jsme si s tím hráli, zkoušeli jsme věci. A postupně jsme zjistili, že každého z nás zajímá něco jiného. Koliu zajímal spíš samotný materiál. Mě a Davida zase víc bavilo nářadí, řemeslo a zručnost. Měli jsme štěstí, že jsme na tom mohli pracovat opravdu dlouho, takže jsme se stihli pořádně ponořit do toho, co nás baví a o čem chceme vyprávět.
6: Měli jsme spoustu nápadů a jakmile jsme je začali zkoušet a kombinovat, objevovali se další. Postupně jsme je pak třídili, co dává smysl, co zapadá do celku. Uvědomil jsem si, že jsem musel vyzkoušet spoustu věcí a čím dál víc jsem sledoval,

0: respektive u mé postavy. Je to navíc docela absurdní. Na začátku pracuji s bílým lepidlem na dřevo a po chvíli je to lepidlo úplně všude. S tím si rád hraju. Diváci si pak říkají, co to je, kdo to je, co to tam dělá. Je fajn s tím pracovat a rozesmívat lidi. Zkrátka je pobavit něčím divným.
1: Já zase v představení pracuji s kladivy a hřebíky. Snažím se pořád trefit jeden hřebík. Bavilo mě pohrát si s myšlenkou, že když máte cíl, vytváří to energii, dává vám to hnací sílu i v životě obecně. A zároveň to nastoluje otázku, co se stane, když toho cíle dosáhnete, co přijde potom.
2: Myslím, že máme společné jedno. Každý žijeme trochu ve svém vlastním světě. Takový nerdi, abych použil to správné slovo. Jako když si kůň nasadí klapky na oči. Takhle se ponoříme do svého trochu abstraktního světa a z toho pak vznikne nová sbírka vášní.
3: Popište prostor, ve kterém vystupujete.
0: Naše jeviště je vlastně takový ostrov, asi metr vysoký. My jsme nahoře, ale něco se děje občas i dole. Proto je důležité, aby diváci dobře viděli i na tu spodní část. Jeviště má dřevěnou podlahu, takže to trochu připomíná podlahu dílny nebo starý dům, sklep, kde se to taky může umazat. Ale díky světlu a atmosféře tady, myslím si, že z toho uděláme opravdu hezký ostrov. A diváci tu ve stanu budou mít skvělý výhled. Jsou to naprosto ideální podmínky.
3: Michael Candl, David Aiselem a Kolia Hunek. Tak všichni tito tři muži stvořili hodinu cirkusového divadla Tesařiny. Inscenaci Soda z symfony můžete vidět na festivalu Letní letná v Praze do konce prázdnin.
4: V italském Pézaru se koná tradiční letní operní festival Joaquina Rossiniho. Na místě je publicista Daniele Jäger, se kterým se spojíme a řekne nám, čím je festival výjimečný a jaké dojmy si zatím odnesl. Třeba ze včerejšího recitálu mladého italského tenoristy Davea Monaca. Thank you.

0: promise, but you just got to give me a little time. There will be no more tears.
1: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou 20 minut po 8 ráno.
2: A míříme do italského Pézara, kde se odehrává už 47. ročník operního festivalu Gioacchina Rossiniho. Bezmála 100 tisícové přímořské město v regionu Marche se každé léto na plné dva týdny stává jedním z center světového operního dění.
1: Přímo na místě je náš spolupracovník Daniel Jäger, se kterým jsme už ve spojení. Dobré ráno, Dane.
3: Krásné dobré ráno z Pézara.
2: Čím je festival výjimečný? Co vlastně během těch necelých dvou týdnů nabízí?
3: Naďo, on je to festival, který se velmi soustředěně věnuje jednomu jedinému skladateli, a to Gioacchinu Rossinimu, který se tedy v roce 1792 narodil. A nehrají se tu zdaleka jen jeho nejznámější opery. Jedním z hlavních smyslů toho festivalu je vracet na jeviště také méně uváděná díla, a to v kritických edicích, které vznikají ve spolupráci s Rossiniho nadací, která sídlí přímo tady v Pézaru. Ten princip festivalu je každý rok podobný, nabízí tři hlavní operní produkce, každou ve čtyřech představeních. Letos je to nová inscenace velké francouzské opery Obléhání Korintu a dvě obnovené produkce. Jednoaktovka Příležitost dělá zloděje v režii Jeana-Pierra Ponela z roku 1987 a jednoaktovka Hedvábný žebřík v režii Damiana Micheletta z roku 2009. A vedle toho se hraje také Cesta do Remeše, kterou každý rok nastudovávají mladí zpěváci ze zdejší Rossiniho akademie Alberta Cedy. A právě tato akademie vychovává novou generaci rossiniovských pěvců a řada jejich absolventů se pak sem do Pézara vrací už v těch hlavních festivalových produkcích. No a každoroční součástí programu je také řada koncertů.
1: Ty jsi včera navštívil recital tenoristy Davea Monaka, jak na tebe zapůsobila?
3: Dave Monaco je mladý, letos 30-letý italský tenorista, který je s festivalem spjatý už několik let. V Pézaru debutoval v roce 2022 právě v té studentské Cestě do Remeše. Letos zpívá už v jedné z hlavních operních produkcí, v té jednoaktovce Příležitost dělá zloděje, a mezitím na sebe upozornil i mezinárodně. Loni získal třetí cenu v pěvecké soutěži Operalia, kterou založil Placido Domingo. Ten Monakův včerejší recital v historickém Rossiniho divadle byl ukázkou toho, jak náročný a zároveň pestrý rossiniovský tenorový repertoár je. Zazněly árie z oper Celmíra a Lazebník sevilský a také písně a skladby z Rossiniho pozdějších let, z cyklu Hříchy stáří a Hudební večery. Na tomto zpěvákově zajímavá lehkost ve výškách a pohyblivost hlasu a samozřejmě schopnost zvládnout tu náročnou rossiniovskou koloraturu. V masivních černých brýlích ale působil poměrně přísně a při zpěvu výrazně zapojoval celé tělo, což místy působilo docela nezvykle. Já mám pocit, že se na tom podepsala velká nervozita, protože tyto koncerty jsou velmi sledovány a občas také rozhodují o tom, jestli ty zpěváky pozvou do příštích let, tak uvidíme, jestli se tady tento zpěvák ještě v budoucnu ukáže.
2: Dane, je mi jasné, že to pro nás všechno budeš sledovat. Ostatně ty jsi měl včera perný den, protože na večer si potom navštívil ještě představení Rossiniho opery Obléhání Korintu. Připomeň, o jaké dílo se jedná.
3: Je velmi zajímavé už tím, že jde o první Rossiniho operu napsanou ve francouzštině. Premiéra se uskutečnila v Paříži v roce 1826, takže letos od ní uplynulo přesně 200 let. Hudebně už jsme hodně daleko od toho komediálního Rossiniho, kterého známe třeba z Lazebníka sevilského. Je to opravdu velká tragická opera s mohutnými sborovými scénami, velkými ansámbly a dramatickým napětím. A zároveň je na ní dobře slyšet, kam Rossini v Paříži směřoval k typu velké francouzské opery, kterou pak dovršil svým legendárním Vilémem Tellem. Takže opravdu byla to velkolepá opera.
1: Inscenaci připravil italský režisér Davide Livermore. Jak tohle velkolepé Rossiniho dílo pojal?
3: Ono hrálo se v auditoriu Scavolini, což je bývalá basketbalová hala v centru města, která po rekonstrukci před 2 lety slouží jako víceúčelový kulturní prostor. Davide Livermore zasadil příběh o obléhání Korintu osmanskými vojsky během řecké války za nezávislost do takového velkého muzejního depozitáře, kde byly v dřevěných bednách uložené pozůstatky antického světa, nejrůznější sochy, jejich torza a další artefakty. Korint tu vlastně představoval kulturní dědictví a takovou tu krásu minulosti, kterou ničí moderní současný člověk, protože už jakoby nedokáže pochopit její hodnotu. A tomu odpovídalo i rozdělení obou znepřátelených světů. Ti Korinťané vystupovali v historických kostýmech, zatímco Osmané byli naopak současní. V oblecích s mobilními telefony a dělali si i selfiečka. S Benem se postupně odhalovaly fragmenty toho antického světa a celý ten prostor se před očima diváků jakoby rozpadal. Vizuálně to bylo velmi působivé a dobře to souznělo s tím tématem zkázy města a vlastně i zániku celé civilizace a jejich hodnot. Ta režie navíc hodně pracovala s videoartem, který se prolínal s tím děním na jevišti a celé té inscenaci dodával místy skoro až hororový charakter.
2: Dané, a bylo to stejně působivé i po té hudební stránce? Kdo tě třeba nejvíc zaujal?
3: Naďo, já bych řekl, že to bylo ještě působivější než po té inscenační. Z těch pěvců bych určitě na první místo dal ruskou pěvkyni Vasilisu Beržanskou jako řekyni Pamíru. To byl podle mě výkon skutečně světových parametrů, technicky suverénní, ale zároveň velmi dramatický a výrazově přesvědčivý. Výborný byl také dlouholetý host festivalu ruský tenorista Maxim Mironov jako válečník Neokles. I když bych si právě pro postavu takového řeckého bojovníka si dokázal představit o něco dramatičtější hlas a výraznou kreaci vytvořil také rumunský basista Adrian Sempetren jako osmanský sultán Mohamed II. Celkově to byl opravdu mimořádný večer, který měl v rukou dirigent Carlo Ricci a hlavně ten večer ukázal Rossiniho v poloze, kterou si s ním možná většinou posluchačů ani na první dobrou nespojí, jako vlastně autora velkého, monumentálního a opravdu tragického divadla. To představení trvalo 4,5 hodiny, takže bylo to opravdu velkolepé.
1: Říká Daniel Jäger, který sleduje festival Joaquina Rossiniho v italském Pézaru. Dane, mimochodem, co tě čeká dnes?
3: Já dnes v poledne ve 12 hodin uvidím představení Rossiniho opery Příležitost dělá zloděje, o které jsem se už zmiňoval, a večer je na programu jubilejní koncert Flores 30, který připomene 30 let od festivalového debutu legendárního dnes už tenoristy a současného uměleckého ředitele festivalu Juana Diego Floreze.
2: Teď už můžeme slíbit to, že právě na tyto dvě události se zaměříme opět zítra. Hudební publicista Daniel Jäger stále zůstává v italské Pézaře. Dané, krásný den přejeme a zítra naslyšenou.
3: Díky a moc zdravím do Prahy. Naslyšenou.

0: Johann Joachim Kvanz a část sonáty pro flétnu a basso continuo číslo 272. 8:59.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A ještě přidám něco čísel. 300 metrů trubek, 25 metrů délky a 8 metrů výšky. Tak to jsou základní parametry sochy Krištofa Kintery a právě o ní si budeme povídat už za malý okamžik. Teď ale trošku jiné téma.
0: Když se podíváte na server i rozhlas, najdete tam soutěž o knížku. Britský velvyslanec v Česku Matt Field se ve své nové vzpomínkové knize Jsem tu novej vrací ke svým zkušenostem z diplomacie i k hledání nového domova.
2: Do Česka podle svých slov přijel jako novej, ale zároveň od prvního dne cítil, že je tady jako doma. Field v publikaci vzpomíná na svůj život i práci v 9 zemích a na 5 kontinentech.
0: Přibližuje taky zákulisí moderní diplomacie. Kniha je prý velmi osobní a při jejím psaní si uvědomil řadu detailů ze své života, které se jako diplomat běžně neuvědomuje.
2: Název Jsem tu novej přitom vznikl jako nápad jeho kolegů z britské ambasády a opět výtisků téhle knížky si můžete zahrát v pravidelné knižní soutěži na našem zpravodajském serveru iRozhlas.

0: Lukáš Daňhel, Emil Drápela a Filharmonie Brno ve skladbě Františka Xavera Pokorného.
1: Už od loňského podzimu stojí před Novou Horáckou arénou v Jihlavě monumentální socha Krištofa Kintery. A teď poslyšte ty rozměry: 300 metrů trubek, 25 metrů délky, 8 metrů výšky.
0: Na začátku sklidila nepříliš lichotivé recenze od části místních obyvatel. I sám Kintera s ní bojoval.
1: A to hlavně na začátku, protože to teprve vymýšlel, jak tuhle instalaci pojmout. No a tak se s Krištofem Kinterou sešla i naše reportérka Zuzana Filipková.
2: Studio Krištof Chybík právě u příležitosti realizace té sportovní stavby, která v tom městě má obrovskou důležitost právě díky tradici jihlavského hokeje. Tak od začátku stáli o tom, aby tu stavbu doprovázelo ještě nějaký umělecký dílo.
3: Říká Krištof Kintera, se kterým sedím v jeho ateliéru nad vizualizacemi sochy Souhra pro hraví hra do Jihlavy. Vymyslet, jak má dílo vypadat, bylo pro umělce složité i proto, že je sám fanouškem hokeje a dokonce ho i aktivně hraje.
2: Já jsem se o to víc do toho myšlenkově zamotal, protože jsem za tu přihrávku byl mile rád, ale zároveň jsem absolutně nevěděl, jak to má vlastně uchopit. Takže mě to vůbec nešlo. Kluci architekti už potom se jako dožadovali jako toho výsledku. A ze mě furt nic nepadalo, až jsem prostě si normálně sednul takhle jako na stůl a sevřel jsem si hlavu do dlaní, zavřel jsem oči, zamyslel jsem se, zakouřilo se mi. Musel jsem si sundat klobouk, jo, i kšoutovku, zakouřil se mi z hlavy. A ten zámysl byl strašně vlastně jednoduchý. Položil jsem si otázku, co to je ten hokej? Hokej je hra. Co je na tom hokej nejkrásnější? Souhra, která končí buď výhrou nebo prohrou.
3: Rozměrná socha je tedy nakonec vytvořená právě z těchto slov, které se vzájemně prolínají. Kintera ji vytvořil z původních trubek ze zábradlí starého jihlavského stadionu.
2: Když jsem to tam oblížil, tak jsem vůbec nevěděl ještě, co budu dělat. A bylo tam rozřezané to původní zábradlí z těch tribun. A já jsem požádal Jihlavský, aby teda by to zábradlí, pokud možno rozřezaný, někde složí, abych aspoň měl nějakou vlastně materii, s kterou se dá pracovat. A tata mezi tím už jako rok ležela a mě to najednou se spojilo a tenhle ten skutečný korpus delikty, ty historie, to je opravdu jako důkazná hmota, kterou svíralo v ruce tisíce těch fanoušků z Jihlavy a jihlavského hokeje.
3: Je tam ta paměť.
2: Je tam ta paměť, jako opravdu skutečná v té materii. Ty trubky jsou původní právě z těch jako 50. 60. let a jsou xkrát natíraný, jo, prostě, takže oni měli už svoji takovou, mají svoji charakteristickou patinu.
3: Vysvětluje Krištof Kintera, který využil recyklovaný materiál a nechal soše i původní barevnost zábradlí, tedy modro-červenou.
2: Výrobně to bylo jako velmi složitý, protože to zábradlí samozřejmě nedisponovali jsme tak dlouhýma úsekama vlastně rovných trubek, takže to byla dost úctyhodná práce, ty trubky nařezat, naformátovat, ty spoje těch trubek musí být dobře udělaný, takže vlastně jsou v nich čepy, aby to prostě na někoho nespadlo. Je k tomu nějaká jako statika, že udělaná výpočty, razítka. Není to tak jednoduchý, jak to vypadá, že se vzalo prostě pár trubek
3: a
2: svařilo se.
3: I přesto, že má socha 25x8 metrů, působí ve smetanových sadech před Horáckou arénou skoro neviditelně.
2: Já jsem prostě nechtěl, aby tam vznikla nějaká mohutná jako dominanta, aby možná na sebe příliš upoutávala pozornost, takže ona opravdu je průhledná. Je de facto nevyfotitelná a tenhle ten aspekt mě jako baví taky, protože
3: splývá
2: s tím prostředím toho parku. Opravdu se blbě fotí, jo. Kolikrát už jsem tam byl, chtěl jsem si to nějak jako vyfotit a v podstatě to nejde. A to mě taky baví, protože v téhle době, která je celá jako ufocená, žijeme v ufocené době, jako vlastně, která je zdevalvovaná miliardou fotek na sítích, tak tato prostě vyfocená nebude a rozhodně s ní nebude žádná Instagramiáda.
3: Socha Souhra pro hra Výhra byla financovaná soukromým dárcem. Někteří místní na začátku nešetřili kritikou a těžko se s instalací smiřovali. Neviděli v ní totiž umělecké dílo.
2: Hlas lidu, Vox Populi, jak nešetřil různýma hanlivýma výrazema o té soše, což já takhle, jo, mě to vůbec nevadí jako autorovi a naopak ve mně to jako vykresluje úsměv ve tváři, jo, takže mě to jako baví jako číst všechny ty komenty, které jsem mezi tím zapomněl, takže nemůžu jako citovat, ale taky o čem to svědčí. Jo. Všechny věci, které v historii byly prostě nějakým způsobem, teď právě nechci říct jako výjimečný, protože já netvrdím, že moje socha je výjimečná, hleda, proto hledám slov, ale který jako hned nezapadnou a nejsou kladně přijetý, tak prostě znamenají jako nějaké vykročení z nějakého kánonu, z nějaké konvenčnosti. Že? A to, že se vlastně tato socha nepotkává s nějakým veřejným míněním, to je v pořádku. Já to pořád musím opakovat. Eiffelovka, nenáviděná, nikdo ji nechtěl. Centre Pompidou, a to jenom zůstává v Paříži, obrovský prostě hnutí odporu proti té stavbě, bum. A tak dále, a tak dále. Takže to, že veřejnost něco nepřijímá, absolutně neznamená, že ta věc je jako špatná.
0: Říká Krištof Kintera, se kterým natáčela naše redaktorka Zuzana Filipková. Celý seriál o instalacích ve veřejném prostoru najdete i s fotografiemi na vltava.rozhlas.cz.
1: A budeme pokračovat za pár minut. Tématem ovšem nebude úplně veřejný prostor, bude to architektura. Podíváme se společně do Francie, do lázeňského města Dax, kde najdete luxusní hotel Splendid. Proč stojí za pozornost? To řekne kurátor architektury a designu Adam Štěch.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: City of Birmingham Symphony Orchestra a orchestrální fanfára Johna Adamse, tak jak ji vybral náš dramaturg Jan Kincl. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.
1: Budeme moc rádi, když zůstanete i nadále. S námi už je ve studiu kurátor, historik, designu a architektury Adam Štěch. Vítejte, Adame, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: A přinesl jednu pozoruhodnou, překrásnou knížku, která se týká ještě jedné zajímavější stavby, konkrétně luxusního hotelu Splendid, který byste mohli hledat ve francouzském lázeňském městě Dax. To leží v podhůří Pyrenejí. No a právě v této oblasti se v minulém století ve 20. a 30. letech velice rozmohl turismus. No a tak samozřejmě architekti museli vymýšlet nové hotely a ubytovací kapacity a Splendid mezi ně patří.
0: Vdechli mu výraznou art dekovou podobu. Adame, jaké byly počátky toho hotelu?
2: Tak hotel Splendid v Daxu vlastně je takovým symbolem právě toho rozkvětu lázeňského města Dax, které už založili staří Římané a už ti tam našli léčebné horké prameny, ale vlastně v tom samozřejmě hlavně na přelomu 19. a 20. století se město Dax proměnilo v takový vlastně rezort, lázeňský rezort, kam jezdila francouzská smetánka, ale třeba i španělská smetánka, protože to je poměrně blízko do Španělska. A vznikaly tam různá zařízení, nebyly to jenom hotely, ale bylo to třeba i kasino, které stavěli stejní architekti, jako právě hotel Splendid. A vlastně na přelomu 20. a 30. let, konkrétně v roce 1929, tak byl právě hotový hotel Splendid. A je to opravdu hotel jako z časů Hercula Poirot a je to opravdu takový ten mezinárodní lázeňský hotel, kde se museli sjíždět opravdu určitě velmi zajímaví lidé a určitě se tam děli zajímavé příběhy.
1: Chtěla bych u toho být ve 20. a 30. letech minulého století, obdivovat tenhle skvost francouzské meziválečné architektury. Můžeme znát nějaká jména architektů, designérů, určitě, kteří se na práci na hotelu podíleli?
2: Byli to většinou pařížští tvůrci, kteří vlastně přišli do Daxu. Za tím hotelem stojí dvě zásadní jména. To je André Granet, což byl designér, architekt, také architekt výstav. On byl zajímavý tím, že v Paříži dělal instalace leteckých výstav ve 20. letech. To byly vlastně už takové veletrhy letadel, takže on dělal instalace tady to. Takže se zajímal o moderní techniku, o světla a podobně. No a s ním spolupracoval Roger Henri Export, což je taky poměrně významné jméno francouzského Art Deca. A tito dva architekti spolupracovali, postavili jak hotel Splendid, tak hnedka naproti kasino Atrium, které také dodnes stojí, také je pěkně opravené. No ale oni nebyli jediní, oni si pozvali další vlastně experty v různých disciplínách a to třeba pro design svítidel oslovili firmu Janet and Michon, což byla taková významná právě značka na výrobu svítidel. No a třeba pro design nábytku si pozvali dekoratéra Viktora Courtois, což to jsou opravdu jména, která vytvořili opravdu Gesamtkunstwerk, ten hotel je plný na míru řešených detailů, nábytků těch svítidel a je to opravdu art deková perla.
0: Je to radost se na to dívat i na vaše fotky, které už jsou teď aktuálně na Facebooku Vltavy. Které prvky v tom hotelu považujete za nejzajímavější?
2: No, je to určitě po rekonstrukci, která proběhla asi před 15 lety, která opravdu byla zdařilá, podařilo se zachránit, vlastně obnovit většinu těch prvků, tak je to především hlavně tedy ta vstupní hala, což je opravdu takový grandiozní prostor, kterému dominuje jmenuje takový unikátní světelný objekt, který je na stěně a na stropě. Je to takový skleněný reliéf, který svítí. Je to opravdu neuvěřitelná věc, zvláštní věc, která je těžce popsatelná, takže doporučuji posluchačům podívat se na váš Facebook na Vltavu. Tam to je nafocené. Pak tam jsou ale různé i třeba reliéfní sochařské práce. Třeba právě tady mám otevřenou tu knihu na stránce, kde vlastně jsou detaily takových malých reliéfů právě v té vstupní hale, které spodobňují různá světová města, jako je New York, Benátky, Paříž, Timbuktu třeba, nebo Isfahán, nebo Jeruzalém, nebo Řím. To tomu hotelu dodává další právě ten cestovatelský opravdu charakter těch zlatých 20. 30. let. Ale co je třeba zajímavé a co není běžně otevřené v tom hotelu, je původně zachovalý bar, kam si můžete zajít na skleničku a musíte se zeptat. A vlastně ten bar je otevřen pouze někdy, ale je to opravdu skvostně zachovalý dřevem vykládaný bar. Připadáte si tam jako ve vlaku trochu. Takže opravdu hotel Splendid, úžasný. No a samozřejmě to jsou ty lázně, protože dodnes tam je tedy skvělé wellness a můžete si tam prostě, můžete ten svůj pobyt spojit samozřejmě s tím hlavním v podstatě, co DAX nabízí, a to jsou právě lázně.
1: Fantazie mi zaletěla do tohohle nádherného baru v hotelu Splendid. Už se vidím se skleničkou koňaku v ruce. Naším milým hostem v Mozaice na Vltavě byl historik designu a architektury Adam Štěch. Adame, jsme zvědaví, kam nás zavedete zase za týden.
2: Uvidíme. Díky.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rusko v noci sestřelilo 180 bezpilotních letounů v moskevské oblasti. Oznámil to starosta hlavního města Sergej Sobyanin s tím, že na oblast útočilo více než 600 dronů. Šlo o jeden z největších ukrajinských úderů na ruskou metropoli a její okolí. Nepilotované letouny zasáhly mimo jiné sklady ruského internetového prodejce Wildberries. Podle regionálních úřadů útok zranil nejméně 3 lidi. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednáních s Íránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Íránem. Jeho 60-denní lhůta tak skončila bez dojednání podmínek míru. Erdogan a Trump při telefonátu probírali taky situaci v pásmu Gazy. Do centra Olomouce zamíří na konci srpna vojenské hudební orchestry z Maďarska, Polska, Chorvatska, Bulharska a Česka. Své umění představí na Mezinárodním festivalu vojenských hudeb. Přehlídka s téměř 30-letou tradicí se letos rozrostla o jeden den programu a na Horním náměstí se soubory posluchačům a divákům představí 27. až 29. srpna. Součástí festivalu je i doprovodný program. A čekejte zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačno. Na jeho západě Čech místy se slabým deštěm a během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravě až 24, na horách 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. A zamíříme za pár minut do Jizerských hor. Zdá se mi, že tyhle hory mají dvě tváře. Tu dnešní, která je plná cyklistů, v zimě běžkařů, turistů a taky tu dávnou, tajemnou, kde se v lesích ukrývali pytláci, pašeráci, lidé, kteří prchali před zákonem. A právě po stopách jednoho z nejslavnějších z nich, tedy pytláka Cenknera, se vydáme v dalším díle našich výletů s Vltavou. Čekají nás přestřelky, honičky i příběhy, které by určitě směle obstály ve westernech. A taky krajina, která ukrývá pomníčky a němé svědky dávných lidských osudů. Tak vzhůru do Jizerských hor za příběhem světoznámého pytláka.
1: A co z hudby mezi 9. a 10. Třeba Václav Vačkář, Ludwig van Beethoven nebo Cap Moe. A nahrávka z roku 2022. Tady je část alba Good to Be. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vltava, 6 minut po 9. hodině.
1: Pytláci, pašeráci a psanci Jizerských hor. Tohle je podtitul našich výletů s Vltavou v tomto týdnu. My jsme včera poznávali osud nejstaršího jizerskohorského pytláka Heinrich Hennichera, který je datovan do roku 1813.
0: A jsme zvědaví, kam nás David Hamr a Michal Bureš zavedou tentokrát.
2: Výlety s Vltavou.
3: Ten dnešní výlet jsme započali chůzí po vydlážděné hrázi přehrady na Černé Nise. Davide.
4: Oficiálním názvem vodního díla přehradní nádrže Bedřichov, nádherné industriální stavby, kterých je tedy v Jizerkách několik, ale tato s tím svým obloukovým profilem a žulovým vyzděním patří k těm nejkrásnějším.
3: Je i na jedné z poštovních známek. A potom jsme se dali doleva lesní pěšinou, takovou úzkou pěšinkou mezi borůvčím lesním podrostem za opravdu velmi podmanivé vůně, až jsme došli do zapadlého lesního kouta k dalšímu z pomníků, který se vztahuje k tomu našemu dnešnímu příběhu.
4: Je tu s námi Oliver Šolce ze spolku Patron, spolku, který už víc než 4 dekády pečuje o drobné památky Jizerských hor.
3: Olivere, kolik těch pomníků a pomníčků v Jizerských horách je?
5: Tak v Jizerkách je něco přes 300, tady v okolí hráze jich máme mnoho. Například Klogrtův kámen, což je zabitý dřevorubec, na kterýho spadla větev a od té doby dřevaři si dávali větší pozor na bezpečnost práce. Pak tam je Lichteneker, což byl hajný, který tady oporál chodil na pivo, no a jednoho dne se trošku víc upravil a strašili ho strašidla lesní, no a usnul a ráno, když se probudil, tak jako díky bohu vstyčil to na ten malý pomníček. Dále tam je třeba Melcerův pomník, což je vzpomínka na četníka, který si zkrátil cestu od stavby hráze, kde dříve poměrně hrázovití muži, barabové, stavěli z žulových kamenů přehradu. No a on, když roznášel výplaty, tak se tam s nima trochu opět upravil. No a cestou zpátky si zkrátil cestu na úzkokolejce ve vagonku. Ta s ním vykolejila a stala se mu osudným. Pak tady máme sebevraždy, přestřelky pytláků. No a tenhle pomník, což je ten nejslavnější a nejromantičnější příběh.
4: Ty pomníčky zasahují různá historická období a různá témata, jak jste konec konců říkal. Pečujete o ně jako představitel té mladší generace. Proč to děláte? Jaká je vaše vnitřní motivace k téhleté práci?
5: Moje rodina pochází přes 300 let z těch končin a vše, co se týká a váže se na tyhle ty lesy a tento kraj, tak je mi blízký a tyhle ty pomníčky je něco málo, co může zachovat tu historii.
3: Kolik takových pomníčků jste schopni za rok opravit?
5: V průměru to vychází takový 3-4 ročně, že opravíme, většinou se jedná o nátěry, koroze, železa, občas nějaký vandal nebo nějaký pitomec, to prostě počmárá, tak občas prostě musíme vzít nějakou chemii a postarat se, ošetřit to, ať je to dál hezký.
3: Podařilo se vám objevit i dosud neobjevený pomníček?
5: To bohužel nepodařilo, myslím, že ani nepodaří, ale naopak, co se nám spíš nelíbí za spolek, tak je, že hodně lidí si z Jizerek dělá takový veřejný hřbitov, takže nacházíme každou chvilku někde nějakou pneumatiku s plyšákem, což jsou ti motorkáři. Dost často jsou pomníky, že tamhle si běžkař zlomil ruku a má tam prostě někde nějakou destičku a lidi si vezmou akuvrtačku s příklepem a jdou prostě vrtat kámen a dávat tam destičky, které připomínají úplný nesmysly. No a potom kolikrát to někdo zaznamená do seznam map, které jsou otevřený, takže si tady v podstatě každý dělá pomníky, což se nám nelíbí a my se snažíme zachovat to, co v podstatě najdete v té knize o Jizerkách od pana Neverlího.

0: Pytlačit prý začal už v mládí. Nebyl to obyčejný sprostý pytlák, byl to pytlák kavalír. Lidé ho měli moc rádi. Byl dobrosrdečný, laskavý a značně spolehlivý. Za 5 zlatek kdykoliv opatřil kterékoliv hladovící rodině pořádný kus zvěřiny. Stačilo jen vzkázat nebo promluvit, nechat přes noc otevřené zadní dveře domu nebo dvora a ráno byl úlovek na místě. Díky pytláku kavalírovi, jemuž se lov stal posedlostí, zmizel z Jizerských hor hlad.
1: Řeč je o Augustinu Cenknerovi, tak řečenému Štamlovi, nejslavnějším a největším pytlákovi Jizerských hor.
2: Z Moravy si přivezl ženu, roku 1860 koupil v Hejnicích dům a začal tam hospodařit a taky pytlačit. Lov se změnil ve vášeň a Štamlovi prý nebylo pomoci. S Hajným se dokonce snažil po dobrém dohodnout, dochovala se údajně Davide věta, kterou prý přátelsky lesnímu z Nové Louky řekl. Řekl mu, ty Václave, máš přece doma 8 zdravých dětí, nedělej žádný hlouposti, kdybys mě náhodou někdy zahlídl v lese, pro jednoho srnce to nestojí za to, běhá jich tam přece dost.
1: Jak by také ne, rodák ze zdejší královky byl fenomenálním střelcem a vyznamenal se svým střeleckým uměním už na vojně, když sloužil pod zdejším pánem, hrabětem Eduardem Klangalasem.
2: Ten mu dokonce nabídl místo lesníka, to ovšem Štaml z díky odmítl a dál pytlačil. Miloslav Nevrlý ve své knize o Jizerských horách pokračuje.
0: Se Štamlem to bylo horší a horší. Žena ho prosila, přátelé varovali, přestaň s tím pytlačením, dokud je čas. Štaml však nic nedbal a učil své 2 malé syny střílet ve stodole na kyvadlo pendlovek, aby i oni měli začas jistou ruku. V té době se hodně mluvilo o Americe a mnoho lidí z Jizerských hor se tam také stěhovalo. Ameriku vychvalovali, co by zemi zaslíbenou pro lovce. Je to prý ráj divokých zvířat, nejsou tam hajní a může se tam střílet, jak se komu zachce. Augustin Cenkner se rozhodl. Prodal dům, koupil lístky na loď, sezval kamarádů,

0: z Nové Louky.
1: Ti dva náhle uslyšeli blízko výstřel, tak tiše běželi za tím zvukem a na svahu Nisy uviděli pytláka, který klečí nad jelenem, ale než na něho stačili zavolat, ten pytlák popadl dvojhlavňovku a Blesku rychle vystřelil. Adjunkt uskočil za strom, ale starší a pomalejší Mít vykřikl a zhroutil se.
2: Teprve pozítří, 8. října 1863, se horami roznesla zpráva, že se Štaml nevrátil ze svého posledního lovu a lidé se ho vypravili hledat. Ležel v hustém lese tak, jak byl často vídán chodit na lov. Ve vestě ze světle šedého cvilinku, s vyslou žileckou čepicí omotanou červeným šátkem, ve vysokých botách z červené juchty, na obličeji kvůli maskování přilepen žíněný plnovous. Štamlova tvář měla nezvykle vážný, ale nikoli bolestný výraz. Jeho hlava spočívala na podušce ze zeleného čerstvě natrhaného mechu. Horalé byli přesvědčeni o tom, že tak silnému a protřelému pytlákovi kavalírovi byly nastraženy smyčky a kličky a že byl hanebně ubit.
0: No a na připomínku té události konec konců dodnes tady stojí ten pomník, o kterém od začátku mluvíme. Pomník na Žulovém soklu, kde je datum 6. říjen 1863, zřídila rodina Mítova, tedy rodina jednoho z lesníků zapletených do přestřelky. No a také je tu železný kříž s cedulkou, na níž je napsáno Štaml.
1: Štaml byl z liberecké Márnice převezen domů do Hejnic a tam za ohromné účasti lidí pohřben na dnes už zrušeném hřbitově u kostela. No a když spouštěli rakev do hrobu, tak prý si jeden starý lesní povzdechl, jemu je dobře a nám je líp.
0: Možná malý dovětek, manželka Anna Cenknerová se nakonec do Ameriky odstěhovala. A jeden z aktérů oné přestřelky, adjunkt Neuwinger, se musel ve vlastním zájmu a zájmu vlastní rodiny odstěhovat na Moravu, kam byl přeložen.
1: Z toho opravdu až zádumčivého lesního kouta v obětí buků, smrků a jedlí se vydáváme kam, Davide Hamře, v té naší další výpravě?
0: Ke Klamgalasovské oboře Michale Bureši, konkrétně k památce, která nese specifický název Jelení skok.

0: Výlety s Vltavou v tomto týdnu nás seznamují s osudy pytláků, pašeráků a psanců Jizerských hor a našimi průvodci jsou redaktor David Hamr a režisér Michal Bureš.
1: Jsou necelé 3 minuty po 9:45. Nabízíme Českou filharmonii Václava Neumanna ještě s Antonínem Kettnerem a Miroslavem Kejmarem.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: 3 minuty zbývají do 9:30. Zůstáváte s úterní ranní mozaikou a Českým rozhlasem Vltava.
1: A tak tu máme jeden kulturní tip. Po 30 let připomíná Galerie hlavního města Prahy uměleckou skupinu Bezhlavý jezdec. Vznikla roku 1996 na Akademii výtvarných umění a jejími členy byly Josef Bolf, Ján Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk. Dnes jsou to známí samostatní umělci.
0: Víc si můžete přečíst taky na serveru Novinky. Výstava v Domě u kamenného zvonu nepřipomíná jenom jejich tvorbu, ale také atmosféru 90. let, doby před internetem, sociálními sítěmi a chytrými telefony.
1: A vrátíte se tak do tehdejšího světa prostřednictvím kazet, walkmanů, televize nebo dobového pokoje. Na dvorku galerie navíc stojí Škoda 105, ve které taky zní rozhlasová hra.
0: A na návštěvu máte čas, výstava potrvá do 11. října.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy a část klavírního tria číslo 1, opus 49.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: S námi ve studiu už Lukáš Horník, šéfredaktor stanic Český rozhlas D-dur a jazz, takže je to jasné, čeká nás tradiční přehled toho nejzajímavějšího z programu D-duru na příští dny. Lukáši, vítejte, dobrý den.
0: D-dur to je takzvaně ta klasická lineární stanice. Když ho posloucháme, jaké to má výhody oproti třeba streamovacím platformám, třeba Spotify?
3: No tak já si myslím, že ta vážná hudba je přece jenom něco, kde potřebujete, když to poznáváte, tak nějakého, nechci říct školitele, ale
2: průvodce
3: nebo nějakého, kdo pomůže, řekne, hele, když se ti líbí ten Vivaldi, tak zkusme ještě Corelliho třeba, jo, nebo Telemana, nebo Alexandra Scarlattiho. A samozřejmě, oni ty streamovací platformy tohle taky umějí, že jako člověka neudržujou jenom v tom, co si tam naťuká a pak hrajou jenom a třeba nabídnou něco i vedle, což třeba YouTube tohle to umí, ale je to na poli populární hudby. Ta vážná hudba není u nich tak oindexovaná jako nálada, tempo, jo, rychlost a tak dále. To se dá u toho rocku a u toho jazzu a populární hudby udat u té vážné hudby ne. A hlavně ty streamovací platformy uvažujou na poli jako písnička, což písnička je jedna věta z někde ze sonáty, ale že ty tři věty v té sonátě nějak souvisejí, to už vám tohle to nenabíde. No a D-dur má tu výhodu, že ho dělají lidé, že ho dělají prostě okruh spolupracovníků, kteří celý život se tou vážnou hudbou zabývají, ale také trošku i popularizací a prostě umějí nabídnout v nějakém logickém postupu ty skladby a tak, aby to mělo kontrast, logiku a třeba vám také nabídnout něco, o čem jste vůbec netušili.
2: A každé ráno, než sem jedu na Vltavu na vysílání ranní mozaiky před 6 hodinou, poslouchám na D-dur klasiku na dosah, takže s Lukášem jsem takhle virtuálně ve spojení, ale co občas dělám, Lukáši, je, že se taky dívám na váš web, protože i ten je moc zajímavý, nabízí neuvěřitelné věci online a potom on demand. Tak nám to trošku víc dovysvětlete.
3: No tak jako primárně opravdu jsme stanice, která vysílá, ale občas, protože máme i takové v úvozovkách pořady, jako na návštěvě v sobotu a v neděli dopoledne, tak to jsou věci, které se dají dát na web, třeba v trošku ve zkrácené podobě. No a tam máme jako podle mě jako zajímavé věci. Posledně jsem vám tady říkal, že vysíláme tu partituru Řádek pořádku s panem Jarmilem Burghauserem, skvělým hudebním věcem. No a my jsme to teďka dali jako na web, což znamená, že to je k dispozici všem, co třeba zajímají hudební nástroje nebo jak se s nimi pracuje. To pro paní učitelky, pro paní učitele, pro takové začínající skladatele a tak dále. To fakt taková encyklopedie, která ovšem nepřináší pouze informace, ale také ty vaše uši jakoby nastraží na to, abyste tam ten anglický roh v tom orchestru slyšeli. No a pak tam třeba je nově s Adamem Plachetkou návštěva, no tak to je dobré.
0: Máte ještě nějaký osobní tip k poslechu v těch nejbližších dnech?
3: Ne, no tak já vlastně nejčastěji poslouchám tu klasiku na dosah, protože tím, jak se to tam jako točí pořád dokola, tak se dostávají ty skladby do takových zajímavých souvislostí a je to docela, myslím, jakoby objevné, ač to nemají být objevy, ačkoliv ta opakování těch skladek, které v tom jsou, je jakoby hitotvorné, řekl bych. No tak tohle doporučuji každému, kdo s D-durem začíná.
2: Mě už máte. D-dur a jeho plány pro nejbližší dny a šéfredaktor stanice Lukáš Horník naším hostem na Vltavě.
3: Děkuji za
2: Mějte se hezky.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Day in, Day out a Roberta Gambarini z alba So in Love z roku 2019. Hezké ráno, už dopoledne s Českým rozhlasem Vltava.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jak se jmenuje město, které založil Jan Antonín Baťa? Byl to Baťov, Kovák, Sezimák nebo Sezimovo Ústí 2? Odpoví nám spisovatelka Markéta Pilátová.
3: Vracím se z Baťova, nebo z Kováku, nebo ze Sezimáku, nebo ze Sezimova Ústí 2. Když jsem loni měla v tomhle městě čtení z románu Z Baťovu džungli v místní knihovně a pak se po městě procházela, nikde jsem nenašla jméno Jan Antonín Baťa. Jedinou upomínkou na Baťovce, kteří město založili a postavili, bylo náměstí, ale to se jmenovalo Náměstí Tomáše Bati. Tedy Bati, který zemřel 7 let předtím, než se v Sezimově Ústí 2 začalo stavět. Projekt nového města totiž zrealizoval jeho nevlastní bratr, Jan Antonín Baťa, zvaný pokračovatel, a ten jakoby zmizel. Zmínila jsem se o tom v knihovně a za půl roku poté mi knihovnice Barbora Pulpitlová volala, že jí to vrtá v hlavě a že se pokusí znova obyvatelům Sezimova Ústí 2 připomenout, že město se původně jmenovalo Baťov. A za rok stojím znova před knihovnou, kde se schází lidé, kteří si chtějí vybavit, jak město vypadalo v roce 1939, kdy se začalo stavět. Jan Antonín Baťa tady chtěl postavit novou strojní továrnu a hledal místo pro nové město. Koupil tedy od města tábor statek Velký dvůr a začala výstavba. Neuvěřitelně rychlým tempem, jak bylo u Baťovců zvyklých nepromrhat ani vteřinu svého života zvykem. 5.6.1939 přijel tehdejší ředitel Baťových strojíren Bohuslav Ševčík do tábora, ubytoval se v hotelu Znamenáček a pak podepsal smlouvu a hned poté osobní referent pan Mikulenka vyvěsil leták, na kterém stálo, že firma Baťa hledá nové spolupracovníky, nástup i hned. Fanoušek baťovské historie pan Luděk Zika promítal fotky ze soukromého archivu. Velký statek, který zásoboval odhodlané stavitele jídlem, zbourali už v 50. letech, ale prý pořád roste jasan stepilý, který stál před ním. Žáci průmyslové školy, kteří nacvičili divadelní představení o slunečníku, měsíčníku a větrníku v roztomilých kostýmech. Baťovské dvojdomky, zvané Baťovky, ve čtvrti, co se jmenuje Německo, jsou na rozdíl od zlínských dvojdomků, kdo ví proč, omítnuté. V domcích výstřelek luxusu vykachlíčkovaná koupelna, zatímco v táboře se prý lidé koupali v kuchyni ve škopku. Domov žen, průmyslovka, internát a hotel zvaný Společenský dům. A pak jména. Baťovci městu říkali Baťov, nacisti Alttábor, pak se říkalo Kovák podle továrny Kovosvit, ale bylo to Sezimovo Ústí 2. Nebo dnes jednoduše Sezimák. Firma kromě dvojdomků, továrny, kina, hotelu a dalších nezbytností vysadila taky 69 topolů. Jeden pamětník říká: můj táta už tady není, není tady ani můj děda, ale topoly od Bati tady jsou. A město tady taky pořád je. A lidé v něm možná společně pozvolna nebo překotně jako správní potomci Baťovců vymetou pavučiny ze skříně zapomínání. Zapomínání na pravou podstatu a identitu tohoto místa, kde pořád rostou topoly, které si toho tolik pamatují.
2: Příběh Jana Antonína Bati, který z místní paměti nadlouho skoro zmizel. Teď se lidé ale snaží tyhle pavoučiny zapomnění pomalu vymést. Takže teď už víme, jak vypadalo město v roce 1939 a co z Baťova odkazu zůstalo dodnes. Jak nám vysvětlila spisovatelka Markéta Pilátová.
0: Před 10. nabízíme ještě Zdeňka Fibicha. Hraje Česká filharmonie.

0: Zdeněk Fibich na vlnách Vltavy v 9 hodin a téměř 53 minut.
1: Jen si to zkuste představit, co kdybyste na chvíli, aspoň na chvíli, nemuseli dělat vůbec nic. A to je otázka pro Františka a taky Karolínu Koubovou, která už přišla sem za námi do studia Českého rozhlasu Vltava. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, tak to zní samozřejmě super lákavě.
1: A umíš si to představit?
2: Já si to umím představit,
1: a děláš
2: ale
1: to?
2: Málo kdy a rozhodně si to neumím představit v následujících hodině. Nicméně bude to naše téma, protože zvu do vizitky ředitelku a zakladatelku společnosti a organizace Mila, která je také pořadatelskou organizací prvního ročníku festivalu O ničem v pražské vodárenské věži na Letné. A ten festival O ničem navzdory svému názvu sebou nese obsahově opravdu spoustu věcí a zároveň důležité poselství, abychom zkrátka přestali na sebe v každém momentě tlačit a že péče začíná především péčí sám o sebe.
1: Tak já slibuju, že teď nebudu dělat ale opravdu vůbec nic.
2: Zapni
1: mezi
2: si vizitku.
1: 10. a 11. Ano, přesně tak, a budu poslouchat v klidu jenom vizitku. Tak ať se to povede, Kájo.
2: Díky.
0: Simona Bagárová, tedy hostem Karolíny Koubové, a ještě tip na večer. V Čitbě s hvězdičkou dnes poprvé na Vltavě otevřeme tajný deník Lory Palmrové. Je to deníkový záznam, nebo jsou to deníkové záznamy hlavní postavy kultovního seriálu se surrealistickou atmosférou městečko Twin Peaks od Davida Lynche.
1: Kuriozitou je, že tuhle knížku v 90. letech ale nenapsal Lynch, napsala ji jeho dcera Jennifer, ale to nic nevadí, poslouchejte Četbu s hvězdičkou, naladit si ji můžete tady u nás na Vltavě ve 23 hodin.
0: Krásné úterý 18. srpna vám už teď přejí Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle Digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí. Provedli téměř 60 tisíc přihlášení. Internetový gigant Google kupuje obchodní data zkrachovalé americké letecké společnosti Spirit Airlines. Údaje v hodnotě v přepočtu přes 200 milionů korun chce využít k trénování své umělé inteligence. Informace vychází z dokumentů z konkurzního řízení a vyjádření společnosti Google. Nakoupená data podle agentury DPA zahrnují mimo jiné zhruba 100 milionů e-mailů a 500 milionů konverzací na komunikační platformě Microsoft Teams. Před dokončením prodeje je ale nutné údaje upravit tak, aby neobsahovaly informace o zákaznících ani neumožňovaly identifikaci konkrétních osob. Česko-německý festival Der Weg, cesta v posledním srpnovém týdnu, oživí zaniklé středověké osady v okolí Jedovnic na Blanensku. Propojí historii se současným uměním, nabídne výlet s archeology do terénu, umělecké instalace, vyprávění u ohně i táboření bez mobilního signálu. Festival potrvá od 23. do 28. srpna. A ještě počasí. Zpočátku čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnost. Na jeho západě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24, na horách 13. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Festival O ničem je místem, kde nemusíte nic, jen být. Připomenout si radost z obyčejných věcí, z pohybu, ze zastavení a zjištění, že všechno podstatné už máte. Tak to je jedna z hlavních myšlenek zmiňovaného festivalu. Se mnou ve studiu je jeho ředitelka, respektive ředitelka a zakladatelka pořadatelské společnosti Mila. Také spisovatelka Simona Bagárová. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Nezisková organizace Mila vznikla v roce 2018 primárně jako organizace, která pomáhá seniorům a těm, kteří o ně pečují, aby jim bylo dobře. Od té doby se věnuje také osvětě pečovatelské práce a je oficiálním ambasadorem za Českou republiku pro takzvanou Namaste Care. Témata Simony Bagárové jsou tedy jasná. Fundraising, komunikace, péče. Těm se věnuje v sociální oblasti víc než 20 let. Kromě fundraiserky, manažerky, dobrovolnice v domově seniorů působí ale také jako lektorka a konzultantka. Simona Bagárová vystudovala sociální práci a už 20 let se věnuje managementu sociálních projektů. A jedním právě z takové osvětové akce je festival O ničem. Tím tedy začněme. Jako pro mě festival O ničem zní super lákavě, ale je pravda, že když jsem třeba říkala kamarádce, pojď se mnou, tak říkala, no to teda zní, tak ten název marketingově je takový trochu oxymoron, nebáli jste se toho, počítali jste s tím?
2: Nebáli jsme se toho, my jsme docela rádi trošku na hraně a nejdeme úplně po srsti. A samozřejmě, že to je i marketingově docela funkční, ale hlavně festival O ničem má opravdu lidi zastavit a ukázat jim, jak nesmírně důležitý a užitečný je někdy nedělat nic. Takže není to jenom marketing, ale opravdu, když lidé přijdou, tak si můžou zažít úžasný pocit toho, že nikdo po nich nic nechce, nic nemusí, nikam nemusí pospíchat a můžou jenom být.
1: Zažít nic, nedělat nic, tedy můžete každý den až do neděle od 8 do 21 na Letenské vodárenské věži. A mně se vlastně líbí, jak to nic tematizujete, protože tam máte nic, to nestojí, nic jen tanec třeba s Janem Cinou, nic jen poezie se svojostí. Tak jestli prosím představíte, co ještě do neděle za nic jen bude.
2: My jsme si říkali, že kdybychom tam nedělali opravdu vůbec nic, tak to bude asi velká výzva, protože člověk, který je zvyklý ještě v tom velkém městě být neustále v běhu a neustále pospíchat, tak ho nemůžeme jen tak natvrdo přesadit na místo, kde se opravdu nic neděje. A rozhodli jsme se, že přece jenom nějaký program nabídneme a máme vlastně každý den tři akce. Začínáme vždycky v 8 ráno jogou na terase s Lucí Koenigovou, která je určená i pro lidi, kteří s jogou zkušenost nemají. A pak si tam můžou lidé přesunout dolů do kavárny, dát si tam dobrou snídani, vychutnat si ať už vevnitř nebo na terase. A odpoledne navazujeme kulturním programem a včera tam byla právě zmiňovaná svojost, byl tanec s Honzou Cinou, dneska máme violončelový koncert Jiřího Bárty, ještě nás čeká Beata Hlavenková, Lenkanová a podobně. Takže i ten program je vymyšlený tak, aby byl takový jako jemnej, komorní a aby u něj lidi třeba mohli ležet.
1: My jsme tu minulý týden právě měli Jana Cinu a říkal, že nezaváhal, když přišla ta nabídka. Tak jak právě slyšeli právě Beata Hlavenková, Lenka Nová, také Marta Isová, Lenka Termerová na festival O ničem a co za nic tam budou potom dělat?
2: No, já se přiznám, že většina těch účinkujících, které jsme oslovovali, tak se osobně známe, takže to bylo poměrně jako jednoduché a zrovna třeba Marta Isová s maminkou Lenkou Termerovou načítali vlastně příběhy v knihách Hořím a hladím, který jsem napsala, který jsou knížkama o dobré péči, takže ty už měly nějakou zkušenost s naší podporou a bylo poměrně jednoduchým zavolat a oni okamžitě všichni řekli, že ano a ano bez váhání, řekl i Jiří Bárta, kterýho uvidím dneska poprvé v životě, nebo i svojost, kterou jsme potkali včera. Já mám vlastně docela dobrou zkušenost s oslovováním lidí z umělecké sféry, protože mám pocit, že velká většina z nich má blízko k nějakým sociálním charitativním tématům a když můžou, tak jsou vlastně vždycky velmi vstřícní a ochotní, za což jim patří obrovský dík.
1: Jak vlastně festival O ničem zapadá právě do portfolia neziskové organizace Mila, která se právě soustředí na podporu lidí pečujících o seniory?
2: My jsme začali loni to téma péče otevírat kreativní cestou, protože si myslíme, že péče není jenom zátěž a stres, ale že to taky může být příležitost pro nějaké zastavení a uvědomění si důležitých hodnot v životě pro posilování vztahu. Říkali jsme si, že nechceme být těmi, kdo lidi děsí dramatickými prognózami o stárnutí populace a podobně. Ne proto, že bychom je nebrali vážně, ale protože si myslíme, že strach ničemu nikdy nepomůže a snažíme se to téma ukazovat tak, aby lidi měli chuť o něm trošku víc přemýšlet. A uspořádali jsme loni takovou první interaktivní výstavu na téma péče s názvem Institut blízkosti. Spolupracovali jsme na ní se scénografem Markem Spinem, který za ní byl nominován na cenu Czech Grand Design, a i tu letošní výstavu děláme s Markem Spinem. A ta výstava nabídla mimo jiné, možná se k tomu ještě dostaneme, ale nabídla mimo jiné možnost odpovědět na otázku, co vám pomáhá, když vám není dobře. A většina těch odpovědí byla: lehnu si, odpočívám, koukám na stromy, dám si kafe, pustím si hudbu. A byly to samé velmi jednoduché, obyčejné věci, a tak jsme si řekli, že takové místo pro lidi vytvoříme letos. Takže jsme navázali a řekli jsme si, pojďme udělat oázu klidu, místo, kde je zdroj energie a kde si lidi můžou uvědomit, že to zastavení se a sebepéče je základ o to, abychom mohli pečovat o druhý.
1: Takže to teď mohou zažít až do neděle právě na Letenské vodárenské věži. A my si možná trochu festival ochutnáme i prostřednictvím hudební dramaturgie, kterou jste pro nás vybrala, protože začínáme Beatou Hlavenkou Všechno se děje. Tak jenom prosím, jestli mi uvedete tu píseň.
2: Já jsem vybrala Beatu Hlavenkovou, protože Beata je jedna z těch, kdo budou vystupovat na festivalu O ničem a bude tam hrát na klavír a zpívat. A tak jsem si říkala, že by bylo fajn jednou z mých nejoblíbenějších skladeb od Beaty nabídnout i posluchačům a nalákat je, aby přišli.

Posloucháte vizitku na Českém rozhlase Vltava. Dnes je naším hostem Simona Bagárová, ředitelka a zakladatelka neziskové organizace Mila, která aktuálně na pražské letenské vodárenské věži pořádá festival o ničem v rámci vlastně svého osvětového programu, který se týká péče o sebe i o druhé. A vlastně mě zajímá i ten prostor, proč jste se rozhodli pro tohle místo, pro festival

0: krásný. Takže jsme tam napsali a zeptali jsme se, jestli by nehostili takovýhle festival a oni kývli.
1: A my jsme mluvili o tom, řekněme, aktivnější části programu, ale právě ten prostor, vy jste říkala, že tam svou instalaci má také Marek Cpin, tak ten zase vybízí k tomu pasivnějšímu trávení, že tam taky, jak jste tam s
0: Marek Cpin je vlastně scénografem celé té akce, celého toho festivalu, pomáhal vlastně ten prostor uchopit tak, aby tam lidem bylo příjemně, aby to dávalo smysl. A my samozřejmě budeme moc rádi, když lidi budou přicházet nejenom na ten kulturní program, ale když budou mít odvahu přijít opravdu nedělat nic. Hned když do toho areálu Vodárenské věže a do té budovy vejdete, tak se ocitnete v čekárně na nic a tam si lidi můžou sednout, tam můžou se tak
1: hezky... To zní jak z Beketa.
0: No, můžou si tam sednout a můžou si tam tak jako zavnímat, jak příjemný je nebýt zahlcený žádnými podněty a doslova koukat do zdi a užívat se takový jemný tóny hudby, která tam je. Můžou si tam sednout ke stolu, objednat si něco v kavárně a číst si, můžou vyjít až nahoru do Vodárenské věže, kde v mezipatře v prostoru, kde je běžně knihovna, je udělaná taková konfrontační instalace, která má lidem připomenout, jak nesmyslné a náročné je nechat na sebe působit těch tisíce různých reklam, podnětů, zpráv ze sociálních sítí a jak je to vlastně často obsahově úplně prázdný a úplně nahoře na tom ochozu, ze kterého je taky krásný výhled, tak to končí takovou poezí na konci, takže ta akce je hodně náročná na to, aby tam člověk vydržel vlastně sám ze sebou, aby dokázal opravdu se zpomalit, stišit, projít si to a navnímávat si ty jednotlivé zastavení a je tam taky krásná terasa, částečně zatravněná, částečně tam jsou prkna a tam jsou umístěny zahradní lehátka, takže tam může kdokoliv během toho dne přijít, sednout si, odpočívat a my jenom vytváříme prostor, který vás obejme a dá vám příležitost třeba i vypnout telefon a být ticho a užívat si prostě obyčejné ležení a nic nedělání. Včera to fungovalo nádherně, když jsme otevřeli poprvé.
1: V záměru festivalu tematizujete i takzvaný biohacking. Čím je podle vás tenhle fenomén jako tlačící? Vždyť mají to zdravý životní styl, ne?
0: No, mně to přijde už takový úsměvný a musím říct, že vlastně, když jsem v tom prvním vstupu hovořila o tom, jak nás k uspořádání festivalu o ničem inspirovala ta naše první výstava odpovědi těch návštěvníků, že jim pomáhá nedělat nic nebo obyčejné věci, tak tou druhou inspirací bylo to, když jsem si uvědomila, kolikrát za den na mě vyskočí nejrůznější reklamy na to, co všechno potřebuju pro to, abych měla perfektní život, co všechno si musím nakoupit za doplňky stravy, kolik druhů hořčíku musím jíst a jaký kolagen je správný a jaký funkce si mám měřit ve spánku. A jak jsem se v jeden moment začala smát a říkala jsem si, co kdyby chvilku nikdo neříkal nic. A myslím si, že samozřejmě je fajn hledat cesty k tomu, aby člověk žil ve zdraví dlouho, ale mám pocit, že jsme se dostali do bodu, kdy už nás to zase strhlo do neuvěřitelného stresu a kdy nás to odpojuje od toho nejzákladnějšího uvědomění, že to všechno podstatné má člověk opravdu jako sám v sobě a že ten největší nástroj, který může použít, je zastavit se a vnímat sám sebe a nenechat se neustále zahlcovat těma radama a otravnýma reklamama a podnětama. No. Tak i to je vlastně takový záměr připomenout lidem, že v tom tichu je obrovská spousta odpovědí na většinu našich problémů a otázek a že k tomu nepotřebujeme nic a ani peníze.
1: Jak to máte vy sama? Dokážete v tom turbulentním režimu, který si umím představit, že i se svojí neziskovou organizací máte a zároveň tedy pořádáte tyhle kulturní akce, dokážete se tedy stišit a zastavit a vypnout?
0: Už jo. Neříkám, že mi to jde vždycky, ale třeba teďka vím, že až skončí festival o ničem, kde jsem od rána do večera, tak svému 14 dní volno a vypnu telefon, počítač a nebudu dělat vůbec nic a budu někde v přírodě. Samozřejmě to nejde na té každodenní bázi, ale
1: nemáte to takzvané FOMO, tedy strach,
0: absolutně
1: že něco propásnete?
0: Ne, já jako hlavně chci, abych třeba nemusela s nikým mluvit a zvedat telefon a naopak nemám strach, že něco propásnu. A hodně mě ovlivnila vlastně ta moje dobrovolnická zkušenost, protože já jsem se dlouho věnovala primárně managementu těch služeb, ale jelikož jsem sociální pracovník vystudovaný nebo sociální pracovnice, tak mi chyběla přímá práce s lidma a udělala jsem si takový 4denní pracovní týden a 5. den jsem začala trávit jako dobrovolnice v domově seniorů. A to bylo něco, co mi vrátilo do života velkou

0: rovnováhu, protože vás to naučí vnímat plynutí času úplně jinak. A já často říkám, ale říkám to ráda, že pokaždý, když do toho domova seniorů přicházíte, tak vám proběhne hlavou otázka, jestli od minule někdo nezemřel. A to, když zažíváte každý pátek 2 roky, tak vás to ovlivní a uvědomíte si, že ten čas plyne daleko rychleji, než si myslíte, a že je jako velmi krátkej a že jediný, kdo může to jeho plynutí ovlivnit, jste vy. Tak to mě nesmírně jako zasáhlo a proměnilo to moje vnímání času, to, jak si svýho času vážím, s čím ho trávím, s kým ho trávím, a jsem za to moc ráda, moc vděčná.
1: Čili to je vlastně ta zásadní jako příležitost, jak třeba přistupovat vlastně k tématu stárnutí a péče o seniory, jakože není to jenom něco, co je náročné, ale kde můžeme hledat i takovouhle zkušenost, která nás obohatí.
0: Ano, samozřejmě, když ta péče vstoupí člověku do života, tak je to bolavý a náročný, ale myslím si, že se toho člověk může dotknout už předtím právě v nějaký dobrovolnický roli, a to nemusí být vyloženě domov pro seniory, může to být to, že chodím do nějaký kulturní instituce, můžu pracovat s dětma v útulku pro zvířata, ale mám pocit, že kdyby jsme měli ve společnosti všichni nastavený 4denní pracovní týden a ten 5. věnovali nějakému dobrovolnictví, tak je polovina našich problémů vyřešená, protože dotknout se i něčeho jiného než toho výkonu je jako nejvíc ozdravná věc, kterou jsem zažila.
1: Když se vrátím k festivalu O ničem, tak tam také máte heslo, že základem péče o druhé je péče o sebe. Myslíte, že se mění nějak ta perspektiva, že, protože si myslím, že si více lidí umí představit, že bude pomáhat tak, že pomáhá někomu druhému, ale že by měl nejdřív pomoct sám sobě, že to se tak často nenavnímává. Tak jestli vy vidíte, že by se to třeba měnilo?
0: Já doufám, že k tomu přispěje třeba i ta naše akce. A věřím, že když se podaří naplnit vizi naší organizace Mila, aby péče byla hodnotou české společnosti, tak se to stane standardem třeba jednou. A zatím se spíš setkávám s tím, že většina pečujících, který se o někoho blízkého starají, jsou to ženy, ženy v produktivním věku nebo už třeba blížícímu se tomu seniorskému věku, tak jsou zvyklí si o tu pomoc říkat až velmi pozdě a upozorňovat sami sebe, a mají pocit, že když to sami neurvou do slova, tak selhali, a to mě vždycky úplně se z toho svírá srdce, protože ona ta péče se dá zvládat, ale nemůžete jet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a je nesmírně užitečný opravdu si zkusit rozmyslet, co zvládnu, koho můžu zapojit, jaký organizace, jakou výpomoc bych potřeboval, protože čím dřív to udělám, tím díl tu péči budu doma zvládat a tím větší šanci mám, že v ní objevím i něco jiného, než jenom ten stres. No, tak já věřím, že ať už ty zmíněné knížky Hořím, hladím, nebo tady ta výstava, jsou nějakým drobným připomenutím, jak podstatný to je, a podle reakcí ať už čtenářů nebo návštěvníků těch našich akcí mám pocit, že se to daří. Právě proto, že to sdělení není dramaticky negativní, nátlakový, ale že se moc snažím o to, aby bylo pečující, laskavý a podporující, a ty lidi, který pak píšou nebo se ozvou, tak se vlastně povolí, zastaví a začnou sdílet ten svůj příběh, a jsou rádi za to, že někdo vyslechne a dá jim nějakou podporu, a to mě naplňuje pocitem, že ta naše práce má smysl.
1: Říká ředitelka a zakladatelka společnosti Mila, Simona Bagárová, společnosti, která pomáhá pečujícím lidem o seniory a má právě motto nebo snahu o to, aby péče se stala hodnotou české společnosti. Pokud máte nějaké dotazy, podněty, pište na vizitka@rozhlas.cz, rádi je tady přečteme. Ale teď si zase zahrajeme a zase se právě tou hudbou vrátíme i na aktuálně probíhající festival O ničem na Pražské Letné, protože jste vybrala Lenku Novou, Adresa nebe, a ta je také z jednou účinkujících na festivalu.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Pokračuje vizitka, posloucháte Český rozhlas Vltava. Dospívala Lenka Nová, také jedna z protagonistek aktuálně probíhajícího festivalu O ničem na pražské Letné, na tamní vodárenské věži. O festivalu, ale nejen o něm, mluvíme se Simonou Bagárovou, ředitelkou společnosti Mila, která je neziskovou organizací, která podporuje péči o seniory a ty, kteří pečují. A festival O ničem právě také vede k tomu, abychom pečovali o sebe a netlačili na sebe. Zároveň mě zajímá, jestli jste se na to dívali i z druhé stránky, kde vidíte hranici mezi, řekněme, potřebnou úlevou fakt těch lidí, kteří jsou přetížení a v nějakém koloběhu, a nějakou jako demotivující zahálkou.
2: V tom tématu, když někdo o někoho pečuje, myslíte, kde je ta...
1: Ne, myslela jsem teď vyloženě, když říkáte upustíme od tlaku, tak jo, aby to bylo skutečně, že jsme v té situaci, že na sebe tlačíme, aby to nebylo alibi, protože si tady dám nohy nahoru, když rozumím, v podstatě rozumím. Nic nedělám.
2: No, to je asi velmi individuální a musí si to každý nastavit sám. Já samozřejmě taky, jak jsem se to musela naučit, to zpomalení a vypnutí, tak taky se přistihnu někdy, že když... si dám den volná nebo dlouho něco nedělám, tak mám takový pocit, že jsem za školou trošku, jo. Ale už jsem se naučila si říct, nejseš, je to v pořádku.
1: Odpočinek jako vzorce, guilty pleasure.
2: No, je to tak, no, ty vzorce jsou fakt hodně, hodně silný, ale co se mi nejvíc osvědčuje, mít vlastně každý den takový malý kotvy, který mi ten den rámujou, ať už je to to, že si ráno zacvičím a dám si v klidu snídani, nebo to, že chodím hodně pěšky, protože už jenom ta chůze vlastně člověka neuvěřitelně sklidní, to, že si večer napíšu něco do deníku. Jsou to takové jako drobnosti, úplně obyčejný, ale pomáhají mi držet to tempo tak, aby pro mě bylo jako příjemný a tím pádem už k těm velkým výkyvům úplně nedochází, ale samozřejmě jsem to mívala a pamatuju si, že mi jeden kamarád kouč říkal, ty máš takový tovární přestávky, ty jedeš a pak na měsíc vypneš, ale to není ono. Takže jsem na tom musela pracovat dál, ale je to o vnitřním pocitu, no. Člověk si musí sám v sobě najít tu míru a asi na to neexistuje nějaký obecný pravidlo. Mm-hmm.
1: Ne, že jsem si říkala, že také jako byla taková vlna těch knih o prokrastinaci, o tom, jak je to vlastně jako dobře třeba, že zároveň, kde je ta hranice, ale jak říkáte, je to asi velmi individuální.
2: Já ty knížky vůbec nečtu. Zjistila, samozřejmě jsem jich pár přečetla a zjistila jsem, že to je takový furt dokola a že stejně jenom musím k tomu nějak dojít sama. Možná ty knížky k tomu přispěly v nějakých dílčích bodech, ale že bych si přečetla knihu a něco jsem změnila, to určitě ne. Já myslím, že to je kombinace toho, jak moc je člověk otevřený vůči sobě, jak moc velkou odvahu má dívat se do sebe, pojmenovat si témata, které třeba pro něj nejsou lehký a zpracovat si je, jak moc je ovlivněný svojí prací, svýma vztahama, rodinou a že se to nějakým způsobem skládá a samozřejmě i tím, jak člověk stárne, tak se to nějak proměňuje a v nějaký moment se to vyloupne, ale asi má tu cestu každý člověk jinou. No.
1: 20 let se věnujete sociální péči, založila jste organizaci Mila, která se stará o seniory a ty, kteří o ně pečují, respektive jim se snaží dát tu největší co možnou podporu. Tak co se za těch 20 let z vašeho úhlu pohledu změnilo? Mění se nějak ten systém a co právě Mila, která zanedlouho nebo za 2 roky bude mít první dekádu existence, co se jí podařilo?
2: Já jsem sice v oboru sociálních služeb 20 let, ale ty první roky jsem hodně pracovala s lidma po odchodu z dětského domova, takže to téma seniorů nebylo v mém životě vždycky. A je tam zhruba posledních třeba 13 let, když budu počítat i tu dobrovolnickou práci spolu s Milou. A já jsem si uvědomila, že jako čím dál tím víc se začíná mluvit o tom, že ta populace teda stárne. Pořád se opakuje, že chybí až 3000 pracovníků v sociálních službách. Ty média si toho tématu všímají, ale velmi málo se objevují návrhy na to, jak to zlepšit. Samozřejmě to daný i tím, že ta politická reprezentace se zkrátka mění každý 4 roky a to téma péče je dlouhodobá věc, takže žádná vláda si netroufne sáhnout do něčeho, jehož výsledky se projeví až potom skončení toho funkčního období, to je obrovský problém. Ale vnímám, že se o tom tématu péče začíná mluvit v širších souvislostech. Začíná se třeba ta, jak jsem to tady zmínila, ta knížka Hořím, kterou jsem uvedla, tak se stala povinnou literaturou pro studenty oboru ošetřovatelství na třetí lékařské fakultě, nebo jsme s Milou udělali první veřejnou fotobanku na téma stáří a péče, která je zdarma dostupná všem, kdo chtějí o tom tématu psát a doplnit ho nějakým obsahem. Dělali jsme to proto, že se nám nelíbily fotky, které se v médiích objevují, kde ti seniori jsou zobrazovaní často velmi nedůstojně, nebo až jako tak, my tomu říkáme takový jako německý senior, kde má ten obrovský bílý chrup a je s tím aperolem u toho bazénu a vypadá to taky úplně extrémně. A říkali jsme si, jaký obraz vlastně o stáří vytváříme, když do médií dáváme takovýhle fotografie. Takže jsme vytvořili fotobanku, která zachycuje to téma důstojně a realisticky a ta má k dnešnímu dni přes platformu Pexels asi 5 milionů shlédnutí po celém světě. A říkáme si, že třeba i takováhle věc může přispět k tomu, aby jsme začali to téma vnímat z nějakého jiného úhlu pohledu. Ale myslím si, že jako česká společnost jsme ještě poměrně jako na začátku a bohužel si málo uvědomujeme, že základem péče jsou zdraví vztahy, které musíme budovat celý život. Že to nejde brát tak, že jedu, dělám si, co potřebuju, pak mi vstoupí do života to stáří a najdu nějaký domov pro seniory a jedu dál. Jo, myslím si, že je potřeba integrovat to téma stárnutí jako přirozenou součást života. Uvědomit si, že to není o tom jít po nějaký přímce pořád dál, výš, ale že ten život je nějaký kruh, který se v jeden moment uzavře a že si musím být vědomá toho, že ten čas je omezený a pracovat s tím celoživotně. No. A to nám podle mě chybí a to se dá ovlivnit nejenom působením neziskových organizací, ale tím, jak každý z nás přistupuje ke svým vztahům, k sobě samému, ke své rodině a kolik času jsme ochotní věnovat těm nejbližším.
1: Mě zaujala vaše teze, že stáří se nás začíná týkat vlastně hned, jak se narodíme.
2: Je to tak, no, je to tak. Tak tím začínáme už samozřejmě stárnout a ve chvíli, kdy jsme obklopený rodinou, která v nás pěstuje vědomí toho, jak podstatný je být spolu, jak podstatná je ta soudržnost, jak podstatný je trávit spolu čas i bez různých sociálních sítí, telefonu a podobně. A jsme ochotní právě ubrat třeba i z toho výkonu a věnovat se svým přátelům a svým nejbližším. Já myslím, že to je nejdůležitější investice v životě a že se nám vrací právě ve chvíli, kdy jsme oslabení a musím teď ještě zmínit, vlastně mi teď bliklo, že součástí festivalu O ničem je takový kurátorský text, kde hovoříme o tom, že první důkazy lidskosti jsou vlastně spojovaný s nálezem srostlé stehenní kosti. Aha. A já teď si bohužel nepamatuju jméno té archeoložky, ale ona tam hovoří o tom, že nejde o tak významný archeologický nález, ale že to je důkaz toho, že se o toho zraněného někdo staral a někdo mu nosil jídlo a pečoval o něj. A nám se hrozně líbilo to, že ty nejstarší důkazy lidskosti jsou spojeny právě ne s tím výkonem, ale s tou péčí. A i když jsme vynalezli umělou inteligenci a já nevím co všechno, tak když jsme oslabení a nemocní, tak pořád ještě potřebujeme toho člověka, který je u nás a dá nám pocit nějaký blízkosti a to se nezměnilo. A věřím, že se to nikdy nezmění a že žádní roboti a digitalizace tady ten obyčejný lidský kontakt a tu blízkost nemůžou nahradit a v tom vidím velkou naději.
1: Zároveň já to trochu teď rozvedu. Říkáte, myslím, že podstatou péče je lidskost a laskavost. Že to je vlastně takhle jednoduchý. No ale proč to v praxi pak jednoduše, takhle jednoduše nejde?
2: No, co se týká té profesionální péče, tak já jsem za tu dobu, co jsem v Mile, nebo co jsem založila Milu, tak my ročně máme těch domovů třeba 30-40, se kterými spolupracujeme. Jsou to opravdu stovky pečujících, kterých se dotkneme. A ještě jsem nepotkala nikoho, kdo by se tu práci vybral, protože by chtěl dělat blbě. Ty lidi tam jdou proto, že chtějí dělat něco smysluplného, že už nemají děti doma a mají potřebu u někoho pečovat, nebo pečovali o někoho ve své rodině a dávalo jim to smysl. Ale to, že přijdou do toho systému, který je neumí opečovat a nechá je vyhořet, to není jejich chyba. Ty lidi pracují opravdu v extrémně náročných podmínkách, za 30 tisíc hrubýho 12-hodinový směny, kterých mají podle našeho výzkumu, který jsme si dělali, až 19 v měsíci. A ve chvíli, kdy se staráte v průměru o 10 lidí třeba s pokročilou demencí denně, tak není ve vašich silách neustále být laskavý a trpělivý. Prostě to není možný a nikdo z nás by to nevydržel. Jak říká moje kolegyně Karolína Putová, my po těch pečovatelkách a pečovatelích chceme, aby toho zvládli víc, než dokážeme my sami. A chceme po nich, aby těm našim blízkým dali víc, než dokážeme my sami.
1: A nedokážeme je potom ohodnotit, nebo ten systém jim nedává takové ohodnocení, které by zasloužili především tedy třeba finanční, ale i to zázemí, třeba řekněme, by měli zkušenost tím, jak sami sebe třeba opečovat v případě, že jsou tak náročném prostředí.
2: Přesně tak to je a proto mě jako je líto, když se objevují v médiích různý kauzy o tom, jak někde nějaká pečovatelka selhala, ale už se nikde neuvede, jak náročný podmínky má a že to je zkrát, že si nikdo nevšímal nějakých signálů jejího vyhoření. Mrzí mě, když se tady neustále omílá, jak je potřeba stavět nové domovy pro seniory, ale ani jednou nenajdete zmínku o tom, že nevíme, kdo tam bude pracovat. Tý pečovatelský
1: chybí prostě pracovníci.
2: Chybí a pracovníci. Si nevážíme a nejsme ochotní těm lidem dát podmínky a pořád si myslíme, že to je levná pracovní síla, ale přitom ty pečovatelé jsou lidi, kteří dělají vůbec jako tu největší službu, který je člověk schopen a pomáhají těm lidem, kteří péči potřebují, aby se pořád cítili důstojně, aby pořád cítili, že žijou a nejenom přežívají. A dokud nám tady to nedojde a nebudeme schopni těm lidem adekvátně za jejich práci zaplatit, tak se nemůžeme divit tomu, že se v nějaké chvíli stane to, že ti pečovatelé prostě můžou vyhořet, selhat a nezvládat tu péči.
1: Ale i vy sama jste zažila vlastně, myslím, že to byl i váš nějaký iniciační zážitek, proč jste potom se nasměrovala k tomu dobrovolnictví, k seniorům, jako nedůstojné chování k seniorům. Řekla byste tedy, že v rámci toho systému jsou to spíš excesy, za něž může ten systém?
2: Určitě, jako takhle, v každém domově pro seniory najdete fantastický pečovatelky, najdete tam lidi, kteří by tam určitě neměli být a najdete tam spoustu těch, kteří dělají tu práci nejlíp, jak můžou, ale nemají třeba kapacitu do toho vnášet nějakou nadstavbovou laskavost a trpělivost a ta moje zkušenost z těch domovů je taková, že zejména to vedení a ti ředitelé, ředitelky vedoucí jsou opravdu ve velký míře srdcaři, kteří to chtějí, aby to co nejlíp fungovalo, ale zkrátka tomu nemají prostě podmínky. A ve chvíli, kdy se vám neustále točí ten personál a nemáte dost lidí, nemůžete si vybírat, tak nemůžete stavět tu službu úplně jako dokonalou. No.
1: Tak jsem se chtěla zeptat, jak motivovat lidi a především mladé lidi, aby se stávali pečovateli a pečovatelkami, protože víme, že populace stárne a bude potřeba čím dál tím více, ale už teď mluvíme o tom, že podle vašeho průzkumu tady 3000 pracovníků a pracovnic chybí.
2: Tady ten výzkum o tom je z Asociace poskytovatelů sociálních služeb, abych si to nepřivlastňovala, ale no já vlastně nevím, jestli chci ty mladí lidi motivovat. Jo? Nám na tu loňskou výstavu jich přišlo asi 300 a na komentované prohlídky studentů zdravotních sociálních oborů a oni tak koukali a čekali, co jim budeme říkat. A já jsem říkala, asi hodně často slyšíte větu, že jako nic nevydržíte a já vám jenom chci říct, že nemusíte a proč byste to měli vydržet. Jako to, že nechtějí mladí lidi jít do péče, já to úplně chápu a nemyslím si, že je zásluha to urvat a pak jít do důchodu s žaludečníma vředama. A možná právě to, že tam těch lidí bude přicházet málo, bude jeden z těch momentů, kde ten systém pochopí, že musí pro tu péči udělat nejenom to, že postaví baráky, ale taky, že adekvátně zaplatí ty lidi, protože spousta lidí chce dělat smysluplnou práci, spousta lidí by tu péči rádo dělalo, ale já bych to taky za ty peníze nešla dělat. Mm-hmm. Takže přišlo by mi trošku pokrytecký motivovat mladý lidi, ať to udělat pečovatele a pečovatelky, když ty podmínky jsou takhle špatně nastavený, spíš bych si přála, aby se ten český systém trošičku chytil za nos a řekl se, že je potřeba ty lidi
1: dobře. Takže se to stalo dřív, než narazí skutečně do stěny, když mluvíte o tom, jak je to vlastně determinované právě tím čtyřletým volebním obdobím.
2: Bylo by to fajn a samozřejmě ono ta péče o ty seniory v domovech je taky čím dál tím náročnější. Hodně narůstá počet lidí s demencí. Už to není o tom, že tam máte lidi v dobré kondici, kterým jenom přinesete jídlo, ale jsou to jako péče o člověka s demencí. Neumí si to někdo, kdo to nezažil, představit, jak extrémně složitý to je. A to, aby to pečovatelé a pečovatelky zvládli, tak má opravdu je k tomu potřeba mít velmi silný osobnostní předpoklady a taky nějakou sebepéči, podporu, jak zvládat ty situace. Ale my jsme v České republice na tom tak, že pečovatelem může být každý, kdo má 3měsíční rekvalifikační kurz, což samozřejmě nemusí být úplně špatně v tom smyslu, že tu péči nejde naučit úplně, ale ve chvíli, kdy máte takhle nízký kvalifikační předpoklady nebo požadavky, tak samozřejmě tam nemůžete mít ani vyšší ohodnocení pro ty lidi a je to trošku začarovaný kruh. Takže ta cesta z něj podle mě vede tím, že se o tom tématu péče víc mluví, víc se ukazuje, jakou hodnotu to téma péče má, jak důležitý je pečovat o ty svoje vztahy a čím víc lidí bude to téma vnímat, tím líp si budou umět sformulovat, jakou péči by si oni pro sebe a svoje blízký představovali. Z toho může vzniknout nějaký tlak, který potom může slyšet i ta politická reprezentace a může s tím začít něco trošku víc dělat. Ale dokud o tom tématu tolik nemluvíme a začínáme si ho všímat až ve chvíli, kdy nám spadne babička ze schodu, tak ten tlak zkrátka nevzniká. I proto děláme festival o ničem, i proto o tom tématu píšu knížky, i proto tady je Mila, aby jsme to téma zvědomovali a ukazovali, že je nesmírně podstatný.
1: I proto jsme do vizitky pozvali Simonu Bagárovou, ředitelku neziskové organizace Mila, která je aktuálně pořadatelskou organizací zmiňovaného festivalu o ničem a tam zahraje také Bára Poláková a Štěpán Urban, další, které jste vybrala a tu píseň Je jedno, jaká byla. Tak jsem s ní.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
1: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout. Viděla toho tolik.

0: Posloucháte Vizitku dnes se Simonou Bagárovou. Mluvíme nejen o festivalu O ničem na Pražské Letné, ale především o tématu péče, kterou organizace Mila, jejíž Simona Bagárová, ředitelka, chce zavést do české společnosti jako základní hodnotu. A zároveň to téma péče se snažíte přístupnit kreativními cestami. Festival O ničem je jednou z nich, výstava, ale zároveň o tom i píšete. Tedy jste i spisovatelkou a to jsou kniha Hořím a hladím. Ta Hořím byla první a přináší příběhy pěti výjimečných pečovatelů a pečovatelek. Jaké můžete je přiblížit?
1: Já jsem právě při té své práci začala potkávat ohromnou spoustu lidí, kteří nejsou veřejně známí, ale svoji pečovatelskou roli naplňují pro mě úplně obdivuhodným a fascinujícím způsobem. A když jsem seděla na kafi se svojí kamarádkou Danou, která dělá zdravotní sestru 50 let a pozorovala jsem jí, jak je pořád nabitá energií, tak jsem si říkala, tyjo, to by měl někdo napsat o takových lidech, to není normální. A najednou mi to bliklo, protože já jsem v té době už psala nějaký články sem tam, takže to nebylo úplně nová disciplína. A tak jsem říkala, tyjo, tak já to napíšu. A udělala jsem rozhovor knižní právě s tou Danou. No a postupně se vlastně na to nabalili další lidé. Saša, která dělala v hospici zdravotní sestru, teď tam vede poradnu pro pečující. Je tam deňová poradkyně Jana, která se 15 let starala o svoje blízké a sdílí tam tu svoji zkušenost, jak vlastně se stala pečovatelkou a podařilo se mi do té knihy najít i dva muže, Františka a Dominika. Františka jsem potkala v době, kdy byl covid a já jsem byla jako dobrovolník pomáhat s péčí v domově, kde on pracoval. A měla jsem možnost ho pozorovat a František je původně vyučený mechanik kolejových vozidel, který se potom stal pečovatelem a začal si dodělávat maturitu. No a vlastně díky tomu, že jsme spolu vedli ten rozhovor, tak si možná taky uvědomil, že ten jeho přístup není úplně tak běžný a získal ještě chuť studovat vysokou školu a dokonce začal to pečovatelství učit na střední škole zdravotnický nebo sociální teda. Takže tam se ještě odehrály takovýhle úžasné proměny a všech těch pět příběhů se objevilo v té knize Hořím, která se stala právě povinnou literaturou pro studenty ošetřovatelství na třetí lékařské fakultě a byla i nominovaná na dokumentární knihu roku v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Aha. Jihlava 2022 a její audioverze, kterou jsme připravovali s Lukášem Moudrým, vyhrála dokonce dvě ceny v anketě audiokniha roku, tak to byla obrovská motivace k tomu, abych pokračovala a navázala jsem právě tou knihou Hladím.
0: A tam jsou jaké příběhy? Tam to dál ještě
1: Kniha Hladím je knihou o péči, kde je pět rozhovorů s lidmi, kteří to téma nemají nutně jako téma profesní, ale zažívají ho ve svém životě. Je tam třeba rozhovor se spisovatelem a sběratelem umění Michálem Třeštíkem, který je zároveň editorem těch mých knih a který má téměř na prahu osmdesátky úplně jako úžasný přístup k tomu stáří. A mně se to moc líbilo, když řekl, že předpokladem dobrého stáří je dobrá dospělost, protože z blbé dospělosti do dobrého stáří nenaskočíte. Přišlo mi to hodně inspirativní, jak k tomu tématu přistoupil. Je tam taky rozhovor s generální matkou představenou Boromejek, sestrou Ancilou. Přišlo mi zajímavý to, jak téma péče je vzhledem ke stárnutí populace pořád aktuálnější na straně jedný, ale těch Boromejek, který to téma péče mají jako úplně svoji základní misi, tak je stále méně. Vlastně postupně ten řád jako zaniká. A tak tam spolu v tom rozhovoru nahlížíme na to téma péče zase z toho trošku duchovnějšího pohledu. Je tam Irena, která se 30 let starala o svého muže po těžký mrtvici a opravdu se dotkla úplně jako dna svých sil a je to rozhovor o tom, kde je ta hranice mezi obětováním se a láskou a je tam rozhovor s Bárou Čuekos, která vlastně pečuje o syna s autismem a naučila se na tu péči dívat jako na obrovskou příležitost a v neposlední řadě je tam rozhovor s Filipem, což je původně herec, potom režisér a pak ještě vystudoval fyzioterapii a vede vlastně lůžkové oddělení dětské rehabilitace v Motole a úplně dojemným způsobem kloubí tu hereckou a režisérskou zkušenost s tou fyzioterapeutickou a říkala jsem si, že ten jeho přístup je vlastně velmi inspirativní pro jakoukoliv práci s lidmi a péči.
0: No to jsou opravdu pozoruhodné osudy, příběhy, velmi inspirativní asi pro leckoho z nás by mohly být. A mě zajímá vlastně na závěr našeho dnešního rozhovoru, jestli pozorujete i nějaké změny ohledně nahlížení toho, jak vnímáme stáří, jak vnímáme smrt, protože to je dost často velmi tabuizované téma. Mě třeba zaujalo i to, co nám utváří vůbec ten pohled, když jste mluvila o tom, jak jste založili tu fotobanku, aby tam prostě byly realistické, důstojné fotografie seniorů, abychom nevytvářeli na jednu stranu tenhle obrázek, který je falešný a vyhýbali se tomu, ale zároveň, aby to bylo stále důstojné, aby třeba mnohem víc seniorů a seniorek promlouvalo do toho veřejného prostoru, tak jak se daří měnit vlastně tohle klima?
1: No, nás je v organizaci 5, jo, takže to samozřejmě ty naše možnosti jsou omezený, ale musím říct, že dostávám obrovskou spoustu mailů od lidí, kteří právě četli tu knížku, nebo byli na té loňské výstavě, nebo byli na festivalu o ničem a už posílají zpětnou vazbu. A ten společný jmenovatel je, že si uvědomili, jak důležitý jsou úplně maličkosti a že je opravdu podstatný přemýšlet o tom, to je můj oblíbený příklad, do jakého kafe udělám svým prarodičům, rodičům, o kterým se starám, kafe. Jestli to je ten jejich oblíbený hrnek, nebo jestli na to kašlu a vemu první, který mi padne do ruky, jak důležitý je zamyslet se nad tím, co ty moji blízcí měli ve svém životě rádi a jaká jim to ještě můžu zprostředkovat ve chvíli, kdy už mají třeba jenom jednu jedinou postel. Zkrátka tady ty úplně obyčejný, jednoduchý, maličký věci, které nás celý život těšily a utvářely, musíme se snažit přenášet i do toho stáří, do té péče a to se nám daří právě těma akcema a právě ten festival o ničem v tom zastavení se a zpomalení má za úkol lidem ukázat, že dokud se na to nebe můžu podívat sama, ležet na trávě a dívat se, tak mi to přijde jako banalita, ale ve chvíli, kdy budu ležet někde na LDNce v posteli a už se ven nepodívám, tak bych dala Bůh ví co za to, abych ještě jednou mohla to modrý nebe nad sebou vidět a takovýhle detaily nám přijdou úplně klíčový pro to, aby se péče hodnotou společnosti stávala a na ně právě upozorňujeme a to se nám, myslím, docela daří. Protože spousta lidí získá odvahu vystoupit z toho kolotoče péče a říct si, tyjo, tak já udělám něco úplně maličkýho, co se zdá zdánlivě banální, ale většinou to generuje hrozně hezký příběhy a hezký vzpomínky.
0: Festival o ničem na Pražské Letné vyvrcholí v neděli. Je to tedy vlastně jakýsi takový první ročník? Plánujete, že by se z toho stala tradice?
1: Uvidíme, kam nás to dovede. Možná budeme pokračovat, možná vymyslíme něco jiného. Co bychom moc rádi, tak aby jsme každý rok dokázali udělat nějakou hezkou osvětovou akci na téma péče a jestli to bude výstava, festival nebo něco jiného, zatím nevíme. Každopádně budeme moc rádi, když za náma lidi na vodárenskou věž přijdou i mimo ten doprovodný program. Opravdu si jenom třeba sednout, dívat se, číst si a programy na webu festivaloničem.cz.
0: Tak zve ředitelka společnosti Mila, také spisovatelka Simona Bagárová, která byla naším hostem v dnešní vizitce. Moc vám za to děkuju, nashledanou.
1: Já moc krát děkuju za zájem o téma péče a za pozvání. Děkuju.
0: A ještě na závěr hraje violončelista Jiří Bárta, také byl zmiňovaný s tím, že dnes večer tuším bude na festivalu o ničem a je to tedy svita pro violončelo.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na ministerstvu financí začínají jednání o státním rozpočtu na příští rok s ostatními rezorty. Jeho návrhy má být hotový do konce srpna. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech ministerstev. Vyšší výdaje žádá například zemědělství. Na boj se suchem chce 5,5 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek oproti letošku. Při ruském raketovém útoku na Pečenihy v Charkovské oblasti zemřelo 10 lidí, dalších 8 je zraněných, oznámila to Charkovská oblastní vojenská správa. Útok poškodil několik domů, kavárnu, poštu a auta. Pod útokem byl i Izium, tam je 5 lidí zraněných. V americkém státu Kalifornie začne soud s americkou technologickou společností Meta. Ta čelí obvinění, že své platformy navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Soudní řízení vychází ze žaloby, kterou před 3 lety podalo 30 amerických států. Pokud by Meta u soudu prohrála, mohlo by to znamenat zásadní změny ve způsobu, jakým mladí lidé používají sociální sítě. Firmě hrozí taky pokuta v přepočtu přes 29 bilionů korun, tedy skoro celá hodnota jejich akcí. V Kuxu u Dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kux. Přehlídka už více než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. A počasí zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně se bude od západu zatahovat a na jihozápadě Čech čekejte místy déšť. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 24, na horách kolem 13. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Úterý 18. srpna je v plném proudu. Jsme rádi, že jste se rozhodli den trávit v naší společnosti. Hezký den vám přeje Dagmar Kopečková. A co by mohlo příjemně strávený čas ještě více zpříjemnit, to je samozřejmě jazzová hudba. Izraelský kytarista Yotam Silberstein působí na americké jazzové scéně od roku 2005 a dnes nám ho na dálku představí Jakub Doležal. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Jakube, jakou Silbersteinovu desku si pro dnešní vysílání připravil?
2: Já jsem si dovolil připravit desku aktuální, ještě teplou, dalo by se říci. Je to album, které se jmenuje Duet, což znamená v češtině dueta. A tak to deskriptivně pojmenoval Yotam Silberstein svoje album s basistou Ronem Carterem.
1: A co si poslechneme na začátek?
2: Na začátek si poslechneme skladbu Mildew, kterou napsal saxofonista Johnny Griffin.

0: Posloucháme hudbu Jotama Silberstýna a povídáme si s Jakubem Doleželem. Jakube, představ nám tohoto izraelského kytaristu.
1: Velice rád. Jotam Silberstein je letošní 45. Působí v New Yorku od roku 2005 a má pod svým vlastním jménem natočeno již 9 alb. A v Izraeli vystudoval kytaru, na kterou hrál ale od svých 10 let. A posléze v New Yorku se zabýval nejen jazzem, ale také například latinsko-americkou hudbou.
0: A pojďme zpět k hudbě. Co si poslechneme dál?
1: Následující ukázka z alba Duets právě reflektuje, abych tak řekl, Silberstýnovu zálibu v latinsko-americké hudbě. Je to skladba, která se jmenuje Nova Inzao.

0: Posloucháme album duet s Jotanem Silberstýna, se kterým na desce hraje také kontrabasista Ron Carter. Ron Carter je legendární postavou dějin jazzu, ale přesto, Jakube, představ ho pro ty, kteří ho přeci jen neznají.
1: Jestli ho posluchači neznají, tak bych doporučoval si Rona Cartera vystupovat, už do počátku 60. let, kdy začal svoji nahrávací kariéru. Posléze v polovině 60. let se stává členem legendárního, takzvaného druhého slavného kvinteta Milese Davise. A od přelomu 60. a 70. let se také stává velice aktivním studiovým hudebníkem, kdy nahrává nejen kontrabas, ale i violončelo nebo basovou kytaru na celkem asi 2000 alb. Podle některých statistik je to nejnahrávanější jazzový kontrabasista doposud. A toho samozřejmě vůbec neodradilo od vlastní kariéry, takže pod svým vlastním jménem má přes 40 desek. A myslím, jestli se nepletu, tak před zhruba 3 lety jsme jej mohli vidět v akci v rámci festivalu Struny podzimu. A v roce 2022 byl o Ronu Carterovi natočen dokumentární film Finding the Right Notes. A pro celkový obraz by se slušelo doplnit, že Ron Carter letos v květnu oslavil 89. narozeniny. A letos teda vydává jenom 2 alba zatím. A jsme teprve v srpnu, takže uvidíme, co dál.
0: A my posloucháme tedy desku Duet. Prozraď nám, co si poslechneme na závěr.
1: Zakončíme skladbou, kterou napsal přímo Jotam Silberstein, kytarista, který na albu s Ronem Carterem hraje. A je to skladba věnovaná kytaristovi Leslu Malonovi. Skladba se jmenuje Blues for Brother Malone.
0: Zdravíme na dálku Jakuba Doležala a děkujeme za dnešní výběr jazzové hudby. Hezký den.
1: Já děkuji, hezký den všem.

0: Izraelský kytarista Yotam Silberstein a kontrabasista Ron Carter. Dnes jsme poslouchali ukázky z jejich desky Duets. Je 11 hodin 19 minut.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.
0: Filmy umějí vracet čas. Stačí několik tónů, jedna slavná replika nebo jediný záběr a rázem jsme zpátky ve chvíli, kdy jsme je viděli poprvé. Zapojte se do našeho prázdninového projektu Filmové léto. Napište nám o své nejsilnější filmové vzpomínce nebo o zážitku spojeném s filmem, na který dodnes nezapomínáte. A můžete se s námi také podělit o svůj názor, který film podle vás chybí v naší 50 nejdůležitějších snímků československé kinematografie, kterou sestavili filmoví publicisté připravující seriál To byl můj film. Vaše příběhy, vzpomínky i filmové tipy odměníme. Pište na mailovou adresu mozaika@rozhlas.cz.

0: Když se ozve I can get no satisfaction, snad každému se v hlavě vybaví kapela The Rolling Stones. Na Vltavě tuto píseň ale zpíval portorický zpěvák José Feliciano.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: V roce 2009 natáčel rozhlasový redaktor Tomáš Pilát rozhovory s režisérkou Věrou Chytilovou jako podklad pro její připravovanou biografii. Z nahrávek následně vznikl pětidílný seriál, který nyní přinášíme v rámci filmového léta na Vltavě. Druhou epizodu Osudů nabídneme už za pár minut.

0: Ralph Towner, Wolfgang Mutschpiel a Sláva Grigorian. Tohle kytarové trio vás provázelo úterní polední Vltavou.
1: Osudy.
0: Na programu je druhá epizoda rozhlasového vzpomínání režisérky Věry Chytilové. V roce 2009 s ní natáčel rozhlasový redaktor Tomáš Pilát rozhovory jako podklad pro její připravovanou biografii. Z těchto nahrávek následně vznikl pětidílný seriál, který pro naše potřeby remástroval mistr zvuku Jiří Benák. Věříme, že s ohledem na povahu materiálu pochopíte místy nižší srozumitelnost některých pasáží a užijete si unikátní vzpomínky přední dámy českého filmu. Přeji příjemný poslech.

когда ничего такой квартиры нет, сексти, так я там не ла такой, как уваги, что буду делать во сне. Ну, а самозрение такое разные эскапады, замирования, хуски. Так и четбу, я сам хоть не четла. Так сам си там писала четбу, а сны, что се не сдало. Jeden sen vím takovej, no ale to bylo spojený s nádražím. Mně se mě jako děcku zdálo, my měli třeba kam na pokoj a mně se zdálo, vždycky se mi zdálo personifikace předmětu, jo. Se mi proměnily dveře otevřené, bytost a kamna, jako, že to je to zvíře. A pamatuji si jeden sen, kdy jsem bojovala vlastně se svou nemohoucností dostat se přes to železniční násad, tam byl ten most, a že jsem prostě nebyla schopna to zdolat. Tak to vím, že to úsilí jaksi v tom, že neustále jsem měla takový strašidelný sny. No to bylo i v roce 45 ještě, že jo, protože ta revoluční doba byla hrozně zmatená. Poslední dny války, že se bombardovalo, okna byly vysazeny, byla zavírací hodina. 3 dny v týdnu byla hospoda zavřena velmi brzo, po 9. hodině. Žili jsme ve sklepě, že jo, po dobu teda toho převratu. A jak vám říkám, byla jsem i na venkově, otec nás odvezl na venkov, z nás přivezl z venkova, pak se říkalo, že z nás je mnoho mladé holky. Což jsem byla nešťastná, protože tam bylo velmi veselo na tom, jako by se to oslavovalo, ten převrat. Tak nás zase odvezl do toho prostěhova. Hlídalo se. Hlídal rodinu, že on měl tam ještě bratr se oženil mladej, čekala dítě a tak, takže těžce sehnal vůz a odvezl nás s puškama z oken. Prostě jsme projížděli z těch hor, se do toho prostěhova. A tam jsem měla tu první lásku, co jsem prodělávala. Byla jsem ale nešťastná, protože on dostal příležitost, aby si udělali nostrifikaci kluci, kteří už byli po maturitě, tak aby nestráceli rok, že mohli v létě si dohnat jeden ročník. Takže vlastně to nejhezčí léto po tom převratu, kdy člověk se těšil, že budeme jezdit na přehradu a hrát tenis a tak vlastně on musel do Prahy odjet, ten Zdeněk Marek. Pak jsem se seznámila s tím Hiblerem, s tím výtvarníkem, ten mě dělal portrét, ten portrét mám do teďka. On potom byl výtvarníkem ve Zlínském divadle a znal se s Krohou a s tím výtvarníky z Brněcký. Prostě v ten žil, že tam se korzovalo, na náměstí, potom se korzovalo v parku, hrála hudba. Na malém městě byl hezký život. Teďka jsem slyšela, že to OP a ty všechny ty fabriky, že vlastně zkrachovali, že to už pryč. Tehdy se z toho žilo, že to bylo takový módní městečko. A jezdila jsem na přehradu, hráli jsme tenis, já jsem hrála juniorky. Hodně jsem sportovala, dělala jsem lehkou atletiku. Závodně jsme dělali volejbal se školou. Byli jsme i tady na středoškolských hrách. My se účastnili v Praze ve volejbalu. Dělala jsem skok vysoký, překážky a štafetu jsme běhali. To bylo běžně, že se sportovalo hodně. Ale vím, že jsem si z toho dělala hlavu, že jsem nevěděla, na co vlastně se hodím. Technický talent nemám, i když jsem maturovala z matematiky. A přesto jsem se nakonec přihlásila na tu školu chemickou. Bylo nemožné, jsem neměla žádné ani znalosti. Když já jsem maturovala v 48. roce, vlastně to byl první rok, kdy se dělali přijímací zkoušky na vysoké školy. Předtím se nedělali, že se automaticky bral. Takže ono to bylo vlastně dobře, že jo? Protože člověk by byl vlezl někam, kde by stejně byl vypadl.
No, oni mě dovolili, nebo dovolili, oni souhlasili, že budu na vysokou školu. To byla ta architektura. Tehdy nebyly vysoké školy, kde všude, v různých malých městech, jo. A to Brno bylo 50 kilometrů, no, tak to bylo jako naděje, že každý týden přijedu. Že se neroztrhá ten styk takový, ten pravidelný. I když do Prahy zpočátku jsem taky každý týden přijela, pak za 14 dní. Že, ale můj otec měl strach z toho, že je tady příliš rušno a že se ztratím. Já jsem přišla z malého města, že jo, já jsem tam sice měla příbuzný v Brně, ale toto jsem nevnímala. To bylo po 48. roce, jsme přišli do Brna, vlastně bylo čerstvý ten 48. rok, tam jsme se hádali na škole. Politicky, což mě překvapilo, pak člověk nevěděl, kde je, co je, co si myslí, kde stojí. Teprve, když začaly ty názory se tam prezentovat, tak jsme si uvědomili, s čím souhlasíme a s čím nesouhlasíme, že jo, s takovou tou totální poslušností a bez otázek, s tím trendem, který nám nebyl jasný, co mě bytostně nevyhovoval. Ale my jsme zapadli totálně do toho studentského života, kde se prostě neustále dělo něco, kde se pořádali i mejdany, že jo, a ty školy se vzájemně prolínaly a tak. Takže jsem tam byla vlastně v tom Brně tak krátce a ve škole bylo tolik povinností, že jsem se té kultuře, po té kulturní frontě a po té situaci nestačila rozhlídnout. To teprve později, když jsem do Brna přijížděla, tak jsem poznala, protože jsem odtamtud měla některé herce z Provázku a tak dál. Takže se seznámila s tím. A to vůbec nevím. Ten Provázek asi ještě neexistoval. Tyhle ty malé divadla asi neexistovaly. To tam bylo asi Národní divadlo, teda brněnský, činohra, opera. Ale ani si nevzpomínám, že bychom byli chodili hodně do divadla. Si vzpomínám spíš, že byly neustále nějaký studentský mejdan v tom roce, co jsem tam byla, jo. Dá se říct, že v té době, a zvlášť za komunistu, Praha byla jako uzavřená. Vlastně tichá, byla šedá. Ještě v počátku ty 50. leta to ještě nějak přeznívalo. Ale v Praze jsem se brzo seznámila s takovou uměleckou společností. Náhodou to bylo, protože mě oslovili, jak jsem bloudila po Praze ve všední dny. Já jsem byla zaměstnaná jako technická kreslířka. Napřed to bylo jako, že přes prázdniny, že mám praxi, že jsem na praxi. No ale potom jsem vlastně zůstala, protože oni mě do školy zpátky nepřijali, protože jsem jí své volně opustila a to bylo striktní tehdy. To byla ta architektura, no. Ale díky architektuře jsem šla na technickou kreslířku jako na brigádu letní. No a o víkendech si myslím Prahu prohlížela a tehdy jsem v poledne, nebo když jsem byla unavená, nevěděla jsem, kam už mám jít, tak jsem se vždycky zastavila u spolubydlící, protože já jsem bydlela tady na Rokosce v podnájmu a tam bylo několik podnájemníků a ona měla jenom jednu nohu a vlastně pracovala tak jako invalida, pracovala jako účetní v textilní tvorbě. Bylo to v centru. Když jsem nemohla dál a nevěděla kam, tak jsem se tam zastavila a tam jsem si odpočinula, přinesla jsem si tam třeba jídlo nebo něco. No a stalo se, že když jsem tam jednou byla, tak oni tam přišli vybírat, protože to byla textilní tvorba. Měli tam sklady kostýmu a vybírali tam kostýmy na přehlídku pro pražské veletrhy. No a byl tam ten vedoucí těch přehlídek, přišel vybírat ty kostýmy a viděl mě tam. A protože oni dělali nábor na externí manekýny, tak mi říkali, jestli bych neměla zájem si takhle přivydělat. No já jsem říkala, že co to obnáší, jak mě to váže. On říkal, že bych musela přijít na ty zkoušky, nějaký, nechat se změřit, a že by to znamenalo večerní přehlídky, asi týden. No tak jsem tam šla, to byla právě na
příkopech, ta textilní tvorba. Tam si mě změřili a našli na mě asi tak 10 kusů a pak jsem předváděla na těch pražských veletrzích. Potom vlastně dokonce ještě se s tou sadou těch přehlídek jezdilo po celé republice, takový zájezdový akce byly. No ale v Praze to byl nějaký týden, pražský veletrhy, a oni z hodou okolností chystali císařova pekaře a Brdečka a ty asistenti chodili na ty přehlídky hledat zase prodvorní dámy, si řekli, že půjdou hledat mezi manekinami. Takže mě tam oslovili, mezi jinýma, více nás holek nás tam oslovili, a to znamenalo, že budu se muset nechat vyfotografovat od Karla Ludviga a choreograf Machov cvičil s námi chůzi a jako ty scény a ty situace v nějakých sálech tělocvičných. No a potom na Barandově jsme nás našili kostýmy. Přišla jsem do styku právě i s Trnkou, který tam dělal výtvarníka, Jiří Trnka. No a samozřejmě s Verchem jsem přišla do styku, s Karlem Ludvigem, fotografem a prostě se všema filmařema. A vlastně jsem přišla do styku s filmem jako takovým, že jsem toho byla účastná. A musím říct, že já vlastně jediná jsem chodila, mám i fotku, že zatímco se připravoval záběr třeba v ateliéru, tak holky, a byli jsme třeba v šatně, nebo v kantýně, nebo v restauraci. A já jediná jsem šla a seděla jsem v tom ateliéru a hleděla jsem, jak zasvětlujou, jak se to připravuje. A tak mě to strašně zajímalo. Tak oni mě tam nechali jako sedět. Jako. A pak později jsem se provdala za toho Karla Ludviga a vlastně neměli jsme vůbec žádné peníze, tak jsem chtěla jít do zaměstnání, nevěděla jsem kam, ale uvědomila jsem si, že mě zajímá ta filmařina a ucházela jsem se o to dostat se na Barando. No tam byl stop stav, musela jsem počkat, až budou přijímat, to bylo hrozný, protože mohla jsem se dostat jedině jako klapka na Barandov, ale až nějaká klapka se provdá nebo umře, až se uvolní místo, že jo. Tak když se uvolnilo místo, tak vím, že jsem zrovna ten den, když jsem se šla ucházet, přijela tam autobusem a současně se mnou přijela Dana Smutná, to byla herečka, potom byla ženou Jiřího Vajze. A ona vlastně tam šla taky kvůli angažmá. No a já jsem se tam teda dostala jsem první klapání. Z hodou okolností jsem nastoupila hnedka na film Makovce, kterou jsem ale už znala. Znala jsem se ze společnosti Brdečky a oni byli přátelé. A musím říct, že jsem měla hnedka skandál při svým nastoupení, protože mě vykázali z ateliéru. Zaprvé jsem klapla, přivřela jsem si palec, já to jsem si hnedka, jako jsem si klapla palec. Ale to nebyl ten malér. Malér byl potom, že jsem teda klapla, já jsem byla taková jako poctivá, správná. Jsem klapla. A teď jsem koukala, jak hrajou. A víte, co se stalo? Jsem řekla stop. Protože já jsem je pozorovala a teď stop. A teď oni skutečně ten automaticky, ten asistent u kamery to vypnul. Tím bylo ticho. A teď Makovej řekl, kdo řekl stop? Ano, ticho bylo, já. No a ty zase všichni úžas. A jako proč? A já blbě hrál. Vím, že tam byla Vránová, byl to severní přístav. Všichni byli napřed pobaveni, jo. Ale tím, že jsem udala ten důvod, takhle prekérní, jo. Co já, poslední tam, klapka, která je tam začátečníček, který si neumí ani klapnout, aby si nepraštil. Jo, si dovolíš to. Tudíž já jsem vůbec nikdy neznala hierarchii, jsem to nebyla schopná pochopit. Já jsem si jednak ani nevážila těch představených. A to je máma ve mně. Před někým jako, říkám, když on to je ředitel, no tak a co? Je ředitel. Tak to nějak blbě řídí, že to tady blbí. Ale prostě mě nikdo nepoučil, že jako klapka nesmím nic vidět. Klapnu a koukám se, jak to dělají, ne? No a to ze mě vylítlo to z toho. Tak jsem za dveře musela jít.
A pak nepotřebovali. A teďka si představte, další malér byl. Tehdy se to dělalo tak, že se připravil ateliéru záběr, tak režisér ukázal aranžma a šli všichni pryč a kameraman si tohleto aranžma zasvěcoval. Jo, a klapka tam bývala obyčejně, jakože pak se dělala stopáž, minutáž, aby se neprošvihl čas, takže jsem hlídala, když dosvítil a zavolat, že už je dosvíceno a aby se pokračovalo, jo. No, ale stalo se, že ten Makovec, on byl současně známý a současně věděl, že to je vlastně číslo. A já jsem hrála šachy. A on v té šatně, když ten zasvěcoval, tak se nudil, tak chtěl, aby jsme hráli šachy. Tak on mě vytáhl z toho ateliéru, abych si hrála teda ty šachy v té šatně, než ten zasvítí. No a ten produkční na to přišel. Kde je ta klapka, která to má hlídat? No já jsem byla u Makovce v šatně a myslel si, Bůh ví co, a my jsme tam hráli šachy. To mě zajímalo, proč bych nešla, když on to chce, ne? Jsem si myslela, on je tam pánem, a tak co? Když bych nešla hrát šachy. A on nedělá minutáž, tak to může dělat někdo jiný. No nic, tak byl zase krava, takhle. Tak byly různý maléry, no. Potom jsem byla provdaná, nedělala jsem nic, potom jsem chtěla něco dělat, posouvali mě taky peníze. Manžel mě na tu dobu asi 100 000 dluhů, to bylo strašně moc, neplatil elektřinu a já nevím, co jak dlouho, byl takový bohem. Nějaký zakázky měl na fotografie, ale z toho třeba se šlo. Naši mě podporovali, ale to nestačilo, tak chtěla jsem něco dělat, no. Otec potom dostal restauraci v Přerově, to je velká křižovatka, jak nádherná restaurace. A podporovali mě, oni nevěděli, že jak se nám daří, věděli, že máme psa, posílali nám buchty a prostě potraviny, no, já vždycky. Řekla jsem si o peníze a řekla jsem si o jídlo. Nad náma bydla je kotali, na Valštejnském náměstí dvě. Měli obrovskou knihovnu, tam se mohla pokračovat ve své čtenářské vášni. Paní Helenka Kotalíková, to byla z Moravského Slovácka. Takže jsem Kotalíku se znala, chodili jsme na procházky, tak tam taky bydlel hrabě Schönborn v tom domě. Byla to prostě taková bohéma. Nikdo neměl peníze, všichni jsme na tom byli stejná. Ale každý den se chodilo do hospody. A scházeli jsme se tam prostě celá partia. To byl pak tah, jako Trnka, Vericha, Brdečka a všichni denně večer. Já jsem hodně sportovala opravdu. A pak v Praze, hlavně s tím zaměstnáním toho filmu, všecko vlastně už nemohlo nic pokračovat, protože tady jsem se ještě pokoušela hrát tenis, ale prostě nebyl čas, nebyla žádná jistota, že když se dělá film, tak se jako dělá ve dne v noci, to máte od nevidím do nevidím, jo, a je to takový jako nárazový. A potom zase třeba chvíli nic, a pak zase film. Tam nemůžete pravidelně chodit, pravidelně trénovat. To jako všechno odpadalo. Teď se jezdí na exteriér, že jo, byli jsme celou dobu třeba venku na exteriér. Hudba z Marzu, na hudbě z Marzu jsem byla nasazená taky jako klapka. Později si u toho, jak se jmenovala, Kadar Klos a u Makovce, to byl severní přístav, tam hrál Kopecký taky. A tak ta Praha byla jako a to povědomí těch lidí se znali všichni, jako bylo to takový malý. Dneska mám pocit, že ty lidi si tak neznají, že je to tak, jak je nabitá cizinci a turismem. No, že je to tak vzdálený, ta Praha, to jádro ty Prahy a ty restaurace a tím, že jsme přišli do nějakého hospody, celá ta skupina party, a takže oni ho nedohráli písničku. Verberger tam byl a tak ti jsme znali ty pianisty a ty hudebníky. Vím, že za nás byly i problémy, aby byly hodně zahrádky venku restaurační. Jo. To se vůbec těžce se nepovolovalo a tak. Dneska máte na seto, kde jaká
hospoda má vystrčený. A my na nádraží sme mieli taký zahrádky, že mama tam pestovala všude kvíti. Takže to vždycky ho se snažila udělat, tak ona byla ze statku, tak jako starostová dcera, snažila se pořád jako dělat, aby to bylo útulné. Vlastně i tady, když to vezmete, tak tady bylo 15 hospod troj. Dneska je tady jedna uzo, nevím, kde. Toho. A pak byla ještě až tam dál, tam byly dvě tři hospody Brdečka, mě tam ještě kdysi z těch 50. letech putoval po té Praze, jako znal, měl to prolezlý, jasně. Tak já s ním jsem poznala hodně. Tady máme sice takový korzo, docela velmi drahý je. Ale mě nenapadne jít sama si sednout do hory, jít na večeři třeba. Prostě nejdu sama si sednout. Ačkoliv z té hospody sem nemám vůči tomu nějaký postih. No, tak já jsem taková z té hospody zásobovatelka, až se na mě děcka zlobili, že mám přeplněné lednice, jo. Že prostě člověk pořád zásobuje se mě. To nevím, z čeho to vzniklo. Muselo být pořád taková nějaká jistota.

V roce 2009 rozhlasový redaktor Tomáš Pilát začal sbírat materiál pro chystanou biografii významné představitelky filmové nové vlny Věry Chytilové. Natáčení probíhalo v režisérčině domě v Praze Tróji. Pořízené záznamy byly původně určené pouze pro pozdější písemné zpracování a jejich technická kvalita nebyla prvotně rozhlasová. Přesto vznikl pětidílný seriál, odvysílaný jednorázově ve zmíněném roce 2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní vzpomínky přední dámy českého filmu, rozhodli jsme se k pětidílnému pořadu vrátit a s využitím nejnovějších technologií vybrané kapitoly upravit tak, abyste si je mohli poslechnout v nové, remástrované podobě. Stojí za ní mistr zvuku Jiří Benák. Slyšeli jsme druhou epizodu Osudů. Třetí díl si nalaďte zítra v 11.30. Filmové léto pokračuje, po 12. hodině přijde do studia Jana Podskalská. Povídat si budeme o československé kinematografii začátku 90. let minulého století, tak zůstaňte s námi. A připomínám, že nám můžete psát na mozaika@rozhlas.cz o svých oblíbených filmech, o svých filmových zážitcích nebo třeba o snímcích, které podle vás chybí v naší anketě, která vznikla v rámci projektu To byl můj film a je k dispozici na našem webu. mozaika@rozhlas.cz, vybrané čeká odměna. Jste s Vltavou i v úterý 18. srpna. Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: O rozpočtu pro příští rok začnou na ministerstvu financí jednat jednotliví ministři. Moskva zažila největší dronový útok za poslední dva roky. Na ruské hlavní město zamířilo údajně asi 600 dronů. Letní festival Filharmonie Brno dnes pokračuje druhým dnem na hradě Špilberk. A bude oblačno až polojasno, později se místy objeví déšť. Teploty do 22 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 24. Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měli scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem Hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
2: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
0: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle Digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí. Provedli téměř 60 tisíc přihlášení. Na Moskvu od včerejšího večera zamířilo asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protivzdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí. Způsobené škody zatím nejsou známé. Na místech dopadu trosek ale podle moskevských úřadů pracují záchranné složky. Ruská média označují tento útok dronů za největší za dva roky.
3: Uživatelé Telegramu zveřejnili v noci několik videí, které zachycují buď let bezpilotních letounů, nebo požáry po dopadu jejich trosek. Podle ukrajinského monitorovacího telegramového účtu Exilenova Plus, jedna ze střel ruské protivzdušné obrany, při snaze sestřelit dron zasáhla obytný dům ve městě Pavlovský Posad. Na místě vypukl požár. Ukrajinské drony pak údajně zasáhly sklad Wildberries za Moskvou. Podle analýzy deníku Kyiv Independent současná válka Ruska a Ukrajiny stále více připomíná totální válku. Kromě bojů na frontě a ničení vojenských cílů v Týlu zahrnuje také ničení ekonomických cílů a civilní infrastruktury. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Další bezpečnostní problém mají na Slovensku nové silniční kamery, u kterých se už dřív potvrdily ruské součástky. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištěním podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra Matuše Šutaje Eštoka.
4: Kamery podle opozičního poslance Petra Bátora obsahovaly nezdokumentovaný modul, který nebylo možné odstranit nebo přeprogramovat.
5: Tak si představte, že napíšete zprávu na jedno telefonné číslo, zadáte heslo a cez tento mechanismus máte kompletný přístup ku kamere.
4: Národní bezpečnostní úřad už minulý týden upozornil na slabé zabezpečení a možnosti vzdáleného ovládání kamer. Podle premiéra Roberta Fica jsou ale obavy přehnané.
6: Já se chytám za brucho, keď tu někdo mi rozprává, že dvě cestné kamery mají ohrozit bezpečnost Slovenskej republiky.
4: Ministerstvo vnitra už nechalo obě testovaná zařízení odstranit. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Na nádvoří hradu Špilberk pokračuje hudební festival Brněnské filharmonie. Ten nabídne návštěvníkům až do neděle koncerty klasické hudby ve spojení s jazzem a dalšími žánry. Pořadatelé navíc letos program rozšířili o jeden večer. Orchestr dnes znovu návštěvníkům nabídne koncert s hudbou z české videohry Kingdom Come Deliverance, doplňuje mluvčí Kateřina Konečná.
7: Posluchači se mohou těšit na zvuk velkého symfonického orchestru středověké hudby Bacchus a také pěveckého sboru Masarykovy univerzity. Tento koncert bude doplněný také videoprojekcí z počítačové hry.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně se bude od západu zatahovat a místy se přidá déšť. Na severovýchodě srážky čekáme jen výjimečně. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 24, v tisíci metrech na horách bude kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr a večer bude slábnout. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: To byl můj film, tak se jmenuje projekt, se kterým trávíte léto každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. Dnes se vracíme do 90. let minulého století a ve studiu je se mnou Jana Podskalská. Hezké poledne.
2: Hezké poledne.
1: Jakých témat se dnes dotkneme?
2: Připomeneme si trošku znovu začátky let 90. a jejich vlivu vlastně na tvorbu nové nastupující filmařské generace, i když o tom už trochu včera mluvil kolega Tomáš Pilát. Zastavíme se u některých tvůrců, kteří byli výjimeční, kteří si udrželi tu pozici vlastně na dlouhé dekády a naopak u těch, kteří natočili třeba jenom jeden nebo dva filmy a potom úplně zapadli. A také samozřejmě budeme mluvit o některých best filmech, mých srdcovkách.
1: Jana Podskalská je se mnou ve studiu. Povídat si budeme za okamžik.

0: Orchestr Ensemble Berlin Prague nám zahrál část sonáty Jana Dismase Zelenky. A my se teď s Janou Podskalskou vracíme v čase do 90. let minulého století. Jano, připomeňme, jakou proměnou domácí film po sametové revoluci procházel a jaké nové impulzy a látky přinesl.
1: Tak ta podstatná změna samozřejmě bylo odstátnění které filmového průmyslu, takže a vznik nových produkčních společností, hledání nějakých nových cest, jak vlastně vyrábět filmy, jakým způsobem je distribuovat k divákovi, nová spolupráce s kiny. Ty proměny byly velké, vlastně zasahovaly nejenom celou společnost, ale jednotlivé vlastně složky i kultury, což se samozřejmě týkalo i domácího filmu. Pro některé režiséry z těch starších generací to samozřejmě byla tak velká změna, že třeba nedokázali úplně přijmout tu proměnu a úplně se stáhli do ústraní, nebo přestali točit, nebo se začali věnovat jiným typům práce. Někteří naopak vytrvali, třeba Věra Chytilová nebo Jiří Mencl. A samozřejmě ta nejsilnější generace, která o sobě začala dávat vědět, to byla ta takzvaná devadesátková generace. Já tady jenom připomenu nějaká čísla, že mezi lety vlastně 1990 až 96 debutovalo celkem 20 režisérů, což je poměrně vysoké číslo na náš film. A je to vlastně, jestli jsem se dočetla správně v archivech, tak je to vlastně jediné srovnání s čísly, která se objevovala třeba v 60. letech, což mi znovu potvrdilo ten pocit, že to je vlastně po šedesátkových režisérech další takováhle vlna silných vlastně filmařů, kteří se začali projevovat nějakým způsobem, hledali nové postupy a zasáhli dost významným způsobem do domácího filmu. Takže připomenu jména. Určitě tam jsou samozřejmě Jan Svěrák, který myslím patří k takové té největší stálici své generace, který skutečně dokázal ustát všechny ty dekády, které potom následovaly různá úskalí té tvorby. Je to taky Filip Renč, je to Zdeněk Tyc, z těch starších tedy třeba, nebo Vladimír Michálek, ale je to taky Tomáš Vorel, je to Jan Hřebejk, Milan Steindler, Saša Gedon nebo David Ondříček a samozřejmě Petr Zelenka. Všichni tyhle vlastně se začali etablovat na začátku 90. let. Tomáš Pilát včera mluvil o těch jejich vlastně prvních filmech, tak já nebudu všechny opakovat, jenom připomenu, že třeba u Jana Svěráka to byla Obecná škola z roku 91, která se výrazným způsobem promítla do té kinematografie. Také možná důležité připomenout, že někteří režiséři nejprve jenom točili a postupně tedy přecházeli i na producentskou činnost, takže si založili svoje vlastní společnosti. To je třeba právě případ Jana Svěráka nebo Tomáše Vorla. Když už jsme u něj, tak jako nehynoucím podle mě zůstává jeho kouř z roku 90. muzikál vlastně docela výjimečný na svou dobu, kdy se netočily už skoro vůbec hudební filmy a on měl tu odvahu něco takového zkusit a vlastně ještě reflektovat proměny té doby a společnosti. Pak to byl samozřejmě Akumulátor 1 a Jízda od Jana Svěráka, o kterém jsme už mluvili, ale třeba Hřebejkova Šakalí léta z roku 93, další vlastně pokus o muzikál a myslím, že poměrně úspěšný, který do dneška má své posluchače, teda pardon, diváky.
0: Ale i posluchače.
1: Ano, vlastně i posluchače, protože vyšel soundtrack, mimo jiné. A pak je to tedy Saša Gedeon se svým Indiánským létem z roku 95 a dalším filmem, o kterém tady budeme mluvit třeba ještě na konci, Návrat idiota. A samozřejmě David Ondříček s filmem Šeptej, který měl mimochodem teď takovou jako obnovenou premiéru na Karlovarském festivalu a sklidil tady velký úspěch a překvapilo mě, že ještě oslovuje vlastně po těch letech stále mladé diváky. Na tu obnovenou premiéru přišlo spousta mladých lidí a to bylo vlastně pozitivní to vidět. A pak tady Petr Zelenka a například jeho Mňága až Dorp z půli 90. let.
0: A ovlivnila náš film vlna amerických a dalších západních filmů, které se přece jen k nám dostávaly ve větší míře po tom roce 89.
1: Určitě ano. Já si myslím, že především nastala taková ta změna i vlastně v americké kinematografii, že se začaly objevovat takové ty alternativní snímky častěji než předtím. Zatímco co dříve k nám putovala taková spíš jakoby vážnější dramata, rodinná, společenská nebo nějaké historické snímky, tak teď se myslím, že takový jako velký průlom vlastně udělal Quentin Tarantino v roce 1994, když představil svou Pulp Fiction historky z podsvětí na festivalu v Cannes, kde vyhrál Zlatou palmu a bylo to velké zjevení a velké překvapení, protože tam do té doby vlastně nic takového nevyhrávalo, většinou to byly závažné snímky, ale on prostě vyhrál na celé čáře a přinesl vlastně do té kinematografie obecně takový ten alternativní způsob vyprávění, úplně se vykašlal na nějaké lineární příběhy a udělal si svoji vlastní formu, takovou jako epizodickou, mozaikovitou, měl různé vychýlené úhly kamery, ale vlastně spolu s ním tam přišly další filmy, jako byl třeba Trainspotting nebo takový Normální zabijáci, úplně jiný způsob vlastně natáčení, výběru látek, jiný způsob zasahování toho diváka, což samozřejmě u nás ne všichni asi kvitovali s povděkem, třeba je známé vystoupení Jiřího Mencla v televizi, kde takovou

0: klasické konfrontace vlastně jako amerického způsobu života a naopak té tradiční jakoby české, nějaké českého způsobu života a českého naturelu. A o to se třeba snažili ve svých filmech Saša Gedeon nebo Jan Hřebejk.
1: Už jsme tady řekli něco málo o nastupující generaci filmařů. Jaké její filmy oslovily tebe osobně nejvíc?
0: No, já musím říct, už jsem to trochu naťukla, že mě se moc líbil muzikál Kouř. Do dneška se na něj můžu kdykoliv dívat, už jsem ho viděla asi 9krát. A vždycky ocením tu svěžest, vlastně, která v něm je, že měl Tomáš Vorel odvahu. On se vlastně tehdy odpíchl od svého studentského filmu Ink. A přestože ten byl vlastně na konci nebo jako v druhé půli 80. let připravován i napsaný scénář, tak poté, co tady se rozhodlo, že z něj vznikne celovečerní film pro kina, tak samozřejmě musel projít určitými změnami, protože mezi tím tady přišla sametová revoluce a spousta změn i v tom způsobu vyprávění. Takže myslím, že ho hodně zdynamizoval, že využil skvěle té hudby, kterou si vlastně vybral, aby mohl nějakým způsobem reflektovat tu dobu, do které vlastně jeho film vstoupil. A je to takovým úžasným satirickým vlastně obrazem té doby, kde vystupují i samotné ty postavy. Každá z nich má nějaký svůj úžasný šmrnc a jako půvab a humor. Ať je to, já jsem se tady vypsala, ten mladý Inža v hlavní roli, zákeřný normalizátor, bolševický ředitel, agilní člen SSM nebo hospodská mánička s těmi lenonkami, prostě takové ty typizované postavy, které ale už nějakým způsobem vlastně vypovídaly o době, ve které jsme žili, a on to dokázal skvěle propojit vlastně s těmi písničkami, které byly proto napsány. Tam herci vlastně tam mluví takovou tou jakoby jako rytmizovanou, recitovanou dikcí, což také nebylo úplně obvyklé. A zkrátka ten film byl velmi výjimečný, měl muzikální ladění, měl velmi originální koncept a pro mě je to dodneška takový jako jeden z těch srdečních filmů té doby. S pojítkem tady samozřejmě byli herci z divadla Sklep, kteří tomu taky dali velký, zase úplně jinou jiskru, než kdyby tam hrála jiná sestava běžných herců. No a pak tady, abych zmínila ještě alespoň jeden, tak je to pro mě Vojtěch Řečený sirotek. Vlastně debut Zdeňka Tyce, který byl mimořádný už tím, že to vlastně byl absolventský snímek na FAMU, kde on končil. Nebylo úplně obvyklé, aby se vlastně celovečerní filmy točily jako absolventské filmy, spíš to byly třeba kratší filmy nebo středometrážní, ale on tenkrát dostal díky jako své dobré práci na to peníze z Barandova a vlastně převedl do úžasného černobílého baladického filmu příběh mladého muže, který se vrací po válce do své vesnice, kde není úplně vítán a teď se musí nějakým způsobem s tím vyrovnávat, nedopadne úplně dobře a ten film je úžasný i díky kameře Jaromíra Kačera, díky tomu, že má minimum dialogu a vyjadřuje se čistě filmovými prostředky, takže podle mě do dneška je to ukázka toho, že se dá udělat skvělý film, navíc tedy inspirovaný, myslím, do značné míry českou novou vlnou.
1: To je tedy ale ta nastupující generace, ale jak touto dobou proplouvali pro režimní filmaři z dřívějších dekád a jak se celkově nové poměry podepsaly na tvorbě autorů, režisérů ze 60. let?
0: No, nebylo to úplně jednoduché, samozřejmě, já jsem to trošku tady naťukla na začátku. Ten termín vlastně pro režimní filmaři je asi až příliš paušalizující. Možná bychom měli mluvit spíš o režisérech, kteří točili třeba v těch předchozích dekádách a někteří pochopitelně byli nakloněni té dobové ideologické propagandě, tak ti víceméně skončili, ať to byl Vojtěch Trapl nebo třeba Antonín Kachlík. To byli vlastně režiséři, kteří už pak nedostali žádný prostor, protože prostě skutečně točili ty dobově poplatné filmy a nedokázali se vlastně jako prosadit v té nové době celkem logicky, ani pro ně nebyl nějaké velké pochopení. I když je pravda, že se někdy stávalo, že se, jak se říká, vylilo dítě i s vaničkou, že někdy možná se na tvorbu některých filmařů pohlížel až příliš striktně a přísně. To byl třeba Jiří Svoboda, který si myslím, že nikdy vlastně nepatřil úplně k těm prorežimním, byť byl tedy v komunistické straně, ale snažil se vždycky usilovat o nějakou kvalitu svojí tvorby a myslím, že nebyl tak typicky úplně dobově poplatným tvůrcem. Václav Orlíček třeba taky taková zajímavá osobnost, která měla velmi silnou pozici během těch 70. 80. let a který si jistým způsobem udržel i v těch dalších dekádách, byť už tady netočil nějaké jakoby vyloženě hrané filmy, spíš se inklinoval spíš jako k pohádkám nebo třeba k televizní tvorbě, ale bez pochyby ten svůj profesní si udržel a také díky svým kontaktům, takže točil dál. Asi je také důležité říct, že i když jsem říkala, že se někdy vylevala ta vanička s dítětem, tak přesto oficiálně neproběhla žádná ta jakoby denormalizace filmu a filmových tvůrců, takže vlastně většina z nich, pokud si sehnala prostředky a prosadila nějakým způsobem u producentů tu látku, tak prostě mohla točit dál. To byl třeba taky Otakar Vávra, byť tedy to natočil vlastně na přelomu 80. 90. let už jenom film Evropa tančila valčík a potom se už orientoval spíše na televizi a ten tady hodně ustoupil potom do pozadí, ale dlužno říct, že to bylo také věkem, že už vlastně nebyl v té plné síle.

0: jako třeba v 70. a 80. letech. No a pak je to asi ještě Jiří Sekvenc, který stojí za poznámku, který samozřejmě má na kontě řadu zajímavých seriálů, ale ty své nejsilnější věci točil v 60. letech, třeba Atentát. Nicméně ta proměna vlastně v 90. letech ho už připravila o práci, ale samozřejmě bylo o něm známo, že se také velmi tedy kontaktoval s komunistickými funkcionáři, takže už ustoupil do pozadí a spíše se objevoval tedy v televizní práci.
1: Povídáme si s Janou Podskalskou a pokračovat budeme za okamžik.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Americká jazzová zpěvačka Nicole Zuraitis a jejich píseň Burn, aktuálně 12 hodin 25 minut. A my si v rámci projektu To byl můj film dnes s Janou Podskalskou povídáme o důležitých osobnostech a filmech 90. let. Navážeme ještě na minulý vstup. Mluvili jsme o tom, kteří režiséři ze 60. let se už v 90. letech neuchytili, ale jsou přece jen tací, pro které ta proměna filmu po sametové revoluci nebyla takovým problémem. Je to tak?
1: Ona asi byla trošku problémem, protože si myslím, že už vlastně netočili úplně ty kvalitní snímky jako v 60. letech. Nicméně vlastně stojí za pozornost, že se jim podařilo ty své látky vlastně dál prosazovat a nějakým způsobem bojovat za ten svůj úhel pohledu. Už jsem tady trochu naťukla, jak Jiří Menzel brojil proti vlastně americkým filmům. Oni vlastně společně třeba s Věrou Chytilovou hodně bojovali také proti tomu odstátnění filmového průmyslu a proti privatizaci Barrandova. Byla známá taková ta petice, kterou posílali vlastně Petru Pithartovi a jakoby představili nějakou svoji vlastní alternativu, ale ta samozřejmě neměla šanci na nějakou realizaci. Jiří Menzel to řešil vlastně tím, že on to říká moc hezky ve svých pamětech, že byl tak strašně ješitný, že aspoň měl potřebu přijímat nějaké funkce, takže třeba spolu zakládal Evropskou filmovou akademii nebo učil na Londýnské univerzitě, tak samozřejmě věnoval se filmu a divadlu, ale také učil nějakou dobu na FAMU, odkud byl nakonec odejít, jak sám tedy přiznal, a také se smíchem tam vlastně dodával, že díky té revoluci vlastně se mohl konečně podívat do svodek STB a dozvěděl se o sobě, že tady je židovského původu, což ho velmi pobavilo, protože to samozřejmě nebyla pravda. A tak jako ten k tomu přistupoval vlastně tímhle způsobem, nicméně snažil se pořád nějakým způsobem natáčet. Já bych aspoň z té jeho tvorby vyzvedla z té doby Neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, které sice trochu zapadlo mezi tedy domácím publikem, ale nicméně v zahraničí bylo třeba na festivalech docela ceněné. Pak už tedy ta jeho tvorba bohužel opravdu trochu upadala. Věra Chytilová velmi bojovala tedy vehementně, kromě toho tedy, protože byla proti té privatizaci Barrandova, tak se snažila nějak natáčet. A já tady jsem si jenom vytáhla takovou její poznámku z té doby, která je uvedena v knížce Vzdor i soucit Věry Chytilové od Jana Lukeše, kde ona sama poznamenává k té nové vlastně tvorbě polistopadové, že je z toho vlastně rozčarovaná. A říká, film má pomáhat člověku se v tom vyznat, přispívat k nějakému poznání a také k soucitu. Mě strašně vadí, že nedostatek soucitu s lidmi, s okolním světem, že preferované jsou blbosti. Nesnažíme se pochopit, proč ten člověk je takhle blbej, proč tak vypadá, proč je takovej, proč je ožralý, co mu je a proč je špinavej. To se vlastně vůbec nikdo nesnaží vědět. Ekl. Je to prostě ekl. Říkají estéti a přitom je to vlastně tak primitivní názor. Tak to bylo takové její vlastně jako povzdychnutí nad tím, jakým způsobem se třeba natáčelo, i když si myslím, že to bylo hodně jakoby takové trošičku černobílé vidění, že ne všichni takhle tak tímhle způsobem točili a ne že by se nevšímali úplně těch špatných lidí, ale asi měla pravdu v tom, že to byla menšina.
0: Když se vrátíme k té nastupující generaci tvůrců, tak jedním z nadějných filmařů byl už zmíněný Saša Gedeon. Které jeho filmy máš ráda a proč se podle tebe jeho kariéra nečekaně brzo zastavila?
1: No, Saša Gedeon je skutečně neobvyklým případem v té generaci 90. let, protože to byl nesmírně talentovaný filmař. Jenom připomenu, že vlastně na sebe upozornil už 10-minutovým studentským snímkem Zavřeno pro rodinný smutek, který vyhrál v Tokiu hlavní cenu za nejlepší drama. A bylo evidentní, že nastupuje velice talentovaný filmař, který si dokáže sám psát vlastně scénáře. On natočil vlastně jenom dva filmy navzdory tomu. Debutoval snímkem Indiánské léto z roku 1995. Inspirovaným vlastně povídkou Fitzgeraldovou Berenika stříhá vlasy, kde obsadil Anju Geislerovou a Táňu Wilhelmovou a Kláru Isovou. A který vlastně měl úžasný dar točit takové ty vztahové filmy a zachycovat ty křehkosti třeba dospívání nebo nějakých jako složitých vztahů mezi lidmi. Přitom to točil strašně jednoduchým způsobem, že vlastně vůbec jste neměl pocit, že by režíroval. On si dokázal výborně vybrat herce a myslím si, že jednou z priorit toho, v čem byl jeho talent, byla ta práce vlastně s hercem, že je vedl tak dlouho, tady také zkoušeli, povídali si o tom textu, že vlastně na plátně to vypadalo, jako byste člověk pozoroval normální život, že to prostě ty lidé před váma jen tak normálně jsou a o něčem mluví, ale vždycky to mělo nějaký smysl a nějaký dopad. Ostatně Indiánské léto také bylo oceněné na festivalu v Locarnu a mělo takovou, jako až místy mi přišlo třeba na té tancovačce, takovou jako formanovskou atmosféru, i on do jisté míry byl, myslím, trošku inspirován tou novou vlnou, ale vlastně po svém měl svůj vlastní úhel pohledu. A druhým tím filmem je Návrat idiota, o kterém možná tady budeme mluvit ještě na konci, protože ho mám jako takový ten svůj srdeční film. Každopádně je to ten tvůrce, kterého je strašně škoda. Já vždycky, když jsem ho čas od času potkávala, tak jsem se ptala vždycky v každé té dekádě, jako proč vlastně netočí, co se stalo. On potom začal nadlouho učit tedy na FAMU, ale k té tvorbě už se nedostal, možná párkrát v televizní práci se nějakým způsobem prosadil a on to vlastně sám nedokázal nějak úplně přesně popsat. Já si myslím, že ho trošku semlela vlastně ta doba, že ten ta speciálně ta divoká 90. léta byla natolik náročná na pro řadu jako citlivěji založených lidí, což si myslím, že právě Saša Gedeon byl a že prostě neměl nervy na to schánět ty peníze, vysvětlovat, obhajovat svoje látky, neměl asi dostatečně ostré lokty. To si tak jako pro sebe vysvětlil, že může být jedním z těch tedy důvodů, že radši ustoupil do pozadí.
0: A měl podobný osud i některý další jeho kolega?
1: Vlastně ano, protože byl tam taky Petr Kotek, jehož jméno myslím teď už úplně zapadlo, ne, že by byl úplně takovým tím výrazným představitelem 90. generace, nicméně on se třeba v roce 1993 prezentoval filmem podle Jaroslava Foglara Záhra hlavolamu, kde natočil tedy tenhle ten slavný vlastně příběh Rychlých šípů. A byl to taky ten pokus o tu diváckou vstřícnost, jako nabídnout vlastně mládeže nějaký jiný dobrodružněji laděný film, což na tu dobu vlastně bylo poměrně unikátní, protože se filmaři už tímhle, my se k tomu taky ještě dostaneme, tu tvorbu vlastně pro děti a mládež téměř vůbec nezabývali. Ale vlastně to byl jediný pokus o celovečerní film a podobně jako Saša Gedeon se také vlastně potom stáhl do ústroní. Vím, že hodně tedy natáčel v televizi a myslím, že i dodnes tedy točí pro televizi třeba dokumenty, ale už se vlastně nikdy nepokusil o žádný jakoby celovečerní film. Možná je to škoda. Vím tedy, že teda stál také za seriálem Expozitura. To byl vynikající dramatický seriál z pozadí tedy Expozitury. Nemáme moc času to vysvětlovat, ale vím, že tedy tam se projevil tedy jeho jakoby nějaký vklad filmařský, autorský. A pak je to tedy Petr Hvišť, vlastně další jméno, které se možná trochu už zapomnělo, ale to proto, že on tedy umřel ve svých 37 letech na rakovinu, bohužel. Takže natočil pouze několik snímků a přičemž ten nejzásadnější je asi Řád z roku 1994, taková jako minimalistická vlastně morální a zároveň historické, jako morálně historické drama, které se odhrávalo v klášteře a které bylo takovým jako oprotikladu vlastně nějakých jako ušlechtilých cílů a toho, jak nakonec dopadne ten výsledek, že vlastně realita vždycky nakonec nějak pootočí těmi našimi plány, byť jsou sebelepší a vlastně třeba to někdy nebývá úplně k dobru věci a jsme z toho rozčarovaní. Byl to velmi talentovaný, myslím, filmař, který měl dobré city jako pro dobré látky, často duchovní. A jenom připomenu, že tady v tom filmu skvělou roli dostala Jana Prejzová, která pak dostala za ten výkon Českého lva. Takže to je vlastně škoda, ale tady bohužel zasáhla zlá nemoc.
0: Posametová doba přinesla i zrod takzvaných komerčních filmů. Jakou měli kvalitu a kteří tvůrci točili?
1: No samozřejmě, jak jsme tady mluvili na začátku už o tom vlivu amerických filmů a dalších, tak samozřejmě kromě těch zajímavých postupů přišly i ta potřeba nějakým způsobem oslovovat diváky a inspirovat se samozřejmě venku, ale zároveň tedy hledat nějaká domácí lokální témata, takže se objevily ty první komedie, jako bylo Slunce, seno, erotika, třeba od Zdeňka Trošky nebo Kamarád do deště od Jaroslava Soukupa, Trhala fialky dynamitem, to byl Milan Muchna, nebo Nahota na prodej, kterou natočil Vít Olmer. A byl to takový ten trend vlastně první u nás vlastně na začátku 90. let už skutečně jako cíleně vlastně vydělávat těmi filmy. Nebyl přemýšlet tolik o látkách a hledání nějakých aktuálních témat, ale prostě skutečně zasáhnout co nejširší masové publikum a přinést prostě do té kasy nějaké peníze. Některé byly samozřejmě úspěšnější, některé méně. Tam asi by se dalo to shrnout tak, že tím hlavním projevem bylo, že už hodně začala ustupovat do pozadí vlastně role dramaturga. Tady se vlastně vůbec jako neuvažoval o tom, že by dramaturg nějakým způsobem konzultoval scénář s autorem. Přemýšlel se hlavně o těch ekonomických otázkách. Producenti často ani nerozuměli té filmové tvorby a těm scénářům a podle toho to vlastně vypadalo. Ale naštěstí tedy určitou protiváhu dělali ty lepší takzvaně komerční filmy, které dokázaly taky vydělat peníze, ale byly samozřejmě dobré, to byly především tedy filmy Jana Svěráka nebo Jana Hřebejka.
0: Povídáme si s Janou Podskalskou a pokračujeme za okamžik.

0: Je 12 hodin 39 minut a na Vltavě dozněla druhá část symfonie číslo 50 C-dur Josefa Haydna. My si povídáme s Janou Podskalskou. Jano, jakým způsobem se vyráběly domácí filmy? A už jsme to tady načali, v jaké kondici byla tedy tvorba pro dětské diváky?
1: On o tom trošičku mluvil už, pokud je tady o ty producenty a o výrobu filmu Tomáš Pilát včera, tak jenom připomenu, že vznikala řada různých filmových společností od Bontonu, který se stal vlastně tou první, která natočila Tankový prapor, přes třeba Heuréku, Etamp film, který udělal třeba Příliš hlučnou samotu podle Hrabala, nebo třeba soukromé producenty, kteří si zakládali svoje společnosti, to byl Jaroslav Soukup, zmiňovala jsem už taky Jana Svěráka nebo Tomáše Vorla. Soukup třeba točil Disco příběh z roku 91, ten se hodně orientoval právě na ty komerční výdělečně úspěšné filmy. A co je podstatné tady říct, že se vlastně teď začala zapojovat výrazně Česká televize, vlastně Československá televize do výroby domácích filmů a vlastně po dlouhá léta suplovala vlastně tu roli producenta. To je důležité. Pokud jde o tu dětskou tvorbu, tam na rozdíl od vlastně běžné hrané tvorby pro dospělé nastal, myslím, velký útlum, protože zatímco velkému úspěchu a vlastně i jako zájmu se těšila právě v 70. letech nebo 80. byť tedy byla pro řadu filmařů třeba únikovou tvorbou, už jsme tady o tom mluvili v souvislosti s tou dekádou 70., tak tady přece jenom už ten propad nastal. A to samozřejmě především proto, že čeští filmaři řešili úplně jiné problémy než předtím, s tím odstátněním vlastně, že hledali, jak jsme říkali na začátku, nové postupy, nový způsob výroby, peníze, nové látky a samozřejmě mysleli především na dospělého diváka. Ten dětský film vlastně ztratil takovéto institucionální zázemí tím rozpadem tedy Barrandova a těch základních dramaturgických skupin, které předtím tam jedna vlastně konkrétně zajišťovala právě tu dětskou tvorbu, ale vlastně i kontinuitu. Spousta filmařů od toho jako ustoupila, začala točit filmy, které předtím točit nemohla. Takže jediným takovým tím jako vlastně držákem byla třeba Věra Plíhová-Šimková, která u toho zůstala a po nějakou dobu ještě třeba Karel Smiček také čas od času. Ale to bylo možná všechno, takže spíše tady převažovaly pohádky. Tady právě jako vlastně převzala tu roli právě Česká televize, která se hodně věnovala pohádkové tvorbě, jenom připomínu aspoň ty nejznámější tituly z té první poloviny 90. let. Je to Sedmero krkavců od Ludvíka Ráži, je to třeba Nesmrtelná teta z Deňka Zelenky, a nebo tedy vynikající dodnes film Lotrando a Zubejda Jiřího Stracha, Karla Smička, který vznikl v roce 1996. Který vlastně prezentoval to, co si myslím nastupovalo, jako, nebo začalo být jako oceněno v rámci té dětské tvorby, co dětský divák už potřeboval, který se také samozřejmě nějakým způsobem změnil. A to byl ten chytrý humor, dobří herci, práce s daleko dynamičtější hudbou a taky vlastně pokračování třeba ve spolupráci s literáty, kteří jejich díla také byla často předlohou pro tyhle pohádky.
0: A v jaké kondici byla v té době třeba kina? Jak to vypadalo s návštěvností? Chodilo se, nechodilo se?
1: Ten úplně začátek prvních dva roky byl velký, velký, velký propad, ale stalo se to vlastně také proto, že se změnila vlastně cena vstupného. Já jsem si tady dohledala, že vlastně v roce 1989 stál lístek 6,90 Kč, zatímco v roce 1999 už byl 59,30 Kč, takže vlastně 60 Kč, docela velký rozdíl v té jedné dekádě, ale nebyl to samozřejmě jediný důvod, také se začaly objevovat samozřejmě zajímavé věci v televizi, točila se videa, diváci měli jako větší možnost volby, než která byla v těch předchozích dekádách. Takže i když byl jakoby takzvaně divák osvobozen, mohl si víc jako vybírat a měl větší variabilitu těch příběhů, která mu kina nabízela, ale právě i další média, tak na druhou stranu pro kina to znamenalo už daleko větší boj o diváka než předtím, protože jednak byl dražší lístek a jednak už se více rozhodoval vlastně, co si z té kulturní nabídky vybere.
0: Když se teď spolu ohlédneme za filmy, o kterých dneska byla řeč, jaký snímek této silné generace máš ty osobně nejradši?
1: Já tady mám zařazený Návrat idiota. Už jsem tady o tom mluvila. Byl to ten nešťastný Saša Gedeon, jehož tvorbu mám moc ráda, a která tak jako vlastně zapadla. A tento je vlastně jeho druhý film, který už tady vznikl na konci 90. let, ale vlastně myslím si, že dozrál, že po tom indiánském létu, o kterém jsme tu mluvili, tady vlastně se pozbíralo všechno to, co se Saša Gedeon mezi tím naučil, co objevil o svých hercích. Hlavní roli tady dostal Pavel Liška. Je to vlastně příběh mladé mladého muže, který se vrací z léčebny, přichází do nějaké rodiny, kde se jako snaží zorientovat vlastně v těch vztazích, které jsou pro něj strašně neprůhledné. On je takový ten čistý, nedotčený, vlastně nepopsaný list papíru, který nemá moc zkušeností ze vztahy a s ženami a teď se snaží v tom nějak celém jako proplouvat. Saša Guron se inspiroval vlastně Dostojevského Idiotem, když ho převedl úplně do jiného, dal mu úplně jiný rámec a převedl ho do současnosti. A myslím si, že Pavel Liška tu odvedl jeden ze svých nejlepších výkonů kariéry. Spolu s ním tady hráli ještě Aňa Geislerová a Tatiana Vilhelmová. A myslím si, že to je jeden z nejlepších filmů vlastně o tom, o rodinných vztazích, o tom vlastně, jak je těžké se v těch vztazích někdy zorientovat. Je to jedna z nejtěžších asi kapitol. A je těžké ji natočit, je těžké napsat a vlastně převést na plátno tak, aby byla věrohodná, aby se v ní divák nějakým způsobem našel. A to si myslím, že se Sašu Guronovi skutečně povedlo. Je to velká škoda, že už pak v tom nepokračoval.
0: A jaký film máte nejradši vy, naši posluchači? Napište nám na mozaika@rozhlas.cz. Vybrané odměníme. S filmovou kritičkou Janou Podskalskou jsme se ohlédli za děním v naší kinematografii na začátku 90. let. A náš prázdninový projekt, to byl můj film, poslouchejte opět zítra, hned popoledni. Jano, děkujeme.
1: Já díky za pozvání a krásný den.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Aram Chačaturian. Na Vltavě dozněla druhá část jeho tria pro klarinet, housle a klavír. Brněnský hrad Špilberk byl za habsburské monarchie považovaný za nejtvrdší žalář v celé říši, kde si v kasematech svůj trest odpikávali vrazy i lupiči. Muzeum města Brna teď postupně obnovuje v těchto pevnostních chodbách stálé expozice. Jako první se v sobotu na Den Brna otevřela nová expozice Kasematy válečné, která přibližuje roli hradu za druhé světové války.
1: Chtěli jsme tady v podstatě navodit takovou tu úzkostnou nebo možná někdy až nepříjemnou atmosféru závěru právě té druhé světové války. A toho jsme se snažili docílit nejenom nasvícením těch místností, ale právě těmi dobovými fotografii nebo třeba propagandistickými plakáty, takže by mohl mít návštěvník občas pocit, že se právě nachází v nějakém takovém krytu v Brně v závěru války.
2: Popisuje kurátor Michal Hančák. Přestože špilberské kazematy sloužily i za války zčásti jako turistická atrakce, nacisté je postupně přestavovali pro své potřeby.
1: Pokud se bavíme o době druhé světové války, tak ty hlavní stavební práce probíhaly v letech 1939, respektive 1940 až 1941. A šlo o kompletní rekonstrukci Špilberku a jeho adaptování na historizující kasárna ve stylu nějaké nacistické ideologie. Takže tady bylo velké množství svastiky a tady těchto podobných symbolů, které byly po druhé světové válce odstraněny. Měl to sloužit jako kasárenský objekt pro Wehrmacht.
2: Nedokončený protiletecký kryt začali v severní části podzemí stavět až v posledním roce války. Podstatná část nové expozice se proto věnuje bombardování Brna.
1: Tady se návštěvník základně seznámí právě s tím, jak ty kryty byly v Brně budovány, v jakém období a na dobových obrázcích, respektive fotografiích uvidí dokonce fotografii jednoho z těchto objektů, ve kterém se ten kryt nacházel.
2: Takzvané kazematy válečné jsou první novou expozicí, kterou Muzeum města Brna na Špilberku otevírá. Pokračuje ředitel Zbyněk Šolc.
3: Expozice kazematy má už víc jak 30 let, konkrétně ta část, která stavěna druhé světové válce, nikdy nebyla ani expozičně ustrojena pro tu samotnou prohlídku a to se nám tentokrát povedlo.
2: Dřívější prohlídky navíc z velké části stály na historických mýtech a legendách.
3: Ten příběh byl vyprávěn přes tu mučírnu a spíš ty špilberské příběhy, mučírna, kapající ženy a tady tyto historky. A myslím si, že tato doba těch pověstí trochu odezněla, že dneska můžeme se dívat i na ty expozice třeba v tom středoevropském kontextu a po 30 letech můžeme ten příběh vyprávět trochu jinak, odborněji. Tím, že jsou opravdu veliké, tak sem do ní můžeme vložit tři různé příběhy, tři různé časové osy kazemat.
2: V následujících letech plánuje muzeum kompletně obměnit i další stálé expozice na hradě.
3: Do budoucna nás čeká ještě revitalizace stálých expozic, a to je žalář národů, to je to slavné habsburské vězení se Silvijem Pelikem a těmito osudy. A úplně nakonec někdy kolem roku 2030 jsme úplně přestavili tu nejvýznamnější expozici, a to je historie města Brna, která bude zaměřena spíše už na zahraniční nebo návštěvníky města Brna, aby se mohli seznámit velmi jednoduše rychle s historií města Brna. Tam velký důraz jsme kladli na dětské návštěvníky, aby jsme mohli připravit edukační okruhy a mohli sloužit pro vzdělávání primárně brněnských dětí v muzeu města Brna, ale samozřejmě ten návštěvník Špilberku je z poloviny cizinec, proto to máme všechno i v angličtině připraveno.
2: Obnova první části kazemat spolu s expozicí vyšla přibližně na 10 milionů korun. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Noční ruský útok na ukrajinskou obec Pečenihy v Charkovské oblasti zasáhl rušnou křižovatku. Na síti Telegram to uvedl prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je v blízkosti dopravního uzlu pošta, obchody a obytné budovy. Prezident zopakoval, že úder má nejméně 10 obětí a slíbil odplatu. Hasiči podle něj už na místě uhasili požár. Všechny záchranné a operační složky tam stále zasahují. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. A počasí bude oblačno až polojasno, podstupně od západu zataženo a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 24, na horách kolem 13. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Dnes se v rámci letní vltavské klapky vracíme ke spolupráci režiséra Hynka Bočana s hudebními skladateli. A víc už Tomáš Pilát.
2: Klapka. Hynek Bočan, Mohikán československé nové filmové vlny, pracuje s hudbou s rozmyslem. Platí to i o výběru jeho spolupracovníků, skladatelů, i o začlenění muziky do výsledného filmu. Nad každým tónem vždy důkladně přemýšlí a tohle přemýšlení se vyplácí. Jeho snímky bodují i díky hudbě. U druhé klapky, ve které se věnujeme Bočanově práci s muzikou a pouštíme si hudební ukázky z režisérových filmů, vás vítá Tomáš Pilát. Pane režisére?
3: Pro mě hudba ve filmu, že mi zdálo, že tam mé veverka není. Hudba ve filmu a spolupráce se skladateli vždycky byla veliká radost. A já jsem nevynechal jediný den, jedinou hodinu toho natáčení hudby, protože to dílo dostává definitivní tvar teprv. Je to taková radost. A ještě ten režisér tam sedí, už je to vlastně hotový a vy jenom kibicujete, jenom řeknete, hele, nešlo by to a nemůžeš tam ještě tohle a tak báječný, no.
2: V první části dvoudílné Bočanovské klapky jsme se věnovali jeho filmům vzniklým do okupace Československé vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 a muzice, která v nich zní. Ve druhé se podíváme na některé zásadní snímky pozdější doby a pan režisér přidá i dvě veselé historky z natáčení, tedy z natáčení muziky. Nejdřív ale vzpomínka na dobu studií na FAMU, kdo tam učil režiséry pracovat s filmovou hudbou.
3: Nás učil pan Kalaš, který byl skladatel, operet, víceméně slavný. A já jsem zažil FAMU v době, kdy tam byli špičkoví kantoři ve všech oborech. A všichni, to byla taková tradice nebo takový zvyk, že všichni byli vlídní, pozorní a ta výuka se konala takovým nenápadným způsobem. Oni nás moc neskoušeli. Samozřejmě, že museli jsme do toho indexu nakonec dostat teda tu výpověď od nich, ale bylo to opravdu tak jako nenápadný, ale třeba zajímavý je, že o filmové hudbě jsme si povídali i s panem profesorem Hegrem, který nás učil hereckou výchovu. Ale ty přednášky všech měli obrovský rozptyl. Čili oni třeba mluvili o sobě hodně, ale vlastně my jsme nasávali ty jejich zkušenosti a bylo to, já myslím, daleko příjemnější než taková ta strohá výuka, jak si umím představit, že by mohla být. Byly tam normální zkoušky z dějin hudby, to ano, ale to byla teorie, že? A jedna věc byla teorie a druhá věc byla praxe, protože my jsme i na té škole už točili filmy a vlastně tam už jsme jaksi museli konzultovat, jakou hudbu, samozřejmě mluvím o archivní muzice, ale ty konzultace tam s těma kantorama probíhaly a takhle se člověk učí. A mimo jiné, na škole jsme viděli stovky, ale doslova stovky filmů. 3-4 denně. My jsme seděli v té projekci a koukali, jak... Viděli jsme filmy němý, a ozvučený, teda hudbou jenom. Samozřejmě jsme věděli, že v jistou dobu v těch biografech se hrála živá hudba, tam seděl pianista a hrál k tomu hudbu. Viděli jsme slavné dokumenty sovětské éry Eisensteina, Dovženka, všech těch mistrů. Velká část z nich byla s hudbou složenou mistry. Čili tam člověk taky jakoby bez nějaký nasával nějaký pocit a nějaký jako vědomosti, ale my jsme je získávali takovou, jako, nebojím se říct, že zábavnou cestou. Prostě člověk neměl pocit, že jde na přednášku nebo že jsou skripta, který musíme se naučit a pak ten profesor bude chtít, aby jsme podle těch skript přesně odpovídali. Takhle to tam prostě nechodilo. Takže i ta škola byla samozřejmě pro tu výuku strašně důležitá, ale ona, ta filmová hudba, taky se vlastně celosvětově, jak si ten systém změnil. Dneska si počítat film a ta hudba je tam od začátku až do konce, nepřetržitě, téměř. Takže to je něco, co z té hudby dělá kulisu.
2: Vzpomíná Hynek Bočan. Jedním z jeho nejslavnějších filmů vzniklých před pádem komunistického režimu je pohádka Z čerty nejsou žerty z roku 1984. O hudbu k ní se postaral Jaroslav Uhlíř.
3: Pan Uhlíř je velmi zvláštní člověk, talentovaný muzikant, ale v osobním kontaktu s ním to jednání je malinko složitý a já to doložím, protože byli jsme domluveni, že k němu zajdu a že mi už zahraje nějaký motivy, ukáže, co si myslí, že by tam tak jako mohlo být. Přišel jsem k němu, moc hezky jsme si popovídali, on se pořád k ničemu neměl a nakonec já jsem mu říkal, tak prosím tě, tak mi zahraj něco. A on si sedl k pianu a teď hrál takový turecký tanec, to byla taková turecká hudba. A já jsem trošku zesinal a teď jsem si zase říkal, no musím mu to říct, že to je blbost, že? A říkal jsem, prosím tě, ale to jako máš k té pohádce. Ne, to není k pohádce, to mám pro Dušana Kleina. A k té pohádce ještě nic nemám. Ale on mě pozval, abych přišel, jo. Ne, ale já to říkám s tím, že ho mám hrozně rád a že samozřejmě nakonec vždycky teda byl naprosto připraven a ta spolupráce byla bezvadná a ještě to mělo tu výhodu, jak on dělal s tím Zdenkem Svěrákem ty písničky, tak ten Zdenek vždycky mu udělal ty texty k písničkám, takže to byl taky jako bonus navíc. Tak to je spolupráce s panem Uhlířem, no. Ale pravda je, že oni ty muzikanti, ty lepší toho mívají hodně a že samozřejmě je třeba lehce na ně tlačit. S Jardou Uhlířem jsem zažil věc, to je jedna z těch věcí, že si pak řeknete, to je teda nobl člověk, protože 2 roky, 3 roky potom, co už ta pohádka, ty čerti běžely, tak on najednou volal a řekl, já mám na tebe, Hynku, prosbu. My jsme se Zdenkem Svěrákem domluvili, já bych z té hlavní melodie udělal písničku, můžu? A já jsem říkal, Jaro, to se ptáš mě, teď je to tvoje hudba. No ne, ale víš, je to slušný, když to bylo v tom filmu a my z toho chceme udělat vlastně šláger. Tak abys ty s tím souhlasil, tak to jsem se hluboce uklonil, protože to je nevídaný naprosto. Říkám, je to zvláštní člověk, on je strašně slušnej totiž. Nevídaně naprosto.

0: Divočelá země je seriál i film, na kterém Hynek Bočan spolupracoval se svým přítelem a dlouholetým spolutvůrcem Jiřím Stránským. Jde o memento, o jedno z děl, která snad zabrání zapomenutí zrůdných komunistických zločinů. Autorem hudby ke všem čtyřem řadám seriálu i snímku z roku 1997 je Zdeněk Barták.
1: My si prostě rozumíme i lidsky bezvadně. A navíc já si ho strašně vážím, protože on je takový jako podle mě slovanský melodik, jo? Že mně se strašně líbí ten tvar té hudby a ta hudba je mi vlastně blízká, nejen proto, že to je pro ty filmy, to je samozřejmě nejdůležitější, ale na uchu je to, mně je to příjemný poslouchat tu melodii, nebo ty melodie. A jednou jsem se optal, samozřejmě ptát se hudebního skladatele, jak na to přijde, to se stejně nedozvíte, pač oni to možná ani neví. Ale já jsem se optal, a co se stane, až nebude mít ty nápady? A on řekl, no tak zatím se mi to nestalo. Tak to je dobrý dom.
2: Proč jen mou zem?

тем другим нам зустав здоров.

0: Marta Kubišová zpívala píseň ze seriálu Zdivočelá země. Song se tematicky dotýká tragického srpna 1968 a následné takzvané normalizace. Se skladatelem Zdeňkem Bartákem spolupracoval Hynek Bočan na několika filmech s moklovskou tematikou a tematikou komunistických zvěrstev. Výjimkou je film Bumerang, vzniklý v roce 1996 původně pro televizi, ke kterému složil hudbu Jiří Stivín. Proč tahle výjimka?
1: Já jsem věděl, že tam chci Beethovena. S tou sedmou symfonií to vzniklo náhodně, že se ocitla v tom Bumerangu, protože obávám se, že to byl možná Karajan dokonce té hry. V televizi prostě jsem viděl, slyšel, vnímal celou tu symfonii a to jsem se skácel prostě. Já jsem byl plně vyřízený. To mě oslovilo úžasně. A proto vlastně už při psaní toho Bumerangu, jak jsem tam viděl ty nástupy a to, tak jsem si řekl, to musí být tohleto. Samozřejmě vznikne problém finanční, protože to se nedá zaplatit. Jo. Použít Karajana to nejde. Takže dirigoval to Jirka Stivín, sami jsme to nahráli. Beethoven ten je volný, ten už naštěstí se neplatí, ale muselo být jakoby celý v režii České televize, aby se to dalo použít. A věděl jsem, že samozřejmě krom toho tam musí být filmová hudba, a tak vlastně mě ten Jirka napadl, protože s ním jsem měl tu zkušenost, teda věděl jsem, že on je improvizátor, že je člověk, který, no upřímně řečeno, Petr Hapka taky vždycky polovinu složil v tom studiu, že sedl k tomu pianu a... Ale taky jsem se s ním toužil sejít, vlastně nevím, ale on patří do té naší generace, to je součást. My jsme se znali povrchně vlastně, ale i jsem toužil se s ním sejít při práci. A myslím si, že jsem i věděl, že ten Zdenek se neurazí, že to není člověk, který by se urazil. Protože já jsem mezi tím točil ještě jednu pohádku v televizi a zase jsem oslovil pana Uhlíře, protože už jsem si říkal, když pohádka, tak Jaroušek. Ale jsem rád, že ten Bumerang dělal.
2: Já mám taky dobrý srdce, Svoboda, ne vy. A samozřejmě pan sovětský poradce, že vás pustil z korekce. My tři dohromady teď zachráníme špatný srdce vašeho flanďáckého kamaráda. Já, že se vás sem dovedl a vy, že to naložíte místo něj. A nezapomeňte, že to, co nenaložíte vy, si bude muset naložit pan Vopat sám. Tak už moc nevočumujte a pusťte se do toho. Svoboda.

0: Říkaj, že mši to mládencu říkám. První oběti vaší nenávisti a touhy po pomstě vaše vlastní duše.
1: Jo, to bych ještě nějak zvlád. I když nepepím, když mě sem ved, bych strašně na to blížil. Nejde mi to ale s tím odpuštěním. S tím mi to opravdu nejde.
0: Já vím. Je to odpuštění. Nemyslím si, že ti nerozum. Je to taky pokaždé. Ale na poprvé nejde.

0: ukázka z filmu Boomerang i s kombinací hudby Jiřího Stivína a Ludvíka van Beethovena. Pojďme teď klapku věnovanou režisérovi Hinku Bočanovi trochu odlehčit. Slíbili jsme dvě zajímavé, snad i trochu veselé historky z natáčení. Myšleno natáčení hudby ve studiu. Před první zazněla otázka, upravoval jste někdy, třeba co se týče délky některých obrazů, už hotový film podle hudby?
1: To já jsem udělal jednou v životě. Natočil jsem film na Jižní Moravě Vinobraní a Svatopluk Havelka mi dělal k němu muziku a v finále toho filmu on složil, teda dokončoval tu skladbu a přišel za mnou a říkal, je tam chybějí 4 vteřiny nebo 6 vteřin, nemůžete to protáhnout, ten záběr. Já jsem říkal, no můžu, to byl takový, helikoptéra stoupala a vzadu byla vidět pálava. A tak jsem prostě šel zpátky do střižny, tam jsme vlastně natáhli ten film o těch, já nevím, kolik metrů, aby mohl tu hudbu jako dohrát. A on říkal, to se mi ještě nestalo, že by mi režisér takhle vyšel stříc. Byla to bezvadná spolupráce taky. A já jsem to opak měl problémy, protože jak stoupala ta kamera a viděli jsme obzor a viděli jsme vrcholky té pálavy, tak se na obraze objevila nějaká stavba, která mě nic neříkala, ale ukázalo se, že to byla nějaká rušička směrem do Rakouska, která byla tajná. A v té době ten film schvalovali různý orgány a jeden z těch orgánů byly fízlové, nebo já nevím, co to bylo za orgán, vnitro nebo kontráši. A no, ti řekli, musíte ten film zkrátit. Já jsem říkal, nemůžu, to prostě ta hudba, já nemůžu tu muziku ustřihnout někde v půlce. A nakonec teda si dali říct, že to je v takový velký vzdálenosti a taková malá krabička tam někde na obzoru, že to asi nebude vadit, ale vím, že jsme to řešili na takovýhle takzvaně politický úrovni.
0: Šlo přesně o tuhle scénu a hudbu ze závěru Vinobraní. Rušičku v záběru najde opravdu jen velmi pozorné oko.

0: Hudba z filmu Vinobraní z roku 1982, která o pár metrů prodloužila už střižený výsledný snímek. A druhá historka z natáčení hudby.
1: Stalo se mi, já radši nebudu nikoho jmenovat, ale stalo se mi, že jsme nahrávali finální hudbu a bylo to k seriálu Běžej tam koně, dosti jsou to, a teď to finále se přiblížilo, oni dohráli a já se svou neznalostí not jsem šel za tím skladatelem, který ho nebudu jmenovat, byl to Petr Habka, a řekl jsem mu: Petře, já tomu jako nerozumím, mně to přijde, že je to takový jako smutný tankový, ale to není. On ten Cortez doběhne třetí a není první, ale stejně je to vítězství, protože tam byl zraněný, vyléčený a pak doběh třetí, zaplať pán Bozat. A on řekl: aha, jo, to já jsem nevěděl. A šel do toho nahrávacího studia a řekl: hele, tam jak je to v mol, hrajte to v dur. Jo. Tak to zahráli, samozřejmě ten rozdíl, najednou dostanete barvu, jas, vítězství. A tohleto, tato možnost ještě do toho promluvit.
2: Červený praporek startera nahoře,

0: všem na paměť.
1: Ne.
2: To mi vysvětlete, proč já nechodil na dosti. To je úžasně vzrušující.
3: A teď se Cortés probojoval na druhou pozici před Riku. Má v sobě fantastickou energii.

0: Senzace. Gratuluju vám.
1: Gratuluju.
0: Bylo to skutečně vynikající.
2: Oficiálně za rok dospěvá je komise k hlavnímu dospělu. Vítězil kům číslo 6 Lukas, na druhé místě doběhl překvapivě kům číslo 4 Cortés.
3: Cortés tedy doběhl, nevyhrál, ale přes zdravotní komplikace se umístil na stupních vítězů. Než si zahrajeme poslední hudbu tohoto pořadu, ještě rozloučení. Abyste vždycky, obrazně řečeno, doběhli kam potřebujete a veselou mysl vám přeje autor druhé klapky s hudbou z filmu Hynka Bočana, Tomáš Pilát. A panu režisérovi díky za vyprávění. Tedy Hynek Bočan chce na závěr připomenout ještě jednoho svého hudebního spolupracovníka. Toho, který složil hudbu k jeho filmům Půl domu bez ženicha a Svatební cesta do Jilí, televiznímu snímku z roku 1983 s úžasnou dvojicí Libuše Šafránková a Josef Abraham. Kdo to tedy je?
4: Petr Zkoumal, výjimečná spolupráce naprosto a myslím si, že taky hudba, která je dokonalá k těm filmům.
5: Ty jsi ho chtěl poslat na svatbu, že jo?
6: Jo, už jsem ho pozval.
5: Yeah.

0: Dnešní klapku jsme věnovali hudbě z filmu režiséra Hynka Bočana. Pořad připravil a uváděl Tomáš Pilát.
1: Povídka.
0: Francouzský spisovatel Alphonse Allais je autorem povídek tohoto týdne a dnes uslyšíme 5 krátkých příběhů. Z vlastního dosud nevydaného překladu je připravil Petr Turek. Účinkují Jiří Ornest a Hana Kofránková v režii Ivana Chrze.

0: absinty.
1: Je 5 hodin. Mizerné počasí. Zataženo. Po čertech melancholicky zataženo. A ani pořádně nezaprší, aby všichni ti tupě se tvářící hlupáci šli místo procházky domů. Mizerné počasí. Pane Bože, to je dneska mizérie. Je to ale pech. V novinách mi odmítli otisknout fejeton. Ve vší slušnosti je velice pěkný ten váš fejeton. Zajímavé téma, je to dobře napsané, ale není to v duchu našich novin. V duchu jejich novin. Vždyť jsou to ty nejblbější noviny v celé Paříži a okolí. Nakladatel je roztržitý a zaneprázdněný. Vraťte pánovi jeho rukopis, váš román je vynikající, zajímavé téma, je to dobře napsané, ale musíte pochopit, nedaří se nám, ale vůbec. Máme toho moc a pak nemohl byste udělat něco ve stylu úspěšného Onetova velkého lomu? Dobré prodeje, literární cena. Rozloučil se se mnou laskavě a přiblble. Tak zase někdy příště. Mizerné počasí. Je 6:30. Pařížské bulváry. Vydejme se na bulváry. Jak jsou ti kolem jdoucí všichni oškliví. A ty ženy, jak jsou blbě vymóděné. A muži zas všichni vypadají jako pitomci. Pane vrchní, 1 absint s cukrem. Je to legrační, jak se ten kousek cukru na lžičce pomaličku rozpouští. Jako v té historce o tom, jak kapající voda proděraví žulu. Jenom ten cukr není tak tvrdý jako žula, naštěstí. No, vždyť řekněte, absint se žulou. Absint se žulou. To je legrační. Absint se žulou. To by člověk nesměl pospíchat. A už je ten kousek cukru skoro celý rozpuštěný. Ta kostka cukru vlastně představuje člověka. Až zemřeme, budeme odcházet taky tak. Atom za atomem. Molekula za molekulou, rozpuštění, drolící se, navrácení všeho míru díky laskavému působení rostlinstva a žížal. Potom budeme šťastnější. Viktor Hugo a Anatol Kachnička jsou si tváří v tvář velkému červu rovni naštěstí. Mizerné počasí. To je dneska mizérie, šéfredaktor novin je blbec, nakladatel je hlupák, až k pláči. Ale přece jen, možná, že člověk vlastně opravdu nemá až zas takový talent. Ten absint je ale dobrý. 6 hodin. Bulváry se pomaličku zalidňují. No, konečně teď se začaly objevovat i ženy. Jsou hezčí než ty, co chodili před chvílí, a elegantnější. Nebe je pořád tak šedivé. Je to taková pěkná perleťová šeď. Taková vybraná barva, jemný odstín. Zapadající slunce dává mrakům pěkný narůžovělý odstín. A to je moc pěkné. Pane vrchní, 1 absint s příchutí anýzu. Absint s cukrem, to je sice zábava, ale sakra, moc dlouho to trvá. Je 6:30. No tady ale chodí tolik ženských a skoro všechny jsou hezké. A jak jsou zvláštní. A tajemné, odkud přicházejí, kam kráčejí, dozvíme se to vůbec někdy? Sotva na mě pohlédnou, na mě, a já je přitom tolik miluju. Každá z těch, které jdou kolem, ve mně vyvolá tolik dojmů, až se mi zdá, že na ní nikdy nezapomenu. Naštěstí ale ty, které přijdou po ní, jsou ještě hezčí. Tolik bych je miloval, kdyby chtěli, ale oni všechny odcházejí. Uvidím je ještě někdy. Na chodníku naproti prodávají kameloti všechno možné. Noviny, cigaretové špičky z celuloidu, malé plyšové opičky v nejrůznějších barvách. Kdo jsou ti lidé? Jsou to nepochybně ti, které semlel život. Neznámí géniové, vzpurní jedinci. Jaké mají hluboké oči, jaký temný plamen mají ve svých zřítelnicích. Napsat o tom knihu. Jedinečnou, nezapomenutelnou knihu, kterou by si museli opravdu všichni koupit. Všichni. Všechny ty ženy. Proč ani jednu z nich nenapadne, aby si ke mně přisedla, aby mě jemně políbila, hýčkala mě, aby mě kolíbala jako maminka, když jsem byl malý. Pane Vrchní, dám si čistý absint a dejte mi pořádnou míru.
0: Dáme si vinný aperitiv.
1: Kam půjdeme dnes na večeři? Nezajdeme do zámečku? Dobrý nápad. Dáme si večeři v zámečku. Zámeček je staré normandské šlechtické sídlo, ze kterého se postupně stal hostinec a Jářku vůbec ne špatný hostinec. Obědvá se tam pod jabloněmi, nahoře na útesu. Pan Le Corcher, majitel zámečku, je bývalý exekutor, který jednoho krásného dne odložil svou vizitku, protože si řekl, bude výhodnější poskytovat ubytování bohatým lidem, než provádět exekuce u lidí, kteří nemají ani vindru. Prodal svou exekutorskou kancelář za 3000 franků, pokud to nebylo více, a ujal se šéfování zámečku, ze kterého díky své horečné aktivitě udělal podnik se vzrůstajícím výnosem. V letních měsících bývá zámeček plně obsazen. Chodí tam poutníci, turisté, děvčata, šviháci z okolí. Chodí tam také venkované s košíky se studeným hovězím masem nebo vepřovým kolínkem. Starý Le Corcher má pro všechny na uvítanou laskavý úsměv. Dobrého dne přeji dámy, dobrého dne přeji pánové, a to jste ale měli dobrý nápad přijít se k nám na obědvat. Dáte si naše denní menu? Výborně. A než vám připravíme stůl, dovolte mi, abych vám nabídl něco na povzbuzení. Dáte si jeden vinný aperitiv? Je to moje výroba, je vynikající. Samozřejmě, že ti dobří lidé si rádi dají takto laskavě nabízený aperitiv. A právě tady začíná záhada, k níž jsem až teprve včera večer získal klíč. Le Corcher má dvě láhve vinného aperitivu podobného vzhledu, ale každá má na sobě malou značku, která je odlišuje. Některým klientům nalévá Le Corcher vinný aperitiv z jedné láhve, jiným zas ze druhé. A vždy to činí velice pečlivě. Když jsem se ho jednou na celou věc zeptal, odpovědí mi bylo jen pochmurné a nepřesvědčivé breptání. K čemu ty dvě láhve? Proč nalévá z jedné někomu a z té druhé zase jinému? Musím to objasnit. Ta otázka mě trápila a pronásledovala až k zešílení. Pochopil jsem, že dokud se mi nedostane vysvětlení této válečné lsti, nebudu mít chvíli klidu. A tak jsem vymyslel, jak to udělám. Strašně opiju starého Le Corchera a pak z něj vymámím jeho tajemství. A teď váš nejlepší kalvádos, pane Le Corchere. A připijte si s náma herdek filek. A připíjeli jsme si pěkně často krutí brko. Takže pak v 6 hodin byl Le Corcher ožralý jak slíva. A to byla moje chvíle. Mám nápad, zvolal jsem mocným hlasem. Co kdybychom se tu navečeřeli? Výborný nápad, souhlasil Le Corcher. Dáme si aperitiv, ale ten bude na vás, šéfe. Jasně, že ano, pánové. Dáte si vinný aperitiv? Ano, ale víte, chceme ten dobrý, že ano, ne ten druhý. Buďte v klidu. I když jsem trošku v náladičce, nedám vám pít to, co obyčejným klientům. Začínal jsem to chápat, ale přitom jsem byl od celé pravdy ještě tak daleko. Ach, to čuně. Poslechněte si, jak chytře a prakticky to vymyslel. Má tu dva druhy vinného aperitivu. Jeden pro obyčejné hosty, kteří si dávají celé menu, oběd za 3 franky, včetně kávy, a druhý pro ty, kdo si dávají jednotlivé chody dle vlastního výběru. Vinný aperitiv pro ty, kdo si dávají celé menu, je nápoj, který sice nechutná špatně, ale obsahuje substance, které paralyzují žaludeční svalstvo a berou chuť k jídlu i těm nejvýkonnějším jedlíkům. Chápete přece, vysvětluje otcovský Le Corcher. Nemůžu jim za 3 franky servírovat žrádlo, který by jedli až do zítřka. Naproti tomu aperitiv určený pro ty, kdo si objednají jednotlivé chody podle vlastního výběru, je vyrobený z rostlin, které jsou sice asi zdraví škodlivé, ale zcela jistě mohutně povzbuzují chuť k jídlu. Když si člověk dá 2 skleničky tohoto nápoje, snědl by s klidem i svou vlastní matku. No to je mi teda ale pacholek, ten Le Corcher. I když je Victor Hugo určitě génius, tak na tohle by tedy nepřišel.
0: Z knihy Kapitán Kap, jeho dobrodružství, jeho myšlenky, jeho nápoje. Kapitola 7, v níž kapitán Kap dává mistrovskou lekci ve společenském chování jednomu ignorantskému, evropskému a vytřeštěnému barmanovi.
1: I když ještě nebylo moc hodin, sužovala nás, tedy kapitána Kapa a mne, obrovská žízeň. To byl nepochybně smutný důsledek včerejšího řádění. Na obzoru se objevila pěkná kavárna. I když vypadala na náš vkus příliš evropsky, řekli jsme si, že se tam napijeme.
2: Pošlete mi sem stevarda,
1: zavelel kapitán Kap. Hned to bude, pane, klaněl se pan vrchní.
2: Dejte nám 2 velké sklenice.
1: Prosím, pane.
2: Říkám vám 2 velké sklenice, žádné 2 náprstky. Dejte nám 2 velké sklenice.
1: Prosím, pane.
2: No, konečně. A teď cukr.
1: Prosím, pane.
2: Ne, žádné tyhle směšné kostky cukru. Dejte nám cukr krystal.
1: Prosím, pane.
2: Ne, tohle taky ne. Žádný havanský cukr, po kterém horskne i tabák.
1: Ale, pane, vyžaduji cukr krystal z Barbadosu. Ten jediný vyhovuje nápoji, který hodlám vytvořit. Nemáme žádný jiný než tento.
2: Smutné. To je velice smutné. Ale co se dá dělat?
1: A kapitán Kap vhodil na dno našich sklenic 2 lžiček cukru a na to nalil trošku vody.
2: A teď 2 citrony.
1: Prosím, pane. Kapitán Kap se s hlubokým opovržením podíval na přinesené citrony.
2: Tomuhle říkáte citrony?
1: Ale pane, přineste mi jiné 2 citrony.
2: Prosím, pane.
1: A v tom se kapitán Kap doopravdy rozlítil.
2: Chtěl jsem po vás 2 jiné citrony. Slyšíte mě? 2 jiné citrony, 2 jiné. Nechtěl jsem 2 more, 2 další, ale 2 other, 2 jiné. Citrony jiné než ty, které jste mi s takovou drzostí předložili. Vy mi sem frknete citrony ze Sicílie. zatímco já sním pouze o citrónech, které pocházejí jedině z ostrova Rodos. Máte citróny z ostrova Rodos?
3: V této chvíli je nemáme.
2: Aha, tak to je výborné. No, co se dá dělat? A kapitán Kapp vymačkal do našich sklenic šťávu ze sicilských citrónů. A teď gin. Jaký máte gin?
3: Máme tu Anchor gin a Old Tom gin.
2: Pravý Anchor?
3: Pravý.
2: Pravý Old Tom?
3: Pravý.
2: A co Young Charlie gin? Ten máte?
3: Ten neznám.
2: Tak to neznáte nic. No, co se dá dělat?
1: A kapitán Kapp každému z nás nalil pořádnou, ale jak pořádnou, dávku Old Tom ginu.
2: A teď míchejme, dodal.
1: Míchali jsme zárodek koktejlu dlouhou lžičkou.
2: A nyní led.
3: Prosím, pane.
2: Tohle, že je led?
3: Ale samozřejmě, že ano, pane.
2: Odkud je tento led?
3: Z ledárny v Otej, pane.
2: Z ledárny v Otej? Ta je možná dobře zařízená na dodávky vařící vody, ale o lednicích tam neslyšeli ani slovo. Můžete jim ode mě vzkázat, ale pane, ostatně znám jen jediný druh ledu, který si zaslouží ten název. Je to led sbíraný v zimě v kanadské řece La Barbotte.
3: Aha.
2: Ano, La Barbotte. To je malinká říčka, která se vlévá do řeky Le Richelieu a ta se vlévá zas do řeky svatého Vavřince. A víte, jak se jmenuje městečko, které stojí na soutoku řek Le Richelieu a svatého Vavřince?
3: To prosím nevím, pane.
2: Ha. Vy, Evropané, nejste moc dobří v zeměpisu. Městečko, které stojí na soutoku řek Le Richelieu a svatého Vavřince, se jmenuje Sorel. A hlavně nesmíte zaměnit městečko Sorel v Kanadě s velice krásnou a svůdnou Cecílií Sorel nebo s Albertem Sorelem, význačným akademikem. Ani s jeho synem Albertem Emilem Sorelem. Přísahejte mi, že si je nebudete plést.
3: Velice rád, pane.
2: Tak mi tedy dejte ten váš mizerný led z ledárny v Otej.
3: Prosím, pane.
1: A kapitán Kapp vhodil do našich nápojů několik kousků těch falešných ledovců.
2: A teď už vám nezbývá, než nám přinést dvě láhve sody.
1: Jakou sodu tu máte?
3: Ale tu nejlepší. Máme tu Schweppes.
2: Ach, pane bože. Odej mi ode mě ten kalich hořkosti. Schweppes. Jistě, že Schweppes není žádná směšná značka sody, ale ve srovnání s tou, kterou vyrábí můj old fellow Moonman z Fall River, je Schweppes soda jen bahnitý, nahořklý a zamřelý nápoj. No, konečně. Dejte nám tedy aspoň ten Schweppes.
1: A bylo to. Nezbývalo, než obrátit do sebe náš drink ze široka, tak, jak to dělají svobodní, silní, rytmičtí lidé, kteří mají pořádný splávek. Když v tom dostal pan vrchní politováníhodný nápad přinést nám slámky. Bojovný duch kapitána Kappa víc nepotřeboval.
2: Tohle, že jsou slámky,
1: vybuchl, ale pane, ne. Tohle nejsou žádné slámky, tohle je sláma. A prošlá sláma, sláma, kterou sebrali někde spod krav. Nemám vůbec ve zvyku pít pomocí kousku hnoje. Pojďme pryč, příteli, pojďme pryč.
0: Kapitán Kapp hodil na stůl peníze a vydali jsme se do další krčmy, kde jsme si užili spoustu radosti s flaškou bílého vína.
4: Panenka s absintem.
1: Měl jsem ještě čtvrt hodiny času a nepospíchal jsem. A pak pařížský bulvár, krásné sluníčko, hotový obrázek. Ach, ty první krásné dny v roce. Najednou Mě osloví dívka, taková křehoučka, bledá, dobře oblečená plavovláska. Promiňte, pane, že vás zastavuji, ale zdáte se mi být galantní muž a mohl byste mi prokázat velkou službu. Naklonil jsem se k ní trochu znepokojen, ale očividně potěšen. Nuže, pokračovala bledá neznámá, jde o toto. Jsem z venkova, přijela jsem do Paříže včera se svým otcem. Otec odešel brzy ráno za svými obchodními záležitostmi a dal si se mnou v poledne schůzku v neapolské kavárně. Teď je poledne a otce tu není. No a co má být, slečno? No, neodvažuji se sednout si sama tady na tu kavárenskou terasu. Pařížané jsou tak nestydatí. A pak také by mě někdo mohl považovat za něco, co nejsem. Na druhou stranu ze stejného důvodu nemohu na svého otce čekat a přecházet sem a tam po chodníku. No a co má být, slečno? No, myslela jsem si, že byste se se mnou posadil tady do té kavárny. Objednáte dvě skleničky a až budeme obslouženi, požádám vás, abyste se galantně vzdálil. Dívka se dvěma skleničkami na stole není v kavárně sama. Samozřejmě jsem s přáním tak dobře vychované dívky souhlasil. Pane vrchní, přikázala, dejte nám skleničku portského a absintu. A když číšník nápoje naléval, dodala slečna, ještě trošku absintu, ještě trošku tak. Teď je to v pořádku. Otočila se ke mně a pravila, otec má rád absint hodně silný. Pomyslel jsem si, že v tom případě si starý pán nebude moci stěžovat, protože tohle byl tedy pořádný absint, pěkně silný. Slečno, zvedal jsem se, bylo mi ctí prokázat vám malou službičku. Děkuji vám, pane, podala mi ruku v jemné rukavičce. Když jsem pak odcházel, zmocnila se mě zvědavost, jak asi vypadá otec té hrdé dívky. A místo, abych odešel pryč, jak si to vyžadovaly mé povinnosti a taky diskrétnost, posadil jsem se nepozorovaně do kavárny naproti, odkud jsem mohl vidět na tu princezničku. S láskou se chopila karafy s vodou a nalila několik kapek na otcův absint. Nic není tak dojemného jako dívka, která s žárlivou péčí připravuje absint pro svého ctěného otce. Chvíli předtím, než byl absint celý rozpuštěný, slečna vypila svou sklenku portského. Pak se zase vrátila ke své modrozelené robotě. A když byla sklenka plná... Ach bože, jak je to prosté. Když byla sklenka plná, hezky pomalu, s očima zavřenýma jako kočka, kterou hladíte po srsti, ji pomalých doušcích vypila. Pak hodila na stůl několik mincí a majestátně odkráčela Bůh ví kam.

0: Buďme střízliví.
1: Ještě horší nepřítel než klerikalismus je alkohol. Alkohol, který plodí zločince. Alkohol nikdy nevysychající zdroj těch nejhorších nemravností. Alkohol, plodný otec, jaký zvláštní obraz, úbytku obyvatelstva. Vyhlašme nelítostnou válku alkoholu. Alkohol nebo lidé, na světě nemůže být obojí. Nechť jedno zhyne. Francouzský národ se ve srovnání s nejrůznějšími jinými národy na zemském povrchu vyznačuje nadměrnou konzumací všech možných neblahých lihovin a tato konzumace přesahuje veškerou možnou míru. Nebohá Francie. Ubohá a vznešená vlast, kterou zžírá tak strašlivá neřest, ničí ji, jako červ zžírá zrající sýr, který jej zrodil. Avšak neházejme flintu do žita. Mnozí vybraní jedinci, mnozí slušní lidé se dali do boje s touto hanebností s cílem porazit ji. Jistě, nebude to žádná maličkost. Nebude to krátkodobá záležitost. Ach, běda. Trůn krále hospody je pevný a jeho příznivci jsou nespočetní a věrní. Ale co na tom záleží? Cožpak tu nemáme po ruce dějiny, aby nás poučili, že rozum nakonec vždy zvítězí, a to někdy i díky úsilí jediného apoštola? Prostředky, které v tomto zápase nasadíme, budou podle mého chabého úsudku muset být stejně zákeřné, jako je sama zhouba, kterou chceme odstranit. Boj s otevřeným hledím, tváří v tvář tak podlému protivníku, by byl závažnou chybou. Nejprve se pokusme zbavit slabochy záminky k tomu, aby pobývali v kavárnách, pivnicích a putikách. Jak se totiž vytváří návyk na popíjení? Když lidé více či méně často chodí posedět do nejrůznějších náleven. Začíná to tak, že si člověk zajde po obědě do kavárny na kávu. Kdyby to tím také skončilo, škoda by nebyla veliká. Popíjení kávy neznamená tedy, pokud to nepřeháníme, nic škodlivého. Ano, ale právě že, nebo spíš takto. Brzy si do kávy dáte skleničku koňaku. Potkáte tam přítele, ten vám ke kávě nabídne panáka. Vy mu oplatíte kořalkou. On vám za to objedná šartrésku. Vy mu za ní nabídnete kmínku a pak přijde řada na půl litry. Avšak nechme tyto odpudivé detaily být. Přiznejte se, že kdybyste nikdy nevkročili do kavárny pod záminkou, že si tam dáte kávu, nikdy byste nedospěli do toho stavu zlé povahy, fyzické schátralosti, přihlouplé mrzutosti, který trápí vaši rodinu a vaše přátele. Pokud vám tedy nějaký přítel zbyl. Vy však namítnete, že káva je nepostradatelný životabudič. Bez kávy, pravíte, bych v kanceláři záhy začal chrápat a můj duch by nedosáhl oné mimořádné jasnozřivosti, kterou mi přiznávají i moji nejhorší nepřátelé. Souhlasím. A právě tady se dostáváme, dámy a pánové, členky a členové nejrůznějších protialkoholických sdružení, k meritu věci. Udělejme něco s kavárnami a kávou. Zrušme kavárny. Podporujme ovšem kávu jako takovou, moka, arabika a tak dále. A nahraďme nechutné nálevny šikovnými laboratořemi, ve kterých si svoji urgentní kávu budete aplikovat ve formě kofeinových podkožních dávek. A řekněte mi, proč by nemohly ty ženy, které vám budou tu injekci dávat, být jen krásné a

0: Alfons Allais, autor dnešních 5 krátkých povídek. Z vlastního dosud nevydaného překladu je připravil Petr Turek. Účinkovali Jiří Ornest a Hana Kofránková v režii Ivana Chrze. Posloucháte Vltavu, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Teroristická organizace Hamas potvrdila, že bude dodržovat mírový plán v pásmu Gazy. Informovala o tom agentura AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně odmítá. Včera uvedl, že v útocích na boji spustošenou oblast hodlá pokračovat. Plán pro Gazu počítá s postupnou demilitarizací Hamásu a s izraelským stažením z palestinského území. Netanyahu trvá na tom, že Izrael z pásma Gazy zcela neustoupí, dokud Hamás nebude úplně odzbrojen. Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60. Potvrdila to společnost ČEZ. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga, zvolený za hnutí ANO. Podle novely přitom měly takzvané přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. V Kutné Hoře dnes začíná 7. ročník festivalu Týden akordeonu. Návštěvníci se na různých místech města můžou těšit na koncerty českých i zahraničních hudebníků. Festival také nabídne kurzy hry na akordeon. První koncert se od 19 hodin koná v kostele svatého Jana Nepomuckého. Festival končí v neděli 23. srpna. A počasí bude oblačno až polojasno, postupně od západu čekáme zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 24, na horách kolem 13. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Michailou Dittrichovou.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

píšu vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipé Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt.

Písecký písničkář Jiří Smrš a jeho vzpomínka na trpký osud ruského básníka, prozaika, esejistu, překladatele a literárního kritika židovského původu Osipa Emiljeviče Mandelštama. A teď z jiných soudků. Mým hlavním úkolem je chránit mé národy před jejich politiky. To je asi nejznámější výrok Františka Josefa I., císaře rakouského, nekorunovaného krále českého a krále uherského, lombardského, benátského, dalmatského, chorvatského a tak dále. František Josef I. vládl téměř 68 let, což ho řadí mezi nejdéle vládnoucí panovníky světové historie. Narodil se 18. srpna roku 1830 na zámku Schönbrunn ve Vídni. Pěkný 18. srpen roku 2026, vážení a milí, jsme rádi, že zůstáváte s Vltavou, která mapuje kulturní ostrůvky u nás i daleko za hranicemi rakousko-uherské monarchie. Před 15. hodinou nahlédneme například do dramatické tvorby frankofonních, afrických a karibských autorů a zaměříme se především na to, jak se v jejich textech odráží novodobá migrace a uprchlictví. Hned dvakrát se v této hodině vydáme na Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. V reportáži z festivalu se už za chvíli podíváme na představení Soda z symfony, jehož základ tkví v truhlařině. Čekejte tedy tři artisty, vrtačky, kladiva i motorovou pilu. No a po půl třetí vám dáme tipy na tituly Letní Letné, které by měly vidět vaše děti. I výtvarnému umění dáme dnes prostor. Před půl třetí se vydáme za další sochou ve veřejném prostoru. Tu dnešní najdeme v Jihlavě. Jmenuje se Souhra, Prohra, Výhra a je z dílny Krištofa Kintery. Po půl čtvrté pak zajdeme do litografické tiskařské dílny v Říční ulici v Praze. Několik bodů ze scénáře úterní odpolední Vltavy tedy známe a můžeme začít. Klidný poslech přeje od mikrofonu Michaela Dittrichová.

0: Druhému ze tří intermec pro klavír Johannesa Brahmse dal ožít americký pianista Garrick Ohlsson. Téměř 15 minut po 14. hodině hezký den s odpolední Vltavou. Může jít cirkus a truhlařina ruku v ruce? Odpověď nabízí inscenace Soda z symfony, která je k vidění na festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná v Praze. Je to hodina jen těžko zařaditelného cirkusového divadla Tesařiny, ve které dřevo, hřebíky a piliny ožívají přímo na jevišti. O tom, jak inscenace vzniká, mluvila se všemi třemi protagonisty Michaelem Candlem, Davidem Eiselem a Koljou Hunekem redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: V inscenaci Sawdust Symphony má své dominantní místo materiál, dřevo a truhlářské nářadí. Stálo toto všechno na počátku vaší společné inscenace?
2: We told ourselves we really want to make a performance that is around work and woodwork.
3: Chtěli jsme udělat představení o práci se dřevem. Hlavně proto, že nás všechny baví pracovat rukama. A myslím, že když už lidi něco rádi tvoří, tak nejčastěji ze dřeva, ne z kovu nebo ze skla. Přišlo nám to i divácky hodně atraktivní. Chtěli jsme sdílet pocity, které lidé znají z domova, z dětství, z chvil, kdy si sami něco stavěli.
1: A když vás na začátku tvorby taková myšlenka napadne, začnete si hned zapisovat pocity, nápady, třeba i text nebo obrazy? Jak vlastně vzniká dramaturgie kolektivní novocirkusové inscenace?
2: I think all of us have a little different approach.
4: Každý z nás k tomu přistupuje trochu jinak.

0: postupně jsme je pak třídili, co dává smysl, co zapadá do celku. Uvědomil jsem si, že jsem musel vyzkoušet spoustu věcí a čím dál víc jsem sledoval, co mě na té činnosti fascinuje. Všechno ostatní jsem pak nechal stranou a soustředil se jenom na tu fascinaci. Šel jsem do ní čím dál hlouběji. Fascination
1: and then deeper there. Můžete být konkrétnější, co tedy v inscenaci z vaší novocirkusové i truhlářské dovednosti uvidíme a jak s tím pracujete tvůrčím způsobem?
2: Yeah, emotions also of failing.
3: Já za sebe hodně přemýšlel o pocitu selhání. Jako když máte nápad, něco postavíte a ono to prostě nefunguje. Tak to zkusíte znovu. U mě, respektive u mé postavy, je to navíc docela absurdní. Na začátku pracuju s bílým lepidlem na dřevo a po chvíli je to lepidlo úplně všude. S tím si rád hraju. Diváci si pak říkají, co to je, kdo to je, co to tam dělá. Je fajn s tím pracovat a rozesmívat lidi. Zkrátka je pobavit něčím divným.
4: Já zase v představení pracuji s kladivy a hřebíky. Snažím se pořád trefit jeden hřebík. Bavilo mě pohrát si s myšlenkou, že když máte cíl, vytváří to energii, dává vám to hnací sílu i v životě obecně. A zároveň to nastoluje otázku, co se stane, když toho cíle dosáhnete, co přijde potom.
0: Myslím, že máme společné jedno. Každý žijeme trochu ve svém vlastním světě. Takový nerdi, abych použil to správné slovo, jako když si kůň nasadí klapky na oči. Takhle se ponoříme do svého trochu abstraktního světa a z toho pak vznikne nová sbírka vášní.
1: Popište prostor, ve kterém vystupujete.
3: Naše jeviště je vlastně takový ostrov, asi metr vysoký. My jsme nahoře, ale něco se děje občas i dole. Proto je důležité, aby diváci dobře viděli i na tu spodní část. Jeviště má dřevěnou podlahu, takže to trochu připomíná podlahu dílny nebo starý dům, sklep, kde se to taky může umazat. Ale díky světlu a atmosféře tady, myslím si, že z toho uděláme opravdu hezký ostrov. A diváci tu ve stanu budou mít skvělý výhled. Jsou to naprosto ideální podmínky.
1: Inscenaci Sohodust Symphony můžete vidět na festivalu Letní Letná v Praze až do 31. srpna.

0: Americká zpěvačka Sarah Lazarus s písní Morning, jejímž autorem je americký skladatel Claire Fisher. A teď zpátky do Evropy, do jejího středu. 300 metrů trubek, 25 metrů délky a 8 metrů výšky. To jsou základní parametry sochy Krištofa Kintery, která od loňského podzimu stojí před novou horáckou arénou v Jihlavě. Na začátku sklidila nepříliš lichotivé recenze od části místních obyvatel. I sám Kintera s ní bojoval, a to hlavně na samotném počátku, kdy vymýšlel, jak tuto instalaci pojmout. Redaktorka Zuzana Filipková natáčela přímo s tvůrcem, známým českým sochařem.
1: Studio Krištof Chybík právě u příležitosti realizace té sportovní stavby, která v tom městě má obrovskou důležitost právě díky tradici jihlavského hokeje, tak od začátku stály o tom, aby tu stavbu doprovázelo ještě nějaký umělecký dílo.
2: Říká Krištof Kintera, se kterým sedím v jeho ateliéru nad vizualizacemi sochy Souhra pro hra Výhra do Jihlavy. Vymyslet, jak má dílo vypadat, bylo pro umělce složité i proto, že je sám fanouškem hokeje a dokonce ho i aktivně hraje.
1: Já jsem se o to víc do toho myšlenkově zamotal, protože jsem za tu přihrávku byl mile rád, ale zároveň jsem absolutně nevěděl, jak to mám vlastně uchopit. Takže mě to vůbec nešlo. Kluci architekti už potom se jako dožadovali jako toho výsledku. A ze mě furt nic nepadalo, až jsem prostě si normálně sednul takhle jako na stůl a sevřel jsem si hlavu do dlaní, zavřel jsem oči, zamyslel jsem se, zakouřilo se mi. Musel jsem si sundat klobouk, jo, i kšoutovku, zakouřil se mi z hlavy. A ten zámysl byl strašně vlastně jednoduchý. Položil jsem si otázku, co to je ten hokej? Hokej je hra. Co je na tom hokej nejkrásnější? Souhra, která končí buď výhrou nebo prohrou.
2: Rozměrná socha je tedy nakonec vytvořená právě z těchto slov, které se vzájemně prolínají. Kintera ji vytvořil z původních trubek ze zábradlí starého jihlavského stadionu.
1: Když jsem to tam oblížel, tak jsem vůbec nevěděl ještě, co budu dělat. A bylo tam rozřezané to původní zábradlí z těch tribun. A já jsem požádal jihlavský, aby teda by to zábradlí, pokud možno rozřezané, někde složí, abych aspoň měl nějakou vlastně materii, s kterou se dá pracovat. A tata mezi tím už jako rok ležela a mě to najednou se spojilo a tenhle ten skutečný korpus delikty, ty historie, to je opravdu jako důkazná hmota, kterou svíralo v ruce tisíce těch fanoušků z Jihlavy a jihlavského hokeje.
2: Je tam ta paměť.
1: Je tam ta paměť, jako opravdu skutečná v té materii. Ty trubky jsou původní právě z těch jako 50. 60. let a jsou xkrát natíraný, jo, prostě, takže oni měli už svoji takovou, mají svoji charakteristickou patinu.
2: Vysvětluje Krištof Kintera, který využil recyklovaný materiál a nechal soše i původní barevnost zábradlí, tedy modro-červenou.
1: Výrobně to bylo jako velmi složitý, protože to zábradlí samozřejmě nedisponovali jsme tak dlouhýma úsekama vlastně rovných trubek, takže to byla dost úctyhodná práce, ty trubky nařezat, naformátovat, ty spoje těch trubek musí být dobře udělaný, takže vlastně jsou v nich čepy, aby to prostě na někoho nespadlo. Je k tomu nějaká jako statika, že na výpočty, razítka. Není to tak jednoduchý, jak to vypadá, že se vzalo prostě pár trubek
2: a
1: svařilo se.
2: I přesto, že má socha 25x8 metrů, působí ve smetanových sadech před horáckou arénou skoro neviditelně.
1: Já jsem prostě nechtěl, aby tam vznikla nějaká mohutná jako dominanta, aby možná na sebe příliš upoutávala pozornost, takže ona opravdu je průhledná, je de facto nevyfotitelná a tenhle ten aspekt mě jako baví taky, protože splývá s tím prostředím toho parku. Opravdu se blbě fotí, jo. Kolikrát už jsem tam byl, chtěl jsem si to nějak jako vyfotit a v podstatě to nejde. A to mě taky baví, protože v téhle době, která je celá jako ufocená, žijeme v ufocené době, jako vlastně, která je zdevalvovaná miliardou fotek na sítích, tak tato prostě vyfocená nebude a rozhodně s ní nebude žádná Instagramiáda.
2: Socha Souhra pro hra Výhra byla financovaná soukromým dárcem. Někteří místní na začátku nešetřili kritikou a těžko se s instalací smiřovali. Neviděli v ní totiž umělecké dílo.
1: Hlas lidu, vox populi, jak nešetřil různýma hanlivýma výrazama o té soše, což což já takhle, jo, mě to vůbec nevadí jako autorovi, já naopak ve mně to jako vykresluje úsměv ve tváři, jo, takže mě to jako baví jako číst všechny ty komenty, které jsem mezi tím zapomněl, takže nemůžu jako citovat, ale taky o čem to svědčí, jo. Všechny věci, které v historii byly prostě nějakým způsobem, teď právě nechci říct jako výjimečný, protože já netvrdím, že moje socha je výjimečná, hleda, proto hledám slov, ale který jako hned nezapadnou a nejsou kladně přijetý, tak prostě znamenají jako nějaké vykročení z nějakého kánonu, z nějaké konvenčnosti, že jo. A to, že se vlastně tato socha nepotkává s nějakým veřejným míněním, to je v pořádku. Jako, já to pořád musím opakovat. Eiffelovka, nenáviděná, nikdo ji nechtěl. Centre Pompidou, a to jenom zůstává v Paříži. Obrovský prostě hnutí odporu proti té stavbě, boom. A tak dále, a tak dále. Takže to, že veřejnost něco nepřijímá, absolutně neznamená, že ta věc je jako špatná.
0: S Krištofem Kinterou si povídala redaktorka Zuzana Filipková, a to o soše Souhra, Prohra, Výhra, Výhlavě. Zítra se před 14:30 v rámci naší série o sochách ve veřejném prostoru podíváme na mezinárodně známého umělce ze Španělska Jauma Plensu, který v červnu odhalil své nové dílo Nest v Praze na Bořislavce. Sérii o instalacích ve veřejném prostoru najdete i s fotografiemi na vltavském webu. Pěkný den s odpolední Vltavou i při poslechu drobnosti Antonína Reichy hraje Reichovo kvarteto.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Eric Trifa, David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: francouzská zpěvačka Camille Bernou a teď zpět na pražskou Letnou. Cirkus jako výchozí impuls pro neotřelou a překvapivou podívanou může nabídnout mnohému dětskému i dospívajícímu publiku. Důkazem je celá řada titulů v programu Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. A právě na ty se dnes zaměří redaktorka Veronika Jošková-Štefanová v rubrice Kultivátor. Vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Až do konce srpna bude tedy Prahou rezonovat pestrá divadelně cirkusová akce Festival Letní Letná, který nabízí i rozsáhlý program pro děti od batolat až po teenagery. Která představení se v následujících dnech nabízí dětem?
1: V letošním roce chce Festival Letní Letná poskytnout více prostoru také nastupující generaci mladých divadelních umělců a umělkyň. Proto pro rodinné publikum připravil výběr komorních inscenací vytvořených studenty nebo čerstvými absolventy DAMU. Mladí tvůrci a tvůrkyně hledají nové způsoby vyprávění, takže místo velkých kulis ožívá písek, dřevo, papír, zvuk a samozřejmě i světlo. A to je i případ souboru R405, který zítra, tedy 19. srpna, uvede představení inscenace pro děti od 5 let Plechovka, maják a ryba. Tedy audiovizuální pohádka o dobrodružné cestě mořem, která se odehrává na hladině i pod hladinou a právě dominantním materiálem bude písek. V případě kolektivu Tmel, který patří také do této dramaturgické linie, bude dominovat dřevo, a tedy i loutky z tohoto materiálu. Námět a scénář inscenace Mouchy vytvořila Antonie Rašilovová, která v inscenaci také účinkuje. Tématem je problém. Zkrátka představení ukazuje svět, kde má každá bytost svůj problém, kterému se ovšem nevěnuje, ignoruje ho, utíká před ním anebo ho popírá. A dítě, které se svým problémem setkává poprvé, se musí teprve naučit, jak ho ochočit a přijmout. Budiž mu tedy ku pomoci i toto představení, které bude uvedeno 20. srpna.
0: Festival Letní Letná je navštěvovaný především kvůli obsáhlému programu věnovanému novému cirkusu. Na co byste dětské nebo možná i young adult publikum upozornila v české programové sekci?
1: Tady bych upozornila na tři kratší představení tří studentek zahraničních škol. Eliška Švecová uvádí inscenaci Baby Ball, soudobé performativní dílo fyzického divadla, které využívá i techniky manipulace s předměty. Zkoumá mezigenerační vztahy mezi matkou a dcerou, jejich společnou minulost a hledá novou rovnováhu. Toto představení vzniklo v rámci magisterského studia na Akademia Teatro Dimitri ve Švýcarsku. Alžběta Jenická představí absolventské solo Musíš si věřit, vytvořené na závěr studia na cirkusové škole Flick Scuola di Circo Torino, tedy v Itálii, které pomocí slov, fyzického divadla, tance a akrobacie zobrazuje cestu k sebedůvěře a překonávání strachu. A na závěr Jana Šofániková přináší Aporii, magisterské představení vzniklo rovněž na Akademia Teatro Dimitri ve Švýcarsku a autorka se v něm věnuje znovu objevování přítomného okamžiku a propojení těla a mysli, jakožto protikladu k tlaku na výkon v dnešní době. Na trio představení se můžete vydat 26. srpna a jsou doporučena divákům od 12 let.
0: Dominantou programu Festivalu Letní Letná jsou inscenace zahraničních novocirkusových souborů. Letos jsou zastoupeny soubory z Francie, Austrálie nebo německy mluvících zemí. Jaká byste pro rodinné publikum doporučila?
1: Zaměřila bych se na ta představení, která upřednostňují hravost a nabízí překvapivé a nečekané momenty, které vychází z cirkusové estetiky. Pozvala bych tedy na dvě představení, přičemž každé si se zvoleným tématem pohrává trochu jinak. Sawdust Symphony vychází z otázky, zda může cirkus a truhlaři najít ruku v ruce. Čili tři žongléři, kteří ale preferují označení manipulátoři s objekty, se zaměřili na práci se dřevem a truhlářskými nástroji. Více v rozhovoru o Sawdust Symfonii řekl jeden z autorů Kolja Hunek.
2: We told ourselves we really want to make a performance that is around work and woodwork.
3: Chtěli jsme udělat představení o práci se dřevem. Hlavně proto, že nás všechny baví pracovat rukama. A myslím, že když už lidi něco rádi tvoří, tak nejčastěji ze dřeva, ne z kovu nebo ze skla. Přišlo nám to i divácky hodně atraktivní. Chtěli jsme sdílet pocity, které lidé znají z domova, z dětství, z chvil, kdy si sami něco stavěli.
1: A tím dalším typem je inscenace Pandax, ve které zaujme dominantní prvek, tím je skutečný automobil značky Fiat Panda. Více jsem o této inscenaci mluvila s jedním z autorů a akrobatů, Zakarym Arnoldem, a zajímalo mě, proč si v souboru zvolili zrovna Fiata Pandu.
4: Protože pohřební vůz by se na jeviště prostě nevešel. Původně jsme totiž chtěli pracovat s motivem smrti a napadl nás právě pohřební vůz. Je to hodně symbolické. Jenže pro naše jeviště byl obrovský. Řekli jsme si, že by ho diváci ani pořádně neviděli. A zrovna v tu dobu měl jeden z akrobatů od táty Fiat Pandu, stála mu na zahradě. Začali jsme si s ní tak trochu hrát. A to byl první krok k inscenaci Pandax. To auto se nám líbí, je malé, odolné a lidi po celém světě ho prostě milují. Na začátku jsme ho vůbec nešetřili, bavili jsme se s ním skutečně jako děti. Zkoušeli jsme v něm i trochu divadla, akrobacii, práskali dveřmi a nechtěně jsme rozbili okna. Tak jsme si řekli, fajn, okna prostě vyndáme. Pak jsme auto úplně vybrali zevnitř, zpevnili konstrukci střechy i sedadel, aby šla vyndat. Vyměnili jsme i motor, snažili jsme se auto co nejvíc odlehčit. A aby se rozjelo, museli jsme tam nakonec dát elektromotor. A když se poprvé rozjel, nebyli jsme schopni ho zastavit.
1: Inscenace Pandax je doporučena publiku od 6 let a na Sodas Symphony vezměte děti starší 8 let.
0: Redaktorka Veronika Jošková-Štefanová se zaměřila na představení nového cirkusu a divadla pro děti a mládež, které nabízí festival Letní letná v Praze. Informace najdete i na webu Vltavy v rubrice Kultivátor. Veroniko, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Chorus Musicus Köln a Das Neue Orchester s Christophem Speringem v jedné z kantát Johanna Sebastiana Bacha. A z baroka teď skočíme v odpolední Vltavě rovnou do současnosti. Novodobá migrace a uprchlictví jsou tématem nejen současných politických debat a zpravodajství, ale také divadelních her a inscenací. O tom, jakým způsobem se tento fenomén odráží v tvorbě frankofonních, afrických a karibských autorů, si teď budeme povídat s kolegyní Lucií Němečkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Od kdy se téma moderní migrace objevuje ve frankofonních subsaharských dramatikách?
1: Tak téma exilu a migrace se prosazuje v 80. a 90. letech minulého století. A to v tvorbě autorů, kteří sami byli donuceni svoje domovy opustit, ať už kvůli válce, nebo kvůli tomu, že jim hrozilo vězení kvůli jejich politickým názorům, anebo zkrátka odjeli do Evropy za studiem. To je případ například takového Kofiho Kwaule z Pobřeží slonoviny, Kayi Makele z Konga Brazzaville, anebo Kosiho Efwi z Toga, kteří jako svoji adoptivní zemi volili tedy zemi svého bývalého kolonizátora Francii. Ale jsou i autoři jako například Kulsi Lamko, který uprchl před občanskou válkou v Čadu do jiné africké země, do Burkiny Faso, pobýval i v dalších afrických zemích, no a v současnosti žije v Mexiku. Ve všech hrách těchto autorů, pokud se to téma exilu objevuje, tak na něj nahlíží z pohledu jakési vykořeněnosti. Hledají tito autoři nějaký balanc mezi životem tam a tady, mezi těmi dvěmi kulturami. Ale také líčí i rasismus, s nímž se právě v těch svých adoptivních zemích potkávají. Jako příklad uvedu hru Bintu od Kofiho Kwaule, která drsným způsobem zobrazuje život předměstských get ve Francii, a Kosi Efwi, který ve hře Převozníkův malý bratr se zase soustředí na téma, co je to domov a jakými sny a touhami žijí právě uprchlíci.
0: Jak se od konce minulého století psaní o exilu a migraci proměnilo?
1: Proměnilo se podobně, jako se proměnila migrace. Jestliže ta předchozí generace těch 80. a 90. let měla v podstatě na vybranou a musela z těchto pochopitelných důvodů ze svých zemí odejít, tak na tom přelomu tisíciletí se ta situace v některých afrických zemích relativně sklidňuje a před autory klade novou otázku, zda zůstat či odejít, a to na obou těch migračních březích. Tuhle otázku si například kladou hrdinové hry Rodega Norma Halo Afriko, autora, který pochází z Toga a v současné době žije v Belgii. Jeho krajan Gustav Akakpo ve své hře Habat Alep zase vrací potomka migrantů do země jeho původu ve své hře Habat Alep a zjišťuje, že ani tam vlastně nenachází svůj domov, i tam se setkává s různými předsudky a vlastně nepatří ani tam, ani odkud přišel. V jiné své hře zase napadá předsudky, se kterými se potkává ve Francii, v zemi svého exilu, svoji hru Comme la France est belle, tedy jak je Francie krásná, s tímto ironickým názvem tuto hru prezentoval před covidem na Avionském festivalu, ale má také ještě jednu velice zajímavou a vymykající se hru, a to je L'arrêt sur l'image, tedy v doslovném překladu zastavení obrazu, která zkoumá právě migraci nejen z pohledu migrantů, ale z pohledu převaděčů. A rozkrývá právě celé to jejich pozadí, jejich sociální neutěšené zázemí, ale zároveň samozřejmě hovoří o jejich cynismu a pragmatismu, když se obohacují tedy na úkor neštěstí druhých.
0: S novým tisíciletím se také setkáváme s obrazy migrantů prchajících přes moře na improvizovaných člunech. Jak se do dramatu propsala jejich tragédie?
1: Tak tady je v prvé řadě potřeba říct, že moře má obrovský respekt u Afričanů, a to proto, že jim až příliš připomíná jejich trauma otroctví. A tak se právě také tyto obrazy těch takzvaných boat people propisují i do jejich tvorby právě v souvislosti s kritikou otrokářství a kolonialismu. Například komorský autor Sef El Badawi zasvětil celou svoji tvorbu tragédii, která dennodenně se odehrává v Indickém oceánu mezi komorskými ostrovy a francouzským ostrovem Mayotte, zejména po zavedení tzv. Baladurových víz v roce 1995, kdy vlastně i rozdělené rodiny nemají šanci se spojit než tímhletím tragickým způsobem. Ve chvíli, kdy v Evropě politici hřímají před migrací jako před hrozbou a o migrantech se vyjadřují jako o verbeži, tak autoři přicházejí s pohledem z té druhé strany. Jako například haitský autor Gregis Junior, který zobrazuje individuální příběhy migrantů, zamýšlí se nad motivy jejich migrace. Mám na mysli zejména jeho hru, která se jmenuje Láska jako pohřbená katedrála, kdy líčí tragický osud syna, který se z Haiti snaží dostat za svojí matkou, která žije v Kanadě, ale bohužel nemá jiný způsob, než přeplavat moře a v tom moři utone.
0: Pro jaké publikum jsou tyto hry určeny?
1: Tak o všech těch hrách, o kterých jsem zde hovořila, mnohé z nich jsou i v češtině, tak se hrají jak v Evropě, tak v Africe, možná s trošku jiným zacílením. V Evropě je to především fakt, že boří ten zažitý mediální stereotyp, že apelují na ty humanistické hodnoty a zároveň reflektují i pocity lidí z diaspory a zmiňují i pozitivní stránky migrace, jako je setkávání lidí z různých kultur. V Africe potom je to především funkce osvětová a preventivní, kdy afričtí i evropští autoři si jsou vědomi toho, že migrace není problém jenom jedné strany, jednoho kontinentu, ale proto se spojují a tvoří takové krásné projekty, jako je Amadouova cesta, což je hra francouzského autora Michel Žandárma, kterou uvedlo v Mali v režii Adamy Traoré skupina AXET a uvádí právě v těch oblastech vesnic, nejen tedy ve městech, ale hlavně v těch oblastech, kde právě hrozí odliv mládeže do Evropy.
0: O tom, jak se novodobá migrace a uprchlictví odráží v dramatické tvorbě frankofonních afrických a karibských autorů, jsme mluvili s dramaturgyní a publicistkou Lucií Němečkovou. Lucie, děkujeme.
1: Také děkuji.

0: Od kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou 24. srpna po jednání vlády. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by to pak mohlo být ještě o 2 000 korun víc. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení, které určuje koeficienty pro výpočet minimální mzdy na další 2 roky. Německý soud poslal Ukrajince za špionáž ve prospěch Ruska na 15 měsíců do vězení. Jeho 2 spoluobčany prokuratura zprostila viny. Muže ve věku 22, 25 a 30 let zadrželi policisté loni v květnu v Kolíně nad Rýnem, Kostnici a ve švýcarském kantonu Thurgau. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu 2 balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Zásilky měly explodovat nad Německem nebo nad Ukrajinou a způsobit co možná největší škody a ovlivnit pocit bezpečí obyvatelstva. Podle prokuratury dala příkaz k akci ruská tajná služba. Galerie hlavního města Prahy získala v lokalitě Bouchalka poblíž Buštěhradu na Kladensku moderní depozitář pro zhruba 16 000 předmětů a s restaurátorskými dílnami. Za 249 milionů korun ho postavilo hlavní město Praha jako stabilní prostředí pro umělecká díla. Dnes byl depozitář otevřen. Budou v něm sídlit také velké ateliéry pro restaurování kamene, sádry a papíru. Ateliér pro restaurování papíru galerii dosud chyběl. Menší ateliér bude restaurovat malbu. A počasí je oblačno až zataženo. Na jihozápadě Čech čekáme déšť, který se bude rozšiřovat k severovýchodu. Na severovýchodě zaprší jen výjimečně. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24. Maxima na horách kolem 13. Víc zpráv najdete na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Americká písničkářka Tori Amos a její klavírní umění zahájí další hodinu úterní Odpolední Vltavy. Mimochodem 22. srpna má Tori Amos narozeniny.

Jaká je podle vás klíčová scéna adaptace slavné prózy Ladislava Fuchse Spalovač mrtvol? A najdete ji i v rozhlasové hře v režii Aleše Vrzáka s Davidem Novotným v hlavní roli? Svou odpověď si můžete ověřit v dnešním večerním dramatu. V odpolední Vltavě si ale už za chvíli poslechneme rozhovor o filmu Spalovač mrtvol režiséra Juraje Herce z roku 68, a to s filmovou publicistkou Zdenou Mejzlíkovou. Mluvit bude třeba o tom, jaké výhody má film oproti literatuře. Milí posluchači, je s vámi úterní odpolední Vltava, s níž vás v této hodině také pozveme už po druhé do dílny, která byla založena na začátku minulého století a dodnes v ní žije jedinečné umění tradičního litografického tisku. V dílně v Říční ulici v Praze teď pracují mladí tiskaři, kteří navazují na řemeslo našich předků. Klidný poslech a pěkný 18. srpnový den přeje z Vltavy Michaela Dittrichová.

0: Část ze symfonických variací pro klavír a orchestr Césara Franka hrál Royal Philharmonic Orchestra s Klausem Péterem Florem. Je téměř 12 minut po 15. hodině, pěkné odpoledne. V rámci filmového léta můžete jako večerní drama na Vltavě dnes poslouchat rozhlasovou hru Spalovač mrtvol. Ještě předtím se zaměříme na zajímavosti spojené se známým snímkem. Povíme vám třeba, proč je filmová adaptace slavné provzy Ladislava Fuchse černobílá a točená širokoúhle na rybí oko. O filmu Spalovač mrtvol režiséra Juraje Herce z roku 1968 mluvila Šárka Jančíková s filmovou publicistkou a spisovatelkou Zdenou Mejzlíkovou.
1: Myslím, že klíčová scéna je Kopfrkinglův proslov na kremaci manželky. Je to posun oproti literární předloze, protože v novele je pouze zmíněno, že kremace se odehrává a někde mimo krematorium, kde pracuje hrdina. A je to tam zmíněno krátce, asi jednou větou, že se to odehrálo kdesi u Chrudimi.
2: A není to v tom filmu krematorium kdesi u Chrudimi, je to pardubické krematorium Pavla Janáka, které je velmi signifikantní.
1: Adaptátoři z tohohle udělali víceméně klíčovou scénu, když kremaci nechali vést hrdinu, takže on tam promlouvá na kremaci své manželky. A do tohoto proslovu oni přetáhli jeho vnitřní monology i předchozí dialogy s jednou postavou a tady to přetvořili ve veřejný projev. Takže ty zrůdné myšlenky, které se odehrávají v jeho hlavě, se teď dostávají ven a tím pádem se zvýrazňuje zrůdnost té jeho povahy a její dopady.
3: Loučím se s tebou, nebeská, jako ředitel krematoria i jako tvůj milující manžel.
1: Jeho zlověstný hlas, ale vždycky klidný, který pronáší převzatá moudra a používá exaltované výrazy, tak tady graduje.
3: Ale musíme přinášet oběti. Nic není v životě lidském jisté. Jenom smrt. Smrt, smrt, smrt, smrt, smrt, smrt, smrt, smrt. A to, že v Evropě bude nastolen šťastný řád. Vůdcova nová. Šťastná Evropa. A smrt jsou jediné dvě jistoty, které my lidé máme.
1: Potom přejde do takového řevu, že to připomíná Hitlera. To je právě výsadou filmového média, že tady si to režisér dovolí ukázat úplně polopaticky. Dobrý spisovatel, jakým Fuchs byl, by tohle doslova nikdy nenapsal, že Kopfrkingl mluví podobně jako Führer, ale ve filmu je možné to ukázat.
2: Tenhle film podle mě výborně uchopuje tu látku nějak vizuálně a snaží se tím, jak vypadá, podtrhnout tu výpověď té knihy.
1: Juraj Herz na přípravě scénáře spolu scénáristou je autor předlohy. Pracoval ty dva roky i společně se Stanislavem Milotou, kameramanem, a je to na tom poznat. Takže vizualita kamera tam má obrovskou úlohu. Pomocí různých vizuálních záležitostí je znázorňována povaha hrdiny. My se dostáváme jakoby do jeho myšlení, protože on vidí svět v jakémsi vypouklém zrcadle. Jsou tam různé deformace prostoru. Časté jsou detaily, čímž se zdůrazňuje subjektivnost hrdinova pohledu na realitu. Důležité jsou taky střihové přechody mezi scénami. Tím se dosahuje dynamiky v tom vyprávění, kdy kamera se zaměří na nějaký detail, zpravidla na hlavě hrdiny, a potom na něm se trvá a mezi tím se promění scéna. Takže to je takový klouzavý přechod mezi scénami a tím se dá vizuálně znázornit ta démoničnost hrdiny, který jakoby prochází časem a prostorem. Kamera v tom má naprosto podstatnou roli v téhle adaptaci.
2: Když jsme zmiňovali tu kameru, já v nějakém filmu o filmu jsem viděla, že to černobílé byl nápad kameramana, že to bylo něco, co kameraman prosazoval u režiséra.
1: Z hlediska typu adaptace je režijní, protože se tam uplatňují veškeré filmové složky. Kamera, hudba, střih, výprava, kostýmy, tohle to všechno taky přispívá k rozdílnému zážitku oproti knize. Nebo aspoň já jsem měla z knihy dojem naprosto teda nauzální a klaustrofobní, kdy z té temnoty nelze uniknout. Kdežto film zachoval ducha, vlastně i žánr předlohy, takovou alegorii, psychologické drama, horor, ale trošku to posunul do té tragikomiky, protože lehce ironizuje tu zrůdnost. Například tím, že vnitřní monology Kopfer-Kingela se stávají dialogy, protože to je způsob, jak může filmař, když nepoužije voiceover, tak to převede vnitřní řeč do dialogu s jednou postavou, nebo tady je to i do těch veřejných proslovů.
3: Víte, ono na tom tak nezáleží, jestli je člověk opravdu dokonale mrtev.
0: Dokonale ovšem ožije spalovač mrtvol v dnešním vltavském večerním dramatu v podání Davida Novotného a v režii Aleše Vrzáka. Další část povídá

0: V rámci filmového léta vám dnes večer na Vltavě nabídneme k poslechu v řadě večerní drama rozhlasovou hru Spalovač mrtvol. A než tak učiníme, můžete si poslechnout, jak se filmové adaptaci slavné prózy Ladislava Fuchse podívala na zoubek Šárka Jančíková, a to spolu s filmovou publicistkou a spisovatelkou Zdenou Mejzlíkovou. Jak se liší Karel Kopfringel v knize a ve snímku a jak se odlišně buduje jeho charakter i napětí?
1: Ty dialogy v podstatě jsou monology, protože jsou to jakási exaltovaná moudra pronášená o životě. Tam jsou ty výroky repetitivní, on často opakuje. Je třeba snášet příkoří, přinášet oběti. No a samozřejmě ty jeho exaltované výrazy vůči jeho blízkým. Tam je obrovská diskrepance mezi jeho chováním a jeho vyjadřováním.
2: Já mám pořád pocit, že pro vás dělám strašně málo.
1: Ty kontrasty stojí vedle sebe. Nebo třeba aseptičnost jeho vztahu k manželce a sexualizace jeho myšlení, která se realizuje v těch nevěstincích, které v knize moc nejsou zmiňované, ale ve filmu jsou ukázané, a to pomáhá taky odlehčit, protože v prostředí nevěstince to, co pronáší tam ti fašisti, tak působí trošku směšně, protože jsou vyslečeni do své živočišné primitivnosti a tyhle ty ideologické proklamace pronášejí pánové ve spodkách.
3: A když je to možné teď a tady v německém kasínu v Praze, proč by to nebylo možné všude jinde a trvale? Ale máme nepřátele, mein lieber Karl. Každé velké dílo se rodí v odporu nepřátel. S tím se musí počítat. Lidé jsou lidé a ne anděle.
4: Ozvuky nové vlny jsou tam znát ironií schovanou za tím obrazem, ale třeba i to, jak se postava té smrti objevuje v podobě té krásné dívky a dalšími prvky.
1: Ta dívka dlouhovlasá s bílým obličejem, Kopfringel je vlastně fascinovaný smrtí, její posedlý až eroticky, jeho myšlení je úplně erotizované, což zase pomáhá vidět kamera, když tam přestříhává na jeho fetiše. Jsou to různé předměty spjaté se smrtí, jsou to detaily ženského těla. A ta dívka, která se tam opakovaně objevuje, to je vlastně jeho anima.
2: Pojď nevýslovná, připravíme koupel.
4: Je to jedna z nejvýraznějších rolí Rudolfa Hrušínského. Jak se tedy Rudolf Hrušínský jako herec promítl do Kopfringela, jak si tu postavu přivlastnil?
1: Vidíme na něm už od počátku, a ten černobílý materiál to zdůrazňuje,

0: dvojakost jeho povahy a tu strašnou snahu působit jakožto spořádaný občan. On o sobě vytváří obraz.
1: Děkuji, alkohol nepij, jsem abstinent. Ani nekouřím.
2: Co mě říkáš, Lak, mé místo, Marie? Chceš, abych ti říkala Romane místo Karle?
1: Protože jsem romantik a mám rád krásu, drahá.
0: A ještě nádherně vizuálně je ta potřeba uhlazenosti na téhle postavě ukázána tím jeho ulízaným účesem. Ale je v tom úlisnost. A možná to trochu připomíná taky hada, který se objeví hned v úvodní scéně. Oproti předloze, kde se nám zpočátku zdá, že něco není úplně v pořádku s tou jeho povahou, ale ve filmu to vidíme hned na začátku jednoznačně. Na začátku ve scéně v zoologické zahradě, kde se tam plazí had, tak už vidíme, že to je nějaký symbol jeho povahy.
3: Seznámili jsme se v zoo u leoparda, v pavilonu dravců. V tom pavilonu je i klec s hadem.
4: A my už z Bible víme, že had je ďábel v podstatě.
0: Příběh bývá popisován jako proměna spořádaného maloměšťánka ve sluhu totality. Ale já myslím, že nesledujeme nějaké účelové přizpůsobení se totalitě, ani změnu osobností v důsledku vlivu ideologie a fanatizace, ale že od počátku je jasné, že je to psychopat, zřejmě narcista a přitom ale je ovlivněný východní filozofií a na to se naroubuje jeho spasitelský komplex, takže on to svoje chování vydává za něco velice dobrého, jak pro jeho rodinu, tak pro společnost. Tady naprosto platí, že ďábel se převléká za anděla světla.
1: Milí přátelé, mám krásnou knihu o Tibetu, například strana 38. Utrpení je zlo, které máme odstraňovat, nebo aspoň zmírňovat. Čím dřív se člověk navrátí v prach, tím se dřív osvobodí, promění, osvítí, převtělí.
4: Jak film, tak kniha pracují s nějakou nedořečeností, ale film má možnost tyhle ty věci doříkávat tím obrazem. A mně přišlo vždycky, když jsem to viděla, silné to, že my v knize nějakým způsobem víme, že on se potřebuje zbavit i svých dětí, ale teprve v tom filmu vidíme, jak se tam s nimi honí kolem rakví, protože je opravdu potřebuje odpravit.
0: Film si může dovolit tuhletu doslovnost. V knize se dočteme jenom nějakou zmínku o likvidaci těch dětí, ale tady herec právě užívá možností filmu a tady se projevuje jeho hororové ladění, které známe i z jiných filmů.
1: Vidíš tu tyč? Pan Dvořák ji chtěl odstranit, ale já mu říkal, že ještě někdy budeme potřebovat.
0: Takže tam už tu zlověstnost máme postupně. Záběry na tu tyč, která tam nevyužita, leží a na celém jeho jednání, chování, které rozkličujeme velmi záhy, tak vidíme, že spořádaný občan je vlastně stělesněním ďábla.
5: Říká filmová publicistka a spisovatelka Zdena Mejzlíková o adaptaci prózy Ladislava Fuchse Spalovač mrtvol. Snímek z roku 1968 natočil Juraj Herz, pod scénářem je podepsán on a autor předlohy. Vy jste mezi filmovými úryvky mohli zaslechnout i ukázky z rozhlasové inscenace z roku 2017 podání Davida Novotného a Ivana Trojana a v režii Aleša Vrzáka. Román pro rozhlas dramatizovala Lenka Veverková. Rozhlasovou inscenaci Spalovač mrtvol si nenechte ujít na Vltavě dnes od 20 hodin.

0: Jarmila Kozderková přednesla finále sonáty pro klavír F-dur Františka Xavera Parči, skladatele konce 18. a počátku 19. století. Po studiu filozofie a práv se plně věnoval hudbě. Vynikal jako klavírista, varhaník, tenorista a skladatel. Vyučoval hudbu u hraběte Augsburga, řídil operu ve Špenglerově malostranském divadle a působil jako ředitel kůru v Týnském chrámu. Komponoval kostelní árie a písně, mše, ofertoria, graduale, moteta a řadu dalších církevních skladeb pro potřeby kůru, vokální kvarteta, klavírní a varhaní skladby. Ve Stavovském divadle byla provedena jeho opera a vydal třeba i vlastní klavírní školu. 5:30, pěkný den.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2:30.
0: Litografická dílna v Říční ulici na Malé Straně v Praze byla založena roku 1911 známým pražským tiskařem Františkem Toclem. Za první republiky se tu tiskla spíše užitá grafika. Dílna přečkala druhou světovou válku a jako jedna z mála i rok 1948, kdy byla znárodněna a připadla podniku Dílo pod Svazem českých výtvarných umělců. Tehdy začala sloužit výtvarníkům a tisku originálních grafických listů a tak je tomu i dodnes. V současnosti to pracují dva mladí tiskaři, Matěj Bouda, který se naučil řemeslu od svého táty Martina, který je majitelem dílny, a jeho kolega tiskař Štěpán Keprta. Co pro ně znamená pracovat v dílně s tak dlouhou tradicí, o tom s nimi mluvila Taťana Čabáková.
2: Matěj, vy jste tady chodil do dílny už s vaším tátou, když jste byl dítě. Kdy jste pojal nápad, že byste tady mohl i pracovat?
3: Když jsem chodil na střední školu, tak jsem vlastně tady začal poprvé se učit ten celkový proces dohromady a začít jako tisknout. Protože předtím, když jsem chodil na brigády pomáhat tátovi, tak to byla taková jenom opravdu práce, podej tohle, otři tohle a nebavilo mě to vlastně. Takže až potom, když odtud odešel bývalý tiskař Jirka Lípa, tak ten vlastně stroj přestal být používaný a já jsem v průběhu té střední školy se začal vlastně učit celý ten proces dohromady už z těch věcí, které jsem uměl předtím, jako je otírání kamene, zaleptávání kamene a pak následní čištění, tak se to spojilo a pak nějak vlastně potom hned jsem vlastně v to dostal zalíbení a začal jsem to vlastně dělat a učit se to naplno a začal jsem se v tom vlastně jako rozvíjet.
2: Vy jste takový pokračovatelé tradice, svazuje vás to?
4: Samozřejmě jsou tady věci, které chceme, aby tady zůstaly zachované a proto jsem rád, že tady i ta kontinuita, že se tady vlastně potkává i ta starší generace, která pamatuje ještě třeba konec 60. let, ale zároveň už tady tisknou třeba i současní studenti pražský AVU a hezky se to doplňuje, myslím, že hezky spolupracujeme, ale zároveň mi přijde, že máme vlastně docela svobodnou ruku v tom rozšiřovat to podle našich představ, takže proto jsme třeba udělali vlastně e-shop i s našima vlastníma, s grafikama z některých výtvarníků, které vlastně máme rádi. Beru to tak, že něco musíme dodržet, jako jsou třeba tradice beerfestů letních, ale pak jsou i jako věci, které určitě můžeme rozšiřovat.
2: Jaká je nejdůležitější vlastnost tiskaře?
3: Já bych řekl, že trpělivost, skromnost a ochota se vždycky na toho daného člověka jako napojit, protože každý z těch lidí, s kterými pracujeme, je úplně jiný a každý k tomu přistupuje úplně jinak a každý má úplně jinou povahu. A to se jako liší hodně, co se těch povah týče. Prostě když sem přijde Martin Saléka, který tvoří ďábelský výtvory jeho mysli a taky tímhle způsobem pracuje na kámen a potom přijde Jirka Slíva, který dělá, že jo, svůj humor, tak je to prostě úplně jiný přístup. Tím, jak my k tomu přistoupíme, vlastně musíme vyhovět tomu, co on zrovna jakoby má v hlavě. Tak to je to napojení tiskaře na výtvarníka.
2: A Štěpáne?
4: Jak říkal Matěj, ale zároveň i po té technické stránce, protože někteří jsou spíš jako tradiční malíři, což je třeba zrovna ten zmiňovaný Martin Salejka. Často ty malíři nemají vlastně to vnímání v těch vrstvách, což naopak tradiční grafici mají, protože jsou zvyklí, že musím na sebe ty barvy vrstvit, musím trošku přemýšlet nad tím, že ty barvy se sčítají, vytvářejí soutisky a že jsem schopný prostě ze 4-5 barev vytvořit v zásadě třeba 10 odstínů těma soutiskama. Někdy ty malíři vlastně vlastně jsou zvyklí tím, že tvoří olejem nebo akrylem, kde se vlastně tohle sčítání těch barev jako nedělá. A chvilku to trvá třeba, než si vlastně zvyknou na to vnímání. No. Takže máme třeba, řekl bych, tradiční grafiky, malíře, lidi ze street artu, který prostě dělají jako graffiti a každý prostě má úplně jinou tu technickou paletu schopností a my prostě všem ale potřebujeme ukázat, teď je to potřeba tvořit ve vrstvách tady na ten kámen. Takže ta souhra, prostě nějaká empatie, no, s tím výtvarníkem nějak se prostě dostat na stejnou notu.
2: Co je vaším záměrem, vaší vizí s touto dílnou?
4: Asi bych řekl, že pro nás je strašně důležitý úkol nějaká osvěta. Protože před 100 lety i před 50 lety každý velmi dobře věděl, co to je umělecká grafika. V dnešní době to lidi vlastně mladí moc nevědějí. Jsou zvyklí prostě, že když si chci koupit něco, tak nejjednodušší je zajet do IKEA a koupit si tam plakát New Yorkských taxíků. A pak vidějí originální litografii a nejsou schopní poznat vlastně, jaký je v tom rozdíl, co to znamená to číslování, proč to má větší hodnotu. Trošku se na to vlastně zapomnělo, co ta originální grafika je. Takže myslím si, že je fakt naším úkolem to těm mladým ukazovat.
3: V dílně jako takový nechceme toho měnit moc, protože se nám líbí to, jak to vypadá a to, že tady na lidi dýchá ta historie a tak by to podle mě mělo zůstat, ale co se týče té osvěty a toho, aby víc lidí vědělo o tom, že tu existují tyhle ty originální techniky, to je asi to, na co se nejvíc zaměříme.
0: Dveře dílny jsou návštěvníkům otevřené. Martin a Štěpán zájemcům ochotně ukazují, jak se tiskne litografie a návštěva může přinést i nečekané setkání. V dílně totiž můžete potkat při práci s litografickým kamenem třeba Jiřího Slívu, Tomáše Býma, Michaela Richtajna nebo Ivu Hitnerovou. Vidět je při práci je zážitek.

0: V zimě letošního roku jsme viděli zpěvačku a kontrabasistku Esperanzu Spalding v Praze i v Brně. Její píseň Smile Like That pochází ale už z roku 2012. Pěkné úterní odpoledne, 14 minut před 16. hodinou, dostává na Vltavě prostor pravidelná úvaha. Tu dnešní napsala Markéta Pilátová, má název Topoli od Bati.
1: Vracím se z Baťova, nebo z Kováku, nebo ze Sezimáku, nebo ze Sezimova Ústí 2. Když jsem loni měla v tomhle městě čtení z románu Z Baťovu džungli v místní knihovně a pak se po městě procházela, nikde jsem nenašla jméno Jan Antonín Baťa. Jedinou upomínkou na Baťovce, kteří město založili a postavili, bylo náměstí, ale to se jmenovalo Náměstí Tomáše Bati. Tedy Bati, který zemřel 7 let předtím, než se v Sezimově Ústí 2 začalo stavět. Projekt nového města totiž zrealizoval jeho nevlastní bratr, Jan Antonín Baťa, zvaný pokračovatel, a ten jakoby zmizel. Zmínila jsem se o tom v knihovně a za půl roku poté mi knihovnice Barbora Pulpitlová volala, že jí to vrtá v hlavě a že se pokusí znova obyvatelům Sezimova Ústí 2 připomenout, že město se původně jmenovalo Baťov. A za rok stojím znova před knihovnou, kde se schází lidé, kteří si chtějí vybavit, jak město vypadalo v roce 1939, kdy se začalo stavět. Jan Antonín Baťa tady chtěl postavit novou strojní továrnu a hledal místo pro nové město. Koupil tedy od města tábor statek Velký dvůr a začala výstavba. Neuvěřitelně rychlým tempem, jak bylo u Baťovců zvyklých nepromrhat ani vteřinu svého života zvykem. 5.6.1939 přijel tehdejší ředitel Baťových strojíren Bohuslav Ševčík do tábora, ubytoval se v hotelu Znamenáček a pak podepsal smlouvu a hned poté osobní referent pan Mikulenka vyvěsil leták, na kterém stálo, že firma Baťa hledá nové spolupracovníky, nástup i hned. Fanoušek baťovské historie, pan Luděk Zika, promítal fotky ze soukromého archivu. Velký statek, který zásoboval odhodlané stavitele jídlem, zbourali už v 50. letech, ale prý pořád roste jasan stepilý, který stál před ním. Žáci průmyslové školy, kteří nacvičili divadelní představení o slunečníku, měsíčníku a větrníku v roztomilých kostýmech. Baťovské dvojdomky, zvané Baťovky, ve čtvrti, co se jmenuje Německo, jsou na rozdíl od zlínských dvojdomků, kdo ví proč, omítnuté. V domcích výstřelek luxusu vykachlíčkovaná koupelna, zatímco v táboře se prý lidé koupali v kuchyni ve škopku. Domov žen, průmyslovka, internát a hotel zvaný Společenský dům. A pak jména. Baťovci městu říkali Baťov, nacisti Alttábor, pak se říkalo Kovák podle továrny Kovosvit, ale bylo to Sezimovo Ústí 2, nebo dnes jednoduše Sezimák. Firma kromě dvojdomků, továrny, kina, hotelu a dalších nezbytností vysadila taky 69 topolů. Jeden pamětník říká: můj táta už tady není, není tady ani můj děda, ale topoly od Bati tady jsou. A město tady taky pořád je. A lidé v něm možná společně pozvolna nebo překotně jako správní potomci Baťovců vymetou pavučiny ze skříně zapomínání. Zapomínání na pravou podstatu a identitu tohoto místa, kde pořád rostou topoly, které si toho tolik pamatují.

0: Film se mění, cenzura zůstává.
1: O proměnách filmové cenzury u nás na pozadí různých politických a společenských událostí. S filmovými historiky Janem Jarošem a Václavem Březinou.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíc za posledních několik let. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Krve od dárců je stále málo. Vedle nemocnic chybí třeba i Ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten má teď nedostatek krve skupin 0 a A. Stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli darovat. Podle přednosty ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice o letních prázdninách každý rok. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a je málo mladých lidí, kteří jsou ochotni krev zadarmo darovat. Velká Británie bude podle premiéra dál stát pevně po boku Ukrajiny. Andy Burnham tak reagoval na varování Ruska kvůli dronům vyrobeným v Británii, které Ukrajina použila k útoku na ruské území. Moskva obvinila Londýn, že tak přispívá k eskalaci války na Ukrajině a zaplatí za to. Británie původ dronů nepotvrdila, letos v dubnu ale oznámila, že v rámci balíčku podpory Ukrajině dodá desítky tisíc bezpilotních strojů. A počasí v noci bude oblačno až zataženo. Zpočátku na většině území, postupně jen ojediněle déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, na horách kolem 11. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne čekejte od jeho místy polojasno. Ojediněle v severní polovině republiky místy počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Na horách naměříme kolem 18. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Britský písničkář Nick Drake pobyl na tomto světě pouhých 26 let. Odešel proto, že se domníval, že ztratil talent.

0: Nick Drake, roku 1971. Téměř 8 minut po 16. hodině, pěkné prázdninové odpoledne, k těmuž u nás vždy patří i výlety s Vltavou. Tento týden mají jméno Pytláci, Pašeráci a Psanci Jizerských hor. Včera jsme poznali osud nejstaršího jizersko-horského pytláka Henricha, datovaný do roku 1813. A kam nás David Hamr a Michal Bureš zavedou tentokrát? Poslouchejte.
1: Výlety s Vltavou.
2: Ten dnešní výlet jsme započali chůzí po vydlážděné hrázi přehrady na Černé Nise. Davide.
3: Oficiálním názvem vodního díla přehradní nádrže Bedřichov, nádherné industriální stavby, kterých je tedy v Jizerkách několik, ale tato s tím svým obloukovým profilem a žulovým vyzděním patří k těm nejkrásnějším.
2: Je i na jedné z poštovních známek. A potom jsme se dali doleva lesní pěšinou, takovou úzkou pěšinkou mezi borůvčím lesním podrostem za opravdu velmi podmanivé vůně, až jsme došli do zapadlého lesního kouta k dalšímu z pomníků, který se vztahuje k tomu našemu dnešnímu příběhu.
3: Je tu s námi Oliver Šolce ze spolku Patron, spolku, který už víc než 4 dekády pečuje o drobné památky Jizerských hor.
2: Olivere, kolik těch pomníků a pomníčků v Jizerských horách je?
4: Tak v Jizerkách je něco přes 300, tady v okolí hráze jich máme mnoho. Například Klogrtův kámen, což je zabitý dřevorubec, na kterýho spadla větev a od té doby dřevaři si dávali větší pozor na bezpečnost práce. Pak tam je Lichteneker, což byl hajný, který tady oporál chodil na pivo, no a jednoho dne se trošku víc upravil a strašili ho strašidla lesní, no a usnul a ráno, když se probudil, tak jako díky bohu vstyčil to na ten malý pomníček. Dále tam je třeba Melcerův pomník, což je vzpomínka na četníka, který si zkrátil cestu od stavby hráze, kde dříve poměrně hrázovití muži, barabové, stavěli z žulových kamenů přehradu. No a on, když roznášel výplaty, tak se tam s nima trochu opět upravil. No a cestou zpátky si zkrátil cestu na úzkokolejce ve vagonku, ta s ním vykolejila a stala se mu osudným. Pak tady máme sebevraždy, přestřelky pytláků. No a tenhle pomník, což je ten nejslavnější a nejromantičnější příběh.
3: Ty pomníčky zasahují různá historická období a různá témata, jak jste konec konců říkal. Pečujete o ně jako představitel té mladší generace. Proč to děláte? Jaká je vaše vnitřní motivace k téhleté práci?
4: Moje rodina pochází přes 300 let z těch končin a vše, co se týká a váže se na tyhle ty lesy a tento kraj, tak je mi blízký a tyhle ty pomníčky je něco málo, co může zachovat tu historii.
2: Kolik takových pomníčků jste schopni za rok opravit?
4: V průměru to vychází takový 3-4 ročně, že opravíme, většinou se jedná o nátěry, koroze, železa, občas nějaký vandal nebo nějaký pitomec, to prostě počmárá, tak občas prostě musíme vzít nějakou chemii a postarat se, ošetřit to, ať je to dál hezký.
2: Podařilo se vám objevit i dosud neobjevený pomníček?
4: To bohužel nepodařilo, myslím, že ani nepodaří, ale naopak, co se nám spíš nelíbí za spolek, tak je, že hodně lidí si z Jizerek dělá takový veřejný hřbitov, takže nacházíme každou chvilku někde nějakou pneumatiku s plyšákem, což jsou ti motorkáři. Dost často jsou pomníky, že tamhle si běžkař zlomil ruku a má tam prostě někde nějakou destičku a lidi si vezmou akuvrtačku s příklepem a jdou prostě vrtat kámen a dávat tam destičky, které připomínají úplný nesmysly. No a potom kolikrát to někdo zaznamená do seznam map, které jsou otevřený, takže si tady v podstatě každý dělá pomníky, což se nám nelíbí a my se snažíme zachovat to, co v podstatě najdete v té knize o Jizerkách od pana Neverlího.

0: Pytlačit prý začal už v mládí. Nebyl to obyčejný sprostý pytlák, byl to pytlák kavalír. Lidé ho měli moc rádi. Byl dobrosrdečný, laskavý a značně spolehlivý. Za 5 zlatek kdykoliv opatřil kterékoliv hladovějící rodině pořádný kus zvěřiny. Stačilo jen vzkázat nebo promluvit, nechat přes noc otevřené zadní dveře domu nebo dvora a ráno byl úlovek na místě. Díky pytláku kavalírovi, jemuž se lov stal posedlostí, zmizel z Jizerských hor hlad.
1: Řeč je o Augustinu Cenknerovi, tak řečenému Štamlovi, nejslavnějším a největším pytlákovi Jizerských hor.
2: Z Moravy si přivezl ženu, roku 1860 koupil v Hejnicích dům a začal tam hospodařit a taky pytlačit. Lov se změnil ve vášeň a Štamlovi prý nebylo pomoci. S Hajným se dokonce snažil po dobrém dohodnout, dochovala se údajně Davide věta, kterou prý přátelsky lesnímu z Nové Louky řekl. Řekl mu, ty Václave, máš přece doma 8 zdravých dětí, nedělej žádný hlouposti. Kdybys mě náhodou někdy zahlíd v lese, pro jednoho srnce to nestojí za to, běhá jich tam přece dost.
1: Jak by také ne, rodák ze zdejší královky byl fenomenálním střelcem a vyznamenal se svým střeleckým uměním už na vojně, když sloužil pod zdejším pánem, hrabětem Eduardem Klangalasem.
2: Ten mu dokonce nabídl místo lesníka, to ovšem Štaml zdíky odmítl a dál pytlačil. Miloslav Nevrlý ve své knize o Jizerských horách pokračuje.
0: Se Štamlem to bylo horší a horší. Žena ho prosila, přátelé varovali, přestaň s tím pytlačením, dokud je čas. Štaml však nic nedbal a učil své 2 malé syny střílet ve stodole na kyvadlo pendlovek, aby i oni měli začas jistou ruku. V té době se hodně mluvilo o Americe a mnoho lidí z Jizerských hor se tam také stěhovalo. Ameriku vychvalovali, co by zemi zaslíbenou pro lovce. Je to prý ráj divokých zvířat, nejsou tam hajní a může se tam střílet, jak se komu zachce. Augustin Cenkner se rozhodl. Prodal dům, koupil lístky na loď, sezval kamarády k poslední hostině a ještě jednou naposledy se vydal do hor pytlačit. Bylo to v úterý 6. října 1863.
1: Štaml vyrazil z Hejnic do lokality, kterou velmi dobře zná, byla konec konců poblíž jeho rodné královky, údolím Černé Nisy na svého posledního jelena. Ovšem nedaleko odtud a nedaleko dnešní přehradní hráze toho dne byly načíhané i 2 lesníci. Anton Mít a adjunkt Neuwinger z Nové Louky.
2: Ti 2 náhle uslyšeli blízko výstřel, tak tiše běželi za tím zvukem a na svahu Nisy uviděli pytláka, který klečí nad jelenem, ale než na něho stačili zavolat, ten pytlák popadl dvojhlavňovku a blesku rychle vystřelil. Adjunkt uskočil za strom, ale starší a pomalejší Mít vykřikl a zhroutil se.
0: Teprve pozítří, 8. října 1863, se horami roznesla zpráva, že se Štaml nevrátil ze svého posledního lovu a lidé se ho vypravili hledat. Ležel v hustém lese tak, jak byl často vídán chodit na lov. Ve vestě ze světle šedého cvilinku, s vyslou žileckou čepicí omotanou červeným šátkem, ve vysokých botách z červené juchty, na obličeji kvůli maskování přilepen žíněný plnovous. Štamlova tvář měla nezvykle vážný, ale nikoli bolestný výraz. Jeho hlava spočívala na podušce ze zeleného čerstvě natrhaného mechu. Horalé byli přesvědčeni o tom, že tak silnému a protřelému pytlákovi kavalírovi byly nastraženy smyčky a kličky a že byl hanebně ubit.
1: No a na připomínku té události konec konců dodnes tady stojí ten pomník, o kterém od začátku mluvíme. Pomník na Žulovém soklu, kde je datum 6. říjen 1863, zřídila rodina Mítova, tedy rodina jednoho z lesníků zapletených do přestřelky. No a také je tu železný kříž s cedulkou, na níž je napsáno Štaml.
2: Štaml byl z liberecké Márnice převezen domů do Hejnic a tam za ohromné účasti lidí pohřben na dnes už zrušeném hřbitově u kostela. No a když spouštěli rakev do hrobu, tak prý si jeden starý lesní povzdechl, jemu je dobře a nám je líp.

Tím uzavíráme druhý z vltavských výletů tohoto týdne. Tentokrát se v nich seznamujeme s osudy pytláků, pašeráků a psanců Jizerských hor. Provázejí nás redaktor David Hamr a režisér Michal Bureš. Hovořil Oliver Šolce, úryvky četl Josef Bartoň. Na pořadu spolupracovali hudební redaktor Antonín Schindlera, mistři zvuku Vojtěch Brzek, Zdeněk Prchlík a Jan Brauner. V putování po Jizerských horách pokračujeme zítra opět po 16. hodině.

0: Petr Jiříkovský a Pavel Šporcl hráli tenerecu Jana Kubelíka. Od dnešního večera nás na Vltavě v rámci Četby s hvězdičkou čeká jedno překvapivé dílo. Jennifer Lynchová, dcera slavného režiséra Davida Lynche, totiž v 90. letech napsala knihu Tajný deník Lori Palmerové. Jak název napovídá, jedná se o deníkové vyprávění hlavní postavy Lynchova seriálu Městečko Twin Peaks. V premiéře na Vltavě bude tento doplněk kultovní série k poslechu v Četbě s hvězdičkou. Tady je ukázka.
1: Milý deníčku, 22. července

1984. Jmenuji se Laura Palmerová a právě 3 minuty je mi 12 let. Je 22. července 1984 a prožívám krásný den. Ty jsi byl poslední dárek, který jsem rozbalila a nemohla jsem se už dočkat, až si vlezu nahoru do svého pokoje a začnu ti vyprávět všechno o sobě a o naší rodině. Tobě jedinému se budu opravdu svěřovat. Slibuju ti, že ti povím všechno, co se děje, všechno, co cítím a všechno, po čem toužím. A každou svou myšlenku. Některé věci nemůžu říkat na potkání každému. Slibuju, že tobě budu říkat všechno.

Nová čerba s hvězdičkou z knihy Jennifer Lynchové Tajný deník Lori Palmerové začíná na Vltavě dnes prvním dílem ve 23 hodin. Účinkují Kateřina Císařová a Michal Štěrba. A ještě předám jeden tip na zítřejší ráno. Na přelomu 17. a 18. století vybudoval hrabě František Antonín Špork ve východních Čechách z Kuksu hudební, divadelní a umělecké centrum evropského významu. Jeho odkaz znovu ožil díky muzikologovi Stanislavu Bohadlovi, který před 25 lety založil festival Teatrum Kux. Jaký bude jeho letošní jubilejní ročník, který začíná právě zítra? Zeptáme se ředitelky Kateřiny Bohadlové zítra ráno v Mozaice. Úterní odpolední Vltava končí. Hezký den přeje Michaela Dittrichová.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Je 5:30, úterý 18. srpna a na řadě je repríza pořadu Akcent z letošního března, kdy média znovu spekulovala o tom, kdo se asi skrývá za umělcem Banksym.

0: Možná už víme, kdo je Banksy. Nejpřesvědčivější důkazy o odhalení identity tajemného britského umělce přinesla minulý týden agentura Reuters. Změní to něco v pohledu na Banksyho dílo, které je často satirické a nese politické nebo humanistické poselství? Zvýší se zájem o Banksyho tvorbu a budou jeho díla ještě dražší? Nebo naopak ztratí jeho umění své kouzlo? Co anonymita znamená pro street artové umělce? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi šéfredaktorka časopisu Artikel a kurátorka Bára Alex Kašparová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A výtvarný umělec Štěpán Soukup, který je známý pod pseudonymem Epos 257. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Báro, možná bychom si mohli velmi v rychlosti říci, co vlastně Reuters minulý týden přinesli. Připomeneme, že tady je to volně k dispozici, ten jejich velmi dlouhý investigativní článek, který potom se souhlasem přetiskl v češtině Seznam zprávy. To podstatné je, že my známe jméno.
1: Ano.
0: Dokonce dvě jména.
1: A já ho záměrně neříkám, protože respektuju volbu umělce, přestože to jméno prolétlo už všemi médii. A jsem zvědavá, jestli i my budeme držet respekt k volbě umělce, anebo budeme už disponovat vlastně s touhle informací.
0: Já nevím jak Štěpán, ale já jsem byl připraven žádné jméno konkrétní neříkat.
1: My ho vlastně neznáme.
0: I vlastně skutečně. Štěpánovo jméno jsem chvilku nechtěl říkat, protože jsem zvyklý. Takže nevím jak Štěpán.
2: Já jsem to jméno četl, ale stihnu jsem ho zapomenout. Takže...
1: Ono se špatně vyslovuje, lepší neříkat, aby člověk ho neskomolil.
0: Podstatné je, že vlastně Reuters skutečně poslal všechny svoje, no ne všechny, ale spoustu svých reportérů od Ukrajiny po Londýn, New York a zkoumali vlastně jakoby historii kolem Banksyho velmi obšírně. A podstatné je, že se vlastně vracíme někam do roku 2008, kdy už jeden z britských deníku ve své podstatě to jméno prozradil, nebo naznačil.
1: Dokonce jmenoval i tři lidi občas, jako takovou partu, co tvořila společně.
0: Ale pak se nic nestalo, stále byly vlastně jako nějaké, řekněme, spekulace, ale teď už to vypadá, že asi pravděpodobně víme, kdo to je. Ale je to důležité?
1: To je skvělá otázka, naopak je to velký přešlap, protože anonymita je právě médium, ve které Banksy tvoří a celé jeho dílo, respektive jeho sdělování je právě na té anonymitě postavené. To znamená, že když bych pokračovala dál a vzala vám další otázku, co to může způsobit, tak vlastně totální proměnu jeho aktuálního přístupu k dílu, nejen ve veřejném prostoru, nejen co se týká jeho osobnosti a bezpečí pro jeho osobnost, ale i hodnoty jeho díla.
0: Já připomenu to, co vlastně řekl Banksyho právník Mark Stevens, který apeloval na Reuters, aby zprávu o Banksym nepublikoval a řekl, Banksy už roky čelí soustavným výhruškám a extremistickému chování. Není v zájmu veřejnosti zjistit, kdo pod uměleckou přezdívkou se skrývá. Možnost pracovat v anonymitě nebo pod pseudonymem slouží zásadním společenským zájmům, poskytuje umělci maximální svobodu projevu a umožňuje mu to říkat pravdu mocným bez obav z postihu, cenzury nebo pronásledování, zejména při citlivých politických, náboženských či společenských otázek. To řekl tady právník Banksyho. Jak Štěpán s tím souzní?
2: No, tak rozumím tomu, jako zároveň je to prostě postoj, jako, který stojí prostě na postu jakoby toho umělce. Já jsem si psal s dvouma svýma kamarádama z Berlína, který jsou oba dva aktivní umělci. Oba dva se s Banksym potkali a oba dva mi řekli, že se ho pamatují jinak. takže a ten jeden se s ním potkal v roce 2003, kdy to byla jedna z prvních takových street artových výstav v Berlíně a Banksy tam byl v té době ještě jakoby normálně prostě, že tvořil společně s těma umělcema jako v tom prostoru, kde byla ta výstava. Jo, pamatuju si ještě, protože jsem žil jsem chvíli v Manchesteru, kde jsem byl na stáži asi 4 měsíce a člověk od tamta, s kterým jsem teďkon teda nemluvil, ale ten mi říkal prostě jakoby, že v té starší komunitě jako pouličních umělců, tak se to prostě ví, jako kdo je Banksy. Jo, takže jako já jsem fakt pořád jako na hraně toho, jestli je to prostě kachna. Jako, anebo jestli je to realita, ale já myslím, že to ne, jako, nevím, pro mě to není zas tak důležitý a asi úplně nesouhlasím s tím, že by to nějak zásadně proměnilo jako Banksyho tvorbu, ale zároveň, jak jste tady už zmiňoval, tak, nebo když jsme se bavili ještě před vysíláním, že to má svoje pro a proti a já bych třeba tady rád potom tematizoval nějak jako, co jsou ty pozitiva a negativa toho, když je člověk v anonymitě.
0: A k tomu se právě ještě dostaneme, ale když vezmeme v potaz tu společenskou důležitost toho, jestli prozradit nebo neprozradit identitu umělkyně nebo umělce, kteří si přejí zůstat v anonymitě, tak tady jenom mimochodem zase zdůvodníme to, co, nebo řekneme to, co Reuters, agentura Reuters, teda jakým způsobem zdůvodňovala to, proč vlastně Banksyho jméno chce prozradit. A oni říkají, že brali v potaz Banksyho soukromí i přání mnohého fanoušku, aby nadále zůstal v anonymitě. Přesto reportéři dospěli k závěru, že veřejnost má právo lépe poznat identitu a tvorbu muže s tak zásadním vlivem na kulturu, umělecký svět a mezinárodní politický diskurs. Novináři vycházeli ze stejných principů, které aplikují v jiných oblastech. Lidé a instituce, utvářející společenskou a politickou debatu, podléhají kontrole, nesou za své počínání odpovědnost a musí počítat i s možností, že budou odhalení. Anonymita záměrně zvolená, co by gesto směrem k veřejnosti a přispívající k finančnímu zhodnocení jeho práce, Banksy mu umožňuje fungovat bez podobné transparentnosti a zároveň se nezdá, že by kvůli své činnosti ve Velké Británii čelil pronásledování nebo cenzuře. A s tím evidentně Bára nesouhlasí.
1: To je dobrá otázka. Ta argumentace je tak obšírná, že by jí chtělo vlastně rozsekat na jednotlivé argumenty a ty rozporovat, protože už ta náročná formulace vám nedovoluje s ní de facto nesouhlasit, protože jedním proti argumentem nelze jí zjednodušit. Já s ní samozřejmě nesouhlasím, protože respektuju tady vlastně to právo umělce, který si vybral to médium anonymity, abych se opakovala. A zároveň, jak jsem mluvila o tom, že se změní jeho hodnota díla, tam vlastně nastane jiný diskurs. Nezmění se hodnota, že by on začal tvořit jinak, ale změní se on v rámci kontextu, ve kterém dál bude jako konkrétní osobnost.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: V Akcentu se bavíme o umělci Banksym, jehož jméno v dnešním pořadu rovnou říkáme neprozradíme, a nebo to jméno, o kterém se říká, že by mohlo být jeho pravé, nebo dvě jména. A bavíme se především o skrytých identitách v umění. Ve studiu jsou s námi šéfredaktorka časopisu Artikel a kurátorka Bára Alex Kašparová a výtvarný umělec Štěpán Soukup, který je znám pod pseudonymem Epos 257, po kterým byl znám dlouhou dobu a ve své podstatě, jestli se nemýlím, tak řekněme loni došlo k tomu prolomení tabu, kdy sám, ale dobrovolně jste se rozhodl, Štěpáne, že svoji identitu už ukážete. Ono se to projevilo mimo jiné v dokumentu Jana Stryckovce, dokumentu Má to cenu. A co jsou ta pro a proti skrývání identity?
2: No, v tom českém kontextu prostě ten rybník prostě té umělecké scény je mnohem jakoby menší, jo, a vlastně já jsem studoval magistra na umělecko-průmyslové škole sochařství a pak teď jsem dokončil doktorát na Akademii výtvarných umění v prosinci minulý rok. A v rámci té školy to bylo vlastně jako neudržitelný, nebo mě to...
0: No nejenom v rámci školy, my jsme se potkali u Holiče.
2: Jo, jasně. A mně přišlo, jako já jsem se zároveň před tím světem jakoby nechtěl skrývat a zároveň mě v některých situacích překvapilo, jak je jednoduchý se před ním skrývat, jakože že většina novinářů vlastně, nebo všichni novináři přistupovali jakoby na tu hru mojí, jakoby tý anonymity. A mně už to přišlo trošku jako takový kliše a jako taková vlastní jakoby klec a vlastně chtěl jsem zbourat i tenhle ten svůj jakoby stereotyp a neříkám, že pod tím nicknamem už nebudu vystupovat, jakoby to vůbec. A já jsem vlastně šel se svojí podobou ven, jakoby prostřednictvím těch dokumentů, který se natáčely několik let, oni byli dva, a ten první byl veřejno prospěšný práce ještě od Vlády Turnera, který měl premiéru na jaře loňského roku. A oba dva ty dokumenty se natáčely dlouhou dobu, já jsem měl dlouhou dobu na to se s tím zžít. A já jsem si nejdřív, když se ty dokumenty natáčely, by se natáčely 5-6 let oba dva, tak jsem balancoval nad tím, jako, jak s tím naložit. Ale vlastně jako ono to čím dát tím víc bylo neudržitelný. A já jsem rád, jako že jsem vlastně jakoby trošku zboural to svoje kliše.
0: S tím souvisí i to, co vlastně tady trošku zmiňovala Bára. Je to vůbec reálné v dnešní době, kdy ten tok informací a ta schopnost vlastně jakoby pořídit třeba fotky okamžitě na místě, nechat rozpoznat obličej, je vůbec možné udržet anonymitu v uměleckém světě a nejenom v tom uměleckém?
1: Do jisté míry je to volba toho dotyčného člověka. Samozřejmě zní to absurdně, ale já třeba můžu jmenovat konkrétně za Brno, abychom ho nediskriminovali. Tyma. Umělce Tyma, který dlouhodobě tvoří, říká se mu český Banksy, dlouhodobě tvoří taky v médiu vlastně uličního umění, street artu, a stále nevíme oficiálně, kdo je, přestože Brno, tam se opravdu poznáváte na ulici, když procházíte. A já musím říct, že třeba v době, kdy Štěpán udělal dílo 50 metrů čtverečních, kdy vlastně zahranil určitý okruh městského prostoru a tvářilo se to jako oficiální bariéra, kde se něco děje, kam se skutečně nesmí vstupovat. Bylo to vlastně jeho jedno z prvních děl, který mě velmi tehdy zaujalo, a říkám si, to je geniální, to je naprosto skvělý. Sama jsem tomu podlehla, že jsem si opravdu myslela, že to je skutečný záměr nějaký městské části. Tak jsem se na to ptala pak na nějaký vernisáži úplně jiného autora a asi za 5 minut jsem věděla, že to teda Štěpán je, takže já to znám, vím skutečně velmi dlouho, a ani jsem si nemyslela, že to někdo neví, takže mě vlastně fascinuje to velké odhalení epose 257, který je najednou Štěpán Soukup. A vlastně musím říct, že myslím si, že tohle není ustálá hra, nebo jako, že nebyla, není to, je to klopítnutí za mě, protože pakliže si jednou vyberu, že budu tvořit anonymně a jsem vlastně investigativní street artový umělec, který kritizuje, tak si držím tu identitu anonymity, protože to je to médium anonymity. To je celý to, o čem se tady bavíme, včetně toho Banksyho, proč je ta anonymita důležitá.
0: Počkejte, takže vy nesouhlasíte s tím, že Štěpán šel se svojí identitou volně na trh?
1: Myslím si, že ne, protože tady nejde o jeho identitu. Tady jde vlastně o to, že si vybral nějaký pseudonym, pod kterým chtěl kritizovat a sdělovat anonymně. A proč teď je konkrétním autorem? Proč? Chce být zván na více vernisáží, chce být ve více dokumentech, aby o tom mohl mluvit.
0: Štěpáne?
2: No, já si myslím, jako, když tomu přistupujete takhle, že to je jakoby trošku naopak, a mám pocit, že si teď trošku protiřečíte, protože u toho Banksyho jste vlastně mluvila o tom, že může dojít jako k devalvaci toho, a tady u mě mluvíte jako najednou, jako že toho můžu jakoby pro sebe využít. Jo. A
1: čeho devalvaci, jenom se zeptám?
2: No, nějaký hodnoty, nebo takhle jsem to aspoň pochopil.
0: Počkejte, ať to trošku tady srovnáme. Jo? To znamená, že Bára, ne, vlastně to vypadá, že opravdu chce udržet, když už si umělec zvolí tu cestu vlastně té anonymity za nějakým pseudonymem, takže vlastně i pro to sdělení, které je v obou případech, ať už u Banksyho nebo u Štěpána, hodně vlastně jakoby sociálně kritické, tak aby si to vlastně udržel. Teď ta odpověď by měla být, proč vlastně, a to už jsme trošku možná od Štěpána slyšeli, že to vlastně, že to bylo nějaké volní rozhodnutí, ale muselo to, předpokládám, být právě to, co jste říkal, že vlastně tam docházelo ke zžití v průběhu 5 až 6 let, proč k tomu dojde. Ale také jste musel přemýšlet nad tím, jaký to bude mít vliv na vaši tvorbu a na přijetí vlastně té tvorby.
2: Jasně. Tak jako proto, fakt proto širší jakoby publikum, ale zároveň jako pořád se pohybuju jako na poli volného umění. Jo. A pro mě takový zlomový moment a ten už byl mnohem dřív, ten byl právě někdy kolem toho roku 2010. Já jsem dělal ještě nějaké přednášky v Kukle, jo, a jednu v Doxu, jednu na právnické fakultě. A to bylo, myslím, konkrétně v roce 2010. A tam jsem si přišel fakt jako trošku trapně. Jako i vůči těm lidem a vůči kontaktu jakoby s lidma. A vlastně já se chci účastňovat jakoby nějakých veřejných debat a to dělám jakoby dlouhodobě. Jako kdokoliv mohl přijít prostě na mojí jakoby, nebo na nějakou debatu, kde jsem byl třeba účasten, nebo nějakou přednášku, kterou jsem měl. A některé ty věci z toho byly, jako některé byly v rámci institucí, ale některé z toho byly jako naprosto veřejně přístupný. Jo, takže...
0: Bez kukly.
2: Bez kukly, jo. Takže jako on, na jednu stranu se to zdá, jako, že to byl velký krok, ale na druhou stranu jako to zas tak velký krok nebyl. A mně přijde vlastně jako něco si nalajnovat a jako za každou cenu se toho držet, tak tohle vlastně jakoby nechci. Já už jsem předtím mluvil o tom, jakoby, že jsem začal cítit, že to je čím dál tím víc pro mě taková klec prostě a je to vlastně svým způsobem jako hra, která je lákavá i pro ty média.
0: Výborně, takže Báro, ano, Báro, pojďme to udržet tak, že pokud vy chcete, aby média respektovala to, že Banksy nechce být odhalen, tak stejně tak můžeme vnímat tu cestu Štěpána, že se rozhodl.
1: Každý má svou cestu.
0: Přesně tak. Ale teď se vrátíme zpátky k tomu přijetí, nebo spíše změně možná hodnoty díla Banksyho. Banksyho dílo skutečně, a to nejenom to street artové, ale především to, které vlastně je studiové, tak má opravdu ohromující cenu. A pracuje se s ní vlastně na sekundárním trhu velmi výrazně za šílené sumy. Je možné, že se to změní tím, že bude možná známa jeho, když nám to Štěpán tady dneska trošku zase rozbil, nebo Reuters to rozbil, že možná bude známa jeho identita?
1: Já si v tuhle chvíli nedovolím odhadnout nebo predikovat změnu hodnoty toho díla. Tam jde opravdu spíš o změnu toho diskurzu, protože Banksy pak už bude v podstatě autorem jako Ai Weiwei, kdy bude to konkrétní osoba, která něco kriticky přednáší, něco kritizuje a bude vlastně personou, která je hodnotově na tom trhu velmi vysoko. Damien Hirst taky například. Takže se tam třeba Banksy zařadí do této trojice a ještě bych určitě i dohledala nebo myslela někoho dalšího z těchto velikánů, kteří vlastně si drželi to svoje stanovisko, protože ani jeden z těch následně jmenovaných netvořil anonymně, ale právě sám za sebe. A jestliže teda Banksy jakožto velikán street artu bude konkretizován, tak by se mohl zařadit do vlastně posloupnosti k těmto dalším velikánům světového umění.
0: Akcent. V Akcentu se bavíme nejenom o Banksym, ale především o skrytých identitách v umění společně s šéfredaktorkou časopisu Artikel Barou Alex Kašparovou a s výtvarným umělcem Štěpánem Soukupem. Štěpáne, je možné, že se vaše dílo vlastně promění po té, co jste odhodil, řekněme jenom tu skrytou část té identity Epusy 257, protože je klidně možné, že prostě to jméno bude fungovat dál, akorát zatím bude reálná tvář. Ale je možné, že ten charakter se změní?
2: No, tak asi určitě nějakým způsobem, ale zároveň já bych chtěl, aby se ten charakter mých děl jakoby měnil jako neustále, že to chápu jakoby nějaký jakoby vývoj.
0: Spíš to, myslím teďko v souvislosti s tím skrýváním té identity. Jestli vlastně to skrývání identity sebou neslo nějaké jiné parametry i pro tu samotnou tvorbu?
2: No, když to trošku otočím, tak pro mě, já jsem si užíval třeba momenty, kdy jsem byl jako na své výstavě a mohl jsem sledovat prostě návštěvníky, aniž by věděli.
0: Jako inkognito.
2: Inkognito. A na druhou stranu si myslím, že když má člověk prostě nějakou výstavu, která je víc veřejně dostupná, takže si tenhle ten moment může pořád užívat, i když není v anonymitě. Jo, jako pořád je to výtvarné umění a není to prostě třeba hudební průmysl, kde je tohleto jako mnohem složitější vlastně i v rámci zachování nějakého soukromí. A a vlastně Banksy už se dostal jako na nějakou rovinu toho jako tý úplný popstar prostě.
0: Po které přirozeně všichni jdou, aby zjistili, kdo to je. Báro, pokud vy se podíváte na tu volbu skryté identity, vlastně pro mnoho lidí je to možná póza, ale je možné, že je zatím přece jenom něco víc, že zatím je skutečně nějaký životní postoj?
1: Určitě mnohé tyhle případy, příklady mohou nastat a existovat. Něco může být póza záměrná, můžeme jít do hudebního průmyslu, českého rybníčku, nebudu jmenovat, objevuje se to tam.
0: To klidně můžete.
1: Tak třeba s maskou, kdy vystupoval Kitchen například. To byla záměrná póza.
0: Ale to byla přiznaná.
1: Přesně tak, záměrná. Záměrná. Pak tam byla nějaká taková jako volba, která prostě vykrystalizovala v jiný životní příběh, jako například u Epose. A může se objevovat všechno. Důležité je, aby to bylo v souladu s autorem, protože když se do toho pak autor moc zamotá, tak to nefunguje.
0: Jaký je vůbec, mimochodem, jeden ze zajímavých výstupů toho článku Reuters byly i reakce některých street artistů, ale vlastně i novinářů v oblasti výtvarného umění, kteří do určité míry trošku možná jako kdyby vyjadřovali až takovou škodolivou radost, že se vlastně o tom Banksy možná aspoň bude mluvit trochu jinak, že možná je trošku přebanksiováno, ale není to vlastně nefér vůči jeho dílu, ať už tomu studiovému nebo tomu streetartovému, Štěpáne?
2: Já jsem četl o tom asi dva články a nešel jsem úplně nějak jakoby do hloubky, jo. To se omlouvám. A na druhou stranu, když je člověk jako už takovýmhle způsobem exponovaný, což Banksy tomu šel jako hodně naproti, jo, tak prostě musí i s tím počítat. Prostě jako to je bezesporu prostě daň jakoby za to. Jo. A u Banksyho se to začalo prostě překlápět v takovej prostě zároveň taky trochu přirozený prostě uroboros, jako kdy ho to začalo požírat vlastně jakoby ten svět, který jakoby sám kritizuje. Jo. A to je právě otázka, jakoby co teda, jestli je toto skutečný jakoby odhalení anonymity, tak jak s tím může jakoby naložit, protože jak tady už vyplývá i z té diskuze, tak je to prostě, je to jakoby nějaká značka, a která je prostě v tom současném světě jako komodifikovatelná, stejně jako prostě to tajemství té anonymity.
0: Je možné, Báro, a to jsme v úplném závěru, že když teď se ta opona zvedla, i když nevíme, jestli to tak opravdu je, tak že vlastně budeme moci se podívat na Banksyho dílo z toho pohledu ne tajemství nějakého mystična, ale že si řekneme, OK, tak ale máme tady několik desítek let prostě výrazného umělce, který má poselství, a pojďme zkoumat, jestli, jak říká trošku i Štěpán, jestli ho ten systém nepožral.
1: Pakliže padne mýtus, což se může stát, pakliže je jméno skutečně jeho, tak se stane to, co jste v podstatě predikoval.
0: To znamená, že ale budeme moci se na to nahlížet ne z hlediska nějakého takového exotického zvířátka, o kterém nevíme nic moc.
1: Autora s nějakým záměrem, jeho vývojem, a možná, že i sám inicioval, aby ho Reuters odhalili a vlastně vysvobodili, protože třeba neměl takovou odvahu jako Epos v 5.7, aby odtajnil svoje skutečné jméno. Máme tady další hypotézu.
0: Ty ale to už jste teda vytáhlo opravdu velkou konspiraci. Mimochodem, Štěpáne, na závěr, jaká je vůbec pozice Banksyho, protože mezi streetartovými umělci, protože vy se opravdu znáte se spoustu z nich a spoustu let. Někteří třeba si stěžovali v uplynulých letech, že má dost výsostnou pozici i vůči úřadům, protože tam, kde ostatní dostávají pokuty, případně je na ně pohlíženo jako na vandely, tak u něj se to přechází, že to je umělecké dílo.
2: No, jakoby poslední rok je dost kritická, jo, a vlastně to, o čem už jsem tady jakoby mluvil, tak jak vznikají třeba ty Banksyho muzea nebo výstavy.
0: Neoficiální.
2: Neoficiální, tak to je vlastně jakoby přesně případ toho, kdy jsou oslabený ty autorský práva v rámci toho, že on zůstává jakoby v anonymitě. na druhou stranu je to otázka jakoby do jaký míry, jo, a je, v tom se vlastně odráží jakoby celý ten svět prostě, jak k tomu umění a k jeho komodifikaci jakoby přistupuje, jo, a pak je otázka, jak, co znamená jako vůči tomu vystupovat jako vysloveně kriticky a že někdy člověk prostě musí jakoby popřít sám sebe.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali nejenom Banksymu, ale především skrytým identitám. V umění ve studiu s námi byli šéfredaktorka časopisu Artikl a kurátorka Bára Alex Kašparová. Moc děkujeme.
1: Děkuji taky.
0: A výtvarný umělec Štěpán Soub, který je známý pod pseudonymem Epos 257. Díky moc.
2: Díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Skončila repríza Akcentu z letošního března. Za 3 minuty bude 17 hodin.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Armáda začne postupně připravovat vrtulníky Venom a Viper k návratu do provozu. Rozhodl o tom velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vrtulníky začnou znovu létat, až projdou mimořádnými kontrolami a až budou jejich posádky proškolené. Provoz vrtulníků armáda pozastavila po tragické nehodě na konci července v Náměšti nad Oslavou. Pařížská prokuratura se zabývá podezřením z ruského vměšování namířeného proti prezidentským kandidátům, konkrétně proti Eduardu Filipovi, Gabrielu Atalovi a možnému kandidátovi Rafaelu Glucksmannovi, informovala o tom agentura AFP. Podle spolupracovníků těchto tří politiků jsou důvodem jejich proukrajinské postoje. Za dezinformačními kampaněmi může podle AFP stát propagandistická síť spojovaná s ruskou rozvědkou. Letošní 48. ročník festivalu České filmové komedie v Novém městě nad Metují nabídne 13 soutěžních snímků. V novoměstském kině ho zahájí v neděli 13. září projekce komedie Šipkaři. Závěr soutěžní části festivalu v sobotu 19. září obstará komedie Poberta. Uvedla to mluvčí akce Kateřina Toholová. V roce 2025 se na festivalu v soutěži představilo 12 komedií, v roce 2024 jich bylo 11. A počasí zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne čekejte od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině republiky místy počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Na horách naměříme kolem 18. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Teď už vám nabízíme reprízu pořadu Art Café. Loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café. U poslechu spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Dnešní vltavské Art Café budeme věnovat zmrzlině a experimentům na poli fyziky a alchymie. Pozvání do studia přijal Milan Svoboda, mimo jiné někdejší kastelán zámku v Nelahoze vsi, který rovněž působil v rámci Národního památkového ústavu a teď se s ním můžete setkat například na Metropolitní univerzitě. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A ve studiu je s námi také Pavel Bem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji, že jste přišel.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A Milana doprovodil Petr Zámostný, který je s námi ve studiu také a pomohl ho mimo jiné přinést různé náčiní a lahůdky, ke kterým se během vysílání dostaneme. Děkujeme a vítejte na Vltavě. A během pořadu se po telefonu připojí také Petr Nývlt, ředitel z gymnázia Pierre de Coubertina v Táboře. No a dnešní hudební výběr opět připravil Pavel Zelinka, bude sladce osvěživý. A na začátku pořadu zazní krátká instrumentální skladba, která nás zavede do světa ledu. A pozve nás tam dánský elektronický hudebník Amphoir, který vydává svou hudbu na římském labelu Glacial Movements. Ten se dlouhodobě specializuje na ambient inspirovaný arktickými krajinami ledem a pomalým pohybem přírody. Skladbu Costume Party můžeme poslouchat jako ledovou miniaturu a také jako pozvánku k poslechu dalšího Art Café o tomto ledovcovém labelu, ke kterému se vrátíme 7. července.

0: Dějiny kulinářství i zmrzliny, o které si dnes budeme povídat, jsou spojeny s alchymií. Pokusy s ledem a solí a způsoby mražení otevřely cestu ke zmrzlinové pochoutce. V jaké době a v jakém kontextu se zmrzlina objevuje v evropské kuchyni? Milane.
1: Tak zmrzlina se objevuje až někdy na konci 17. a v 18. století, ale zmrzlina měla předchůdce. My všichni známe slovo sorbet, ale slovo sorbet vlastně vzniklo ze slova šerbet, což je nikoli mražená, ale chlazená pochoutka, která se podávala ve východních zemích. A třeba křižáci těm tak chutnala, že dokonce ji sušili a vozili si jako instantní zpátky, když se vrátili do Evropy. Pro mě zůstává záhadou, vlastně ty šerbety byly připravovány třeba z ledu a sněhu, doplňovány citrusovými šťávami, ale třeba i ambrou, samozřejmě cukrem. Ale kde se v tom horku vzal ten cukr a led, ten sníh a led, vlastně to muselo být pro velmi bohaté osoby, které ty svoje zaměstnance, otroky, nebo řekněme jakkoliv, poslali někam a oni izolovaně museli to chlazení, ten led sníh přinést dolů. A vlastně podobný princip se dostává do kuchyně až v tom 18. století, ale on ten princip vlastně vůbec není podobný. A vy už jste zmínila alchymii, on to málo kdo ví, když si kousne do nanuka anebo se lízne zmrzliny.
0: Se prokousnul do alchymistické laboratoře.
1: Ano, že vlastně zatím stojí Itálie půlka 16. století a alchymisté, kteří přišli na to, když posolíme sůl, vlastně klesne teplota tohohle média hluboko pod nulu. Faktem je, že si myslím, že oni to asi nevymysleli kvůli zmrzlině, že to je jakoby side effect, vedlejší efekt, ale trvalo 100 let, než se od té půlky 16. století vlastně tenhle princip mražení dostal do, musím říct, šlechtické kuchyně, protože to nebyla kuchyně běžná, to bylo pouze pro bohaté, vysoce postavené osoby. A vlastně překvapivě tenhle princip mražení vydržel až do druhé půlky 19. století, kdy se pak objevují ledničky plynové a později samozřejmě elektrické.
0: Pavle, než jsme začali vyrábět ledničky, tak se s ledem čile obchodovalo. Kde se vzalo slovo lednička?
2: No, když vlastně lidi chtěli led, ono už to tady bylo naznačeno, tak museli vyslat někoho, třeba toho sluhu nebo otroka, aby ten led někde vzal, například vysoko v horách, nebo se třeba led řezal v zimě v řece, když zmrzl, nebo na rybníku, nebo na jezeru. A ten led, aby zůstal dlouho neroztátý, tak bylo potřeba ho izolovat a taky dobře chytře odvádět vodu, která odtávala z toho ledu, protože ta způsobovala ještě rychlejší odtávání. A nejlepší bylo vybudovat třeba hluboký sklep a tam ten led uložit a nějak to třeba prosypat pilinami, aby to bylo dobře izolované. A takovému sklepu se říkalo třeba ledárna nebo lednice nebo ledový sklep. Takže dnešní elektrická lednička, tak ta právě pochází tady z toho původního neelektrického sklepa, což byla jenom díra v zemi.
0: Milan už naznačil, že samotná kostka ledu k výrobě té opravdické zmrzliny nestačí. Vy se, Pavle, věnujete didaktice v oblasti fyziky. Jak je třeba s ledem naložit tak, abychom se dostali do té fáze, kdy začne vznikat zmrzlina, pokud se vrátíme do té předmrazákové zkušenosti? Jak si to můžeme doma vyzkoušet?
2: Teď nejsem jistý, jestli dobře chápu vaši otázku, ale jde možná o to, že teda pokud použiju jenom samotný led, tak tím vlastně zmrzlinu získat nemůžu, protože led ta je při 0 stupních Celsia obvykle a na tu zmrzlinu potřebuji nižší teplotu. A jak si ji vyrobit bez elektrické ledničky, na to právě alchymisté přišli a zjistili, že když smíchají ledovou tříšť se solí nebo třeba s ledkem nebo s nějakými dalšími chemickými látkami, tak teplota té směsi, takzvané solanky, výrazně klesne pod nulu. To si mohou i lidé doma vyzkoušet, pokud by chtěli. Stačí vzít hrst ledu a přisypat k tomu třeba pár lžiček soli, zamíchat to a můžou normálně venkovním teploměrem koukat, jaká byla teplota předtím té tříště a jaká je potom, co to zasolíme a mícháme. A možná budou překvapeni, jak nízkých teplot dosáhnou.
0: Milane, tady s tím postupem se pojí i výroba různých nádob a pomůcek, které vůbec výrobu nebo přípravu té zmrzliny umožnily. O jaké speciality jde?
1: Tak pro vlastní výrobu zmrzliny potřebujete kovový válec, který se jmenuje sorbetier. Občas, když děláme třeba kurzy, tak hosté říkají, jestli nejsem sorbetier. Já říkám, jsem sorbetář. Protože kdyby byl sorbetier, tak bych byl kovová trubka. A vlastně ten sorbetier se vloží do vědra, které je vyplněné ledem a solí. Vlastně ta solanka vzniká tím postupným táním té směsi. A vlastně do toho nechá se to chviličku namrazit, právě když tam za chviličku stočíte ruku, tak krásně cítíte už jinovatku na tom uvnitř toho kovového válce. A tam vylejete svoji zmrzlinovou směs, řekněme, chceme jahodovou, my za chvilku tady budeme zkoušet, tak jahodovou směs vložíte do sorbetieru. A ona začne přimrzat na tu kovovou stěnu toho sorbetieru a pak potřebujete někoho, dneska bychom řekli sluhu, který bude seškrabávat a tím vlastně se dostane na ty stěny další tekutina a tím postupným seškrabáváním skutečně vznikne krémová konzistence zmrzliny. Oni to proti nám měli složitější, protože já jsem přesvědčen, to, co my dnes kupujeme za zmrzlinu, není úplně na bázi smetany, tam bude něco, co netuhne, nevím, jaký olej a podobně, nechci se do toho úplně nořit, protože vy, když doma necháte zmrznout smetanovou zmrzlinu, tak ona zmrzne na kámen. A vlastně vy jste to museli podávat v krémovém stavu, takže to musel být veliký adrenalin dostat to na ten stůl, protože nikdy to nenesete včas, buď je to brzy, anebo pozdě. Byli ty lidi velice šikovní, anebo se potom zmrzliny mrazily, a to už jsme u podávání zmrzlin. Když tu zmrzlinu už máte zmraženou, tak my tady před sebou máme krásné kovové formy, které se začaly používat od 18. století a byly to formy roztodivné. Nejpřirozenější je ovoce. Tady ta forma je z konce 19. z počátku 20. století. Ale ovoce je běžné. Mm-hmm. Ale vtip byl v tom, že jste vlastně do třeba ananasu mohla dát zmrzlinu, která nebyla z ananasu, byla třeba z manga. Takže to bylo překvapení, jako sofistikovanost pro hosty. Ale my tu máme i něco, co vypadá jako malý granát, ale není to granát, ale ananas. Ananasy byly velmi oblíbené nejenom pro výrobu zmrzliny, jako surovina, ale on to byl statusový symbol, bylo to dovozové luxusní zboží, šlechta měla svoje ananasovny a ananasové formy existují od nejmenších až po obrovské, třeba na 2-3 litry zmrzliny. Ale máme tady obskurně třeba i formu na ústřici zmrzlinovou, nebo měli jsme doma banjo, to jsme věnovali našemu učiteli Ivanu Dayovi do Anglie. Takže těch forem je nepřeberné množství, dokonce tu mám katalog americké společnosti Appleheimer, která byla největším výrobcem kovových forem a tam je dokonce forma na sochu svobody ze zmrzliny.
0: Jsou to tedy formy, které jsou také 3D bábovky a jsou z kovu?
1: Jsou ze slitiny, cínu a olova. Tam se všichni bojí, že se otráví, ale on do toho olovo by se uvolňovalo při jakoby vyšších teplotách, několik při teplotách pod bodem mrazu. Navíc kolik byste toho museli sníst, abyste se otrávili, to by nám tady kolega asi mohl spočítat. Ano.
0: Nebo experimentálně ověřit.
1: Takže ty formy jsou těžké, ale pracuje se s tím velmi pěkně. Je velká legrace tu zmrzlinu dostat ven, protože vlastně vy na chviličku ponoříte, ale na chviličku jako na vteřinu, ponoříte tu formu, v níž ta zmrzlina už je zmražená, do vody běžné teploty, kohoutkové vody. Ale vlastně roztažnost toho kovu je tak veliká, že ta vteřinka stačí, aby se jakoby ta zmrzlina uvolnila, aby pak, řekl bych tak po 3000, když vyndáváte nějakou zmrzlinu, dostanete gryp, že ji snadno dostanete ven a existují krásné asambláže zmrzlin, květin, zmrzlinových a podobně. Dneska jsme zapomněli, že zmrzliny se vlastně mrazily ve formách, to škoda.
0: A dali se z nich dělat krásné kompozice pak na těch tabulích. Zmrzlina je součástí dnešního vysílání, ale může se stát a stává se také součástí okamžiku okouzlení, který se rychle rozpouští. O vanilkové zmrzlině i lásce vypráví texaské soulově popové duo Black Pumas, a to ve skladbě Ice Cream.

0: nebyl on ta.
1: Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde si dnes povídáme o zmrzlině, experimentu i alchymii a zároveň tady lahodnou zmrzlinu pojídáme. Milane, jaký je recept na tu jahodovou lahůdku, co se tady před námi díky vám objevila v takových drobných skleněných šálcích?
2: K těm šálkům, to jsou totiž věrné repliky barokních šálků. V takhle malinkých šálcích, které mají objem cirka decilitr, skutečně se zmrzlina v 18. století podávala. A já si dovolím přečíst velmi stručný, ale velmi krásný recept z kuchařky z roku 1768, kterou napsal autor, který se jmenuje Emy, psáno E-M-Y, nevíme, zdali to byl muž nebo žena, ale je to jedna z prvních francouzských zmrzlinových kuchařek. Je tam úvodní stať o tom, jak tu zmrzlinu připravit, formovat a podobně, a pak jsou jednotlivé recepty, je jich tam 100. Už jenom název té publikace stojí za přečtení. Umění správné výroby cukrářské zmrzliny neboli skutečné zásady pro mražení všech osvěžení. Způsob přípravy všech druhů směsí, způsob jejich stuhnutí, tvarování, do podoby ovoce, trubiček a všechny druhy mražených sýrů. To vše je přesně vysvětleno podle současné praxe, doplněno pojednáním o pěnách. Dílo velmi užitečné pro ty, kdo připravují zmrzliny či mražené krémy zdobené mědi rytinami. Nikoli ty krémy, ale ta kuchařka je zdobená. A jinak ta kuchařka má krásnou titulní stranu, rytinu, kde andílci vyrábějí právě v těch sorbetierech zmrzlinu. A v těchto krásných šálcích ji nesou Bohu na oblaka. Takže to byl už tehdy božský pokrm. Teď je velmi krátká sekce o jahodách. Je-li ananas nazýván králem ovoce, můžeme právě jahodu nazvat jeho královnou. A to jak pro její lahodnou chuť, tak příjemnou vůni a jemnou dužinu. Existuje několik druhů jahod. Existují jahody červené, bílé, ty pěstujeme na našich zahradách, ale taky lesní a horské. Šily jahody, viděli jsme některé velikosti slepičích vajec, šarlatové jahody virginské nebo divoké jahody anglické. A teď ten recept. Musíte vybrat jahody, které jsou dostatečně zralé a mají tedy krásnou vůni. Vhoďte je do studené vody, zmrzlina pak bude křupavější. Jahody hned oloupejte kvůli odstranění semínek a propasírujte přes síto a do vzniklé směsi přidejte trochu svařeného cukru. Upozorňuji, do této zmrzliny jsem jahody neloupal. Stačí málo cukrového syrupu, protože jahody nesou dost svého vlastního cukru. Jahody s cukrem dokáží vytvořit hustou strukturovanou směs, která dobře tuhne. Pokud máte třešňový či malinový džem, přidejte trochu, džem dodá zmrzlině lepší chuť. Někteří přidávají do jahodových směsí citronovou šťávu pro zvýraznění chuti. V případě, že mají jahody nevýraznou chuť, nejsou tedy čerstvé nebo dostatečně kvalitní, přidejte trochu angrištové šťávy, jejíž kyselina je příjemnější než citronová. S chuť jahod se ladně mísí. Takže šup pro angrištovou šťávu někam. Krásný recept a skutečně jsme podle něj na tuhle zmrzlinu připravili.
1: A je to opravdu lahodné dílo.
2: Nejsou tu vůbec poměry, to ale je běžné u historických kuchařek, to se jaksi brávalo jako know-how toho, kdo tu kuchařku psal prostě. Ale poměry jsou jeden díl jahod, jeden díl smetany a cirka polovina cukru.
1: Tak to je férový podíl.
2: Podle chuti.
3: Neužívané.
1: Tak Milane, vy teď můžete si užít na chvíli svou vlastní zmrzlinovou tvorbu a já se obrátím na vás, Pavle, protože historie zmrzliny je propojená i s historií fyziky, kam se zapsal Mpembův jev a vy jste v minulosti na téma tohoto jevu napsal diplomovou práci, ptal jste se, jestli je to skutečnost nebo fikce a zkoumal jste vliv historie na mrznutí vody. Tu práci jste napsal na matfizu na katedře didaktiky fyziky. Tento příběh začíná v kuchyni tanzanského studenta. Co se tenkrát stalo?
3: Vy jste krásně přečetla to slovo Mpemba. Mě trvalo asi půl roku po tom, co mi zadali tu diplomovou práci, než jsem se vůbec naučil název své práce vyslovovat.
1: Jsem to dnes odpoledne trénovala.
3: No, jasně, to vidět. Tak

0: Ten příběh začal v roce 1963 v Tanzánii, kde student Erastom Pemba chodil do školy a oni v té škole, studenti si směli vyrábět v místním mrazáku zmrzlinu a dělali to tak, že vždycky vzali mléko, ohřáli ho, dali tam cukr, smíchali to, pak počkali, až to vychladne na pokojovou teplotu a strčili tu věc do mrazáku a počkali, až to stuhne a pak teda měli zmrzlinu. No a jednou se Pembovi stalo, že už tam skoro všechna ta místa pro dělání zmrzliny byla plná a už tam byla poslední dvě a přiběhl ještě nějaký jeho spolužák a hned tam to předposlední místečko zabral a ani nechtěl čekat, aby náhodou mu někdo jiný to nezabral, tak ani nechtěl čekat a to své mléko neohřál, jenom to rychle smíchal s cukrem a vrznul to tam dovnitř a Pemba ten už měl tu směs připravenou, ale ještě mu chladla na tu pokojovou teplotu a tak se rozhodl, že teda nebude čekat a strčil to horké do toho mrazáku. No a zjistil, že ta jeho horká směs oproti očekávání zmrzla dříve než ta toho kamaráda, který to neohříval vůbec. A tomu přišlo zvláštní, tak se na to zeptal učitele fyziky ve škole a ten se mu v podstatě vysmál, aspoň takhle to Erastom Pemba popisuje v článku, který později pak někde vydal v časopise Physics Education. A vysmáli se mu a řekli, že to určitě není pravda, že to se stát nemohlo. Tak on teda jim věřil, že asi teda se splet, když to říká učitel a ten má vždycky pravdu. No a potom přestoupil na jinou školu a tam jednou pozvali doktora Denise Osborna z místní univerzity, aby povídal studentům o fyzice a potom na konci byl asi hodinu prostor pro dotazy, tak studenti dávali různé dotazy, jak se dostat na univerzitu, jak tam studovat a tak. A Erastom Pemba se zeptal, proč když dá do mrazáku horkou vodu nebo horké mléko, tak to zmrzne dřív než studená voda. Nedal se. Ale popisuje v tom článku, že teda se na něho zlobili spolužáci, že říkali, že zostudil a schválně položil profesorovi otázku, která ho uvedla do rozpaků, protože on se nejdřív dokonce domníval, že se přeslechl a ptal se ještě jako jednou, ať mu to znova položí tu otázku a Pemba teda trval na svém a on to ale byl vědec a byl vychován v tom, že je potřeba jednak rozvíjet kritické myšlení žáků a jednak opravdu jako nepokládat žádnou otázku za úplně principiálně špatnou a řekl, že teda ho to překvapuje, že si myslí, že by se to tak chovat nemělo, ale že slibuje, že to doma vyzkouší a ještě se spojí a dají si vědět. Tak to vyzkoušel a popisuje v tom článku, který napsali spolu s Pembou, že opravdu zjistil, že ta voda může zmrznout dřív, když se předtím ohřeje, než když se nechá studená. No a Pembovi se za to ve škole hrozně smáli, říkali, že to je jenom nějaká Pembova fyzika a když pak mu třeba nešlo něco v matematice nebo v biologii, tak řekli, no to je Pembova matematika, biologie, cokoliv. Prostě měl už trošku těžký život potom na té škole, ale objevil zajímavou oblast fyziky a dneska se skutečně tohle to bere vážně a víme, že za určitých specifických okolností, ale ne vždycky, to je důležité jako říct, tak za určitých specifických okolností opravdu může nějaký systém přejít do rovnováhy, když ho předtím ohřejeme, než když ho necháme studený.
1: A je to oblast nebo téma, které se dnes promítá třeba do kvantové fyziky nebo tady do těch oblastí, kde se zkoumají nerovnovážné systémy?
0: Ono to začalo tou vodou a voda se zkoumá opravdu špatně. Mě dokonce na Akademii věd, se kterou jsem na té diplomce spolupracoval, tak říkali, že na tomhle si skoro každý fyzik vyláme zuby, že voda je prostě obtížná ke zkoumání, ale dneska právě různé týmy zkoumají různé další systémy, mnohem zjednodušené, kde třeba není voda, ale nějaké jonty nebo něco jiného a je toho málo a je to přesně definované a dělá se s tím výrazně lépe. Já bych možná ještě, jestli můžu, dal takovou analogii k tomu, jak vlastně ten jev funguje. My si můžeme představit, že nějaký fyzikální systém je v téhle analogii, kterou předestřu třeba jako akvapark. V tom akvaparku můžeme chodit a vždycky, když se někam do nějakého místa postavím, tak to odpovídá nějakému stavu toho systému, třeba kombinaci teploty, tlaku, rozložení částic a tak dále. A když si představím, že jsem třeba na tobogánu v tom akvaparku, ten tobogán je velký jako pětipatrová budova, tak dejme tomu, že...
1: Velký tobogán.
0: No to jo. Správný tobogán na léto. Tak když si představím, že výška, v jaké jsem, odpovídá teplotě, tak pokud teda ohřívám ten systém, tak šplhám po schodech nahoru v tom tobogánu a když naopak jdu dolů po schodech, tak teplota klesá. A člověk by si řekl, tak jak rychle já se dostanu na nejnižší teplotu, když ten systém chladím? Bude to rychlejší, když jdu z druhého patra nebo ze čtvrtého patra? Tak první taková odpověď, co se nabízí selským rozumem, no tak asi z druhého patra, protože když bych začal ze čtvrtého patra, čili na vyšší teplotě, tak nejdřív musím sejít do toho druhého patra, čili klesnout na tu teplotu toho chladnějšího vzorku a pak už je to vlastně stejné jako ten chladný vzorek a ničím se to neliší. Takže určitě se nemůže stát přece, že já když něco ohřeju, tak to bude chladnout rychlejš. Jenomže já když bych ten systém ještě trošičku zahřál, v té naší analogii, když vylezu ještě trošku po schodech do pátého patra, tak tam je ta skluzavka a já se po ní můžu sklouznout a budu dole daleko rychlejš. A takhle opravdu ty systémy někdy fungují, že stačí přidat trošičku teploty a ten systém pak najednou do té rovnováhy přejde mnohem rychlejš.
1: Tak je slyšet, že zacházení se zmrzlinou a vůbec touha po zmrzlině a po chladu nás může dovést k velmi neintuitivním závěrům a touze po poznání. Milane, my jsme tady ochutnávali, ještě mě tady čeká trošku doochutnat lahodnou jahodovou zmrzlinu. Jaké různé příchutě v té historii se vynořily z té kultury lidské a civilizace?
2: Tak druhá velmi známá bude vanilková. Vanilka se vozila z Mexika od renesance od 16. století, dneska máme madagaskarskou. Tomu předcházely ale šerbety, třeba pomerančové nebo dokonce růžové, z růžové vody, dokud vanilka nebyla takhle populární. Pak nastupuje ananas, o tom už jsem mluvil, ananas byl statusový symbol, dokonce ananas nosili ženy na procházku místo kabelky.
1: Na hlavě. to místo těžko. Kabelky je to lepší.
2: Ale byly konvice třeba ananasové, ale místo kabelky nosili ananas, anebo se půjčoval. Existují úcty, že jste si na banketní stůl mohla zapůjčit ananas jako centerpiece. No ale my jsme třeba vyráběli s Ivanem Dejem na kurze, které jsme v Anglii absolvovali, zmrzlinu tamarindovou. Mm-hmm. Říká vám něco, tamarin?
1: Jednou jsem si to koupila v asijských potravinách a pak jsem nevěděla, co se s tím počít.
2: Ona je to taková pasta, to jsou vlastně lusky speciálního stromu tamarindového, roste v Indii, pokud se nepletu. A vlastně, když vy ta semínka vyndáte, tak vám zbyde taková hnědá nehezká pasta, která se používá v indické kuchyni, nechutná takhle vůbec dobře. A když ji smíříte s cukrovým syrupem a ze smetanou, tak vznikne něco na pomezí. Karamelové, oříškové, má to nádhernou takovou kávovou lehce, no teď se nemůžu, raz, dva, tři, barvu bílé kávy, to jsem chtěl říct,
1: tak
2: promiňte.
1: Tak totiž to není intuitivní spojení.
2: To je po té
1: spojení.
2: Zmrzlině, byly rozinky v rumu. No ale dělali jsme zmrzlinu zázvorovou, dělali jsme zmrzlinu kdoulovou s růžovou vodou, to jsme dělali ze studenty a s růžovou vodou se musí strašně šetřit, to je skutečně jenom parfemace, ale studenti přidali příliš mnoho, takže kdoulová chutnala a vonila jako mýdlo. Ale to se člověk musí učit. Ale je zmrzlina skořicová, je zmrzlina chlebová. Sorbety jsou oblíbené okurkové, že jo, citrónové. Sisi, císařovna, milovala fialkový syrup. Nechtěl by být služebníkem, který sbírá fialky pro Sisi. Skutečně je potom lisovali a mísili s cukrem a s šampaňským a Sisi to milovala. Ale fialky mají, a to je chemická záležitost, zajímavou vlastnost, oni totiž, jejich vůně se v našem těle nerozkládá. Takže jak vejde, tak i vyjde.
1: Tak to je už alchymistický zázrak.
2: Ve společnosti ten sorbet byl velmi oblíbený. Jste zkrátka vonili po fialkách. Ale jeden takový úplně luxusní sorbet, mimo jiné, víte, jaký je rozdíl mezi sorbetem a zmrzlinou?
1: No já jsem to načítala z toho vašeho článku, ale myslím, že to vysvětlíte lépe.
2: Já to řeknu zjednodušeně. Sorbet je vždycky ovocná šťáva smíšená s cukrem a měla by být doplněná alkoholem. Dokonce v Larus Gastronomik je napsáno, že než nesete sorbet na stůl, tak byste ho ještě měli postříkat tím alkoholem, aby tam byla i ta vůně. A ve zmrzlině je vždycky mléko, mléčný produkt nebo smetana. Později s naším kolegou Staromilcem, který ho jistě někdo zná z Instagramu, tak se přeme, on tvrdí, že existují zmrzliny vodové. Já vodovou zmrzlinu neuznávám, ale samozřejmě respektuji jeho názor. Ale já bych se chtěl vrátit k sorbetu, kterýmu se říká mražený punč. To zní jako protimluv, že jo? Jsme zpátky u těch rovnovách a u fyziky a chemie. A mražené punče byly sofistikované sorbetové směsi, protože samozřejmě šlechta pila i horký punč. Ale pro něco sofistikovanějšího mražený punč je třeba římský punč, punč à la romain, který je z citronového sorbetu s bergamotem. Já jsem bergamot přinesl, kdyby někdo nevěděl, tak bergamot je citrus a je čistě z něho nádherná silice, já dám Tereze přivonět.
1: A, ten já znám, ten mám
2: a doma. A vlastně, když uděláte citronový sorbet, krásný. Tak je to sladký citron, ale pak do něj dáte do 2 litrů 3 kapky tady té esence.
1: Celé se
2: a
1: to vystřelí
2: tu chuť úplně do nebeské výše. No a do toho, do této směsi, když už vám zmrzne, přidáte meringues, to jsou vlastně česky cukrové pusinky, to zní hrozně, to ty meringues, v podstatě bílky s cukrem, zahorka udělané, pak přidáte bílý rum, třtinový, a pak přidáte šampaňské. A vznikne z toho taková nádherná pěna, která se podává při 16-chodovém banketu po 8. chodu, aby vám slehlo. Mimo jiné, římský puň se podával na Titaniku v první třídě jako 6. chod v den potopení. Takže dneska nechoďte nikam na Vltavu na prýšku lodí.
1: Tak můžeme si tu krajinu těch chutí a zmrzlin a sorbetu představovat, a to během písničky nebo skladby Zmrzlinář, která se objevila roku 1978 na albu Marcias a jejím autorem je Oskar Petr. Zmrzlinář teď vstoupí do éteru jako postava léta, která do rozpáleného města přiváží příslib chladu.

0: Art Café.
1: V kontextu dnešního pořadu můžeme obrazně mluvit o kuchyňské alchymii chladu. Do Art Café se teď po telefonu připojuje Petr Nývlt, ředitel z Táborského gymnázia. Vítejte na Vltavských vlnách.
2: Děkuji za pozvání a zdravím vás i všechny posluchače.
1: Ve vaší disertační práci Alchymie a její využití při výuce chemie, kterou jste napsal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracujete s definicí alchymie, která říká, že jde o nauku, jejímž cílem je v souladu s přírodou provést chemické operace zušlechtující prvotní matérie a skrze takovou práci dosáhnout iluminace vlastního vědomí. Ta alchymistická tradice výrazně pracuje s ohněm, s přeměnou kovu, nebo aspoň to jsou ty fenomény, které jsou obecně známé. Své místo tam má ale i led a sůl. A sůl se vyskytuje například jako pralátka, jako prostředník v této tradici. Jaké živily, síly, prvky se z hlediska alchymie potkávají ve zmrzlině?
2: Tak z takové té klasické živlové symboliky bychom tam mohli určitě zařadit vodu, která může být symbolem mléka nebo té ovocné šťávy, ledu a tání. Druhým tím klasickým živlovým symbolem je země, to by mohl představovat třeba cukr nebo sůl, ledové krystaly nebo pak tu tuhou zmrzlinu. Vzduch by mohl být metaforou našlehání bublin, lehkosti či objemu toho krému. No a oheň nepředstavuje u zmrzliny plamen, ale asi to bude spíš nějaká energie. Můžeme si říct, že to chlazení vlastně je jako odnímání tepla a v tomto smyslu bych viděl zmrzlinu jako oheň na ruby. Takže to jsou takové ty klasické živly a potom samozřejmě se na to můžeme podívat, takže zmrzlina je chladná a vlhká, čili ten základní živel zmrzliny podle těch alchymických teorií je určitě voda. No a pokud bychom se posunuli do další etapy vývoje alchymie, tak můžeme použít právě tu paracelsovskou trojici principu soli, síry a rtuti. Sůl odpovídá tělu, síra duši a rtuť duchu a pokud bychom měli hledat analogii u té zmrzliny, tak asi bych řekl, že sůl by mohla při té přípravě zmrzliny představovat právě ty základní ingredience. Rtuť by byla její tekutost, přechod mezi těmi stavy, proudění, při tom míchání, no a síru, ta by asi dávala zmrzlině specifickou chuť a vůni. Takže takto bych to asi zařadil z hlediska alchymie, kdybych měl tu zmrzlinu přiřadit k těm jednotlivým prvkům a živlům.
1: Zmrzlina se v minulosti používala také jako lék. A léky nebo různé léčivé přípravky jsou taky jedním z velkých témat alchymie. Zmrzlina se na královských a šlechtických dvorech Evropy objevuje v 18. a 19. století. Jakými tématy v té době žila evropská alchymie?
2: No, v té době už alchymie, zatímco teda zmrzlina se usazuje na těch evropských dvorech, tak ta alchymie mezi přírodními vědami už svoji konkurenceschopnost postupně ztrácí. Od starověku se pracovalo tedy s těmi čtyřmi živly, o kterých jsem mluvil, potom se nám to rozrostlo o tu paracelsovskou trojici, ale v tom 17. a hlavně potom v 18. století se na poli alchymie rozvíjí nová teorie, která spatřuje podstatu všech pevných látek, všech látek ve dvojím složení, a to jako hmotu a potom něco, co utíká, když se zahřívá tato hmota, je to takzvaná flogistonová teorie. A právě vědci, kteří se snažili potvrdit tuto flogistonovou teorii a hodně pracovali, tak jako většina chemiků s tím, že buď něco rozpouštěli nebo spalovali, tak zabývali se hořením a Lavoisierovi se podařilo zjistit, že hoření je reakce s kyslíkem a tím v podstatě definitivně vyvrátil poslední nevědeckou z dnešního pohledu teorii, tu teorii flogistonovou, a tím pádem se začíná ta alchymie věnovat spíše té své druhé části, a to je ta kontemplativní, spirituální nebo také ezoterní, a rozvíjí se různé okultistické, zednářské, rozekruciánské odnože alchymie, ale vznikají také první vědecká díla právě o alchymii nebo historii chemie, ale také o pokusy o různé psychologické uchopení tohoto fenoménu.
1: Vy jste se věnoval porovnáváním toho, jak může v té výuce fungovat alchymický experiment nebo klasický školní experiment v předmětu chemie. Pokud bychom výrobu zmrzliny viděli právě jako alchymický experiment, čeho bychom si u něj mohli všímat? O co by šlo? Co by se mohlo zajímavého dít?
2: Tak já si myslím, že by se dali tady sledovat takové tři vrstvy. Napadá mě teda ta látková, to je samozřejmě o tom, z čeho je ta zmrzlina složená, a také to, co v tom historickém vývoji, tak o tom kolegové mluvili, tak se připravovala právě z toho, z té soli a ledu. To byl teda ten chladící prvek, tak určitě také tím, takže jde o ty jednotlivé potravinářské ingredience plus teda tu mrazící směs, to je ta látková vrstva. Potom na rozdíl od běžného chemického pokusu můžeme také pozorovat určitou smyslovou vrstvu, protože v laboratoři těžko můžeme něco ochutnávat, ale zmrzlinu můžeme, čili ta smyslová vrstva je o chuti, vůni, ale třeba i struktuře té zmrzliny. No a pak je to ta osobní vrstva, a tam nás zajímá, co se s námi děje, když připravujeme tu zmrzlinu, co pozorujeme, jak to mechanicky připravujeme, jestli co s tím dělá naše třeba netrpělivost, pokud na to chvátáme, čili je to spíš o tom prožitku toho samotného experimentu a o tom, jestli se nám to povede nebo ne, když to ochutnáme, a co to s námi udělá, když se nám to povede.
1: I v té své disertační práci se věnujete také významu takzvaných tacitních znalostí. Dotýkáte se tam teorie Michaela Polanyiho, který říká, že můžeme vědět více, než můžeme říci. A tento typ znalostí se pojí s různými vědami alchymii, ale i s kulinářským uměním. Proč na přenosu těchto znalostí záleží?
2: Protože jsou velmi důležitý z praktického hlediska a známe ty tacitní znalosti, totiž známe všichni, akorát třeba ten pojem nám není úplně známý, ale všichni s nimi zacházíme, protože třeba dovednost jezdit na kole nebo řídit auto, vařit, vést tým lidí, to všechno lze sice popsat slovy, můžeme o tom přečíst nějakou brožuru nebo knihu, ale to samotné mistrovství je závislé právě na těch tacitních znalostech. A to slovo tacitní znalosti je překladem z angličtiny, ale my bychom si to mohli asi pro posluchače zjednodušit tak, že to jsou spíše dovednosti, které prostě nelze popsat slovy, a to se v nám právě často odráží v takových věcech, jako je právě třeba řídit auto nebo jezdit na tom kole. Při přípravě zmrzliny, což je teda kulinářská záležitost, tak tam je to právě o tom, když nám to za nás nedělá stroj, tak vychytat ten správný čas, kdy to máme šlehat, jestli už to je dobře zmrzlé, jestli to není přezmrzlé. Takže to jsou věci, které známe nebo můžeme umět, až když máme nějaké zkušenosti. A ten, proč je to důležité a proč tento přenos i třeba ve škole? No, protože se naučíme něco, co nám nedají jenom učebnice a co se nedá vyčíst, ale to, co můžeme, co může učitel předat třeba nějakou osobní, že to může ukázat těm žákům, je to hodně záležitost zkušenosti, a těm studentům to dává možnost zaměřit se na věci, jako je třeba pozorování, schopnost rozhodnout se ve správný okamžik, zasáhnout, když je to potřeba, anebo naopak třeba počkat a nechat ty věci samostatně plynout, protože ta příroda potřebuje svůj čas. Takže špatně se o tom mluví, protože právě tím, že se to nedá explicitně pojmenovat, tak je to potřeba spíš zažít. No, a o tom jsou právě ty pokusy ve škole, které můžou mít i ten alchymický přesah.
1: To je asi jeden z důvodů, proč tady dnes ve studiu máme zmrzlinu jahodovou, protože je ta příležitost ten výsledek té práce pak aspoň společně zažít, prožít a strávit. To byl Petr Nývlt z gymnázia Pierre de Coubertin v Táboře. Děkuji moc, že jste se připojil.
2: Taky děkuji za pozvání a přeju posluchačům hezký večer. Naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou. A do vysílání nám teď promluví Klaus Nomi, který ve své mrazivé poloze přepracoval árii z barokní semiopery Král Artuš z roku 1691. Jeho Koltsong podle slov dramaturga Pavla Zelinky přináší chladivý tělesný stav, divadelní gesto i zprávu o nadpozemském zakletí.

0: Přesouváme se na začátek 17. století do Říma, kde se uskutečnila fenomenální zmrzlinová společenská událost. Milane, o co šlo?
1: Ono to bylo století 18.
0: 18. je tak ještě o krok dál.
1: 1714 kníže hrabě Václav Galas uspořádal slavnost pro několik set hostů v Římě v srpnu v obrovském horku. Stoly, na kterých slavnost zmrzlinová byla, měly 20 metrů na šířku a já jenom velmi krátce přečtu, co se podávalo. Obrovské množství bonbónů, cukrovinek, mražených pochoutek, zavařenin, sušenek, čedrátů, pudinků a kandovaných květin. Hmm. Dále sorbety s broskvím mléka, čerstvých mandlí a čedrátů. Tady je vidět, že sorbety byly tehdy pokládány ještě za zmrzliny, že tam bylo mléko. Dále pyramida zmraženého másla, ovocné zmrzliny, jahody v jahodovém syrupu a zmrzlině dvě kostky mražené smetany. A v centru stolu stál triumf, to znamená centrální ozdoba, na něm se tyčil umělý zelený strom, na jehož větvích viselo na 150 zmrzlinových ovocných plodů. Pod ním zavařený z čerstvých čedrátů, ledové kostky, pyramidy talířků s rozličnými sorbety a zmrzlinami a volná místa na stolech byla zaplněna pozlacenými kulatými tácky a přejemnými obrousky, hedvábnými kapesníčky, zlatými lžičkami, vidličky a noži. A po této ledovém občerstvení následoval ohňostroj. A jsme zpátky u té alchymie, oheň a led. Muselo to být velkolepé.
0: Tak to je takový obraz ráje, až zase přijdou ty parné horké dny, tak si můžeme představovat tady tu kompozici. Pavle, vy jste s Pembovým jevem strávil hodně času. Jak vám to vyšlo potom, ty experimenty a pokusy? Jak je to s tou chladnou horkou vodou v mrazáku?
2: To je pravda, strávil jsem hodně času a bylo to fajn, protože jsem si na koleji, kde jsem bydlel, kvůli tomu koupil mrazák, takže kromě toho, že jsem pracoval na diplomce, tak jsem si tam taky mrazil na nůky. To bylo hezký. No a zjistil jsem, že teda k tomu opravdu někdy dojít může, k tomuto jevu, ale zdaleka se na to nedá spoléhat a já, když dneska vyrábím led, tak teda rozhodně neohřívám vodu a těch mechanismů, jak k tomu může dojít, je celá řada. Jeden z nich je třeba to, že když tu vodu hodně ohřejete, tak ona se víc vypařuje, takže jí tam pak k tomu zmrznutí zbývá méně. Jenomže to je nepraktické, to rovnou můžu tam té vody dát na začátku méně a nemusel jsem si to takhle složitě komplikovat. No, další možnost, která podporuje to, že nastane Pembův jev, tak to je, když se voda podchladí. My se ve škole učíme, že voda mrzne při 0 stupních, ale ve skutečnosti se stává neúplně zřídka, když voda, když ji ochlazujeme, tak postupně má 5 stupňů, 4 stupně, 2 stupně, 0 stupňů a potom nezmrzne, ale má minus 1, minus 2 a pořád je ještě kapalná a nemrzne a může mít klidně třeba minus 5, minus 10 stupňů a furt je ještě kapalná a říká se, že to je podchlazená voda, je to nestabilní stav, pak často stačí třeba jenom s tím zatřást nebo tam dát zrníčko sněhu a naráz před očima během několika sekund to zmrzne. A tohle, když se podaří v tom mrazáku udělat, tak to taky může podporovat ten Pembův jev, ale jak říkám, nedá se na to spolehnout. A rozhodně to nemusí souviset s tím, že jsme tu vodu předtím ohřáli. A co funguje opravdu hodně spolehlivě, jsem zjistil, když ten mrazák máte hodně neudržovaný, když tam je spousta námrazy, tak když tu nádobu tam dáte horkou, tak ono se to prostě do toho ledu protaví. Má to daleko lepší kontakt pak s tím okolím a mrzne to opravdu mnohem rychleji. Což já si doma neužiju, já mám mrazák, který se automaticky sám odmražuje, takže já tam žádnou námrazu nemám, ale pokud to takhle doma máte, tak opravdu může mít smysl. Může mít smysl vodu nejprve ohřát a pak teprve mrazit.
0: To jsou praktické tipy do tohoto léta. V Art Café jsme dnes slyšeli Petra Nývlta. Ve studiu s námi byl Milan Svoboda. Bylo mi potěšením. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A o své zkušenosti se s námi podělil Pavel Bém. Díky i vám.
2: Děkuji, byl jsem tu rád.
0: A nás teď do závěru pořadu doprovodí kapela Kraftwerk a její skladba Electric Café, která je také pozvánkou na koncert, který se uskuteční 15. července ve Fóru Karlín. Osvěžující letní čas vám přeje Tereza Lišková.

0: Zmrzlina jako kulinářské umění, fyzikální paradox i alchymistický experiment. V dnešním Art Café se za její historií i překvapivými souvislostmi s tímto letním tématem vydala Tereza Lišková. Slyšeli jste reprízu pořadu z 1. července 2026. Je krátce po 18. hodině, milí posluchači, čas na jazzový podvečer, jako každé úterý s Ondřejem Konrádem, dnes tedy v repríze z 3. března letošního roku.
1: Jazzový podvečer.
2: Od mikrofonu Stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes letmo probereme úplně čerstvým albem kytaristy a skladatele Peta Metheniho, který natočil se svým triem, kterému říká Side Eye, ale tentokrát ho doplnil ještě dalšími hudebníky.

slyšeli jsme In On It, jednu z 8 skladeb Petha Metheniho, který se k projektu Side Eye vrátil po 5 letech. Úvodní album Tria vyšlo v roce 2021, byla to živá nahrávka s Jamesem Francisem za klávesami a Marcusem Gilmorem u bicích, potom ale na koncertech velmi často hrávali už ti muzikanti, kteří tvoří ten dnešní trio Side Eye, to znamená na klávesy a občas i basové figury hraje Chris Fishman a na bicí Joe Dyson. A bylo by asi podstatné říct, že album se jmenuje Side Eye 3+, přičemž to plus, čili plus, znamená, že na desce jsou ještě další hudebníci, další nástroje. Někdy hraje na opravdovou baskytaru Daryl Jones, na harfu hvězda poslední doby, velká hvězda Brandy Younger, jsou tu perkusisté Louis Conte a Leonard Patton a skupinu zpěváků beze slov přivedl do studia Mark Kibble, vůdčí osobnost vokální skupiny Take Six. No a tím pádem se ovšem hudba Petha Metheniho na tomhletom albu trošičku blíží modelu, jaký uplatňovala jeho kdysi tak slavná Pat Metheny Group. A teď už následuje skladba Make a New World.

Aspoň něco k současným Matthewho spoluhráčům. Chris Fishman pochází z Los Angeles, začal hrát napřed na bicí a potom na piano už jako čtyřletý. Posledně se tedy věnoval především klávesovým nástrojům. S Matthewem jich ovládá celou řadu, včetně Hammondových varhan a jak jsem už říkal, občas právě i basuje levou rukou. No a bubeník Joe Dyson je zase z New Orleans, ten začal dokonce s muzikou ještě dřív, už ve 2 letech zpíval v kostele, kde ostatně jeho tatínek kázal, a protože to byl od malička právě evidentní talent, tak se brzy dostal do letního jazzového tábora Louise Armstronga, pojmenované tedy po tomhletom slavném newyorském hudebníkovi, a tam se o něj staral už bohužel nežijící velký newyorský hudebník, klarnetista Alan Battist. Zatímco Chris Fishman je známý například s Flying Lotusem, mimo to, že hraje s Matthewem, nebo se Thundercatem, tak Joe Dyson už má za sebou také celou řadu docela významných angažmá. A oba dva už, jak jsem říkal, nějakou dobu hrají s Pat Metheny, který mimochodem toto album vydal na své novém vydavatelství, které se jmenuje Uniquity Music, a bude na něm vydávat nejenom veškerá svá příští alba, ale dokonce i ten svůj, nebo velkou většinu svého katalogu, počínaje rokem 1984, konkrétně album Song X, takže to všechno znovu zase vyjde. No a my si úplně na závěr poslechneme věc, která se jmenuje Urban and Western a je pro Matthewho trošku netypická, protože je taková skoro až bluesová. No a ještě snad možná je zapotřebí říct, že Matthew hraje na desce především na elektrickou kytaru, buď to tedy na takovou tu tím klasickým jazzovým elektrickým zvukem, ale nebo také svým vysloveně typickým zvukem, který tak trošičku připomíná trubku a při němž používá celou řadu různých kytarových efektů, ale hraje tady také na akustickou kytaru, ale nikoliv v té poslední dnešní skladbě Urban and Western. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Ondřej Konrád je tím, jenž vám nabídl svůj jazzový podvečer, konec konců jako každé úterý, tedy i to s 18. srpnovým datem. Vy jste však, milí posluchači, tento pořad slyšeli v repríze z 3. března letošního roku.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Četba na pokračování.
0: A 18. srpen 2026 je taky dnem nedožitých 90. narozenin Roberta Redforda, muže, který mimo jiné se zaskvěl, jako v mnoha dalších filmech, také ve filmu špionážním thrilleru 3 dny Kondora. Na motivy románového textu 6 dnů Kondora, textu, který i v rámci filmového léta nabízíme jako rozhlasovou četbu. Román amerického spisovatele vyprávějící dramatický 6denní boj o život jednoho z radových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. Můžete poslouchat z překladu Oldřicha Černého a přípravě Michala Plzáka i dnes. V 7. epizodě 15-dílné série, tak jak jej zpracoval Josef Kačmarčík a jak interpretuje tento text Jakub Albrecht. Příjemný poslech.

0: V době, kdy Malcolm a Wendy čekali na doktora, v předpokoji z té kanceláře na Pensylvánské Avenue seděl vysoký, zdatně vypadající mladý muž a čekal, až ho zavolají dovnitř. Jmenoval se Kevin Powell. Čekal trpělivě, ale dychtivě. Takové pozvání nedostával každý den. Konečně mu sekretářka pokynula a on vstoupil do kanceláře muže, který vypadal jako laskavý, jemný starý strýček. Starý pán gestem ruky naznačil Paulovi, aby se posadil. Kevine, jsem moc rád, že vás vidím.
1: Já vás taky. Vypadáte dobře.
0: Jako vy, můj hochu, jako vy. Tu máte. Starý pán přistrčil k Paulovi složku z dokumenty. Přečtěte si to. Zatímco Paul četl, starý pán si ho prohlížel. Plastický chirurg opravil Powellovo ucho na jedničku a jenom velmi bystrý pozorovatel by také postřehl nepatrně vzedmutou látku saka pod jeho levým podpažím. Když Powell dočetl, starý pán se zeptal. Co si o tom myslíte, chlapče? Powell pečlivě vážil každé slovo.
1: Je to velmi podivné. Nevím určitě, o co jde, ale musí jít o mnoho.
0: Čtete mi myšlenky, hochu. Naprosto s vámi souhlasím. CIA i FBI na tenhle případ nasadili spoustu lidí, kteří prohledávají město, hlídají letiště, autobusy, vlaky. Jsou to všechno obvyklá opatření, která většinou mají úspěch a musím přiznat, že si zatím počínají dost zdatně. Alespoň do nynějška. Odmlčel se, aby se nadechl a vyčetl z Paulovy tváře stopy zájmu. Našli holiče, který se upamatoval, že našeho chlapce stříhal. To se od Kondora dalo očekávat, nicméně pochvalme ho za to, že ho to vůbec napadlo. Bylo to krátce poté, kdy byl ve drby postřelen. Mimochodem, jeho stav je čím dál tím lepší. Doufají, že ho dnes večer budou vyslýchat. Kde jsem to skončil? Aha, už vím. Pročesali celou okolní čtvrť a objevili bazar, kde si koupil nějaké šaty, ale pak stopu ztratili. A nemají ani ponětí, kde by mohl být. Já na tohle téma mám jeden či dva nápady, ale ty si zatím schovávám pro sebe. Rád bych, abyste mi pár věcí prověřil. Zkuste najít nějaké odpovědi, nebo naopak přijít s nějakými novými otázkami, které mě nenapadají. Proč? Proč to všechno? Kdyby do toho byla zapletená Albánie, proč si vybrala zrovna společnost s několika neškodnými analytiky? Jestli to s jejich kontrašpionáží nemá nic společného, jsme opět na začátku. Všimněte si jejich metody. Proč to udělali tak okatě? Proč toho Heideggera odrovnali noc předtím? Co věděl on a ostatní ne? Když byl tak důležitý, proč zabili i ty ostatní? Jestli pro ně Malcolm pracuje, nepotřebovali přece vyslýchat Heideggera. Malcolm by jim všechno pověděl sám. A teď tu máme ještě toho hocha Malcolma, kolem kterého je nejvíc záhad. Jestli je dvojitý agent, proč tedy vůbec volal Mitchellovi? Jestli je dvojitý agent, proč si dojednal schůzku s Vedrbym a Vrabcem? Aby snad zabil Vrabce, kterého mohl odrovnat, kdykoliv by si vzpomněl? A jestli není dvojitý agent, proč střílel po dvou lidech, kteří ho měli dovést do bezpečí? Proč po přestřelce šel do Heideggerova bytu? A samozřejmě, kde, proč a v jakém stavu se teď nalézá? Na moje otázky navazuje spousta dalších, ale myslím, že tyhle jsou ty hlavní. Souhlasíte se mnou?
1: Ano.
0: Pavel přikývl a zeptal se.
1: A jak do toho zapadám já?
0: Starý pán se usmál. Vy, můj drahý hochu, máte to štěstí, že jste byl přidělen na výpomoc naší zvláštní sekci. Jak víte, vytvořili nás, abychom rozplétali byrokratické zádrhele. Byrokrati nahoře, kteří mě sem strčili, zřejmě předpokládali, že se to budu přehrabovat v papírech tak dlouho, až buď umřu, nebo odejdu do penze. Jenže ani jedno, ani druhé mě moc neláká. A proto jsem trošku pozměnil povahu naší práce tak, aby znamenala minimum papírování a maximum akce. Obral jsem jiné služby o pár velmi dobrých operativních pracovníků a otevřel jsem si svůj malý krámek tak jako za starých časů. Síť zpravodajských služeb je jedno veliké bludiště a to mi pro mou hru náramně vyhovuje. Jeden dramatik, s kterým jsem kdysi kamarádil, mi řekl, že nejlepší způsob, jak způsobit chaos, je zaplavit scénu herci. Vytloukám kapitál z chaosu, který dělají ti druzí. Myslím, že některé mé zásahy, dodal starý pán skromně, nebyly nijak grandiózní, ale přesto byly naší zemi užitečné. A teď tu máme tuhle drobnou záležitost. Nic mi do toho vlastně není, ale ta zatracená věc mě zajímá. A kromě toho si myslím, že na způsobu, kterým se to CIA a FBI snaží vyřešit, je něco špatného. Za prvé, tohle je zcela mimořádná situace, ale oni používají docela obyčejné prostředky. Za druhé, ve své horlivosti mít to, co nejdříve z krku, padají jeden druhému pod nohy. A pak je tu ještě něco, co nedokážu přesně vyjádřit. Něco mě na celé té záležitosti znepokojuje. Tohle se přece nikdy nemělo stát. Celá tahle událost a způsob, kterým se to odehrálo, to je prostě mimo proporce. Myslím, že jde o něco, co nespadá do kompetence CIA. Ne, že by v CIA byli neschopní, i když si myslím, že jim uniklo pár maličkostí, ale nedívají se na to ze správného úhlu. Rozumíte mi, hochu? Paul přikývl. A vy se na to díváte ze správného úhlu? Starý pán se opět usmál. No, řekněme, že alespoň částečně ano. A teď, co po vás vlastně chci? Všiml jste si záznamů o jeho zdravotním stavu? Ne, nenamáhejte se sečtením, řeknu vám to. Trpí angínami a dýchacími potížemi daleko víc, než je obvyklé. Často potřebuje lékařskou péči. Vzpomeňte si na transkripci jeho druhého telefonátu. Často kýchal a řekl, že je nachlazený. Troufám si odhadnout, že se ta jeho rýma zhoršila a že, ať už je kdekoliv, bude muset vyhledat lékaře. Co vy na to? Paul pokrčil rameny. Stojí to za pokus. Starý pán celý zazářil. Taky si to myslím. Nikoho ze CIA a FBI to ještě nenapadlo. Takže máme volné pole. Zařídil jsem, že povedete speciální tým washingtonských detektivů. Neptejte se mě, jak jsem to udělal, hlavně, že se mi to podařilo. Začnete s všeobecnými lékaři v oblasti města. Zjistíte, jestli některý z nich ošetřoval kohokoliv, kdo vypadá jako náš hoch. Používejte přitom jeho nového popisu. Vymyslete si pro ně nějakou přijatelnou historku. A ještě něco? FBI a CIA by se neměli dozvědět, že se také rozhlížíme. Posledně jsme kvůli nim přišli o dva lidi. Paul vstal. Budu se snažit, pane. Výborně, hochu. Věděl jsem, že se na vás můžu spolehnout. Nepřestanu o tom přemýšlet. Když mě ještě něco napadne, ozvu se vám. Mnoho štěstí. Paul se rozloučil a odešel. Když se za ním zavřely dveře, starý pán se už opět usmíval.

0: Zatímco Paul začínal s úmorným objížděním všech praktických lékařů ve Washingtonu, vystoupil z taxíku před bazarem s obnošenou vojenskou výstrojí nápadně vypadající muž s podivnýma očima. Muž celé dopoledne četl kopii stejného spisu, který prostudoval také Paul. Spis dostal od jednoho velmi důstojně vyhlížejícího pána. Muž s podivnýma očima měl svůj plán, jak nalézt Malcolma. Už hodinu popojížděl po okolí autem a teď se rozhodl, že to zkusí pěšky. V barech, u kiosků s novinami, v kancelářích, v domech, všude, kde by se člověk mohl na chvíli zastavit, zastavoval se i on a ukazoval lidem policejní portrét Malcolma s krátkými vlasy. Když někdo nejevil velkou ochotu spolupracovat, muž mu ukázal jeden z pěti různých služebních průkazů, kterými ho vybavil důstojně vyhlížející pán. O 3:30 odpoledne už byl unavený, ale nedával to na sobě znát. Rozhodl se pokračovat v pátrání. Zastavil se v bistru na kávu. Na odchodu ukázal průkaz a Malcolmův portrét pokladní. Dělal to už docela automaticky. Nic si od toho nesliboval a proto ho upřímně překvapilo, když pokladní řekla, že toho člověka na obrázku poznává.
1: Jasně, že jsem toho lumpa viděla. Měl tak naspěch, že po mně ty peníze doslova hodil. Jeden desetník jsem musela hledat pod pultem a natrhla jsem si přitom nylonku.
0: Byl sám?
1: Jasně. Já bych si s ním nesedla k jednomu stolu ani za milion.
0: Viděla jste, kam šel?
1: Jasně. Kdybych měla pistoli, zastřelila bych ho. Šel tamhle tím směrem.
0: Muž zaplatil a nechal pokladní dolar z propitného. Odebral se směrem, který mu ukázala. Lámal si hlavu, proč by prchající člověk utíkal právě tudy. Ale vydá. Zahnul na parkoviště a tlustému muži v plstěném klobouku ukázal průkaz washingtonského detektiva.
1: Jo, tak toho jsem viděl. Nastoupil do auta s holkou.
0: Nápadně vypadající muž přimhouřil oči. S jakou holkou?
1: Je to jedna z těch, co pracují tady v advokátní kanceláři. Firma platí parkovací poplatky za všechny svý zaměstnance. Není to žádná kráska, ale má něco do sebe, jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že ano, odpověděl falešný detektiv. Myslím, že ano. Kdo je to?
1: Okamžik.
0: Muž v klobouku vešel do malé budky a za chvíli se vrátil s blokem.
1: Hned to bude, je to 63. Jo, tady je to. Rosová, Wendy Rosová. Tady je její alexandrijská adresa.
0: Muž přelétl pohledem stránku v bloku a vryl si adresu do paměti. Vzhlédl k muži v klobouku. Díky. Nápadně vypadající muž zamířil ven z parkoviště.
1: Není záč, ozval se hlídač. Hele, a co ten chlap vlastně provedl?
0: Nápadný muž se zastavil a otočil se. Vlastně nic. Jenom ho hledáme. Omylem se vystavil účinkům nebezpečného záření. Nic, co by vás mohlo ohrozit. A my se jen chceme ujistit, že je v pořádku. O 10 minut později už byl nápadně vypadající muž v telefonní budce. Na druhém konci města důstojně vyhlížející pán zvedl sluchátko soukromého telefonu, který zvonil jen výjimečně. Ano, řekl a v zápětí rozpoznal hlas. Mám důležitou stopu. Nesklamal jste mě. Pošlete někoho, ať to prověří, ale v žádném případě ho nenechte jednat. Chci, abyste si to vzal na starost vy osobně. Žádné další chyby si nemůžeme dovolit. Teď tu však pro vás mám něco důležitějšího. Myslíte našeho společného nemocného přítele? Ano. Obávám se, že se mu brzy přitíží. Sejdeme se co nejrychleji na místě číslo 4. Muž zavěsil. Druhý muž z budky vyřídil ještě jeden krátký telefonní hovor, pak mávnutím zastavil taxíka, nastoupil a kamsi odjel. Přesně ve chvíli, kdy Wendy nesla Malcolmovi do ložnice talíř s dušeným hovězím masem, zaparkovalo u protější strany chodníku malé auto. Řidič musel trochu skrčit své dlouhé, vyzáblé tělo, aby měl dobrý výhled na dveře Wendina bytu. Pozoroval byt a čekal.
2: Sobota.
0: Už je ti líp? Malcolm vzhlédl k Wendy a musel přiznat, že je mu už opravdu lépe. Cítil sice ještě zduřelé mandle, ale už ho to nebolelo. Hodně mu také pomohlo, že prospal téměř celý den. Pořád mu sice ještě teklo z nosu a mluvení mu dělalo obtíže, ale i tyto příznaky začínaly pozvolna slábnout. Současně se zlepšováním jeho tělesného stavu však přibývaly tíživé myšlenky. Uvědomoval si, že je sobota a že jsou to právě dva dny, kdy všichni jeho spolupracovníci byli zabiti a on sám postřelil jakéhosi muže. Také si uvědomoval, že touhle dobou několik skupin velmi odhodlaných a velmi schopných lidí kvůli němu pročesává celý Washington. Nejméně jedna z těchto skupin ho chce zabít a pokud jde o ty ostatní, ti ho asi také příliš v lásce nemají. V zásuvce nočního stolku bylo $9,382, které ukradl mrtvému člověku. A on tu leží nemocný v posteli a nemá ani nejmenší ponětí o tom, co se stalo, proč se to stalo a co by měl dělat. A ke všemu mu tady u nohou postele sedí jakási legračně vypadající dívka v tričku a usmívá se na něj. Víš, já to opravdu vůbec nechápu, zasýpal. Ať si nad tím lámal hlavu sebe víc, dospěl jen k velmi vágnímu a nepravděpodobnému závěru. Do CIA se kdosi vetřel. Ten kdosi zorganizoval přepadení jeho sekce. Předtím se pokusil udělat z Heideggera špiona, pracujícího pro obě strany tím, že ukryl peníze v jeho bytě. A hlavně, tenhle kdosi má zájem na tom, aby Malcolm byl mrtvý. Co budeš dělat? Zeptala se Wendy a malíčkem přitom přejížděla po obrysu Malcolmova stehna pod pokrývkou. Nevím, odpověděl zoufale. Možná, že večer zkusím vytočit poplachové číslo, když mě zavezeš někam do budky. Naklonila se a lehce ho políbila na čelo. Zavezu tě, kam budeš chtít. Usmála se a začala ho líbat na oči, na tváře, na ústa. Odhrnula přikrývku, vklouzla k němu do postele a začala ho dychtivě líbat.

Když se pak osprchovali, Malcolm si nasadil kontaktní čočky a zalezl zpět do postele. Wendy přišla do pokoje už úplně oblečená a hodila mu na postel 4 knížky. Nevěděla jsem, co máš rád, ale snad si z toho něco vybereš. Kam? Malcolm musel polknout. Pořád to bolelo. Kam jdeš? Usmála se. Na nákup, hlupáčku. Už nemáme skoro co jíst a ty ještě potřebuješ nějaké věci. Když budeš hodný, tak ti možná přinesu nějaké překvapení. Ve dveřích se ještě jednou otočila. Když zazvoní telefon, tak ho neber. Počkej, jestli zazvoní dvakrát, přestane a pak začne zvonit znovu. To budu já. Že by ze mě byla dobrá špionka. Když nebudeš dělat randál, nikdo se nedozví, že tu jsi. A nedělej si starosti. Ano? Dodala o poznání vážnějším hlasem. Tady jsi naprosto v bezpečí. Vzala zakliku a vyšla z ložnice. Malcolm právě otevřel jednu z knížek, když Wendy opět nakoukla do pokoje. Hele, řekla, právě mě něco napadlo. Co když mě taky rozbolí v krku? Neklasifikoval by to někdo jako pohlavní chorobu? Malcolm po ní hodil knihu, ale netrefil se. Wendy vyšla ven a kráčela k autu. Vůbec si přitom nepovšimla muže v dodávce zaparkované naproti. Nebylo na něm také nic nápadného. Jarní sluníčko už začínalo připalovat, ale muž byl navlečen do nadouvajícího se prši pláště. Jako kdyby věděl, že dobré počasí dlouho nevydrží. Muž sledoval Wendy, jak vyjíždí z parkoviště, pak se podíval na hodinky. Řekl si, že počká ještě 3 minuty.

0: Většina státních zaměstnanců o sobotách nepracuje. Tuhle sobotu však řada pracovníků různých vládních institucí pracovala přesčas. Jedním z nich byl Kevin Powell. On a jeho lidé už mluvili s 216 lékaři, sestrami, službu konajícími lékaři v nemocnicích a dalšími představiteli doktorského cechu. Navštívili už přes polovinu všech praktických lékařů a specialistů na krční choroby ve Washingtonu. O 11. hodině tohoto slunného sobotního dopoledne se Paulovo hlášení starému pánovi za mahagonovým stolem smrsklo na jediné slovo. Nic. Starému pánovi to však na náladě neubralo. Jen pokračujte, hochu, pokračujte. Víc vám nemohu poradit. Jestli vás to utěší, tak ostatní jsou na tom stejně. Ale něco se přece jenom stalo. Vedrby je mrtvý.
1: Neříkal jste, že se jeho stav lepší?
0: Odpověděl Paul překvapeně. Starý pán rozpřáhl ruce. Taky, že se lepšil. Chtěli ho vyslechnout včera pozdě v noci nebo dnes ráno, jenže když krátce po jedné hodině ráno dorazili do nemocnice, zjistili, že je mrtvý.
1: Jak to?
0: Paulova otázka zněla hodně podezíravě. Ano, jak to? Strážný u dveří přísahá, že dovnitř měl přístup pouze lékařský personál. Ležel v nemocnici CIA v Langley a tam jistě učinili ta nejpřísnější bezpečnostní opatření. Doktoři tvrdí, že pravděpodobně zemřel následkem šoku a ztráty krve. Ale předtím si byli jistí, že to přežije. Právě teď ho pitvají.
1: To je divné.
0: Že ano. Ale vzhledem k tomu, že je to tak divné, dalo se to skoro předpokládat. Celý tenhle případ je divný. Ale to už jsme si řekli. Mám pro vás něco nového. Paul se naklonil blíž ke stolu, aby lépe slyšel. Byl už pěkně utahaný. Už jsem vám říkal, pokračoval starý pán, že nemám moc velkou radost z toho, jak na to jdou lidé ze CIA a FBI. Dostali se do slepé uličky a zavedla je tam jejich metoda. Pátrali po Malcolmovi jako lovci sledující škodnou. Jsou to zkušení lovci, ale pár maličkostí jim uniklo. Chci, abyste na to šel opačně. Představujte si, že vy jste ta škodná. Četl jste všechny jeho materiály? Navštívil jste jeho byt? To vám o něm muselo něco říct. Zkuste se vžít do jeho kůže a uvidíte, co z toho bude. Dám vám pár dobrých tipů. Aby se dostal do svého nynějšího úkrytu, potřeboval dopravu. Člověk chodící pěšky je zdaleka viditelný a tomu se náš hoch chce vyhnout. Lidé od FBI jsou si téměř jisti, že nejel taxíkem. V tom bych jim věřil. Pochybuji, že by jel autobusem. Podle toho člověka z bazaru odcházel s poměrně objemným balíčkem. Kromě toho člověk nikdy neví, s kým se v autobuse může náhodou potkat. Tím byste měl začít. Vemte si na to pár lidí, kteří se dobře dokáží vžít do jeho role. Zajeďte do míst, kde byl naposledy viděn. A pak se zkuste ztratit stejně jako on. Paul se ve dveřích ohlédl na usměvavého starého pána a řekl.
1: Je tu ještě jedna velmi divná věc. Malcolm nikdy neprodělal výcvik pro práci v terénu. Je to analytik a podívejte, jak dobře si vede.
0: Ano, to je zvláštní, odpověděl starý pán. Víte, pokračoval s úsměvem, docela rád bych se s tím mládencem Malcolmem seznámil. Najděte mi ho, Kevine, a najděte mi ho rychle.

Slyšeli jsme sedmou epizodu 15-dílné rozhlasové adaptace románu Jamesa Gradyho Šest dnů Kondora. Román amerického spisovatele vyprávějící dramatický šestidenní boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu našel tedy svoji rozhlasovou podobu za režijního přispění Josefa Kačmarčíka a účinkování Jakuba Albrechta. Známější je ovšem ve své filmové adaptaci, tedy ve svých třech dnech Kondora. Filmu, ve kterém zazářil hvězdný Robert Redford. A my onu rozhlasovou adaptaci nabízíme, milí posluchači, k poslechu nejen v kontextu vltavského projektu Filmového léta, ale právě dnes, tedy 18. srpna 2026, je tomu 90 let, co se Robert Redford, titulní postava filmu, narodil. Postava, která skutečně v kinematografii znamená mnoho, a to nejen té mainstreamové hollywoodské, ale také nezávislé festivalem Sundance. Konec konců Filmové léto je naším tématem i v kontextu dalších pořadů, které vám na Vltavě dnes nabídneme. Třeba Četba s hvězdičkou. Jennifer Lynchová, Tajný deník Lori Palmrové, tedy lynchovské téma. V Osudech jsme vám, milí posluchači, nabízeli také příběh Davida Lynche, jeho osobní. No a za chvíli, tedy ve vltavském sedmém nebi, to bude hudba. Nebude sice filmová, ale bude v rukou Milana Zeise, který je všestranný a promlouvá do mnoha žánrů, mimo jiné i do hudby.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Milan Zeiss, je krátce po 19. hodině a začíná Sedmé nebe. Amen Dunes je projekt, za kterým se skrývá americký neopsychedelický písničkář Damon McMahon. Ten na sebe upozornil poprvé v roce 2009 album, které se jmenuje nebo jmenovalo DIA, vyšlo na značce Lowcast Music. Jeho zatím poslední, v pořadí už páté album s názvem velmi příznačným pro aktuální dění, dostal název Freedom a vyšlo u vydavatelství Sacred Bones Records v roce 2018. Nedávno jsme si pouštěli album se stejným názvem, tedy Freedom, ovšem od interpreta se jménem Neil Young, ale zaprvé bych řekl, že stylově jsme dnes trošku jinde a za druhé si myslím, že svobody není v této divné době nikdy dost, takže bude to takové přilehavé. Uhrančivý a mírně rozklepaný hlasový projev Damona mě v poslední době hodně zaujal. Pouštím si ho často v autě a proto se chci s vámi o tohle podařené album podělit a vychutnat si jeho specifickou atmosféru. Pokud něco těchto 11 písní plus jedna bonusová spojuje, tak je to jakési postupné přeorientovávání se od nabitých definic sebe sama, na kterých všichni lpíme, směrem k něčemu, co je uvedeno v citátu Agnes Martinové a co můžeme slyšet v samotném intru, které si za chviličku pustíme. Já sám nemám žádné nápady, mám prázdnou mysl, to všechno nejsem já.
2: This is your time. Their time is done. It's over. I'm sick and tired hearing about

Tak to byla skladba Blue Rose s krásnou atmosférou. S každou nahrávkou se Damon McMahon aka Eamon Jones proměňuje a Freedom je zatím možná nejodvážnějším skokem. První deska DIA byla drsná undergroundová klasika, kterou kompletně nahrál sám. Čtvrté album Love z roku 2014 má v sobě možná víc jemnosti a jsou na ní skladby, které jsou celkem sebevědomě vzdálené od toho poškozeného drogového popu z jeho počátku. My si teď pustíme další dvě skladby z alba Freedom. První se jmenuje Time a druhá Skipping School.

Muska,

Nahrávání alba Love trvalo 2 roky, samozřejmě do toho musíme počítat i skládání těch písniček. Zatímco tvorba, nahrávání Freedom dokonce 3, protože po roce psaní v Lisabonu a v New Yorku byl Eamon nespokojený a všechny nápady zahodil. To bylo v roce 2016. On si nebyl jistý, jak se pohnout vpřed a nebo z místa boku zdál, tak pořád trochu tápal a pak se rozhodl oslovit skupinu spolupracovníků a starých přátel a začal znovu. A pak už to šlo. Spolu s jeho hlavními členy kapely, včetně Parkera Kindra, který hraje taky s Jeffem Buckleym na bicí, přišel Chris Cody, Beach House a Delicate Steve na kytary. A pak už to prostě jelo jak po másle. Freedom je první deska Eamon Jones, která se ohlíží zpět k elektronickým vlivům jeho mládí a čerpá ze všech nabitých zkušeností. Proto působí možná i tak vyzrále. Další, bych řekl, důležitou personou je hudebník, který si říká Panarom. A on je to nejen hudebník, ale taky skvělý producent. A Mick Mahoon objevil jeho hudbu v nějakém obchodě s CDčkama, s vinylama v Londýně a okamžitě se do té hudby zamiloval, takže se pak kluci skontaktovali a slovo dalo slovo. Stali se samozřejmě i přátelé a na Freedom Panarom nachází své místo jako významný, i když nenápadný přispěvatel.

Právě jsme slyšeli skladby Calling Paul the Suffering a Mickey Dora. Většina skladeb na toto skvělé album Freedom od projektu Amen Dunes byla nahrána ve slavných Electric Lady Studios v New York City, což můžeme znát jako domov Jimiho Hendrixe nebo AC/DC, kteří tam nahrávali stejně jako Jimmy. A takže možná i Amen si to chtěli vyzkoušet. A dokončena byla na podobně legendárním Sunset Soudin v LA, kde se nahrály i party Nicka Zinnera nebo mimořádného baskytaristy Gus Seiferta, který samozřejmě hraje taky s Beckem, s mým oblíbeným Beckem, na kterého se snad můžeme těšit na festivalu Metronom, i když otázka je, jestli američtí hudebníci budou chtít jezdit takový kousíček od války, kde možná zůstanou v klidu radši někde zašitý ve svých domech. To uvidíme, to se ještě necháme překvapit, jak to bude dlouho všechno trvat. Ale zpátky k muzice. Tematicky je Freedom úvahou o dospívání, přátelích z dětství, kteří třeba skončili ve vězení nebo dokonce i hůř, ale také o mužské identitě. McMahonův otci, jeho matce, která byla na začátku nahrávání diagnostikována rakovina v terminálním stádiu. Takže to všechno se tam promítá. Postavy, které obývají hudební svět Freedom, jsou pestrým mixem reality a fantazie, takže máme tam toho tatínka, maminku, jsou tam i osobní výpovědi McMahona, 12-letí závislí na drogách a pařížští drogoví díleři, duchové nad pláněmi, padlí surfaři, upíři dokonce. Je tam písnička, která se jmenuje Dracula, kterou si za chvilku pustíme. Násilníci z Nápole, násilníci z Houstonu, římský císař, židé, Ježíš nebo Perzeus. Takže ten koktejl témat je poměrně pestrý. Každý portrét postavy je pečlivou reprezentací McMahona, jeho maskulinity a jeho minulosti. Tak si pojďme poslechnout další dvě skvělé skladby.

Právě nám dohrává skladba Believe. Témata jsou temnější než na předchozích albech Amen Jones, ale je to temnota taková, řekl bych, velice sofistikovaná. Hudba tu funguje jako, jako odpověď nebo dokonce řešení té temnoty, kterou sobě McMahon asi cítí. Je tvrdá, je radostná, rytmická i taneční. Slyšíme kombinace silné rytmické sekce kytarového umění Delicata Steve'a, harmonické nápady Amen Jones a celé to zastřešuje citlivá elektronika produkce Panorum. Podařilo se jim, myslím, vytvořit unikátní pouliční nahrávku z New Yorku. My si poslechneme teď zmíněnou skladbu Dracula a pak titulní skladbu Freedom a ještě jednu skladbu, která se jmenuje LA.

0: Tak takhle končí album Freedom projektu Eamon Dunes, které jsme dneska si pouštěli. Já jsem chtěl, abyste ho slyšeli celý. A protože vyšla deluxe verze, tak se podíváme ještě na jeden živák. A nebude to živák jen tak ledajaký, bude to živák dokonce z našeho hlavního města, z Prahy, protože 18. září 2018 jsme měli možnost vidět kapelu Eamon Dunes v pražském klubu Meat Factory. Kdybych je znal tenkrát, tak bych tam určitě šel. Já jsem se s tímhle projektem seznámil, přiznávám, až trochu později, nedávno vlastně mě to oslovilo. Z tohoto koncertu byl pořízený záznam, který vyšel, a jak už jsem říkal, na deluxe edici ještě spolu s dalšími záznamy, jako z Vídně a myslím i z Anglie, tam jsou nějaký písničky vyzobaný. Takže teď si pojďme na závěr vychutnat náladu koncertu Eamon Dunes v pražském klubu Meat Factory. Já se s vámi loučím. Chci vykřičet nahlas sláva Ukrajině a doufám, že ta válka zatracená brzo skončí. Krásný, pokud možno klidný večer. Vám přeje Milan Zais.
1: Yeah, keep the lights blue for this one.

0: Slyšeli jste Sedmé nebe z dílny Milana Zeise, vynikajícího zpěváka, výtvarníka a také průvodce sedmými neby, nebo jeden z průvodců sedmých nebí je právě Milan Zeis. Reprízu jeho Art Café už z roku 2022 jsme měli možnost slyšet právě nyní mezi 19. a 20. hodinou, která právě nastala.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je 18. srpnový den, od mikrofonu vám příjemný úterní poslech přeje David Hamr, od mikrofonu je to tedy zřejmé za techniku také Jan Mikušek. A před námi vltavský večerní program, který jako každé úterý, tedy to prázdninové, obsáhne vltavské drama. A protože jsme stále ještě v prázdninovém čase, odpovídá tomu i vltavská letní dramaturgie letos v duchu filmového léta. A těch filmových odkazů bude dnešní večer, milí posluchači, celá řada. V četbě s Hvězdičkou nabídneme text Jennifer Lynchové, dcery slavného Davida Lynche, a to bude veskrze lynchovské téma městečka Twin Peaks, konkrétně tajný deník Lori Palmerové. Určitě také vás jako filmové fandy potěší osudy Věry Chytilové, slavné ikony české nové vlny, jakož i Vltavská akademie, která je od 21. hodiny 15. minuty dedikována opravdovému titánovi české filmové hudby. Totiž Zdeňku Liškovi, jakožto v skutku nejvýznamnějšímu autorovi české filmové hudby, a to nejen rozsahem díla, které čítá kolem 600 kompozic, ale hlavně převratným hudebním myšlením. Což konec konců dokazují filmy jako Markéta Lazarová, Ikárie, XB1 nebo Spalovač mrtvol. A to je taky téma vltavského dramatu, které nabízíme právě nyní v pravidelném čase. Text Ladislava Fuchse, později slavný film, nyní v rozhlasové podobě, tak jak jej stvárnil s vynikajícím hereckým obsazením Aleš Vrzák v roce 2016. Příjemný poslech.
1: Večerní drama.

0: zde na tom drahé požehnané místě.
1: Jestli pak si, Lakmé, vůbec ještě vzpomínáš, před kým
0: kde
1: to bylo?
0: Kde jsme se před 17 lety seznámili.
1: Před támhletím leopardem. Tak se mi zdá, Lakmé, že se tu za těch 17 let nic nezměnilo. Podívej, i támhle ten had v rohu je tu jako tenkrát.
0: Všechno jako tenkrát, před 17 lety.
1: Podívej.
0: Jen snad až na toho leoparda. Ten tehdejší už asi bude v pánu.
1: Já mám pořád pocit, že pro vás dělám strašně málo.
2: Nám se snad, Romane, špatně nevede. Máme velký, krásný byt. Klidně se starám o domácnost, o děti.
1: Nevede? Tvou zásluhou.
0: Zinušce je 16, Milivo je 14.
1: Ale co jsem udělal já?
0: Jsou právě ve věku, kdy nejvíc potřebují.
1: Snad jen ten náš byt jsem zařídil. A i když je to byt krásný, tak to je, co jsem udělal všechno.
0: A já se musím o vás starat. Je to má svatá povinnost. Přišel jsem na to, jak rozmnožit vedlejší příjem.

0: koupil jsem ti nebeská obrázky, aby náš domov byl ještě nádhernější.
1: A poukázal jsi již panu Strausovi provizi?
0: To víš, že ano, drahá.
2: Zbavil jsem se představit, že ho šidí.
0: A ne třetinu, jak jsem mu slíbil, ale rovnou polovinu.
2: A jeho jsem asi příjemně překvapil.
1: Když myslíš, že se vám to vyplatí?
0: Vyplatí, drahá.
1: Ano, je to jistě dobrý obchodník. Je to Žid.
0: Ty myslíš, drahá. Jméno o tom nesvědčí.
1: Jména nic neznamenají. Vždyť sám víš, jak se dají měnit. Mně říkáš Lakmé místo Marie a sám chceš, abych ti říkala Romane místo Karle.
0: Protože jsem romantik a mám rád krásu, drahá. Děti jsou doma?
1: Zina je na klavíru a Mili s Janem Betlheimem.
0: To jsem velmi rád. Jan Betlheim je hodný, spořádaný hoch.
2: Jan dejde dálku než kus.
0: Když s ním Mili je, může být jen někde poblíž.
2: A také se dobře učí. Má rád hudbu, nepije kouř.
0: Ale teď. Kam ten nádherný obraz pověsíme?
1: Co třeba do koupelny?
0: Víš, drahá, toto je portrét.
2: Dokonalý tisk dokonalého gentlemana.
0: Je to Louis Maran, profesor na Collège de Sciences Sociales. Pozdější generální zpravodaj rozpočtový a poslanec.
1: Ale zde stojí jiné jméno.
0: Ovšem nebeská. Je to nikaragujský prezident Emiliano Chamorro. Ale to nic, drahá. Bude to Louis Maran.
2: Jméno na paspartě zakryjeme proužkem papír.
3: Otče, ty jsi koupil obraz.
0: Koupil jsem obraz, krásná. Z našeho prvního rozšířeného příjmu.
2: Koupil jsem ho, aby byl náš byt ještě nádhernější. Je to náš domov.
0: Jaké to dnes bylo na klavíru, Zinínko?
3: Ach, ano. Etídu jsem musela opakovat. Div, že mi babka neklepala dřívkem přes prsty.
0: Ale Zinuško, nemluv tak. Neříkej paní profesorce babka. Je to starší dáma.
2: Nesmíme nikomu ublížit ani myšle.
0: Jdi raději cvičit, sličná. Ať se večer potěšíme klavírem. Mají přijít Reinkeovi.

0: das im Mandle. Mandle.
1: Ženatí mužové mají podle statistiky delší věk. Máme to dobré, Vili. To musíme poděkovat našim drahým dámám. Nebýt jich, umírali bychom dříve. Tadyhle. Trosečník života žije v prasečím chlívku. Na náklad obce. A tuhle třaskavá kulička vybuchla chlapci v ústech. Osmiletý, to by měl slyšet náš Mili. Je mu sice 14, ale toulá se rád pořád. Teď také není doma. To je stále ještě venku.
2: Je s Janem Betlehemem.
0: Vemte si mandle.
2: Na nejvíc u mostu.
3: Betlehem? Není to ten lékař, co má dole na domě tabulku?
0: Ano, pan Betlehem, náš dobrý lidumil, bydlí přímo nad námi.
3: V skutku?
4: Hezký obraz. Prosím tě, Karl, kdo to je? To je nějaký váš předek?
0: To je bývalý francouzský ministr penzí Louis Marin. Koupil jsem ho dnes u pana Holého v Nekázance. Ach jo, Vili, když si tak vzpomínám, jak jsme rukovali do světové války, bojovali na frontě, umírali, ale válka se mi příčí. Rád ji nemám. Na světě má být mír, spravedlnost a štěstí.
3: To z nebe nespadne, o to se musí bojovat. Přání a řeči jsou k ničemu, jen činy. A ty mohou vykonávat jen 100% lidé. V jejich rukou leží spravedlivé uspořádání Evropy. V rukou méně cenných slabochů ne.
0: Vemte si mandle.
5: Vy jste neviděli letáčky, které vydala SDP. Sudeto německá strana.
3: V Československu se tvoří jednotná německá fronta. Ještě je čas. Stojí v jejím letáčku, v takové její přihlášce. Staň se členem. Bez Hitlera bychom byli na dně.
0: Vemte si mandle.
2: Já nevím, s tou SDP. Děti přece chodí do českých škol. Doma se mluví jen česky, jako právě teď.
0: Nikdy jsme u nás německy nemluvili. Mám také samé české knihy. Naše německá krev. Vždyť je to kapka.
4: Mandle.
0: Vemte si mandle.
3: Kapka.
4: Mandle.
3: Kapka. Ale člověk se svědomím a srdcem cítí i tu kapku.
2: To hraje naše Zina.
0: A jde jí to vskutku krásně.
6: Jaká je to pravda, že umírá chud? Kdo nepoznal krásu hudby?
3: Tady jde o národ. Tady trpí a strádá 100 milionů lidí. Ty pro jednu hloupou třísku v oku nevidíš les. Nevidíš celek.
0: Nevezmete si mandle?
7: Jste to četl, pane Copperfingle? Angličané nás nutí, abychom Henleinovcům ustoupili. Aby nás tak ještě s tou Francií nechali na pospas Němců. Mám takovou starost.
8: Jen se nebojte, pane Fenek. Co by nás nechávali na pospas Němců?
6: Říkám to, i když sám mám kapku německé krve a má drahá je dokonce Němka po zesnulé matce.
8: Všechno bude dobré.
6: Zapomínat nikdo nemůže. Mně je to přece jedno.
8: Já se o politiku nestarám. Mně stačí vidět, že není bída, nespravedlnost, a nikdo zbytečně netrpí.
6: 15 let vcházím kolem pana Fenka a jeho vrátnice do chrámu smrti. 15 let jsem takhle vcházím a nepřestává mě obestírat posvátný cit. Je to něco podobného jako moje manželství. 17 let jsem svakl. Vzrušuje mě stejně jako první den, když jsme se seznámili v zoologické zahradě u Leoparda. Šťastná lidská láska.
9: Dobrý den.
0: Pan Dvořák.
9: Dobrý den.
0: Zdá se, jako byste měl trému, ale to nic, zasvětím vás co nejšetrněji. Takhle jsme, pane Dvořák, začínali všichni.
8: Jen hlavu vzhůru a žádný strach.
6: Strach je kromě bídy, závisti a pomluv největší nepřítel lidstva. Kdyby se lidstvo zbavilo strachu, žilo by mnohem šťastněji.
8: Tak pojďte.
10: Mohu si prosím zapálit cigaretu?
8: Samozřejmě. Proč byste nesměl?
6: Nejsme v kinu ani v nemocnici. Jsme uprostřed.
8: Jen, pane Dvořák, kuřte, když vám to udělá dobře. Tenhle odposlech je tu proto, abychom slyšeli průběh z obřadní síně. Uslyšíte krásné řeči a vznešenou hudbu. Máte rád hudbu, pane Dvořák?
10: Ano, ano, pane Kopfrkingl.
8: To je, pane Dvořák, dobře.
6: Citliví lidé hudbu zpravidla milují. Chudáci, kteří umírají, aniž poznali krásu Schuberta či Lista.
8: Nepocházíte snad z příbuzenstva Antonína Dvořáka, autora Čerta a káči, Šelmy sedláka, Rusalky?
10: Bohužel ne, pane Kopfrkingl, ale Dvořákovu hudbu mám rád. Nevšak kvůli jménu. Co znamená tahle ta tabulka?
8: Tabulky se, pane Dvořák, nebojte. Je to jakýsi náš časový řád, jakýsi jízdní řád smrti.
6: Jízdní řád, kterému nikdo neujde, leda, že se dá pohřbít do země.
8: První obřad začíná v 8 hodin. Každý obřad trvá půl hodiny a dokonalá proměna jednoho neboštíka v popel trvá hodinu a 15 minut. V poledne máme asi tak hodinovou pauzu. Když je hezky, můžete se jít, pane Dvořák, projít na hřbitov.
10: Jízdní řád smrti.
8: Ano, jízdní řád smrti, pane Dvořák. Tak tomu říkám já.
6: Ale duše se tam nedostane. Nevznikla proto, aby byla v plechu, ale v éteru. Zbavena pout utrpení, osvobozena, osvícena. Podléhá jiným zákonům než zákonům těchhle plechových válců. Putuje do dalšího těla.
11: Pojďte dál, pane Kopfrkingl.
8: Dobrý večer, pane doktore.
11: Posaďte se. Nechte paže uvolněnou, pane Kopfrkingl.
6: Kdyby stropy do mě byly tenčí, kdyby byly tenčí, poznala by má dobrá lakmé, že ta šlápota zde nahoře je má. Má dobrá lakmé nikdy nebyla podezíravá. Věří stejně jako já, že naše manželství je vzorné a že nikdy za 17 let, co trvá, nepřehnal se nad ním jediný mráček. Naše manželství je tak čisté jako nebe nad chrámem smrti, když se v něm právě nikdo nespal.
11: Negativní, pane Kopfrkingl, jste zdrav. Máte tyhle zkoušky stále zanutné?
8: Víte, pane doktore, říkám stále, že se nestýkám s jinými ženami, jen se svou nebeskou, a přitom mám strach, nejsem-li nakažen.
6: Bojím se, abych nevypadal před vámi jako podvodník nebo hypochondr.
8: Mám strach z nákazy proto, že pracuji v krematoriu.
11: Ale vždyť přece nepřijdete do styku s mrtvými, nehledě na to, že není nákaza možná.
8: Víte, pane doktore, jsem citlivý. Dělám to pro klid svědomí. Jsem abstinent, nepiji, nekouřím a měl-li bych ublížit ženě takhle, musel bych se zastřelit. Náš milý, pane doktore, se stále toulá.
6: Bůh ví, po kom to má. Z nás tím netrpěl nikdo.
8: Jak jsem rád, pane doktore, že kamarádí s vaším Janem. Když je s ním, vím, že je na nejvýš u mostu. Toulky takového hocha jsou dnes nebezpečné. Kdo ví, co bude? Pane doktore, mám starost.
11: Jen se, pane Kopfrkingl, nebojte. Násilí se nikomu nadlouho nevyplácí. S tím se může vystačit jen na krátkou dobu, ale dějiny se jim psát nedají. Lidé násilí trvalé nesnesou. Tak prosím, pane Kopfrkingl, tady máte potvrzení a myslíte-li, přijďte tedy zás. Váš milivoj je velmi hodný hoch. To s tím touláním nebude tak vážné. To víte, to je věk. Ale co vaše paní, pane Kopfrkingl?
0: Moje paní?
11: Někdy, když ji potkám, se mi zdá trochu smutná. Neschází jí nic?
6: Neschází jí nic. Slyším to poprvé v životě. Nikdy mě nic takového ještě ani nenapadlo.
0: Zdá se vám, pane doktore, smutná?
11: To byl jen takový můj dojem. Jistě jsem se mýlil. Pojďte, pane Kopfrkingl, ven tudy. Ať vás nikdo nevidí.
3: Dobré ráno. Pardon, že dopozdě.
0: Dobré ráno, pane Dvořák. Tak už vás tréma trochu přešla?
6: Brzy tu budete jako doma. Už méně kouříte než dřív. Brzy tu budete jako doma. A snad přestanete kouřit úplně.
0: Naše Zina bude mít narozeniny. Slyšíte, co říká? Je to nějaký dobrý řečník. To je z nějakého filozofa a je to tak. Tady na tomto místě, pane Dvořák, si lidé uvědomují ledacos.
6: Všem tvorům je souzeno po krátkém čase života zemřít. Z prachu jsme vzešli, prach jsme a v prach se obrátíme. Duše se osvobodí, vytrhne, vzletne.
0: Nic jiného není lidský život než bytím k smrti, pane Dvořák.
3: Ale snad by život přece nějaký smysl měl v tom, že lidi dělají věci pro své potomky.
0: Víte, pane Dvořák, já mám rád rodinu a dělám pro ní všechno. Ale v tom ještě není smysl života. To je pouze jeden úkol, má svatá povinnost. Teď hrají Dvořákovo larvu.

se mi zdá, že to případ nebohé slečny Čárské není.

0: Věděla jsem, že budeme tuhle dávat chlebíčky a cukroví až teď.
1: Tuhle dvě spolužačky čarokrásné.
0: Myslela jsem, že to bude na stole hned při přípitku.
1: Tuhle Jan Bedlaj s naším...
2: Je, zase věnečky, tiara.
1: V skutku je ta naše syna krásná.
0: Máme čistý.
1: Potom je nebeská.
0: Lalo?
1: A jak si kousek do nové černé šaty s bílým
2: líčkem. A kdy se budeme fotit?
1: Ty může se mě len
0: zahraješ dnes něco na klavír?
1: Do společnosti na procházky s rodiči.
0: Snad jsem ti, Romane, ještě neřekla, že psal Vili. Pohleď, tady v kredenci jsem našla jeho lístek. Snad se nic nestalo, že jsem zapomněla. Přišel dnes ráno a já jej založila tady k talířkům. Zve tebe a Miliho na box na příští týden.
3: Příští středu do klubu mladých? No, snad bychom jít mohli, když nás Vili zve.
1: Ale že zve do klubu mladých, to je přece nějaký český klub. A že zve právě na box.
4: Abyste také jednou viděli mužní sport. Mužní sport je dobře občas vidět. Nejsme žádné mouchy ve skleníku. Jsme staří frontoví vojáci a doba je zlá. Koukni, co je tu lidi. I žen.
5: Tamhle ta v černém mi profilem a poprsím připomíná jednu známou, maličkou od Malvazu, horší prostitutku. Snad je to ona. Moje nebeská mi málem zapomněla dát tvůj lístek z pozvání.
4: Tak tady jsou naše místa.
6: Odsud dobře uvidíme. Koupil jsem ta nejlepší místa. Skoro až u ringu.
5: Mně box vždycky připadal dost hrubý.
6: Proč hrubý? Spíš tvrdý. Ale to je právě na něm to dobré. Doba je zlá a je třeba silných 100% mužů.
5: Máš program, Mili?
2: Mám.
5: Tak si sedni a podívej, kdo boxuje. Ukaž. Tady. Tenhle červený je z jednoty a tenhle modrý je učeň z AC Praha.
6: Teď dávej pozor, Mili. A neboj se. Bát se je nehezké. Strach je největší nepřítel lidstva. Box není jen pro silné a pro ty, kdo už všechno umí, ale právě pro chlapce, který chybí sebevědomí a odvaha.
7: To poteče krev?
6: Může. Je to bojový sport. V boji nebo ve válce teče krev také. Ale správně tec při boxu nemá. Surové údery jsou zakázány, alespoň u nás.
7: Aby si nevyrazil zub.
6: No vždy to nic není. Ještě nepadla ani jedna pořádná rána.
7: Je mrtvý?
6: To nic. Připletl se. Box je krásný.
5: Mili, pojď. Vstávej, Mili, jdeme. Někdy se Mili mu musí říct všechno dvakrát.
6: Tak jste viděli mužní sport a zlatou českou mládež. Doufám, že se vám to líbilo. Heleď, Mili, to je nějaký letáček. A přihláška. Píší tu o tréninku v klubu mladých. Přijďte mezi nás, stojí zde. Jak se ti to líbilo, Mili?
7: Jo.
6: Je dobře občas vidět něco takového, nejsme mouchy. Tak co jsi říkal sudetankár? Byla to práce, ale zdařila. Sudety už svobodně vydechly, německé právo a spravedlnost zvítězili.
5: Nic není v životě jisté, budoucnost je vždycky nejistá. Jediné, co je v životě jisté, je smrt.

0: rozhodujeme o šťastném osudu Evropy?
1: Ovšem. Ty ovšem ne. Ty v sobě tu kapku německé krve necítíš. Pro tebe nemá význam. My bojujeme, my. Zbabilci ne. Pro strach člověk zapomíná na své povinnosti. Na jiné povinnosti, na ty nejvyšší.
2: Může z toho vzniknout peklo.
1: Peklo. Protože bojujeme za štěstí a spravedlnost 100 milionů lidí. Za věčný život našeho národa. Za lepší, šťastnější Evropu. Ovšem, vznikne z toho peklo. Pro ty, kdo nám život upírají, berou. Pro naše nepřátele. Pro slušné, poctivé lidi ne. Ty asi dnes měli kvůli tomu boxu ani neusneš. Není div. Viděl jsi to poprvé. Za párkrát by si se zvykl.
3: Ach, ty letošní Vánoce. Jak jsou požehnané. Každé manželství nebeská nemůže být tak krásné a šťastné jako naše. Škoda.
4: Škoda, že tvá blažená matka k nám už nepřijde.
3: Ale za to v pět se tu zjeví Vili.
5: Ty o něm mluvíš jako o strašidle. Erna přijde také?
3: Erna nepřijde. Erna má asi plné ruce práce na večer. Budou mít asi hosty. Němce z pražské SDP.
4: Ale to nic. Vili se nezdrží, chce mi jen něco říci. Asi, že jsem odrodilec a zbabělec. Že nemám cit pro svou krev, že neplním své povinnosti. Ale to by mi snad na Štědrý den přece jen neříkal. Jde asi jen přát radostné svátky.
3: Ať přijde. Máme pečeno a také mandle. Nejsi lakmé? V poslední době nějak smutná? Nebolí tě něco? Netrápí? Nemáš nějakou starost?
5: Jak tě to napadlo, Romane?
6: Měli moc velký. Takový velikány.
7: Dva menší jsou lepší než jeden velký.
3: Tak honem, drazí, běžte napustit do vany vodu. K večeru je paní Aneška zabije.
6: A proč nám je paní Aneška zabije? Ty to neumíš?
3: Ale, milý, proč bych to neuměl? To je jen to, že to nerad dělám. Paní Aneška má v tom praxi, dělá nám to léta. Co pak nevíš, proč? No přece proto, abychom měli záminku dát jí něco k Vánocům. Je to stará, dobrá duše. Něžné, pojďte do jídelny. Paní Aneška je zde. Tohle se vidět nemusí. Kapři jsou už v kuchyni, na stole je už místo a paní Aneška připravuje prkno, nůž a palici.
4: Jeden je už mrtvý, který pak to asi byl. Ten menší nebo ten větší. Zeď, která ho obklopovala, padla a on prohlédl jeho duši. Je už v éteru.
3: Mili, ty si ty jejich duše vezmeš, budeš si s nimi hrát, jak to děláš od malička. Ale to pravé kapří duše nejsou, to se jen tak říká, jsou to měchy. Jejich pravé duše se už možná právě v této chvíli převtělily, možná, že v kočky. Jsou to naši mladší bratři, správně bychom je neměli zabíjet a jíst je, je to krutost. No, a vidíte, za chvíli je dá vaše nebeská matka na kuchyňská kamna, na to naše malé žároviště, aby se smažili. V 7 hodin přijdou na náš štědrovečerní stůl. Tím, že je na Štědrý den jíme, urychlujeme jejich nový zrod.
8: Máte hezký stromek. Co kapra? Máte?
3: 2. Nebeská je za chvíli usmaží. Přišel jsi mi říct, že jsem odrodilec a zbabělec?
8: To jsem nikdy neříkal.
9: Říkal jsem jen, že necítíš německou krev a že za štěstí a spravedlnost bojujeme my. My silní, stoprocentní lidé. Ty miluješ násilí? Ty miluješ ty, kteří jsou vinni naší bídou? Já si vždycky myslel, že jsi proti násilí, že ti jde o mír, spravedlnost a štěstí všech. Tak podívej, abych tě jednou konečně informoval. Já si vždycky myslel, že nemáš rád válku. Že jsi nezapomněl, jak lidé ve válce trpí, a nejen lidi. Tahle republika je obrovský sud prachu. Zdroj nové světové války. Bašta našich nepřátel.
10: Je to lidský stát.
11: Lidský stát.
10: Lidský stát má dobré zákony. Zákony.
9: A co ta bída zde? Sám si jednou přiznal, že to tu s bídou sem tam ještě neskončilo. Tahle republika je ztracena. My, Němci, jsme povoleni k tomu, abychom udělali pořádek. Víme, co je život. A ty také. Ty hlavně a proč? Protože máš německou krev, kterou nezapřeš. Myslíš, že je to náhoda? To není náhoda, to je předurčení. Jsi jeden z nás. Jsi čestný, citlivý, odpovědný a hlavně jsi silný a statečný, čistá germánská duše. To Mein Lieber Karl ti nevezme nikdo. To si nemůžeš vzít, i kdyby se stokrát chtěl, ani ty sám. Protože to máš z hůry. Jsi vyvolený.
7: Nedáte si?
10: Vili si mandle dnes nevezme. Děkuji ti, šlechetná. Za chvíli za tebou přijdeme.
9: Budu muset jít. Erna čeká. Trávíme štědrý večer v kasínu. V německém kasínu, v Růžové ulici. Bude tam velká společnost. V Praze Karl se nenajde luxusnější podnik, než je naše německé kasíno. Jak jsme je zařídili, to je hotový zázrak. Počínaje jídlem a konče obsluhou. Jsou tam vynikající číšnice, barmanky a společnice. Nádherné, strhující ženy. Člověku se tají dech. Jsou to ovšem Němky. Do kasína mají přístup jen soukmenovci, německá národnost. Češi ne. Všechno záleží na tom vidět celek. Myslit na budoucnost. Na lepší život našich dětí. Na radostnější život lidstva. Tak. Veselé Vánoce. A vše nejlepší v novém roce.
7: Myslela jsem, že zapálíme svíčky, až se budou dávat dárky.
10: Je lepší je zapálit už před večeří, Zinuško. Vždyť svítí tak málo, jen jednou do roka. Na katafalcích a hrobech
4: svítí častěji.
10: Tak, teď jsou opravdu Vánoce.
4: Vánoce.
10: Jen symbolicky jsem abstinent. Ale za to jsem čistá germánská duše.
7: Germánská?
10: Ano. To mi dnes řekl Vili.
4: Předurčený. Vyvolený.
10: Tak teď přineseme sladkosti promlsné a rozdáme dárky. Každá rodina nemá tak bohatého Ježíška, jako máme my. Je u nás i na světě stále ještě dost bídy.
4: Tak se mi zdá, že Vili mluvil pravdu jako kniha. Jak se člověk může dokonale přeměnit, proměnit a čím?
9: V tomhle balíku je maska. Maska žebráka. 6. března si ji nasadíš a půjdeš v ní k našemu kasínu do Růžové ulice. Víš, tam k tomu vchodu se třemi schody. Já tě tam o půl páté potkám, dám ti šesták a tiše ti řeknu, zda si k nepoznání. Od kasína zvolna půjdeš k židovské radnici a tam chvíli postojíš. V 6 večer mají židé na radnici v Majslově ulici slavnost. Postojíš tam chvíli u vchodu. No a pak se zase vrátíš domů. Otevřeš byt stejně opatrně, jako když budeš vycházet, a převlečeš se opět do normální kůže pana Karl Kopfrkingla, zaměstnance pražského krematoria. To je vše. Bude to taková zkouška tvé síly a statečnosti, jak těm ubohým, ztraceným, zbloudilým židům trochu. strachu pomoci.
4: Jarmiš je pravý dědek, kterého jsem v životě neviděl. Mé sličné stojí s dědeky u okna a čekají na mne a zatím se zjíví. Až otevřu dveře a vejdu. Vlastně vůbec nevím. To vejde je ten.
10: Stoupněte si daleko ode dveří, sličné, ať se až vejdu neleknete. První dojem bude asi otřesný. Dobří lidé, nemáte kousíček chleba? Od rána jsem nejedl.
5: Co to? Romane?
7: Otče, zapomněl jsi sundat prsten.
10: Taková maličkost a jak by člověka prozradila. Musím tě moc pochválit, Zininko.
5: Proč to, Romane, máš dělat? Jít takhle na ulici. K čemu to je? A kam vlastně máš jít?
10: K německému kasínu, drahá. Souvisí to, drahá, s Židy. To bys jistě pochopila. Ale to by
4: tohle je taková zkouška mé síly, statečnosti. Takové cvičení. Však ti, až se vrátím, všechno tu víš. Neboj se, neboj se.
11: Přispějte, přispějte nebožákovi. Drobnou almužnu. 2 dny jsem nejedl. Dobří lidé, přispějte.
4: Oh, jak dobrá kráska.
11: Děkuji.
4: Jaký důkaz pro mou masku.
1: Fantastické. Fantastiš. Tádenos. Vždyť ty jsi úplně vyměněn. Vždyť ty to hraješ úplně jak Chaplin. Pojď. Půjdeme kousek. Nebl Einander. Tohle se ti daří. Tohle umíš výtečně. Nejsi žádný slabok, jsi 100% muž. Máš čistou německou duši. Ještě se trochu plas ulicemi, ať si zpevníš svůj vnitřní postoj. A pak chutě do majslovy ulice. Cif na tabulku u brány, vedle je uliční lucerna. A pak snaž se pochytit pár slov, jak mluví Židé, když vcházejí do židovské radnice. Zítra se tě zeptám.
11: No, a už brzy musíš také do kasína. Krásné ženy, fantastické. Nikde v Praze nejsou nádherné.
4: Koupelně říkáš.
11: Und doch die Eleganz. Prosím tě, nějaké ty tvé maličké odmalovazu. S tím musíš přestat. Jsi zrozen pro velké cíle a podle toho musíš mít i společnost. Jdi do Majslovy k radnici, k těm zbloudilým, napni sluch. Dnes tam dolezeš jako žebrák, ale jednou tam můžeš přijet v Mercedesce. Tak, teď jdi. Zítra se zeptám.
4: Ani mi nedal ten šesták, co mi měl na oku dát, ale to nic. Mé čelo je chladné jako kov, mé srdce bije jako z germánské oceli. Je to zkouška. Musím k té tabulce u vchodu. Zde není po mramoru a schodech ani stopy. Je tu jen šedá omítka a černá vrata s kováním. No ovšem, tohle není německé kasíno. Tohle je židovská radnice.
12: Neboj, máme ještě 5 minut.
4: Doktor Betelheim.
12: Nemáš nějaké drobné?
4: Ale pan Rubinštěk.
10: Srdečné díky, milost paní.
4: A za doktorem Radlhem.
10: Děkuji.
4: Jeho
10: děkuji.
4: Starší, krásná chod.
10: Děkuji vám. Ať vám vše vynahradí Bůh.
4: Vždyť jsem vlastně u té židovské radnice nic nepochytil.

0: Dankeschön.
1: Ne, děkuji. Pít nebudu přece. Jsem abstinent, ani nekouřím. Vili a Erna to ví. Zrcadla a obrazy jsou tu krásné. Je to tu, řekl bych, rajské.
0: Takhle by měl vypadat v příštím šťastném, spravedlivém řádě celý svět. Je to v naší moci. V naší moci, když všichni splníme svou povinnost. Záleží na každém z nás.
2: Na každém z nás, aby zmizeli ze světa války, bída, hlad rozvrácené, rodiny zničená, manželství, jak říkáš, vykořisťování, utrpení.
0: Vidíš, Karl, nikdo tu netrpí. A když je to možné teď a tady, v německém kasínu v Praze, proč by to nebylo možné všude jinde a trvale? Ale máme nepřátele, mein lieber Karl. Každé velké dílo se rodí v odporu nepřátel. S tím se musí počítat. Lidé jsou lidé a ne andělé.
3: Jsou tu takoví, kteří stále nic nechápou.
0: Pášou lidé.
1: Je to tragédie.
3: Třeba Fenek, Dvořák. Jsou nepřátelé říše a nového spravedlivého řádu. Měli ostatně námitky už proti zabrání sudet. A ředitel krematoria, mého
1: chrámu smrti. Nuže, ředitel také nemá správný postoj k říši. Všechny Němce bych v těch lepecích spálil, řekl jednou. Jmenuje se Srnec. Nevím, zda by měl zůstat nadále ředitelem.
4: Vás? To je odporné a pšojlich.
0: Zdá se vyloučeno, aby zůstal. Nemáme zapotřebí ho tam držet, když tam si ty a výtečně tomu rozumíš.
2: Karl Kopfertingl, dámy a pánové, pracuje v krematoriu 20 let.
4: A co ti v tvém soukromí? Ti tvoji ubozí, nešťastní židé, kteří nechápou nic tuplem. Přestárlý národ trpící sklerózou. Ty jednoho z nich dokonce zaměstnáváš.
0: Přineste nám ještě dvě sklenky vína
2: a koňak.
0: A zde pro mého přítele Karl Kopfertingla kávu.
2: A dámhle pro slečny znovu šampaňské.
4: A také mandle.
1: Pan Strauss, můj agent, je dobrý, slušný člověk, citlivý, má rád hudbu, pracuje dobře. Musíme soudit spravedlivě.
3: Ale možná, že tak dobře pracuje pro zisk. S protektorátem a Němci nesouhlasí.
1: Ach, a doktor Betlár našeho domu. Je to dobrák, ovšem nechápe také.
3: Lidé tvrdil, že se Němci dopouštějí násilí. A násilí se prý dějiny psát nedají.
0: Když už jsme u těch židů, sám už vidíš, proč je vůdce nemá rád. Nemá je rád proto, že nechápu. Jsou proti nám a svou nenávist k nám šíří. Když jsi stál u židovské radnice v březnu jako žebrák, i tak si tam stál nevýslovně nad nimi. Když si odložil tu žebráckou masku, byl si opět Karl Kopfertingl. Germán. Áriec.
2: Čistá germánská krev.
0: Když oni odložili své vrchní šaty, byli stále týmiž nešťastnými, ubohými židy. Napij se! Zde jsou jen čistí, stoprocentní lidé. Povolaní k tomu, aby přinesli v zájmu nového řádu oběť.
4: Poslyš, Karl, matka tvé, Marie tvé, Lakmé, dělala ryby ve sladkém rosolu na cizí způsob, jak jsi říkal. Víš, co je to za způsob? Židovský.
1: V skutku?
3: Lakmé.
0: Matka tvé, Lakmé, byla přece židovka.
1: Lakmé?
0: Lakmé. Tvá černovlasá Lakmé, na které to každý pozná, říkala jednou, že se u vás mluví jen česky, když jsem jí připomenul tvou německou krev. Tvá černovlasá Lakmé byla vždycky na velkých rozpacích a nesvá, když jsem byl u vás a připomenul ti tvé němectví. Tvá Lakmé vždycky tvrdila, že na jménech nezáleží.
4: Ovšem, když se za svobodna jmenovala Šternová.
0: To, že se u vás mluvilo jen česky, si nezavinil ty, ale ona. Protože je židovka. To, že si v sobě necítil německou krev, také není tvá vina, ale její. Dnes už vidím aspoň jedno, jaký neblahý vliv má na Milio. Té Ten chlapec je tak měkký, skoro zženštilý. Co pak tu na něm nevidíš?
4: Ovšem, tak skrytě oni, ti Židé, působí, rozleptávají od dětí. Jak dlouho si Karl vlastně ženat?
3: Seznámili jsme se v zoo u leoparda, v pavilonu dravců. V tom pavilonu je i klec s hadem. Připadalo mi to vždycky dost zvláštní. Je tam...
1: 19 let trvá naše manželství.
0: Chci příští týden mluvit s šéfem pražského Sicherheitsdienstu a sekretářem pana říšského protektora Bermanem. Obávám se však toho, co řekne. Obávám se v skutku, že vysoký úřad bys takhle zastávat nemohl. Kdyby ve tvojí rodině byla.
2: My musíme v zájmu celku a svého poslání přinášet oběti.
4: Vždycky to jde nějak zařídit, že, Karl?
3: Mohu se přece dát rozvést.
0: Ano, bylo by to nejrozumnější. Dát se rozvést.
4: Můžeš se přece oženit znovu. Noch einmal.
0: Přesně tak. My musíme v zájmu celku a svého poslání přinášet oběti.
4: Ale hlavně, Lakmé by měla pochopit, že si nezaslouží s tebou žít. Že se to neslučuje s tvou ctí. Čeká ji, Karl, mnoho

0: nebeská, děti jeli na svatodušní svátky k tetě do Slatiňan a my jsme sami. U nás zatkli pana Fenka, ředitele Srnce. Bůh suď proč, zřejmě pro jejich nepřátelství k říši, německému národu, lidstvu.
1: Romane?
0: Co? Co se bojíš? Ředitelem místo pana Srnce mám být já. Mám být ředitelem, protože jsem odborník. Co drahá, abychom, když jsme právě tak sami, se svátečně oblékli a udělali si takovou malou hezkou hostinu. Ovšem, bez vína jsem abstinent. Pak se vykoupeme v naší krásné koupelně. Nemáme snad zároveň i výročí naší nebeské svatby? Nebo aspoň výročí našeho blaženého seznámení v zoo u leoparda? Nemáme. Dobře. Ale mysleme si, že ano. Pojď. Vezmi si ty tmavé, hedvábné sváteční šaty s bílým krajkovým límečkem. Já pustím hudbu. Slyšíš, nebeská? To, co teď právě hrají, je zbor a bas z Donizettiho Lucie z Lammermooru. Je to tak dokonale pohřební hudba. A přece se u nás tak málo hraje. Máme nejčistší život před sebou. Máme nadoblačná otevřený svět. Je nám otevřeno nebe. Nebe, na kterém za celých těch 19 let, co jsme spolu, nepřelétl jeden jediný mráček. Ale v koupelně, všiml jsem si, máme rozbitý ventilátor. Musím to dát. Zítra spravit. Já jsem tam zatím dal pro vás se smyčkou, aby šel ventilátor otevřít se žil. Slyšíš ten krásný zpěv? Pojď, nevýslovná. Dřív, než se svlékneme, připravíme koupelnu.
1: Je tu horko.
0: Asi jsem to přehnal s topením. Tu máš židli. Otevři ten ventilátor. Drahá. Co abych tě, drahá, oběsil?
2: Byla nebeská s tou svou krví v tom novém, šťastném, spravedlivém světě trpěla.
0: Udělala to zřejmě ze zoufalství. Měla židovskou krev a nesnesla žít po mém boku. Snad tušila, že se s ní dám rozvést, že se to nesrovnává s mou německou ctí.
3: Milý mi dělá starosti čím dál víc. Čím dál víc se mi zdá, že je změkčilejší a zžičtělejší. Nikdy po mně nebyl a toulá se ještě víc než dříve.
4: Matka byla poloviční židovka, to se zřejmě projevuje. Milivoj je měšenec druhého stupně, takzvaný čtvrteční žid. Obávám se, Karlo, že nám ho do našeho gymnázia nevezmou. Vážně se nenapiješ koňaku?
5: Dnes, nejdražší, děti milé, dnes je život velký boj. Žijeme ve velké převratné době a je třeba statečně nést všechny oběti a strasti. Budoucnost je nejistá a proto se jí lidé často bojí. Jediné, co v životě je jisté, je smrt. Teď však je už jisté i to, že v Evropě bude nastolen nový, šťastný řád. Musím se vám něžně.
6: Teď, když jsme ztratili matku,
5: věnovat ještě s větší péčí než dosud.
6: Zinuško, jsi krásná po matce, chodíš s panem Janáčkem, ale bude třeba, abys po prázdninách přešla na německou školu. A Mili, dej si věneček, Mili. Co říkáš, abych ti ukázal své 20leté působiště? Abys viděl, kde tvůj otec začínal, pracoval, poctivě plnil své povinnosti, rostl a vyspíval. Zítra je sobota, odpoledne se nespaluje, až v pondělí.
7: To jsou ty pece.
6: To jsou oni. Snad by ses, prosím tě, nebál. Jsem tady s tebou, Mili. A tohle je naše přípravna. Zde vidíš doktora Veverku. Má rakev dost těsnou, chudák. Až mu dají víko, bude mu ležet na čele. Ale to nic.
0: Vida ta tyč tady. Pan Dvořák ji chtěl odstranit. A já jsem říkal, že ji ještě někdy budeme potřebovat.
7: Tatínku!
6: Ty se, Mili, bojíš. Já nevím, po kom to máš. Ukážu ti tuhle rakev. Je zatlučená, protože se už nebude otvírat. Je to pan Ernst Wagner, SS Sturmbannführer. Měl rád národ a hudbu. Bude pohřben za zvuků Wagnerova Parsifala. Koukni. Tenhle pan Wagner je čistokrevný Němec.
0: Žádná změkčilá, zženštilá duše. Čistý původ. Má rakev, jaká má být. Dost vysokou a širokou.
6: Co, Mili, aby si lehl k němu? Lehl k němu a v pondělí se s ním za zvuků toho Parsifala rozstavil.
7: Tatínku!
6: Mili, no tak.
0: Banfírena nebo čtvrtečního židovského chlapce, to je jedno. Chudák chlapec. Jak by byl jinak v životě trpěl? Čeho jsem to dobré dítě ušetřil?
6: Je to už čtvrtý den a ještě nepřišel. Dělal nám to od malička. Jednou jsme ho dokonce hledali policií. Našli ho až u Suhdola, chtěl tam přespat ve stonu. Měl různé romantické nápady. Mám strach, zda se nepustil za naší armádou do Polska.
8: Karl, dovol mi, abych ti představil. Chef des Prager Sicherheitsdienstes beim Reichsführer SS und Staatssekretär beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, Herr Bermann. Und das ist Herr Karl Kopfkindl.
9: Ich freue mich.
6: Smím vám něco nabídnout?
8: Dáme si, Karl. Nalij nám koňak.
9: No, Sie haben Erfahrungen. Máte zkušenosti. Máte rád mechanismy, automatizmy. Jste hrdý nositel němectví. Potřebujeme vyzkoušet taková plynová žároviště. Víte, so eine treffliche Gaseinrichtung für die Zukunft. Je však třeba naprostá mlčenlivost, je to tajné, geheim. Nabízí se vám podsta. Mohl byste být odborný šéf.
8: Taková plynová žároviště pro budoucnost. Pro budoucnost, která je vždycky nejistá. Kromě smrti a našeho vítězství. Nabízí se ti podsta. To, co jsem ti slíbil, je zde. Dostaneš osobní auto Mercedes. Du bist der Auserwählte. Jsi vyvolený. V skutku ještě nepiješ?
6: Pánové, děkuji. V skutku ještě nepiji. Alkohol

0: jak se ti líbí překrásná ve škole. V tvé nové německé škole.
1: Ztratila jsem přítelkyni. Nevěděla jsem, že je ztratím. Myslela jsem, že všechno bude dál, jak bylo.
0: Co se dá dělat? Člověk ztrácí lecos.
2: Co jsem já už v životě poznal tragédii. Člověk ztrácí vlastně pořád. To je už úděl.
0: Co pan Janáček?
1: Neříká zatím nic, ale myslím, že se rozejdeme.
0: Že se rozejdete? Tak vidíš. Byl to dobrý, milý hoch z dobré, slušné rodiny. Měl před sebou budoucnost, jeho škoda.
1: Omylem nejsou pořád žádné zprávy?
0: Žádné, holčičko, žádné. Bože, kde je? Žijeme ve velké, převratné době a máme zatím ještě moc starostí. Ztrácíme všichni. Přišel mi dekret. Jsem jmenován šéfem obrovské věci. Jde o říšský projekt, který jednou provždy zabrání, aby lidstvo bylo vykořisťováno. Trpělo hladem a bídou. Žel, nemohu ti nic bližšího říci, je to tajné. Ale co říkáš, abych ti ještě dřív, než odejdu z krematoria, ukázal své 20leté působiště, abys viděla, kde tvůj otec začínal, pracoval, poctivě plnil své povinnosti, rostl a vyspíval. Zítra je sobota, odpoledne se nespaluje až v pondělí. Co říkáš? Vzít si ty hezké, černé, hedvábné šaty, co jsem ti tenkrát koupil?

0: Nad námi jsou nekonečné hvězdy.
1: Nekonečné.
0: Nechcou všechny bytosti šťastné.
1: Nechť jsou
0: nad námi
1: všechny
0: nekonečné. To jméno šťastného příštího lidstva.
1: Nechcou všechny bytosti
0: šťastné.

To poslouchali jste večerní drama vzniklé podle stejnojmenného románu Ladislava Fuchse Spalovač mrtvol. Pro rozhlas jej zdramatizovala Lenka Veverková v roce 2016 v rozhlasových studiích v dramaturgii Zuzany Drtinové-Vojtíškové za režie Aleše Vrzáka. Osoby a obsazení: Karel Kopfrkinkl, David Novotný, Will Reinke, Ivan Trojan, Lakmé, Ivana Uhlířová, Erna Reinková, Petra Špalková, Zina, Marta Falvej-Sovová, Mili, Jan Koller, doktor Bettelheim, Jaroslav Heidler, Dvořák, Kamil Halbich, Berman, Zdeněk Mariška, Fenek, Dušan Citek, řečník, tedy smuteční řečník, Libor Vacek. Technickou spolupráci zvukovou tedy měl Ladislav Železný, stejně tak hudební. Asistentkou režie byla Jana Knapová a Dana Rajchová. Asistentkou režie byla Eva Vovesná. Spolupráci na pořadu měl i Stanislav Abraham. V režii tedy již zmíněného Aleše Vrzáka. Snímek vznikl v roce 2017. Na motivy ještě slavnějšího filmu Spalovač mrtvol, který tak zazářil a oslnil nejen domácí publikum, aby se pak na více než 20 let ocitl v trezoru a opět uchvátil skvělým herectvím Rudolfa Hrušinského. A nejen jím, ale také vynikající hudbou. Hudbou, kterou obstaral náš dvorní filmový hudební skladatel Zdeněk Liška. Právě jemu bude věnována Vltavská akademie. Ještě předtím ovšem Chopinova fantazie pro klavír.

0: Právě dozněla fantazie pro klavír F-moll opus 49 Frédérica Chopina v podání Kate Liu. Hudba, která na chvíli nebo na více než chvíli protchne vltavské vysílání, teď bude souviset s filmem a taky se sfilmovaným dílem známého českého literáta, který stvořil právě onu postavu Spalovače mrtvol, kterou jste mohli slyšet i v rozhlasové podobě. Filmový opus stejnojmenný Spalovač mrtvol režiséra Juraje Herce byl opatřen hudbou Zdeňka Lišky, který byl vůbec nejvýznamnějším autorem české filmové hudební scény. A právě jemu je věnován aktuálně vysílaný pořad Akademie z roku 2012.
1: Akademie.
0: Nejen filmy Spalovač mrtvol, Obchod na korze, Markéta Lazarová, Ikari XB1, ale i další. V rámci vltavského filmového léta uvádíme v dnešní akademii reprízu pořadu, který roku 2012 připravil Martin Rudovský. Zdeňka Lišku představí nejen jeho hudbou, ale také prostřednictvím polyfonie hlasu pamětníků, skladatelových přátel a spolupracovníků. Jana Krále, Jiřího Zobače, Antonína Macnera, Aloise Fišárka a Zdeňka Zbořila. Příjemný poslech.

0: Dnešní akademie zahájila proslulá úvodní znělka k seriálu Říční lidé města pražského, kterou složil Zdeněk Liška. Nejvýznamnější autor české filmové hudby, a to nejen rozsahem svého díla, které čítá kolem 600 kompozic, ale hlavně převratným hudebním myšlením, což dokazují třeba filmy Markéta Lazarová, Údolí včel, Obchod na korze, Spalovač mrtvol, Ikárie XB1, 30 případů majora Zemana nebo Vynález kázy. Dnešní pořad se pokusí prostřednictvím polyfonie hlasů pamětníků, Liškových přátel a spolupracovníků alespoň částečně splatit dluh, který má vůči Liškovi česká kultura, v níž je tento génius stále příliš skryt. Začněme jeho rodištěm, dětstvím a mládím. Slova se ujímá smečenský archivář Jan Král.
1: Zdeněk Liška se tvrdí, že se narodil ve Smečně. Ovšem není to pravda, protože když už se hlásil, že by chtěl na svět, tak místní porodní asistentka zjistila, že nemůže jít kvůli nějaký nemoci k porodu. Tak honem sehnali bričku a hurá do Libušína a

0: bandur. A ještě v té obecné škole tak začal chodit k místnímu učiteli hudby a začal houslemi a hlavně pokračoval klavírem. Ten mu šel docela dobře. Potom už na gymnáziu se začal trochu víc prezentovat. Bylo vidět, že má talent. Talent zdědil po tatínkovi. Tvrdí se, že tatínek byl horníkem. Není to pravda, byl důlním dozorcem, což je něco jako mistr v dílně. Ovšem podzemí ten dozor je poněkud o něčem jiným. Ještě se říká, že měli svoji vlastní hudbu. Není to pravda. Každá šachta měla svůj orchestr, ale oni tam v tom hráli samozřejmě prim, bychom řekli. I snad jeho dědeček, ale to se mi nepodařilo zjistit. Tatínek jeho teda věnoval svému synovi nadání hudební. Maminka bohužel trpěla silnou cukrovkou, takže to zdědil i Zdeněk, která ho bohužel brzo poslala na věčnost.
1: Archivář Jan Král dále hovoří o Liškově studiu na státním československém reálném gymnáziu ve Slaném, které navštěvovala v letech 1934 až 1938, a také o letech válečných.
0: Tam už měli různý takový, jak by se řeklo, vystoupení a tak z vlastní iniciativy a asi uprostřed války už ved ve Smešně dívčí orchestr, mám snímek z té doby, a to byl takový další krok k tomu jeho vytouženému cíli. To už se blíží rok 1944, kdy získává absolutorium na konzervatoři a je kvalifikován jako dirigent a skladatel.
1: Doplňme, že Liška studoval na konzervatoři v Praze, kam přestoupil z kvarty gymnázia. Na konzervatoři byl žákem například hudebního teoretika Karla Janečka nebo skladatele a dirigenta Rudolfa Karla, žáka Antonína Dvořáka.
0: Rok 44 je dost nejasný. Já ho mám doložený kolegyní, kterou tam najdete, o ročník mladší studovala, Květa Tichá, s tou jsem v kontaktu, a teď to přijde. Jakmile skončil tu konzervatoř, tak ve Slaném si založil orchestr, normálně profesionální orchestr, a jako jedna z prvních věcí, které udělali, o pouť svatou Anu na nádvoří Smečenského zámku provedli slovanské tance Antonína Dvořáka. A takový ty pseudovlastenci mu zazlívají, že na nějaký zvláštní schůzi kuratoria, to byla ta organizace pro mládež za protektorátu, tak v té Sokolovně jim tam hrál. Oni si neuvědomili, že kdyby to odmít on, tak určitě šel kopat zákopy nebo něco takového, by si moc nezahrál už. A uprostřed roku 1944 německé úřady vyhlásili totální nasazení. Kdo měl ruce a nohy a mohl něco dělat, tak musel být povolaný do nějaký továrny. Takže Zdeněk Liška a nějaký jeho mladší kolega z konzervatoře, který hrál na housle, tak se dostali do ČKD Slaný tehdejšího. Ale měli štěstí, protože je tam přijímal inženýr Ivan Gregor Slánský, muzikant, a říkal, no člověče, tady na housle tam můžete tahat traverzy nějaký, tak ho tam dal do nějaký kanceláře, kde přebíral nějaký karty. No a Zdeněk pomáhal na telefonní ústředně a jinak spíš častěji volal svý nějaký dívce, která byla na Kladně. Ovšem tam bylo pomalu ale sfrbovat všechno základ, takže mezi městský vody, a ještě on volal expres nějak nebo tak. Takže to bylo takový trošku jiný, protože když byl vyhlášený nálet, tak lidi museli opustit závod. No a zpravidla už se nevraceli domů, hlavně už v roce 45, kdy už ta pracovní morálka, už to všechno tak bylo o něčem jiným. Takže konec druhé světové války prožil Zdeněk poměrně, řekl bych, v závěcí.
1: Po válce dostal Liška nabídku, aby se stal ředitelem hudební školy v Humpolci. Souzeno mu ovšem bylo jiné město a jiný životaběh. Nás teď bude Liškovým

0: osudem provázet hudební a zvukový režisér a znalec jeho díla Jiří Zobač.
1: Zdeněk Liška si nechal postavit vilu ve Zlíně, ale to bylo hlavně proto, že vlastně se do Zlína přestěhoval. On pocházel ze Smečna a ve Smečně byl jeho učitelem pan profesor Novotný, který potom se odstěhoval k Baťovi do Zlína a tam začal jako producent a jako režisér natáčet filmy pro pana Baťu. No a když Zdeněk Liška skončil studium, tak se sebral a odjel do Zlína vlastně za svým učitelem, aby se s ním poradil, co má dělat, že jo, když je vyštudovaný skladatel a co teď s tím. No a on mu nabídnul, jestli nechce zkomponovat hudbu k nějakému filmečku. Tak sice se píše, že první film, který mu psal hudbu, je Pára nad Hrncem, ale my, když jsme to zkoumali, tak jsme zjistili, že vlastně první film byl reklamní film, který se jmenoval Dřeváčková serenáda. K tomu zkomponoval hudbu, hudba se nahrála, líbilo se to, takže potom dostával ve Zlíně další zakázky.
0: Jiří Zobač dále zmiňuje krátkou reklamní honičkovou grotesku Emanuela Kaněry z roku 1948, která se jmenuje Postel opět HP aneb Probuzení na ulici.
1: Ta muzika k tomu je báječná a v tom filmu on se tam objeví jako postava, která je jako Hostinskýho. To je jenom takový mžik, který tam proběhne v tom filmu. A pak samozřejmě, když měl úspěchy, no tak se tyto úspěchy se donesly i do Prahy, takže začal pracovat a začal komponovat hudbu i pro pražské filmy. Byl to trošku problém, protože bydlel ve Zlíně, komponoval a nahrávala se hudba tenkrát ve Fiziu tady v Praze, ve Smečkách. Takže on pořád cestoval a jezdíval noční vlak, byl to lůžkový vůz, který jezdíval Zlín-Praha a Praha-Zlín a on jezdíval s tímto vlakem a velice často se stalo, že místo, aby celou noc spal, tak celou noc seděl v tom vlaku a ještě komponoval. Přijel do Prahy, tady na něj čekali dva rozpisovači, to byl takový tandem, který pro něj psal, to byl pan Hanžel a pan Mičaník, to byli dva rozpisovači, kteří si to vzali, no a pravda je taková, že třeba partituru, kterou on napsal za jeden den, tak oni 3 dny rozpisovali.
0: Ve zlínských ateliérech našel Liška zaměstnání pro svého mladšího bratra Jindřicha, který se později stal dvorním animátorem Hermíny Týrlové. Neustále pendlování Zlín, respektive Gottwaldov, Praha, končí v roce 1971, kdy si Zdeněk Liška koupil vilu v Hlásné Třebáni. Kvůli nutné rekonstrukci si ale také pořídil byt v Římské ulici v Praze, nedaleko rozhlasu.
1: A bydlel ve stejném domě jako Jirka Malásek, tenkrát skladatel a klavírista, že jo. A taky se stalo kolikrát, že přišel a říká, já vám zahraju novej šlágr, jo. No a sedl si ke klavíru a zahrál novej šlágr. To byla vlastně písnička, kterou on slyšel, když Jirka Malásek dole komponoval. A on si to pamatoval, že ho přišel do studia a ukázal nám, co bude za nový šlágr. Že? Takže bydlel tady, no tak samozřejmě mu to neúplně vyhovovalo, ale bylo to přece jenom lepší. No, když cestoval a jezdil jsem, tak měl produkce, protože tenkrát byla trošičku jiná finanční situace, tak produkce mu platili tady v hotelu Šroubek jeden pokoj, kde byl klavír a on když přijel ze Zlína, tak bydlel v tom pokoji, kde byl ten klavír v hotelu Šroubek, tam psal. Ještě mohl komponovat a psal, takže to měl prostě, ten pokoj měl zablokovaný, ten byl jenom pro něj.
0: V roce 1972 se pak Zdeněk Liška definitivně společně se svou druhou manželkou Danou, zpěvačkou Kýnova smíšeného sboru, stěhuje do vily. Slovy Jiřího Zobače.
1: Nádherná vila, kterou koupil, byla to v Hlásné Třebáni, která měla velký pozemek asi 12 000 metrů. V podstatě to byl vlastně anglický park. Bylo to na kopci nad jezem Berounky. Krásný místo. Krásný místo, krásný dům.
0: Svou vzpomínku na Lišku v Třebáni připojuje filmový střihač a Liškův spolupracovník Alois Fišárek.
2: Já si vzpomínám, že tam měl obývací pokoj, který taky sloužil jako pracovna, takový hlavní pokoj. A tam měl piano, skládal tam hudbu. a udělal si tam takový malý bazének, ale ten byl větší než vana. Že? A on se strašně rád koupal a protože s tou cukrovkou to bylo trošku komplikovaný, tak jako si dal za úkol, že když složí nejméně 6 taktů, takže se potom může porachtat trošku ve vodě.
0: Pro Lišku nastává šťastné období. Pracuje na významných zakázkách a také se mu narodili 2 dcery, Hana a Barbora, které velmi miloval. Začátkem 80. let se však jeho zdravotní stav zhoršuje, špatně se mu chodí a ještě hůř vidí. Umírá 61-letý uprostřed práce 13. července 1983. My se však s Liškovou hudbou vraťme do plodných let 50., kdy například komponoval hudbu pro cestopisné dokumenty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Zazní 2 části z filmu Z Argentiny do Mexika, a to Na rovníku a São Paulo.

0: Zaměřme se nyní na to nejpodstatnější, na Liškovo monumentální dílo. O něm hovoří hudební publicista, specialista na filmovou hudbu Antonín Macner. Ale znovu také Jiří Zobač. S Antonínem Macnerem se vraťme zpět do Zlína, kde Zdeněk Liška začínal.
1: A měl to štěstí, že myslím tu kariéru v filmové hudbě začínal v těch Baťových ateliérech ve Zlíně prací na těch reklamních filmech a animovaných a loutkových filmech. Tam vlastně přišel do toho prvního kontaktu s Karlem Zemanem v těch anekdotických, krátkých groteskách o panu Prokoukovi. A všechna tahle tvorba vyžaduje ohromnou synchronizaci s tím obrazem. A on tam vlastně už mu ten budík v hlavě začal tikat to, co je charakteristické, že on se dokázal prostě trefit do těch smyček tak jako málo kdo jiný. On sám začínal první vlastně celovečerní film, vytvořil v roce 50 v duchu takového toho přeznívajícího filmového symfonismu 30. let. To byla Pára nad Hrncem, taková nepříliš podařená veslohra Miroslava Cikána, protchnutá už takovým tím poúnorovým kolektivistickým duchem. Všem Zdeněk Liška k tomu přistoupil jako k velkému dílu, napsal partituru, která v tom velkém formátu má 339 stránek. Samozřejmě, že zdaleka ne všechna ta hudba nakonec v tom konečném sestřihu je, ale velmi záhy poté, jak začal pracovat na těch dalších celovečerních filmech, tak on byl jedním, myslím, u nás prvních, který právě atomizoval to velké symfonické obsazení do malých nástrojových skupin. Ať už v rámci skutečných sekcí orchestru, ale on sám vytvářel takové neotřelé kombinace a ty nejcharakterističtější samozřejmě jsou ty, kde používá různých druhů klávesových nástrojů z pravidla, třeba dva klavíry a k tomu čembalo, čelestu, spinet a k tomu pak tu baterii bicích nástrojů, včetně vibrafonu, marimb, harfy a podobně, a ono mu to vytvářelo ohromný zvukový kombinace, který mi dokázal dokonce napodobit takové třeba orchestriony starodávné, to je případ té titulkové hudby k seriálu Hříšní lidé města pražského, ale toto už si vlastně vyzkoušel v roce 57 na tom filmu Tam na konečné podle Aškenáziho povídek, kde poprvé použil takovéto mikroskopické skupinky orchestru v různých kombinacích. Samozřejmě pak o rok později přišel ten legendární vynález kázy Karla Zemana, kde dokonce už ve zvýšené míře a tak, jak to asi ještě předtím v českém filmu vůbec nebylo, hraje důležitou roli ta celková zvuková stopa, včetně ruchu, šumu. Jako typickým příkladem jsou ty stroje té ponorky kapitána Nemo. Jo, on to vyráběl takovým systémem, Ferda Mravenec, Brouk, Pytlík, práce všeho druhu, jako, ale on při té jeho úžasné zvukové představivosti dokázal skutečně vytvořit ojedinělé koncepce zvukové a nápodoby třeba z různých reálných zvuků. Tak to přistoupil v roce 61 také takové lipského komedii Muž z prvního století, která má dva autory filmové hudby. Ona se odehrává v přítomnosti a zároveň v době, kdy už zvítězil komunismus na této planetě. No, byla to trochu bláhové předsevzetí a právě Liška byl povolán proto zkomponovat hudbu daleké budoucnosti a tam vlastně on pracuje výhradně jako s elektronickou hudbou, ovšem vytvářenou systémem, jak pracoval Pierre Schaeffer v tom slavném pařížském studiu konkrétní hudby, že těmi původními zdroji byly skutečné hudební nástroje a reálné zvuky a různými deformacemi těch signálů, reverberací a podobně z toho vytvářel jakoby elektronickou hudbu. Vlastně ve stejné době nebo pouze o rok předtím vznikl jeho první film Vláčilův, a sice k Vláčilově holubici, A tam není nezajímavý, to mi František ještě vyprávěl, jak třeba dosahovali jakými téměř jako amatérskými způsoby vyráběli preparovaný klavír. Tehdy to ponětí u nás o Cageovi bylo zřejmě minimální a Franta sám musel zapůjčit Liškovi svoji šálu, ač nerad a velmi se podivil, když Liška jí protkal struny klavíru a z toho vznikly různé zvuky. Tam mimochodem v tom té holubici je také použito celé řady reálných zvuků, ti vodní ptáci, moře a podobně, což prochází jeho tvorbou kontinuálně. Je to například pak v tom vrcholném díle Údolí včel. Jo, stejně tak je to u té Markéty Lazarové. Zejména u toho Údolí včel, tam je to velmi zajímavé hned od těch prvních titulkových záběrů na ten úl s rojícími se včelami, kde velmi záhy přejde ten reálný bzukot včel do takového čtyřhlasého fugáta zborového, které se různě zauzluje. Je to na slova takové staré sekvence Christ ist erstanden a neustále to tvoří taková klubka zvuková, občas právě přerušená zase tím reálným zvukem včel na relativně statickým pozadí, tam zatím vlastně zní pouze jeden molový septakord, ale zároveň to tak obrazově vytváří i to, jak včely pořád proudí a lítají dokola kolem toho svého úlu. A stejně tak pak jako v závěru toho filmu, kde je použita ta latinská sekvence Domine Deus Meus, která tam vlastně personifikuje tu postavu toho řádového bratra Ondřeje, jak ho hrál Honza Kačera, vlastně ten jeho symbolický návrat k té askezi toho řádu.

0: ta hudba měla vždycky několikanásobné přesahy různými směry, byla v ní různá symbolika. Myslím si, že nikdo u nás neměl tu zvukovou představivost a tu průkaznost, což bylo také dáno jeho ohromnou znalostí jednotlivých hudebních nástrojů. On sám jich celou řadu bravurně ovládal, on si dokázal představit, jak ten nástroj zní v různých registrech a co lze z něho vytěžit mimo ty běžné artikulační prostředky, tak jak jsou používány v komorní či v symfonické hudbě.
1: Byl to vlastně první člověk, který dal impuls všem ostatním skladatelům, co to je hudební dramaturgie filmu a zvuková dramaturgie filmu, protože on, když komponoval hudbu k filmu, tak vlastně nejenom, že pracoval s tou hudbou, ale pracoval třeba i s ruchama. Takže on věděl, co a jak, jakou muziku tam dát. Mnohdy se třeba některé ruchy vyhodily a nechala se tam jenom ta hudba, protože to bylo zakomponované všechno v té muzice. To už třeba pan Švankmajer, pro kterého on hodně psal do těch jeho krátkých filmů, tak pan Švankmajer sám říkal, já jsem vůbec nepotřeboval tam dávat ruchy, protože všechno bylo vlastně zakomponované v té muzice, kterou pan Líška napsal.
2: Ve spojitosti s filmem Markéta Lazarová Jiří Zobaš vzpomíná na Liškovu spolupráci s režisérem Františkem Vláčilem.
1: Ona ta spolupráce jeho s Františkem Vláčilem, to opravdu bylo jako naprosto dokonalý. A všechny ty další filmy, které jsme dělali, to bylo Údolí včel, Adelheid, Pověst o stříbrné jedli, Dým bramborové natě, že to byly všechno tak nádherné filmy a muzika Zdeňka Lišky, která je tam napsaná, tak to bylo úžasný.
2: Film Markéta Lazarová byl vyhlášen nejvýznamnějším filmem v historii české kinematografie. To jen tak mimochodem. Hudební ukázka, kterou z něj uslyšíme, se jmenuje Rajská sonáta a patří k nejsmyslnějším a nejsnovějším partiím Vláčilova a Liškova veledíla.

0: Tvorbu Zdeňka Lišky připomněla jedna z nejslavnějších partitur, hudba k filmu Markéta Lazarová. Na stanici Vltava posloucháte pořad Akademie. Naši hosté Jiří Zobač s Antonínem Macnerem teď hovoří o významu sboru v Liškově tvorbě a skladatelovu přátelství se sbormistrem Pavlem Kínem.
1: Zdeněk Liška vlastně jako první používal pěvecký sbor a nepoužíval ho jenom, že by ten sbor zpíval text, ale velice často ten sbor používal jako nástroj. Dokonce i jako rytmický nástroj nebo jako bicí nástroj. Speciálně třeba v těch Švankmajerových filmech. Tam bylo předepsáno, že třeba ten sbor dělá rytmicky. Já nevím, co někteří. A takovýhle různý zvuky, to se všechno dalo do prostoru, dala se na to reverberace a když se to smíchalo dohromady, tak to vytvářelo zvláštní atmosféru, což vlastně do té doby nikdo neudělal a myslím, že od té doby vlastně taky ne.
2: Samozřejmě v tom jistě se hrálo roli to, že vešla začátkem 60. let do obecné známosti u nás, teda aspoň v odborných kruzích, ta tembrová hudba. A právě on různé ty šepoty jako a výkřiky a různé ty artikulační momenty s úžasnou fantazií dokázal využít s tím, že také měl kongeniálního partnera v Pavlovi Kínovi, se sluší říct, který prostě se svým sborem na to participoval. A ať už to byly ty solové vokalízy vysoké těch ženských hlasů, což je například, to je ten motiv Markety Lazarový jako v tom sopránu, ale i právě v tom, co zmínil Jiří Zobač, v těch smyčkách a plochách, kde vlastně ten mužský sbor zpravidla je nositelem toho rytmického pohybu. Liška byl také nesmírně veselý kumpán, než ho teda ta choroba sklátila. On byl velký žertéř a v tom si také rozuměl a ironik s Pavlem Kínem. A skutečně to byl tandem, který přinesl v tom výsledku jako úžasně nečekané věci, z nich někdy ne všechny už byly v té partituře napsány, když přišli do těch smeček. Některé se skutečně zrodily až na místě.
0: Netradiční práci s lidským hlasem v tvorbě Zdeňka Lišky teď doloží hudba pro jednu z audiovizuálních instalací Jaroslava Friče. Zpívá Kínův smíšený sbor.

0: Jedna z nejzajímavějších a možná i nejtajemnějších věcí u každého skladatele, to je proces kompoziční práce. U Zdeňka Lišky popisuje Jiří Zobač.
1: To bylo zajímavý právě u něj. Nahrávali jsme hudbu k filmu, no a on seděl a připravoval už hudbu k jinému filmu, že jo, při té příležitosti. Takže to byl člověk nesmírně pracovitý. Vůbec nepsal tuškou partituru, on psal partituru perem. Jo, tam prostě neexistovalo, že by byla nějaká chyba. Měl takový malinký nožíček, vypadalo to jako malá šavlička. Když náhodou teda potřeboval něco změnit, tak to v té partituře vyškrábal a opravil, ale jinak jako gumu nepoužíval. To, co prostě napsal, tak to platilo a to se hrálo. Ta kompoziční práce vypadala asi tak, že on měl takovej malej skicář s notovými osnovama a když on se díval na film, tak si tu smyčku, to místo, kde měla být ta hudba, tak si nechal několikrát promítnout. V hlavě se mu vlastně zrodil určitý rytmus, určitý tempo, který by to mělo mít. Takže on vzal ten skicář, napsal si začátek a teď se díval na tu smyčku a vlastně si dělal taktový čáry. Takže to měl daný, psal si tam různý mezičasy, tak aby to prostě naprosto přesně sedělo. Pak do toho skicáře vlastně udělal takový klavírní výtah, tak aby tam měl melodii, harmonii. A pak vlastně to též udělal do partitury. To většinou dělal už při natáčení jeho hudby, ale dělal to pro jinou hudbu, jo? Takže tam měl ten skicář, že ho poslouchal, co se hraje, ale měl ještě tu novou muziku, ještě nebyla napsaná, ale měl už partituru. Předepsal si jednotlivý nástroje, které tam jsou, a udělal taktový čáry. Zajímavý bylo jeho třeba, že počítal čísla taktu po pěti. Pátej takt, desátej takt, patnáctej, dvacátej, takhle. To je velice důležitý. Někdo to dělá třeba po osmi, někdo to dělá po šestnácti a tak. On to dělal po pěti, je to vždycky důležitý kvůli orientaci, když se nahrává a je někdy nějaká chyba, no tak, aby člověk mohl přesně říct, kde to je, v kterým taktu a dlouho se to nehledalo. A takhle si připravil tu partituru vlastně pro celou filmovou hudbu. No a když ty čáry skončil, tak se na mě obrátil, třeba říkal, no vidíte, pane Zobač, a teď mě holt zbejvá nic jiného, než vyplnit noty. Tak pak vzal pero a normálně prostě psal a vyplňoval noty, ale perem, že tam žádný, jako to bylo naprosto perfektní.
0: Liškovu neobyčejnou efektivitu při komponování dokládá jednou historkou také Alois Fišárek.
2: To se o něm říká, že ho jednou pozvali do Ameriky. Tam to dělali nějak tak, že si vždycky pustili jednu desetinu toho filmu každý den a pak ho pustili domů a zase další den. Takže on tam chudák 10 dní chodil, tak ho to šíleným způsobem štvalo, protože to nemůže vidět najednou. A složil to za týden, zatímco oni na to měli 3 měsíce. Že? Tak ho poslali na Floridu, aby se tam koupal. A protože odbory hudební by tohleto nepustili. Že?
0: Zdeněk Liška měl ještě jednoho kongeniálního spolupracovníka, a to Františka Belfína, který byl v letech 1955 až 1983 šéfdirigentem filmového symfonického orchestru, takzvaného Fízia, sídlícího v už zmíněných Smečkách. Pokračuje Jiří Zobač.
1: František Belfín naprosto perfektně ovládal časový proporce toho filmu. On dokázal, tenkrát nebyly žádný počítače, nebylo nic takového. Film se točil tím způsobem, že se promítal obraz filmu na plátno a dirigent podle toho nahrával hudbu. Samozřejmě ta partitura musela být perfektně zkomponovaná k tomu obrazu, což Zdeněk Liška vždycky měl, ale on v tomhletom byl naprosto neomylný. Ty časlové proporce, které tam byly, tak to on naprosto dokonale dodržel. A navíc ještě, kromě toho času, on byl vynikající muzikant, takže překvapil třeba i Českou filharmonii tím, jak prostě naprosto dokonale to zvládal, jak slyšel, jak uměl tu věc naštudovat. A to byl člověk, který tomu jako velice, velice pomohl. To pan Liška mu říkal hejtman z Měcholup, protože on bydlel v Horních Měcholupech, že jo.
0: Teď si poslechneme Liškovu píseň z pohádky Malá mořská víla z roku 1976 režiséra Karla Kachyni, dalšího z Liškových oblíbenců. Solový hlas patří Lence Kořínkové.

0: Zajímavou otázkou je, proč Liška neskládal jinou hudbu než filmovou. O pokusech přimět Lišku složit i nějaký kus pro pódium hovoří Jiří Zobač.
1: To už za ním chodili i jeho kolegové, různí skladatelé, že jo, který říkali, pane Liška, napište něco. Dokonce dostal dopis od Herberta von Karajana, který mu napsal, že slyšel jeho muziku, že se mu to moc líbí, ať pro ně napíše cokoliv, třeba nějakou rapsodii nebo nějaký koncert pro orchestr nebo cokoliv, že mu to s Berlínskou filharmonií provede. A on říká, ale já píšu tu filmovou muziku a já na to nemám čas, já potřebuju psát filmovou hudbu a to, protože on byl skutečně, tomu by bylo daný Bohem, že bude psát tu filmovou hudbu a taky filmovou hudbu psal a psal to krásně, že jo.
0: A nejen Herbert von Karajan se vyjadřoval obdivně o Liškově hudbě. Slova se ujímá dnes politolog, ovšem v 70. a 80. letech průční artcentra Zdeněk Zbořil. A popisuje jeden z projektů režiséra Jaroslava Friče, o kterém ještě uslyšíme.
2: V roce 1980 artcentrum dělalo do Moskvy, tam byly olympijské hry a měla se tam dělat taková multivizní prezentace v nějakém obrovském kruhovém pavilonu na výstavišti moskevském, a to tehdy byla móda takových těch programů Singapore Experiences a London Experiences, a ti pořadatelé olympijských her tam chtěli mít pro návštěvníky olympijských her taky takové Maroldovo panoráma. A v tom pavilonu, ve kterém bylo v půlkruhu asi 21 projekčních ploch, a tam bylo nějaké okolí, byla to vlastně scéna, bylo to František Trestr, jakýsi vlastně guru a učitel Jaroslava Friče, tomu říkal dramatický prostor. A v tom dramatickém prostoru se odehrávala ta hra obrazu, ale na hudbu Liškovu. Také napsanou předem. A tehdy se stalo, že to se nesmělo nahrávat v Praze, nebo se to byla dokonce snad podmínka, že to musí natočit nějaký ansámbl v Moskvě, a točil to orchestr rozhlasu a televize, což bylo významné těleso v té době. Jeho šéfdirigentem byl Maxim Šostakovič, kterého to moc nebavilo. Pak se uvolili, že to asi v půl jedné nebo v půl druhé v noci přehrají, vůbec nevěděli, o jakou hudbu se to, k čemu to bude, a tušili tedy, že to má být nějaký monstrózní program, ale co k tomu bude, a tak brali to prostě jenom jako trochu jako kšefto určitě, ale hráli si to jenom na zkoušku. No a tak že jsem byl svědkem toho, jak se to z listu přehrálo a orchestr vstal, začal aplaudovat a Šostakovič přišel k Fričovi a říkal, kdo to je, a to je velmi moderní muzika, a to já to budu tedy nahrávat.
0: Bohužel ze zmiňovaného natáčení nakonec sešlo, protože pár dní na to Maxim Šostakovič, syn Dmitrie Šostakoviče, emigroval do západního Německa. Vraťme se teď zpět k Liškově odporu vůči autonomní hudbě. Antonín Macner.
3: Proto také odmítal ty každoroční výzvy Svazu skladatelů, aby se zúčastnil přehlídky nové tvorby. On prostě nechtěl komponovat něco mimo rámec té své filmové hudby. Což je zároveň ošemetné při tom jejím koncertním prezentování, protože u Zdeňka Lišky, tak jako u nikoho jiného, není ta hudba, ten obraz do sebe tak zaklesnuté, nehledě k tomu, že v tom hrají roli i ty absence pak těch dialogů a samozřejmě celé té zvukové stopy, včetně těch ruchů. S tím jsem se už setkal, když jsme kdysi uvažovali, že bychom na Pražském jaru uvedli nějakou selekci z té Markéty Lazarové, ale oni jsou to takové cancoury, z nich každý je sám o sobě geniální, ale dohromady to moc nefunguje a já nevím, do jaké míry to prostě je záslužné připomínat Zdeňka Lišku, a aby i mladší posluchači se seznámili s tou jeho hudbou, ale prostě nejsou to ty verky, které by držely sami od sebe.
0: Každé pravidlo má svoji výjimku. A takovou najdeme i u Zdeňka Lišky. Je určená pro koncertní pódium. Opět Jiří Zobač.
1: Mirek Kejmar, solotrumpetista České filharmonie, byl zaměstnaný tak tenkrát ve filmovém symfonickém orchestru a potom teď potom do filharmonie přišel a přišly sem nějaké nahrávky ze Spojených států, kde bylo žestěvý kvinteto. To bylo takový dechový kvinteto a takovýhle útvary to bylo známý, ale žestěvý kvinteto to bylo takový novum. A jim se to strašně zalíbilo. No a pamatuju si, že tenkrát přišel se Zdeňkem Liškou a říkal, pane Liška, máme žestěvý kvinteto, jsme založili, nechtěl byste pro nás něco napsat? A on říkal, no to ještě uvidíme, no a tak. No. A potom pan Švankmajer natočil film Leonardův deník a panu Liškovi se to strašně hodilo, takže k tomuto filmu napsal žestěvý kvintet plus bicí nástroje. Malý bubínek, je tam nějaký činel a to, jenomže to pro koncert nebylo. No a takže jsme to ve Smečkách ve studiu natočili, no a přišel Mirek Kejmar za panem Liškou a říkal, pane Liško, napište nám z toho světu a my vám to zahrajeme na koncertě. On říkal, a to víte, že jo, kluci, napíšu vám to, napíšu. No. Uplynulo půl roku a pořád nic. A pak Mirek za mnou přišel a povídá mi, neporadil bys mi, jak ho donutit k tomu, aby nám to napsal, protože on pořád říká, že nemá čas, že musí psát hudbu k jiným filmům. Já jsem říkal, no to je jednoduchý. Až budete mít koncert, tak dejte na plakát Zdeněk Liška, žestěvý kvintet, Leonardův deník. A on říkal, no to není špatný nápad, no, takže to prostě udělali a přišli potom do režie, když jsme nahrávali a říkali, pane Liško, my vám budeme hrát ten váš kvintet. On říkal, no já jsem to ještě nenapsal. A on říkal, to nevadí, no ale my už to máme na plakátě. On říkal, no tak to se nedá nic dělat, tak to já teda musím napsat, no. Tak za 3 dny měl partituru hotovou, takže to klukům dal a potom oni to teda odehráli a zahráli to na tom koncertě, no a od té doby se to prostě hraje, protože to je skutečně věc, která může žít sama o sobě.
0: Tedy Zdeněk Liška, Svita Leonardův deník, části Intrada, chorál, preludium, kvazi polonéza, finále a postludium. Na nahrávce z roku 1975 hraje nové žestěvé kvinteto.

0: Svitu Leonardův deník hrálo nové žesťové kvinteto. Měl Zdeněk Liška, génius filmové hudby, nějaké skladatelské vzory či oblíbené skladatele? O tom ví Liškův dvorní hudební režisér Jiří Zobač.
1: Zdeněk Liška měl dva oblíbence. To byl Leoš Janáček a Bohuslav Martinů. A když jsme se o těchto skladatelích bavili, tak prostě on říkal, víte, to jsou, nejsou skladatelé 20. století, to jsou skladatelé 21. století.

0: Důležitou etapou Liškova života je jeho práce pro perský dvůr. Pro iránského šáha Rézu Pahlavího a jeho ženu Farah v letech 1971 až 1978. Tuto exkluzivní zakázku získala už zmiňovaná organizace Art Centrum, tehdy v čele s ředitelem Hubertem Matějčkem. Myšlenka se zrodila při reciproční návštěvě československého prezidenta Ludvíka Svobody v Íránu v listopadu 1969. Šáh Réza se prezidentovi svěřil, že ho okouzlil československý pavilon na světové výstavě Expo 67 v Montrealu a požádal ho, jestli by českoslovenští autoři nemohli tvořit pro něj. To se pak stalo, přičemž klíčovými postavami následné intenzivní spolupráce se stali režisér Jaroslav Frič a právě Zdeněk Liška. Jiří Zobač však zmiňuje ještě jednu teorii, jak ke spolupráci došlo. Réza a Farah Pahlaví jezdili po světě, scháněli vhodného skladatele a jednou se prý ptali Leonarda Bernsteina.
1: Když byli někde v zahraničí, tak se tam setkala s nějakým slavným skladatelem a jestli by jim nenapsali k tomu muziku. A ten jim řekl, no víte, já znám akorát jednoho člověka a ten je v Praze, je tlustej a píše krásnou muziku a ten by vám to napsal. To je vlastně taková legenda, jo? Protože když se o tom někdo zmínil panu Liškovi, ten se strašně smál, jo? A neřekl. Ale pravda je, že paní Sara Kdyba se v Praze objevila a že teda se spojila se Zdeňkem Liškou a požádalo, aby jim tu hudbu napsal. A on to skutečně udělal. To byla obrovská práce, velice rozsáhlý dílo. Nahrávalo se to s Českou filharmonií, s Kinovým sborem. Byla to opravdu moc hezká muzika, bylo to do několika těch výstavních sálů.
0: Na práci na prvním z nich vzpomíná Alois Fišárek. Pavilon se jmenoval Dědictví věků a byl otevřen při příležitosti oslav 2500 let Perské říše v říjnu roku 1971.
2: Tam bylo asi 12 prostor, kterýma se projíždělo na běžícím chodníku. A tudíž, když jste byl na rozhraní těch jednotlivých prostor, tak jste slyšel obojí. Neboli to nemohly být různý hudby, ale musela to být jenom jedna hudba. A on na to šel tak, že v tom prvním prostoru použil pouze bicí, obrovské množství různých bicí. V druhém prostoru se k tomu přidali housle. To už si nepamatuju, jak to bylo. A bylo to naprosto geniální. A fakt to bylo přesně 3 minuty. Nesmělo to být ani po kousek delší, anebo kratší. Prostě 3 minuty. A my jsme tam udělali 24 smyček, který běhali pořád dokola s nějakou takovou 5-vteřinovou pauzou. Bylo to přesně na tu hudbu nastřihaný. Všechny ty témata. Tam byl třeba básníci, válka a mír, dobro a zlo. A první byl chaos světa a druhý byla Persepolis. V Teheránu to bylo na tom náměstí, kde vybudovali ten monument, tak to bylo v podzemí toho monumentu. A tam jsme dělali nejdřív k tomu výročí, tomu 2500 let Perský říše. To bylo od Kýrova mírového prohlášení. Kýros byl zakladatel té dynastie a bylo tam 175 hlav stát, který to takhle otevřeli. Haile Selassie to otevřel, protože to byl největší z nich, nejstarší. Takže ten to otevřel, zmáčknul, měl takový polštářek, na něm měl tlačítko, tak to zmáčka. Vyrazili, šach vedle něj a císařovna jela nakonec. Protože ona byla většině císař, takže nikdy nešla vedle něj, nebo nejela vedle něj. No a tak to víte, ty bodyguardi, ty z toho byli absolutně zděšený, protože tam stály ty hlavy státu za sebou. Jeden výstřel by oddělal spousty hlav státu. Samozřejmě, my jsme tam přijeli, technici nebyli hotoví, čili my jsme měli 3 neděle času, nebo já nevím, 14 dní jsme se tam flákali po Pahlaví Avenue. A samozřejmě Liška z toho byl strašně nervózní. Zaprvé bydlel do Pahlaví Avenue kde jezdilo ve dne v noci 3 auta nahoru, 3 auta dolů, 3 proudy vedle sebe. Toho šíleným způsobem rušilo. On na to nebyl zvyklý, protože v Gottwaldově nebo ve Zlíně měl dokonalý klid.
0: Doplňme ještě, že Zdeněk Liška složil také hudbu například pro galerii kadžarského umění, pro muzeum dynastie Páhlaví či pro muzeum 6. Bahmana. Všechny zmíněné stavby byly situovány v Teheránu, v blízkosti památníku Šahját. Antonín Macner Liškovu perskou hudbu charakterizuje takto.
1: On si tuto perskou hudbu, on nebyl etnomuzikolog a folklorista a vystudoval, on si prostě vymyslel. Zajímavé na tom je, že už v roce 1952 přišel do kontaktu s touto tématikou, když s Karlem Zemanem dělali takovou pohádku, která se jmenovala Příběh ptačího ostrova. Tam byly už také v tom obrazu použity vlastně staré perské miniatury, tak jako později ty Ryutovy kresby u toho vynálezu zkázy k těm Verneovým románům. A tam už vlastně pracuje s tím intonačním terénem těch kvazi exotických stupnic, ale to neznamená, že on by někde čerpal jako prameny perské hudby, aby je mohl využít. To je prostě jeho vyspomenutá perská hudba.
0: Zdeněk Zbořil ještě připojuje jednu velmi důležitou poznámku týkající se perské hudby.
3: To nebyla vlastně filmová hudba, to byly jakési hudební celky, možná scénická hudba by se dalo říct, ale byly to celky, které vznikaly před vznikem toho filmu, před vznikem natáčení. Dokonce se to i částečně nebo v nějakém jednodušším provedení třeba ve Fíziu se nahrála ta hudba a ten štáb, který točil ten film, to dostával do ucha, pouštěli si to v autu a adaptovali se vlastně na hudbu. Kdysi Evald Čorn, když jsme se o tom bavili, jak to vlastně vznikalo, tak on říkal, to je vlastně podobné jako v Laterně magice. To jsou obrazy s hudbou.
0: Teď zazní jedna část z hudby pro perského šáha, Pavilon dědictví věků z roku 1971.

0: poslední část našeho pořadu, věnovaného géniovi české filmové hudby Zdeňku Liškovi, by se mohla jmenovat Mistr Valčíků.
1: Zdeněk Liško vlastně byl obrovský mistr valčíku. Takřka v každém filmu měl valčík. Že? Jedna z nejkrásnějších věcí, kterou napsal, byl film Vlak do stanice nebe, kde jsme tomu říkali mašinkovej valčík, protože tam jezdějí ty malé mašinky na úzkokolice, která už je zrušena. To bylo vlastně naposled, když se tam jezdilo, když se to filmovalo. Pan Hájek, stříhač, tenkrát nastříhal ten obraz tak, že vlak couval, jel dopředu, přesně na rytmus toho valčíku, a je to jedna z nejhezčích scén, která v tom je.
0: Slavný valčík se objevuje také v Oscarovém snímku režiséru Jána Kadára a Elmara Klose Obchod na Korze z roku 1965.
2: Ten valčík, který už zazní hned v prologu filmu, což je vlastně veselý promenádní valčík, jaké se hrávaly lázeňské kapely, dokonce v takové kvazi typické instrumentaci, a ten pak zazní v tom závěru, je zopakován, přičemž to je jakoby takřka v negativu, ten obraz probíhá.
1: Ano, a proto taky v té závěrečné hudbě v instrumentaci napsal s dechovou hudbou solový klavír, který hraje melodii. To je naprosto neobvyklý, že by v dechovce někdo psal solový klavír. Že? A tam je to úžasný, protože to právě vytváří tu atmosféru vlastně takový té smrti, že? Když oni tam spolu jdou pomaličku a tančí. Ten dirigent taky pomaličku diriguje, že? A pod to jde ten valčík. Je to nádherný.
2: Ta hudba vyrůstá z jednoho intonačního jádra, ale vždycky jsou tam nějaké protiplochy kontrastní. Speciálně, když jsme mluvili o tom Obchodu na Korze, tak protějškem této jakoby nezávazné veselé hudby je ta hudba personifikujícího toho Brtka, toho hlavního hrdinu, a to je úplně jiná hudba na solové housle s cymbálem, tam jsou takové ty pseudofolkloristické ozvěny, tam je vlastně to Slovensko přítomné v tom. Zase se tam projevuje ta úžasná jeho nástrojová znalost, protože on sám hrál na housle a právě tam ty dvojhmaty různé, a toto je virtuózně koncipovaný part, který dokonale souzní s tou atmosférou toho stále se zahušťujícího příběhu, který se pořád posouvá do té temnější roviny až k tomu tragickému závěru.
0: Bohužel také konec Liškova života byl svým způsobem tragický. Poslední partitura, kterou dokončil za stále se zhoršujícího stavu, byla povídka Malostranská režiséra Jiřího Krejčíka. Jako rozloučení se Zdeňkem Liškou však pustíme onen pověstní valčík s klavírem z Obchodu na Korze. Ještě připomeňme, že v roce 1990 byl Liška in memoriam vyznamenán cenou za celoživotní dílo. V říjnu 2011 pak cenu Ministerstva kultury za přínos oblasti kinematografie a audiovize. Nezbývá tedy, než si uvědomit, že česká kultura v sobě ukrývá světového hudebního skladatele, Zdeňka Lišku.

s novou promenádou z filmu Obchod na Korze v podání filmového orchestru řízeného Františkem Belfínem se uzavřela Vltavská akademie, vznikla už v roce 2012, která v rámci Vltavského filmového léta připomněla titána české filmové hudby. My jsme představili Zdeňku Lišku nejen jako hudebníka, ale také prostřednictvím polyfonie hlasů pamětníků, skladatelových přátel a spolupracovníků Jana Krále, Jiřího Zobače, Antonína Macnera, Aloise Fišárka a Zdeňka Zbořila. Autorem byl Martin Rudovský, který vás také slovem provedl. Hudbu klavíru vám nabízíme, milí posluchači, i nyní 44 minut po 22. hodině. Ovšem z pera Chopinova, konkrétně jeho tři nocturna pro klavír.

0: Vysílání Vltavy zněla 3 Chopinova nocturna pro klavír opus 9 v podání Ivana Moravce. Teď, milí posluchači, po 23. hodině příležitost zaposlouchat se do rozhlasové četby, která je v tomto čase opatřena hvězdičkou. Ze série, která je inspirována filmovým světem v duchu filmového léta, budeme po 15krát číst, a to v premiéře.
1: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifili.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Co je na konci světa?
3: Četba s hvězdičkou.

A nyní, milí posluchači, čas zaposlouchat se do deníčku Hodné holky z malého města. Deníčku, který však podává šokující obraz destrukce odehrávající se vnitru vzorné dcery počestných rodičů. Mluvíme o textu Jennifer Lynchové, Tajný deník Lori Palmerové. A jména nejsou zvolena náhodně. Jennifer Lynchová, dcera slavného režiséra Davida Lynche, nabízí svůj pohled na snovou realitu, kterou také David Lynch promítl do velmi slavného filmově pojatého televizního seriálu Městečko Twin Peaks. V premiérovém nastudování tohoto textu účinkují Kateřina Císařová a Michal Štěrba. Režie se ujal Jakub Doubrava. A ještě důležité upozornění. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakteru postav obsahuje pořad řadu expresivních výrazů.

0: Předmluva. Twin Peaks už dneska působí jako sen. Sen, který před více než 20 lety přivedli k životu dva přátelé ve vzácném záblesku tvůrčí svobody a nadšení. Vize, kterou sdílelo a uskutečnilo přes 200 talentovaných tvůrců, herců, řemeslníků a techniků. Bez tlaku producentů nebo studia jsme během 18 měsíců vytvořili 9 hodin seriálu v nádherné izolaci. Bylo to v tom nejlepším slova smyslu amatérské dílo, poháněné láskou k práci, ne chladnokrevnou profesionalitou, která je motorem většiny výtvorů tohoto průmyslu. Když se seriál dostal do povědomí americké popkultury prostřednictvím běžného televizního vysílání, udeřil silou hurikánu. Navždy změnil životy všech zúčastněných a svým způsobem dodnes rezonuje s diváky po celém světě. Dávno po uplynutí obvyklé minimální doby trvanlivosti prefabrikované zábavy. Postavili jsme ten seriál tak, aby vydržel. Z ocelových nýtů a pevných nosníků. A stále stojí. Poctivé řemeslo má význam. Začalo to, jak jinak, u hrnku kafe v polovině 80. let a samozřejmě nechyběl ani koláč. Když jsme se s Davidem Lynchem potkali, okamžitě jsme si padli do oka díky společné vášni pro filmovou klasiku a smyslu pro humor. Po napsání několika filmových scénářů jsme byli osloveni, jestli bychom nechtěli vytvořit televizní seriál. Neptali jsme se, jaký má být nebo jak ho máme dělat. Rozhodli jsme se zariskovat, věřit svým instinktům, bojovat za to, čemu věříme, nedovolit, aby se obavy druhých staly našimi obavami. Všechno hrálo v náš prospěch. Spolupracovníci byli skvělí, obsazení fungovalo, jako kdyby se herci důvěrně znali odjakživa. Hledání lokací nedaleko Seattlu bylo fantastické. Našli každé jednotlivé místo, které přesně odpovídalo tomu, jak jsme ho popsali. A to všechno v okruhu 20 mil. Pak David spustil kamery a díky svému tajemnému alchymistickému umění přivedl k životu celý ten svět, který jsme si vysnili. A když David a Angelo Badalamenti vytvořili hudbu, trefili to naprosto přesně. Soundtrack dokonale dotvářel náš svět. Vždy ho člověk pozná po jediném tónu i dnes. A pak propuklo mediální šílenství. Večírky u společného sledování, každoroční setkání fanoušků, první internetové posedlosti, doktorantské práce, třešňové koláče nechávané na prahu dveří. Podivné časy. Dnes už víme víc o tom, jak tenhle proces funguje. Popkultura požírá sebe samu. Ve srovnání s nenasytnou bestií, kterou se stala dnes, způsobí to, co jsme tehdy prožívali. Skoro nevinně. Ale spadnout do její tlamy je pořád zvláštní a destabilizující zkušenost a člověku to nevyhnutelně rozhodí optiku. Poněkud ho to odvede od samotné práce. Vítejte ve skutečném světě. Jedním z artefaktů našeho snového světa byla tahle kniha. Napsala ji Davidova mladá dcera Jennifer. Neohroženě, stejně jako její táta. A tehdy přišlo další překvapení. Kniha se dostala na vrchol žebříčku bestsellerů, což se ničemu, čemu se říkalo televizní spin-off, do té doby nepodařilo a vlastně ani nemělo podařit. Lořin intimní příběh má dodnes své vlastní tajné horečnaté kouzlo. Pro každého, kdo seriál jen ochutnal nebo jim byl posedlý, je to další zářivý střep v jeho zrcadlové síni. David měl vždycky pocit, že jsme udělali chybu už na začátku, když jsme podlehli silnému tlaku televizní stanice a příliš brzy odhalili Lořino tajemství. Dnes s ním souhlasím. Nechali jsme jejich strachy, aby se staly našimi strachy. A tím jsme zrušili kouzlo. Ten sen by pravděpodobně trval déle, kdybychom si stáli za svým. Ale stejně by jednou skončil jako všechno. Šťastnější konec je v tom, že Twin Peaks stále existuje. Čeká, bdí, žije. Strašidelné, mrazivé i okouzlující. Jako svíčka zahlédnutá v okně srubu při cestě hlubokým lesem za soumraku. Některé sny přežijí. Mark Frost.
1: Milý deníčku, 22. července 1984. Jmenuji se Laura Palmerová a právě 3 minuty je mi 12 let. Je 22. července 1984 a prožívám krásný den. Ty jsi byl poslední dárek, který jsem rozbalila a nemohla jsem se už dočkat, až si vlezu nahoru do svého pokoje a začnu ti vyprávět všechno o sobě a o naší rodině. Tobě jedinému se budu opravdu svěřovat. Slibuju ti, že ti povím všechno, co se děje, všechno, co cítím a všechno, po čem toužím. A každou svou myšlenku. Některé věci nemůžu říkat na potkání každému. Slibuju, že tobě budu říkat všechno.

Táta si hned ráno vzal na hlavu párty klobouček a chvíli troubil na papírovou trumpetu. Ani já, ani Dona jsme se vůbec nemohli udržet smíchy. Dona je moje jediná opravdová a nejlepší kamarádka na celém světě. Její otec, doktor Hayward, mě přivedl těsně před 12 lety na svět. Pořád nemůžu věřit, že už je mi 12. Máma u snídaně brečela po té, co předtím poznamenala, že budu co nevidět dospělá ženská. Jo, jo, to jistě. Bude mi trvat ještě pár let, než to vůbec dostanu, to je jasné. Je blázen, jestli si myslí, že budu dospělá, jen to fikne. Dona mi dala halenku, kterou jsem viděla ve výkladě obchodního domu Horn. Vím, že to koupila z kapesného, z kterého si dlouho dávala stranou a tajila přede mnou, proč to dělá. Je to nejkrásnější halenka, jakou jsem kdy viděla. Je bílá, hedvábná a plná vyšívaných růžiček, ale není jich zase tolik, aby to bylo nevkusné. Je prostě perfektní. Doně k narozeninám taky koupím něco super krásného. Moje sestřenice Madeline, zkráceně Medy, k nám zítra přijede na celý týden. Všechny tři si budeme spolu za domem v lesíku stavět srub a když nám to máma dovolí, budeme tam tábořit. Táta to dovolí určitě. Má rád stromy tak jako já. Jednou se mi zdálo, že nás táta vzal do nějakého domu v hlubokém lese. Rovnou za oknem mé ložnice rostl vysoký strom, kde hnízdili ptáčci. Hned jsem zpátky deníčku. Táta mě zdola volá, že má pro mě překvapení. Všechno ti řeknu, až se vrátím. Líbá Laura. Milý deníčku, 22. července 1984, za chvíli. Nebudeš věřit, co se právě stalo. Sešla jsem dolů a táta naložil mě a mámu do auta. Nesměli jsme klást žádné otázky, dokud jsme nebyli na místě. Máma se ale stejně celou cestu vyptávala. Mě to nevadilo, protože jsem předpokládala, že se táta prořekne, ale nic. Byla jsem sticha, abych si nepokazila překvapení. Když jsme zastavili u Broken Circle Stables, už mi svitlo. Táta mi koupil poníka. Můj deníčku. Ten poník je tak krásný. Krásnější než ve snu. Je skořicově červený a taky tmavohnědý a má velká rozkošná kukadla. Maminka nevěřila vlastním očím a hned se začala táty vyptávat, jak to dokázal všechno tak tajně zařídit. Tatínek na to pravil, že by to nebylo žádné překvapení, kdyby se to vědělo. A má pravdu. Máma šílela, když mě viděla, jak lezu mezi poníkovi nohy, abych zjistila, zda je to kluk nebo holka. Já se tam prostě musela podívat a zjistit, že to je kluk. Jako bych takovou věc viděla poprvé. Máma asi neví, že její malá holčička už lecos pochytila. Zpět k poníkovi. Rozhodla jsem se, že se bude jmenovat Troy. Na ježdění je ještě moc mladý, ale za 2 měsíce už to půjde a já se budu prohánět po louce. Už dneska jsem se s ním prošla a dávala mu mrkvičku a kostku cukru, kterou mi dal pan Zipy ve stáji. Trojovi to všechno moc chutnalo. Před odjezdem jsem mu pošeptala do teplého a měkkého ouška, že se uvidíme zítra a že o něm všechno napíšu do svého deníčku. Nemůžu se už dočkat, až ho ukážu Doně. V noci budu tvrdě spát. Bude se mi zdát o Trojovi a o tom, jak budeme spolu. Jsem nejšťastnější holka pod sluncem. Pusinku. Laura. PS. Doufám, že Bob dnes večer nepřijde. Milý deníčku, 23. července 1984. Už je hodně pozdě a já nemůžu spát. Pořád mě trápily a trápí noční můry a tak jsem si řekla, že nebudu spát vůbec. Sestřenice Medy bude možná unavená po cestě a bude si chtít přes den trochu zdřímnout a já se budu moct trochu prospat. Za jasného dne nebudou třeba moje sny tak temné.
Jeden ten sen byl strašně hnusný. Vzbudila jsem se vlastním křikem a měla jsem strach, že za mnou přijde máma, jestli mě uslyší. A já chci být zrovna teď sama. A ona by to nepochopila. Ona vždycky přijde a zpívá mi melodii známého valčíku, když nemůžu spát, nebo jako včera, když mám noční můry. Ne, že bych nechtěla, aby mi zpívala, jenomže že se mi ve snu zjevil ten cizí chlap, který si notoval stejnou melodii máminým hlasem. To mě tak vyděsilo, že jsem se nemohla ani hnout. Ve snu jsem šla lesem a došla jsem až k perlovým jezírkům. Byl tam hrozně silný vítr, ale jen kolem mě bylo horko. Vítr. A pár metrů ode mě stál ten člověk. Byl celý zarostlý a měl obrovské mozolnaté ruce. Byly hrubé, natahoval je ke mně a zpíval. Jeho vousy nevlály ve větru, protože ten foukal jen kolem mě. Palce měl černé jako uhel, kroužil jimi a jeho ruce byly stále blízko. Kráčela jsem proti své vůli pořád směrem k němu a měla jsem z něj strašnou hrůzu. Říkal, mám tvou kočku. A Jupiter běžel za ním do lesa jako malá bílá skvrnka na černém papíře. A pořád zpíval. A já se mu pokoušela říct, že chci domů, že chci sebou Jupitera, ale nedokázala jsem vydat ani hlásku. Pak ten chlap zdvihl ruce vzhůru. Moc a moc vysoko a vypadal stále větší a vyšší. A když měl obě ruce úplně nahoře, ucítila jsem, že vítr kolem mě přestal foukat. A všechno stichlo. Pomyslela jsem si, že mě nechal na pokoji, protože umí číst moje myšlenky. A když těma rukama zarazil vítr, myslela jsem si, že mě propouští, že můžu domů. Musela jsem se pak podívat dolů, protože to horko. Jsem najednou ucítila mezi nohama. Ale nebylo to příjemné teplo, byl to žár. Pálilo mě to a musela jsem nohy roztahovat, aby se ochladily, aby přestaly pálit. To horko bylo k nevydržení, ale nohy se začaly sami od sebe roztahovat, jako by se chtěly odtrhnout od těla. Pomyslela jsem si, že takhle asi umřu. A každému, že dojde, že jsem se pokoušela držet nohy těsně u sebe, ale že pálily a nevydržela jsem to. A pak se ten člověk na mě podíval a odporně se zasmál a máminým hlasem zaspíval její oblíbený valčík. Zkoušela jsem mluvit, nešlo to, zkoušela jsem se pohnout, ani to nešlo a on povídal, Loro, jsi doma. A já se probudila. Někdy mám ve spánku pocit, že jsem v kleci. Děsí mě to. Když to ale teď po sobě čtu, nepřipadá mi to už tak děsivé. Budu si asi od teďka zapisovat všechny svoje sny, abych se jich nemusela bát.

Loni jsem jednou v noci měla tak hrůzný sen, že jsem se druhý den ve škole absolutně nesoustředila. Dona si myslela, že jsem nějak mimo, protože stačilo, aby vyslovila moje jméno, nebo aby se mi při vyučování dotkla ruky, že mi něco řekne. A já hned vylítla, jako by mě probrala ze snu. Pořádně se na to už nepamatuju, ale vím, že jsem v tom snu měla spoustu potíží, protože jsem neuměla vyřešit podivný test, v kterém měl jeden člověk pomoct několika lidem přeplout řeku v jednom člunu. Já si s tím nevěděla rady, protože jsem chtěla plavat nebo něco. A proto na mě poslali nějakého člověka, který mi ošklivě a sprostě vynadal. Na nic víc si nepamatuju. Už jsem unavená z toho čekání, až budu velká. Jednou se toho dočkám. A já sama budu jediná, kdo si bude moct způsobovat dobro nebo zlo. Deníčku. Budu se s tebou dál bavit až zítra. Už padám únavou. Laura.

Milý deníčku, 23. července 1984. Sestřenice Medy už tu bude každou chvilku. Táta jí jel sám naproti na nádraží, protože máma mu nedovolila, aby mě vzbudil. Probudila jsem se před čtvrt hodinou. Nic se mi nezdálo, akorát máma se zmínila, že mě slyšela, jak ji volám. A pak jsem prý zahoukala jako sova. Je mi trapně. Říkala, že vešla do mého pokoje, já byla rozespalá a zahoukala jsem ještě jednou. Pak jsem se prý uchychtla, otočila se na druhý bok a zase usnula. Doufám, že o tom nebude nikomu vykládat. Vždycky totiž různým lidem vypravuje historky o mně. A vždycky začíná stejně. Laura tuhle provedla roztomilou skopičinku. Hned je mi jasné, co bude dál. Jakože jednou v noci jsem přišla těsně před spaním rozespalá do kuchyně. Především jsem si svlékla všechno, co jsem měla na sobě, nacpala to do trouby a šla si lehnout. A teď už to patří k věci, že když u Haywardů pomáhám Doně s obědem a dávám něco do trouby, paní Haywardová zažertuje,

Milý deníčku, 27. července 1984. Musím ti toho tolik vyprávět. Tohle píšu ve srubu, který jsem stavěla s Donou a Medy. Medy je teď strašně hezká. Je jí 16 a já jí hrozně závidím. Kéž by mi bylo 16. Má kluka tam u nich a už teď jí chybí. Volal jí k nám domů, aby se ujistil, jestli v pořádku dorazila. Táta si z ní dělal srandu, jak cukruje do telefonu, ale Medy to nevadilo. Dona si myslí, že než si najde kluka, bude jí tak ke 40 a bude nahluchlá. Hned jsem jí řekla, aby neblbla, protože klukům se náhodou líbíme už teď, jenomže nejsme tak hloupí, aby jsme s nima chodili. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat, až mě bude mít rád někdo jiný než naši. A jestli mi bude volat, když budu někde na cestách, aby se ujistil, že jsem v pořádku. Každopádně jsme se všechny šli podívat na Troje do stájí. Hřebelcovali jsme ho a nakrmili. Dona a Medy poznamenali, že ještě nikdy v životě neviděli tak krásného poníka. Nemám tušení, čím jsem si ho zasloužila. Dona si taky už pár let přeje ponyho, ale její táta jí ho nekoupil. Jsem zvědavá, jak dlouho bude Troj naživu. A jestli budu brečet, až umře.

Dona si právě všimla, co jsem napsala o Trojově smrti a prohlašuje, že mám až moc temných myšlenek a že když budu takhle pokračovat, kdo ví, co z toho bude. Dona neví všechno, co vím já. Nemůžu si pomoct, ale někdy mě napadají temné myšlenky. Jsou mi někdy nejblíž ze všeho. Medy to dostala před 3 lety a říká, že je to úplná hrůza. Člověk má z toho akné a křeče, je utahaný a má po celou dobu vztek na celý svět. Pěkný, to se mám na co těšit. Máma to dostala, když jí bylo jako mě. A já pevně doufám, že mě to snad ještě letos nepostihne. Když mi to teď Medy vylíčila, nemám zájem. Pověsili jsme si ve srubu na strop baterku. Světlo svítí všude. Původně sem vnikalo trochu světla zvenku, z domovních oken, ale zakryli jsme to, protože by nám to kazilo představu, že jsme sami daleko mezi stromy. Medy nám právě sděluje, že sebou vzala krabičku cigaret a až táta s mámou usnou, můžeme si jednu dát, jestli se nám bude chtít. Jsou prý sice vyčichlé, protože je má doma už nějaký měsíc, ale ani se jich nedotkla. Bojí se, že by jí rodiče na kouření přišli. Třeba si jednu dám. Dona nechce a Medy a já jsme jí řekli, že jako správný kámošky ji k tomu nutit nebudem. Ale vsadím se s každým, že Dona bude kouřit. Jen to chce dodat jí trochu odvahy. Můžu se vsadit. O něco později. Už jsem zpátky. Smáli jsme se tak bláznivě, že nás z toho rozbolelo břicho. Medy nám líčila, jak líbá svého kluka normálně jazykem. A Dona a já jsme z toho byli celý pav. Dona se zašklebila a řekla, že se jí nelíbí dělat to jazykem. A já se tvářila, že souhlasím. Ale čestné slovo, Deníčku. Když jsem to uslyšela, měla jsem v žaludku nějak divně. Úplně jinak než... Ale to je jedno. Zdálo se mi, že by mi to šlo a že to co nejdřív s nějakým klukem zkusím. Medy řekla, že se na poprvé bála, ale teď už to dělají rok a líbí se jí to. Já jsem holkám řekla, že jak jsem minulý měsíc měla horečku, přišla jsem do ložnice rodičů a uviděla jsem je úplně nahatý a táta ležel nahoře. Hned jsem utekla. Máma přišla za pár minut za mnou a dala mi aspirin a prášky.

nikdy už o tom nemluvila. Donna říká, že to byl určitě sex, ale to jsem stejně věděla. Ale bylo to nějaký divný, nebyl vidět skoro žádný pohyb a ani se podle všeho nedívali jeden druhému do očí. Medy si myslí, že to byla jen taková rychlovka. No fuj, moji rodiče a sex, to je oplzlý, nechutný. Vím, jak jsem se octla na světě, ale teď se zapřísahám, že jestli a vůbec někdy budu mít něco se sexem společného, bude to zábavnější než tamto. Máma s tátou nám zrovna přišli popřát dobrou noc a vyřídili Doně, že její rodiče volali a řekli, že ráno nemusí do kostela a že s náma může zůstat přes noc. Všechny jsme z toho měli radost. Táta nám nařídil zavřít oči a natáhnout dlaň a každá jsme dostali čokoládovou tyčinku. A ještě nám povídal, ať to neříkáme mámě. A pak přišla máma a podala mi pytlík s tím, ať to neřekneme tátovi. A v tom pytlíku byly ještě 3 tyčinky. Medy nám vyprávěla skvostnou strašidelnou historku, jak si celá rodina někam vyrazila na noc a když se vrátili domů, čekali tam na ně v úkrytu nějací lidé, aby je odpravili. Ještě to bylo dál, ale sama nevím, kolik si z toho vůbec chci pamatovat. Nechci mít zase ty svý sny. Donna šla ven na malou a Medy se mi svěřila, že má také zlé sny a že o nich nechce mluvit před Donou, která by to nepochopila. A prý se jí Medy zdálo, jak je někde v lese. Donna se vrátila zvenku a Medy už mlčela. Jsem zvědavá, jestli Medy viděla taky toho chlapa s dlouhými vlasy. Nebo vítr. Medy si do svého deníku píše básně, protože, jak říká, je zábavnější psát básně než nějaké nudné věci. A navíc, kdyby se deník náhodou dostal někomu do ruky, nepochopí, o co jde. Lidi nemusí rozumět všemu, když je to ve verších. Zítra se o to sama pokusím.

Za námi tedy první z deníčku hodné holky z malého města podávající šokující obraz destrukce, odehrávající se vnitru vzorné dcery počestných rodičů. Text z pera Jennifer Lynchové, tedy dcery Davida Lynche, autora mnoha skvělých filmů a také legendárního filmového seriálu Městečko Twin Peaks. Do tajného deníku Lori Palmerové, který v premiéře uvádíme jako rozhlasovou četbu s hvězdičkou, se můžete zaposlouchat opět zítra v pravidelném čase. Účinkovat v režii Jakuba Doubravy budou Kateřina Císařová a Michal Štěrba.

0: Slyšeli jste píseň The Pyramid Song od Radiohead, milí posluchači, teď už čas otevřít prostor poslední půl hodině vysílání s dnešním datem věnované vltavským osudům.
1: Osudy.
0: V roce 2009 rozhlasový redaktor Tomáš Pilát začal sbírat materiál pro chystanou biografii významné představitelky filmové nové vlny Věry Chytilové. Původně pracovní záznam nakonec dal vzniknout vltavským osudům, pravda v nevalné kvalitě právě z důvodu původního pořízení pro pracovní záznam. Nicméně díky nejnovějším technologiím jsme se rozhodli celý záznam remasterovat a nabídnout vám jej jako vltavské osudy. I v kontextu právě probíhajícího vltavského filmového léta. Milí posluchači, nyní tedy nastává čas na vltavské osudy Věry Chytilové, druhou epizodu pětidílné série, tak jak ji připravil Tomáš Pilát.

Когда ничего такой кварти, квинти, сексти, так всем там не а такой, как уваги, что буду делать во сне. Ну, а самозрение такое, разные эскапады, замирование, хуски. Так и чербу, я сам хоть четла. Так сам си там писала чербу, а сны, что се не сдало. Jeden sen vím takový, no ale to bylo spojený s nádražím. Když se mě jako děcku zdálo, my měli třeba kam na pokoj a mně se zdálo, vždycky se mi zdálo personifikace předmětu, jo. Se mi proměnily dveře otevřené, bytost a kamna, jako, že to je to zvíře. A pamatuji si jeden sen, kdy jsem bojovala vlastně se svou nemohoucností dostat se přes to železniční násep, který tam byl, ten most, a že jsem prostě nebyla schopna to zdolat. Tak to vím, že to úsilí jaksi v tom, že neustále jsem měla takový strašidelný sny. No to bylo i v roce 45 ještě, že jo, protože ta revoluční doba byla hrozně zmatená. Poslední dny války, že jo, se bombardovalo, okna byly vysazeny, bylo zavírací hodina. 3 dny v týdnu byla hospoda zavřena velmi brzo, po 9. hodině. Žili jsme ve sklepě, že jo, po dobu teda toho převratu. A jak vám říkám, byla jsem i na venkově, otec nás odvezl na venkov, z nás přivezl z venkova, pak se říkalo, že z nás jel mnoho mladé holky. Což jsem byla nešťastná, protože tam bylo velmi veselo na tom, jako by se to oslavovalo, ten převrat. Tak nás zase odvezl do toho prostěhova. Hlídalo se. Hlídal rodinu, že jo, mě tam ještě bratr se oženil mladej, čekala dítě a tak, takže těžce sehnal vůz a odvezl nás za zkuškama z oken, prostě jsme projížděli z těch hor, zase do toho prostěhova. A tam jsem měla tu první lásku, co jsem prodělávala. Byla jsem ale nešťastná, protože on dostali příležitost, aby si udělali nostrifikaci. Kluci, kteří už byli po maturitě, tak aby nestráceli rok, že mohli v létě si dohnat jeden ročník. Takže vlastně to nejhezčí léto po tom převratu, kdy člověk se těšil, že budeme jezdit na přehradu a hrát tenis a tak, tak vlastně on musel do Prahy odjet, ten Zdeněk Mara. Pak jsem se seznámila s tím Hiblerem, s tím výtvarníkem, ten mě dělal portrét, ten portrét mám do teďka. On potom byl výtvarníkem ve Zlínském divadle a znal se s Krohou a s tím výtvarníky z Brněnským. Prostě v ten žil, že tam se korzovalo, na náměstí, potom se korzovalo v parku, hrála hudba. Na malém městě byl hezký život. Teďka jsem slyšela, že to OP a ty všechny ty fabriky, že vlastně zkrachovaly, že to už pryč. Kdyby se z toho žilo, že to bylo takový módní městečko. A jezdilo se na přehradu, hráli jsme tenis, já jsem hrála juniorky. Hodně jsem sportovala, dělala jsem lehkou atletiku. Závodně jsme dělali volejbal se školou. Byli jsme i tady na středoškolských hrách. My se účastnili v Praze ve volejbalu. Dělala jsem skok vysoký, překážky a štafetu jsme běhali. To bylo běžně, že se sportovalo hodně. Ale vím, že jsem si z toho dělala hlavu, že jsem nevěděla, na co vlastně se hodím. Technický talent nemám, i když jsem maturovala z matematiky. A přesto jsem se nakonec přihlásila na tu školu chemickou. No, bylo nemožné, jsem neměla žádné ani znalosti. Když já jsem maturovala v 48. roce, vlastně to byl první rok, kdy se dělali přijímací zkoušky na vysoké školy. Předtím se nedělali, že se automaticky bralo. Takže ono to bylo vlastně dobře, že jo? Protože člověk by byl vlezl někam, kde by stejně byl.
No, oni mě dovolili, nebo dovolili, oni souhlasili, že budu na vysokou školu. To byla ta architektura. Tehdy nebyly vysoké školy, kde všude, v různých malých městech, jo. A to Brno bylo 50 kilometrů, no tak to bylo jako naděje, že každý týden přijedu. Že se neroztrhá ten styk takovej, ten pravidelný. I když do Prahy zpočátku jsem taky každý týden přijela, pak za 14 dní. Že, ale můj otec měl strach z toho, že je tady příliš rušno a že se ztratím. Já jsem přišla z malého města, že jo, já jsem tam sice měla příbuzný v Brně, ale toto jsem nevnímala. To bylo po 48. roce, jsme přišli do Brna, vlastně bylo čerstvý ten 48. rok, tam jsme se hádali na škole. Politicky, což mě překvapilo, pak člověk nevěděl, kde je, co je, co si myslí, kde stojí. Teprve, když začaly ty názory se tam prezentovat, tak jsme si uvědomili, s čím souhlasíme a s čím nesouhlasíme, že jo, s takovou totální poslušností a bez otázek s tím trendem, který nám nebyl jasný, co mě bytostně nevyhovoval. Ale my jsme zapadli totálně do toho studentského života, kde se prostě neustále dělo něco, kde se pořádali i mejdany, že jo, a ty školy se vzájemně prolínaly a tak. Takže jsem tam byla vlastně v tom Brně tak krátce a ve škole bylo tolik povinností, že jsem se té kultuře, po té kulturní frontě a po té situaci nestačila rozlínout. To teprve později, když jsem do Brna přijížděla, tak jsem poznala, protože jsem odtamtud měla některé herce z Provázku a tak dále. Takže se seznámila s tím. A to vůbec nevím. Ten Provázek asi ještě neexistoval. Tyhle ty malé divadla asi neexistovaly. To tam bylo asi Národní divadlo, teda brněnský, Činohra opera. Ale ani si nespomínám, že bychom byli chodili hodně do divadla. Si vzpomínám spíš, že byly neustále nějaký studentský mejdan v tom roce, co jsem tam byla, jo. Dá se říct, že v té době, a zvlášť za komunistu, Praha byla jako uzavřená. Vlastně tichá, byla šedá. Ještě v počátku ty 50. leta to ještě nějak přeznívalo, ale v Praze jsem se brzo seznámila s takovou uměleckou společností. Náhodou to bylo, protože mě oslovili, jak jsem bloudila po Praze ve všední dny. Já jsem byla zaměstnaná jako technická kreslířka. Napřed to bylo jako, že přes prázdniny, že mám praxi, že jsem na praxi. No ale potom jsem vlastně zůstala, protože oni mě do školy zpátky nepřijali, protože jsem jí své volně opustila a to bylo striktní tehdy. To byla ta architektura, no. Ale díky architektuře jsem šla na technickou kreslířku jako na brigádu letní. No a o víkendech si myslím Prahu prohlížela a tehdy jsem v poledne, nebo když jsem byla unavená, nevěděla jsem, kam už mám jít, tak jsem se vždycky zastavila u spolubydlící, pak já jsem bydlela tady na Rokosce v podnájmu a tam bylo několik podnájemníků a ona měla jenom jednu nohu a vlastně pracovala tak jako invalida, pracovala jako účetní v textilní tvorbě. Bylo to v centru. Když jsem nemohla dál a nevěděla kam, tak jsem se tam zastavila a tam jsem si odpočinula, přinesla jsem si tam třeba jídlo nebo něco. No a stalo se, že když jsem tam jednou byla, tak oni tam přišli vybírat, protože to byla textilní tvorba. Měli tam sklady kostýmů a vybírali tam kostýmy na přehlídku pro pražské veletrhy. No a byl tam ten vedoucí těch přehlídek, přišel vybírat ty kostýmy a viděl mě tam. A protože oni dělali nábor na externí manekýny, tak mě říkali, jestli bych neměla zájem si takhle přivydělat. No já jsem říkala, že co to obnáší, jak mě to váží. On říkal, že bych musela přijít na ty zkoušky, jak ji nechat se změřit a že by to znamenalo večerní přehlídky, asi týden. No tak jsem tam šla, to byla právě na
příkopech, ta textilní tvorba. Tam si mě změřili a našli na mě asi tak 10 kusů. A pak jsem předváděla na těch pražských veletrzích. Potom vlastně dokonce ještě se s tou sadou těch přehlídek jezdilo po celé republice, takový zájezdový akce byly. No ale v Praze to byl nějaký týden, pražský veletrhy, a oni shodou okolností chystali císařova pekaře a brdečka a ty asistenti chodili na ty přehlídky hledat zase prodvorní dámy, si řekli, že půjdou hledat mezi manekinami. Takže mě tam oslovili mezi jinýma, více nás holek nás tam oslovili, a to znamenalo, že budu se muset nechat vyfotografovat od Karla Ludviga, a choreograf Machov cvičil s námi chůzi a jako ty scény a ty situace v nějakých sálech tělocvičných. No a potom na Barandov jsme nás našili kostýmy. Přišla jsem do styku právě i s Trnkou, který tam dělal výtvarníka, Jiří Trnka. No a samozřejmě s Darchem jsem přišla do styku s Karlem Ludvigem, fotografem, a prostě se všema filmařema. A vlastně jsem přišla do styku s filmem jako takovým, že jsem toho byla účastná. A musím říct, že já vlastně jediná jsem chodila, mám i fotku, že zatímco se připravoval záběr třeba v ateliéru, tak holky, a byli jsme třeba v šatně, nebo v kantýně, nebo v restauraci. Ale já jediná jsem šla a seděla jsem v tom ateliéru a hleděla jsem, jak zasvětlujou, jak se to připravuje. A tak mě to strašně zajímalo. Tak oni mě tam nechali jako sedět. A pak později jsem se provdala za toho Karla Ludviga a vlastně neměli jsme vůbec žádné peníze, tak jsem chtěla jít do zaměstnání, nevěděla jsem kam, ale uvědomila jsem si, že mě zajímá to filmařina. A ucházela jsem se o to dostat se na Barandov. No tam byl stop stav, musela jsem počkat, až budou přijímat, to bylo hrozný, protože mohla jsem se dostat jedině jako klapka na Barandov, ale až nějaká klapka se provdá nebo umře, až se uvolní místo, že jo. Tak když se uvolnilo místo, tak vím, že jsem zrovna ten den, když jsem se šla ucházet, přijela tam autobusem a současně se mnou přijela Dana Smutná, to byla herečka, potom byla ženou Jiřího Vajze. A ona vlastně tam šla taky kvůli angažmá. No a já jsem se tam teda dostala jsem první klapání. Z hodou okolností jsem nastoupila hnedka na film Makovce, kterou jsem ale už znala. Znala jsem se ze společnosti Brdečky a oni byli přátelé. A musím říct, že jsem měla hnedka skandál při svým nastoupení, protože mě vykázali z ateliéru. Zaprvé jsem klapla, přivřela jsem si palec, já to jsem si hnedka, jako jsem si klapla palec. Ale to nebyl ten malér. Malér byl potom, že jsem teda klapla. Já jsem byla taková jako poctivá, správná. Jsem klapla. A teď jsem koukala, jak hrajou. A víte, co se stalo? Jsem řekla stop. Protože já jsem je pozorovala a teď stop. A teď oni skutečně ten automaticky, ten asistentu kamery to vypnul. Tím bylo ticho a teď Jermakovi řekl, kdo řekl stop? A no, ticho bylo, já. No a teď zase všichni úžas. A jako proč? A já blbě hrál. Vím, že tam byla Vránová, byl to severní přístav. Všichni byli napřed pobaveni, jo. Ale tím, že jsem udala ten důvod, takhle prekérní, jo. Co já, poslední tam, klapka, která je tam začátečníček, který si neumí ani klapnout, aby si nepraštil, jo. Si dovolíš to. Když já jsem vůbec nikdy neznala hierarchii, jsem to nebyla schopná pochopit. Já jsem si jednak ani nevážila těch představených. A to je máma ve mně. Před někým jako, že on to je ředitel, no tak a co? Je ředitel. Tak to nějak blbě řídí, že to tady blbí. Ale prostě mě nikdo nepoučil, že jako klapka nesmím nic vidět. Klapnu a koukám se, jak to dělají, ne? No to ze mě vylítlo to z toho. Tak jsem za dveře musela jít.
A pak nepotřebovali. A teďka si představte, další malér byl. Tehdy se to dělalo tak, že se připravil v ateliéru záběr, tak režisér ukázal aranžma a šli všichni pryč a kameraman si tohleto aranžma zasvěcoval. Jo, a klapka tam bývala obyčejně, jakože pak se dělala stopáž, minutáž, aby se neprošvihl čas, takže jsem hlídala, když dosvítil a zavolat, že už je dosvíceno a aby se pokračovalo, jo. No ale stalo se, že ten Makovec, on byl současně známý a současně věděl, že to je jsem číslo. A já jsem hrála šachy. A on v té šatně, když ten zasvěcoval, tak se nudil, tak chtěl, aby jsme hráli šachy. Tak on mě vytáhl z toho ateliéru, abych si hrála teda ty šachy v té šatně, než ten zasvítí. No a ten produkční na to přišel. Kde je ta klapka, která to má hlídat? No já jsem byla u Makovce v šatně a myslel si, Bůh ví co, a my jsme tam hráli šachy. To mě zajímalo, proč bych nešla, když on to chce, ne? Jsem si myslela, on je tam pánem a tak co? Když bych nešla hrát šachy. A on nedělá minutáž, tak to může dělat někdo jiný. No nic, tak byl zase kravál, takhle. Tak byly různý maléry, no. Potom jsem byla provdaná, nedělala jsem nic, potom jsem chtěla něco dělat, posouvali jsme taky peníze. Manžel mě na tu dobu asi 100 000 dluhů, to bylo strašně moc, neplatil elektřinu a já nevím co, jak dlouho, byl takový bohem. Nějaký zakázky měl na fotografie, ale z toho třeba sešlo. Naši mě podporovali, ale to nestačilo, tak chtěla jsem něco dělat, no. Otec potom dostal restauraci v Přerově, to je velká křižovatka, jak nádherná restaurace. A podporovali mě, oni nevěděli, že jak se nám daří, věděli, že máme psa, posílali nám buchty a prostě potraviny. No, já vždycky řekla jsem si o peníze a řekla jsem si o jídlo. Nad náma bydla je Kotali, na Valštejnské náměstí dvě. Tam měli obrovskou knihovnu, tam se mohla pokračovat ve své čtenářské vášni. Paní Helenka Kotalíková, to byla z Moravského Slovácka. Když jsem Kotalíku se znala, chodili jsme na procházky, tak tam taky bydlel hrabě Schönborn v tom domě. Byla to prostě taková bohéma. Nikdo neměl peníze, všichni jsme na tom byli stejná. Ale každý den se chodilo do hospody. A scházeli jsme se tam prostě celá party a to byl pak tah jako Trnka, Vericha, Brdečka a všichni denně večer. Já jsem hodně sportovala opravdu a pak v Praze hlavně s tím zaměstnáním toho filmu všecko vlastně už nemohlo nic pokračovat, protože tady jsem se ještě pokoušela hrát tenis, ale prostě nebyl čas, nebyla žádná jistota, že když se dělá film, tak se jako dělá ve dne v noci, to máte od nevidím do nevidím, jo, a je to takový jako nárazový. A potom zase třeba chvíli nic a pak zase film. Tam nemůžete pravidelně chodit, pravidelně trénovat. To jako všechno odpadalo. Teď se jezdí na exteriér, že jo, byli jsme celou dobu třeba venku na exteriér. Hudba zmarzu, na hudbě zmarzu jsem byla nasazená taky jako klapka. Později se u toho, jak se jmenovala, Kadar Klos a u Makovce, to byl severní přístav, tam hrál Kopecký taky. A tak ta Praha byla jako a to povědomí těch lidí se znali všichni, jako bylo to takový malý. Dneska mám pocit, že ty lidi si tak neznají, že je to tak, jak je nabitá cizinci a turismem. Jo, že je to tak vzdálený, ta Praha, to jádro, ty Prahy a ty restaurace a tím, že jsme přišli do nějakého hospody, celá ta skupina party a takže oni ho nedohráli písničku. Verberger tam byl a tak ti jsme znali ty pianisty a ty hudebníky. Vím, že za nás byly i problémy, aby byly hodně zahrádky venku restaurační. Jo. To se vůbec těžce se nepovolovalo a tak. Dneska máte na seto, kde jaká
hospoda má vystrčený. A my na nádraží sme mieli taký zahrad, že mama tam pestovala všude kvíti. Takže to vždycky ho se snažila udělat, tak ona byla ze statku, tak jako starostová dcera, snažila se pořád jako dělat, aby to bylo útulné. Vlastně i tady, když to vezmete, tak tady bylo 15 hospod troj. Dneska je tady jedna uzo, nevím, kde. Toho. A pak byla ještě až tam dál, byly tam byly dvě tři hospody Brdečka, mě tam ještě kdysi z těch 50. letech on putoval po té Praze, jako znal, měl to prolezlý, jasně. Tak já s ním jsem poznala hodně. Tady máme sice takový porze, docela velmi drahý je. Ale mě nenapadne jít sama si sednout do hory, jít na večeři třeba. Prostě nejdu sama si sednout, ačkoliv z té hospody sem nemám vůči tomu nějakej postih. No, tak já jsem taková z té hospody zásobovatelka, až se na mě děcka zrobí, že mám přeplněný lednice, jo. Že prostě člověk pořád zásobuje se mě. To nevím, z čeho to vzniklo. Muselo být pořád taková nějaká jistota.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Sledujete vysílání stanice Českého rozhlasu D-dur, která 24 hodin denně nabízí klasickou hudbu. Teď před sebou, vážení posluchači, máme pravidelný vysílací projekt od Klaudia k Ludvigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby, hudby od Monteverdiho k Beethovenovi, tedy hudby od počátku 17. do počátku 19. století. Vaším průvodcem je Petr Weber. Budou nám hrát například Rinaldo Alessandrini, nebo Il Giardino Armonico, nebo English Baroque Soloists, nebo Le Musicien de Louvre. Máme také pro vás připravené nahrávky Magdaleny Kožené, Barbary Marie Willi, Johna Elliota Gardinera, Marka Minkovského a mnoha dalších. A prvním z nich je loutnista Ron McFarlane. Uslyšíme od něj Čakonu pro loutnu od Silvia Leopolda Weisse, jednoho z nejslavnějších loutnistů všech dob, hudebníka sloužícího u dvora v Drážďanech, skladatele, který zemřel ve stejném roce 1750 jako Johann Sebastian Bach.

Chaconu Sylvia Leopolda Weisse nám, vážení přátelé, hrál loutnista Ron McFarlane. Alessandro Scarlatti působil ve Florencii, v Římě, ale hlavně v Neapoli. Je autorem 6 desítek oper, ale také katolické chrámové hudby. Uslyšíme od něj Magnificat, oslavnou skladbu s textem, který je adventním chvalospěvem. Velebí má duše pána. Uslyšíme zpěváky souboru Concerto Italiano, který řídí Rinaldo Alessandrini.

Vážení posluchači, uplynulých 20 minut patřilo na stanici D-dur Českého rozhlasu chrámové hudby Alessandra Scarlattiho. Slyšeli jsme jeho magnifikat, tedy adventní chvalospěv Velebí má duše pána. Učinkoval soubor Concerto Italiano, provedení řídil Rinaldo Alessandrini.

Koncert D-moll má v Bachově seznamu skladeb číslo 1052. Je to jeden z 8 čembalových koncertů, kompletně zapsaných v roce 1738. Není vyloučeno, že původně šlo o houslový koncert. Na čembalo hraje a od čembala řídí Rinaldo Alessandrini. Účinkuje Concerto Italiano.

podání souboru Concerto Italiano dozněl na stanici D-dur koncert pro čembalo a orchestr D-moll BWV 1052 od Johanna Sebastiana Bacha. Na čembalo hrál a od čembala řídil Rinaldo Alessandrini. Vážení posluchači, v roce 1694 Henry Purcell pro svátek patronky hudebníků svaté Cecílie nenapsal ódu k její poctě. Ty už zkomponoval předtím čtyři, ale zhudebnil text Te Deum, tedy Tebe, Bože, chválíme. Skladbu uslyšíme v podání chlapeckého a mužského sboru Choir of Christ Church Cathedral z Oxfordu a hraje The English Concert, řízený Simonem Prestonem. Pro zajímavost, bohoslužby v tomto univerzitním anglikánském kostele v Oxfordu začínají vždy o 5 minut později, protože dodnes tam používají takzvaný starý oxfordský čas.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A dnes je to zvláštní vysílací projekt od Klaudia k Ludvigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Dozněla duchovní skladba Te Deum od Henryho Persla z roku 1694. Zpíval sbor Christ Church Cathedral z Oxfordu, hrál soubor The English Concert a celé provedení řídil Simon Preston.

Biagio Marini, Le Lagrime di Erminia, to je dílo italského skladatele, které vychází z eposu Osvobozený Jeruzalém, Torquata Tasso. Jde o epizodu Tancrediho, který miluje Clorindu, ale zamilována je do něj Erminia. Marně, proto ty její slzy, Lagrime. Zpívá a hraje soubor The Concert of Music, který založil v roce 1969 Anthony Rulli. Mají na svém kontě už na 120 nahrávek.

podání souboru The Concert of Music jsme vyslechli skladbu Lágrime di Erminia od Biagia Marinio. Bachova kantáta na 13. neděli po Trojici zpracovává chorál Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Uslyšíme ji v podání English Baroque Soloists a Monteverdi Choir pod řízením Johna Eliota Gardinera. Sola zpívají Natálie Stutzmann, Christoph Gens a Jonathan Brown. John Eliot Gardiner založil sbor Monteverdi Choir v roce 1964 v Cambridge a jejich nahrávky jsou pro řadu děl dosud těmi referenčními.

Posloucháte stanici D-dur. Allein zu dir, Herr Jesu Christ. To je kantáta Johanna Sebastiana Bacha v soupisu jeho skladeb s číslem 33, určená na 13. neděli po Trojici. Zpívali Natalie Štucman, Christoff Gens, Jonathan Brown a Monteverdiho sbor, hráli English Baroque Soloists, řídil John Elliot Gardiner.

Vážení posluchači, v fantazii C-mol v Kechlově seznamu s číslem 475 od Wolfganga Amadea Mozarta nám teď na kladívkový klavír zahraje Christian Bezuidenhout.